0: nám všem hezkou neděli. Tak a pozvíme dnes naše vzácné hosty. Jsou jimi prvotřídní herečka, všestranná umělkyně mimochodem, také velice originální zpěvačka, autorka textu a písní, které má v repertoáru, a také stand-up komička, příležitostně i moderátorka. A prvotřídní koncertní takřka virtuóz, opravdu prvotřídní pan muzikant. Přicházejí Iva Pazderková a Josef Štěpánek. Kamarádi, já vás vítám v rozpravách v divadle Ungelt. S Ivou se známe díky našemu divadlu, protože vystupuje v naší poslední inscenaci, to je naše zatím poslední premiéra, a sedíme v dekoraci vaší hry, ve které hraješ s Petrou Nesvačilovou. Takže Iva je v Ungeltu vlastně doma, no a my se také známe díky jevišti. Já ti to připomenu, Pepiku, po léta jsem moderoval recital Marty Kubišové. Marta měla svůj recital v Národním divadle v opeře Janáčkově v Brně a s kapelou Maláska, která ho doprovázela, tenkrát přijel Pepík Štěpánek. To se prvé objevil, tedy jaksi v recitálu Marty Kubišové, a všichni mi říkali, co pak ho neznáš, DJ je s Pazderkou. Jo? Takže tak tomu tenkrát bylo.
1: To je to nebezpečí, když žiješ s partnerkou, která je známější než ty, tak rovnou tě všichni vnímají skrz ní, takže jsi říkal Pazderka, že jo?
0: No jo, ale tak z toho
2: ne,
0: vyplývá, že...
2: To je samozřejmě nesmysl, protože naopak v muzikantských kruzích jsem byla já ta holka.
0: Pojem.
2: Pepi Štěpánka.
0: Ulovila Štěpánka.
2: Jo, jo.
0: A jak jste se vlastně seznámili díky práci?
2: Jo, seznámili jsme se, tehdy jsem ještě byla stálým hostem divadla Na Fidlovačce a dělali jsme legendární nádherný představení Hvězdy na vrbě. Vidíš, hvězdy,
0: ano.
2: Hvězdy. Co nadělám,
0: ano,
2: pořád
0: ta
2: mě to
0: hra
2: následuje.
0: Tady se jmenuje Vzhůru ke hvězdám.
2: No a Pepa tam hrál, protože tam byla přítomná kapela na jevišti, byla fakt krásná věc, tak tam jsme se seznámili. On to
0: Láska
2: hrál
0: na
2: kytaru.
0: První pohled?
1: Já myslím, že nám to trvalo asi 2 roky. Nebo
2: to... Nevím,
0: to bylo víc těch pohledů,
2: rok?
0: Ano.
2: Já myslím, že rok nám to trvalo, no. Mně přišel Pepa zábavný, protože vypadal tak nějak, jako že neumí do 5 napočítat, ale byl drzej. Tak to mě bavilo a samozřejmě fantasticky.
1: Počkej, co jsem tak drzýho? Nebo jak se projevilo, že neumím napočítat?
2: Jako hodně drzej, když jsi řekl. To se stává naše 13. komnata, jo, ale...
0: To můžeš prodat. Si to.
2: Ne, já to vím, tam byly žněnky, protože to se odehrávalo mimo jiné i v tělocvičně. A měli jsme nějakou pauzu a on si tam jako lehl, že si dáchne během té pauzy na jevišti. Já říkám, tyjo, já bych si taky tak lehla, nebo něco tak. A on řekl, no tak se lehni, ne? Jakože takým
1: poloarobitným to bylo drzý?
2: Způsobem, to bylo tak
1: sympatický.
2: Jsem byl
1: strašně unavený a línej.
0: Takže ležmo to začalo, jo?
2: Teď, když se to řekne nahlas, tak to zní blbě, ale je to tak. Je to tak.
0: Tak, ale pojďme tomu dát trošku řád, kamarádi. Začneme zmapovávat Ivu. Ty jsi děvče z Uherského Hradiště.
2: Ano, já jsem.
0: Z jaké? Z umělecké rodiny?
2: Ne, vůbec ne. Tak, ale to je těžko, protože na Moravě my všichni jsme umělci, tak trochu, že? Protože zpívat si, to je jakoby náš druhý jazyk. Takže, ale z umělecké rodiny nejsem. Nejsem vlastně, nejblíž tomu měla moje nevlastní babička Eva, která byla akademická malířka, ale ta nebyla pokrevně spjata, ale přes ní zase jsem vlastně neteř jejího synovce přes koleno Tomáše Hanáka.
0: Prosím tě.
2: A zase nepokrevně sestřenice švagra mé maminky, kdo se neorientujete, udělejte si mé pavouka doma, si to nakreslete, tak sestřenice mého neboštíka u švagra, tak byla Hanička Maciuchová.
0: Ale
2: takže to je nejblíž,
0: tě.
2: Jak v naší
0: Hanička
2: rodině.
0: Tu taky hrála, možná ano, sedíš na její židli v šatně.
2: Ježišmarjo, no. To je krásný, to je dojemný. Já jsem se s ní setkala několikrát. Byla úžasná.
0: A to jste si ozřejmili, to víceméně příbuzenské pouto.
2: Ano, ano.
0: No ale máš pokrevního bratra nebo pokrevní sestru v Uherském Hradišti dále?
2: Ne. To byly z maminčiny strany, babička s dědečkem, a já jsem tam nikdy nebydlela, já jsem tam jenom přišla na svět a potom jsem tam trávila na statku vlastně veškeré víkendy a velké prázdniny, protože takže u babičky a u dědečka, jinak já jsem Brňačka, jak poleno.
0: Tam si vlastně vystudovala i gymnázium a pak
2: a jamu.
0: si dělala
2: ano.
0: Jamu.
2: A hned po promoci jsem valila do Prahy.
0: Ale ještě nevalíme do Prahy, ještě chvilku zůstaneme na Moravě, ale necháme teď něco říct také Pepíka.
2: No tak jak chcete ty.
0: Jo. Nevím, jak jste to měli zavedené, mluvila hlavně Iva, mluv teď ty.
1: Já jsem spíš poslouchal a mlčel a myslel jsem si svoje, ale...
0: Tak se osměla a řekni nám, ty seš z Berouna, myslím, že?
1: Ano, já jsem se narodil
0: z učitelské a muzikantské rodiny.
1: Spíš učitelský, prarodiče a maminka byla učitele, ale byli to vždycky amatérský muzikanti, hrálo se u nás na kytaru, moje máma hrála na housle, takže tak trochu z muzikantský.
0: A ty máš sourozence?
1: Já jsem měl bratra staršího, ale ten bohužel už zemřel, takže vlastně teď už ne.
0: Rodiče žijí stále v Berouně?
1: Rodiče taky zemřeli, ale...
0: Ale promiň, to jsem nemohl tušit. No.
1: Jasně, to se nic neděje, to je život.
0: Takže Iva se tě ujala.
2: Je pravda, že my patříme k těm velkým výjimkám, kdy jsme po tom, co jsme spolu žili 4,5 roku, tak jsme přišli na to, že nám daleko líp bude, když se v životě navzájem budeme mít jako přátelé. Myslím si, že dovolu si tvrdit, že jsme s Pepou vlastně taková rodina. Že když je potřeba, on se ujme mě a když je potřeba, já se ujmu jeho.
0: Tak to je na potlesk. No, ty teď žiješ v Berouně, to možná má nějakou souvislost.
2: Určitě.
0: Vy jste začali spolu žít v Berouně?
2: Jo, já jsem se k Pepčovi nastěhovala do Berouna. Beroun jsem si naprosto zamilovala, protože Beroun je prostě nejlepší místo k žití v Praze. A je to úžasné město, nesmírně kulturní, sofistikovaný a tak akorát velký a hned vlastně za humny je Křivoklátsko. A takže to je prostě nádherné místo k žití. Takže i když jsme se rozešli, tak já jsem potom na chviličku se vrátila zpátky do Prahy, ale se svým následujícím ex-přítelem jsme se zase přestěhovali zpátky do Berouna, s čímž nám Pepča pomohl. Jsem mu za to nesmírně vděčná, takže já jsem teďka berouňačka, mám to i v občanství.
0: A ty jsi nežárlil na ty nové partnery, Ivi?
1: Ne, naopak, já jsem to Ivi schvaloval a přál. A možná bychom mohli i zmínit to, že u té skvělé poslední známosti Ivi jsem stál úplně na začátku.
2: Je to tak, já vlastně Pepovi vděčím za to, že
0: máš profesionálního vojáka z Olomouce.
2: Ano, že teď chodíme s nejlepším chlapem. Pepča vlastně nás dal dohromady. Já si trošku myslím, že je to proto, že už byl zoufalý z těch mých eskapát a už to nechtěl poslouchat pořád dokola.
1: A já jsem si to užíval. Mě jako, to byly skvělý časy, my když jsme byli zrovna oba s Ivou na ocet, že jsme neměli žádný vztah.
0: Tak o vás byl pořád zájem, na ocet jste určitě nebyl.
1: Já jsem se nevšim. Ale tak jsme si to strašně užívali, jsme se viděli každý den a měli jsme výborný čas.
2: A hrozně jsem pomlouvali všechny a řešili jsme ty naše potenciální vlastně rande a všechno. To byla legrace a je dobře, že to nikdo nikdy nenatáčel.
0: Tak Ivuško, pojďme na Jamu. Ty jsi byla asi, předpokládám, exhibicionistka takřka od narození. Ty ses pořád předváděla, viď?
2: No, ani ne. Já zhruba do těch 12 svých let, jako v rodinném prostředí jsem vždycky zpívala a furt jsem jako něco se učila básničky a předváděla. Jsem byla strašně hodné dítě. Zhruba do té doby, než udeřily hormony a než jsem nastoupila na reálné gymnázium 8leté, tak já jsem se sice jako předváděla, ale ve škole ne. Ve škole jsem se spíš prala, proč o tom mluvím.
0: Protože jsi byla tázána.
2: Ale,
0: co tě přivedlo vlastně pak k herectví a Hein vytušil, že exhibicionismus.
2: No, tak ten tam fakt zase tak velký nebyl. Jako ráda jsem byla interpretkou. Já jsem zpívala, já jsem doma i sama na štukrlátku od malička zpívala s napichnutým molitanovým míčkem na kostce prostě Ivetu Bartošovou. Takže to jako jo, a potom jsem vlastně šla v 9 letech do dramaťáku a tam se to zvrtlo. Že jsem nakonec nešla na tu medicínu, kde bych mohla být užitečná, ale jak se někdo tady... To zase,
0: skončila jsi jako užitečná herečka.
2: Já jsem byla docela chytrá, ale nedostatečně na to, abych nebyla herečkou. Takže jako jo, a později to nebyl exhibicionismus, později se ze mě stal spratek prostě, ale tomu divadlu jsem pořád byla věrná, už jsem toho zůstala.
0: No, tak za chvíli poputujeme na Jamu, ale Pepík nám řekne, jak se rodil muzikant.
1: Muzikant se rodil
0: první
1: hodně...
0: První kapelu si zakládal nebo něco třeba v Berouně?
1: První kapelu jsem měl na gymnáziu. To byla taková ta typická gymnaziální kapela, kde jsme zkoušeli celý gymnázium a měli jsme jeden koncert. Ale u kamaráda v garáži, ale vděčím tomu za strašně moc, protože už tehdy jsme si začali dělat vlastní písničky, někdy jsme nahráli covery, někdy jsme nedělali předělávky cizích písniček, ale dělali jsme si vlastní písničky a to mi vlastně zůstalo jako doteď.
0: Ty píšeš, skládáš hudbu, texty taky píšeš?
1: Ne, texty nepíšu, občas trochu skládám, ale moje hlavní práce je, že jako aranžuju a produkuju písničky jiných, takže vlastně taková ta představa o tom, jak by měla vypadat vlastní písnička, jako mám a budoval jsem si ji od mládí. Ale ta moje cesta k hudbě byla složitější, já jsem chodil na gymnázium v Berouně, ale po gymnáziu jsem šel vlastně studovat matematiku a filozofii na Matfis a na filozofickou fakultu, ale měl jsem pár kamarádů, kteří šli na konzervatoř a strašně moc jsem jim záviděl. Takže vlastně až po několika letech jsem se k ním přidal na konzervatoř.
0: Takže jsi z Matfis zběhl na konzervatoř?
1: Ano, ale uklidním tě, já jsem to nedodělal, takže jsem...
0: Ani jedno.
1: Konzervatoř, jo, to nešlo nedodělat, ale ty vysoké školy jsem nedodělal, takže je to jenom takový intermezzo, co to bylo.
0: No a tak pojďme na jamu, kdo tě učil, s kým jsi chodila, ne v životě, ale do třídy.
2: No, jsme tady byli do zítřka, ale ne, jsem legrace.
0: Ano, směje se asi svědek tvých studijních časů, tvůj
2: je
0: režisér
2: tak,
0: z Ungeltu.
2: Můj úžasný režisér Pavlík Ondruch, ten tam u toho nějakou dobu byl, ale on byl o asi 200 ročníků níž naštěstí. Nicméně, najmu, já jsem měla velké štěstí, že jsem se dostala na poprvé, to bylo velké štěstí a bylo to hlavně díky tomu, že mým ateliérovým vedoucím byla Nika Brečnajdrová. Úplně neskutečná žena, která věnovala nesmírně času na rozdíl mnoha jiných vedoucích ateliérů tomu, aby se věnovala nám a rozvíjela naše osobnosti, naše talenty. Nesmírně dlouho jsme se věnovali improvizaci a objevování vůbec jako toho našeho projevu a přístupu k herectví. A jenom díky tomu podle mě jsem se tam taky dostala, protože viděla Matroš, takzvaně. To je za to jsem nesmírně vděčná, teda za Niku Brečnajdrovou.
0: Mimochodem, ten náš Ondruch, umělecký šéf, tě viděl na jamu v dramatických rolích. Říká, že jsi byla geniální, v jeho očích nejlepší Antigona. Všichni tě máme za téměř babičku a ty jsi sehrála antickou, tragickou hrdinku.
2: Teďka nevzměl jsi babičku nebo babičku. A jo, pět. No jasně, tak já obecně jako typově, pokud by mě lidi neznali jako blbou blondýnu, si myslím především, tak typově já jsem spíš byla dramatická a jsem herečka, tak je to výrazně pro mě jednodušší. Humor, já jsem to říkala, já nenávidím už komedie, já nenávidím divadlo pozdě. Ale to je strašně vyčerpávající, ten humor, to je prostě tak strašně náročná disciplína. Že já jsem šťastná, když si můžu odpočinout u dramatické role.
0: A my jsme rádi, že nám teď zaspíváš. Zazní píseň Až.

0: Zpěv, hudba, text Iva Pazderková. A to
1: text
0: bylo...
1: Text ne. To musím jenom upozornit, že na každém albu mám jeden text, který jsem napsala já, a tady to je úplný klenot. Ten text napsal Robin Král. To je úžasný textář a básníka. To náš kamarád a je prostě úplně fantastický.
0: A bylo to tvoje první album a zrodilo se, ano, jak mám uvedeno, v roce 2013, tak před 11 lety si debutovala a ty jsi byl vlastně asi producent.
2: Ano, dalo by se to takhle říct.
0: Alba.
2: Ale byla to úžasná zkušenost, protože Iva do té doby vlastně nepsala písničky, že jo, nebo nehrál na žádný nástroj a začala hrát na ukulele a začala jako přicházet s takovýhlema písněma. A ty písně byly zajímavé v tom, že vůbec nebyly banální z toho muzikantského pohledu. Třeba ta písnička, kterou jsme slyšeli, je na, v pětidobém rytmu. A ty jako muzikant víš, že to není úplně obvyklý a není to úplně jednoduchý, ale ona, Iva, má úžasnou prostě hudební intuici, takže rovnou začala chodit s takovýhlema zajímavýma písničkama.
1: No, jako, děkuju, Pepi. To Pepča mě dal, já jsem si přála prostě začít na něco hrát, protože vždycky to ve mně bylo. Tak mi dal ukulele na Vánoce a toto spustilo. Já jsem po 9 měsících doslova za ním přišla, že mám prostě 9 písniček. A akorát mi, si pamatuju, potom na druhém albu se to zlepšilo, myslím, protože jsem mi řekla, že nemusím jako použít všechny akordy, co existují. Já totiž ani nevím, jak se jmenujou. A já jsem si třeba nebyla vědoma, že to je na 5 dob. Já to nevím. Já takže vlastně
0: mě taky přecenili, já to taky nevím.
1: Ale třeba Pepča mě jednou řekl tady tuhle připomínku. Já jsem za ním přišla a říkám, hele, mám úplně super dupák, takový hospodský, to je ekologická. A on říká, no, to ani moc není dupák, protože to je na 7 a refren na 3, takže to není zase takový dupák.
0: Ivo, a co je první u tebe? Hudba nebo text, nebo se to střídá?
1: Až na jednu
0: první
1: výjimku mám první vždycky text, napíšu. A pak napíšu melodii, aby bylo jasno. Proto já si troufám říkat, že obě dvě moje alba jsou nádherný. Je to nádherná hudba nadčasová a jako je to úplně jedna z nejlepších produkcí alternativní hudby tady v Čechách. A je to díky Pepovi, který dělá ty aranže, který vymyslí ty nástroje, díky muzikantům, jako je Roman Vícha, Míra Honzák, jako je prostě nemůžu všechny jmenovat, ale takže já udělám melodii potom. Já tomu říkám melodie a pak si tu Pepča a muzikanti vezmou do parády. A kromě písně Tvá, myslím, je to tak, Tvá, to jsem napsala jako duet, tak to jsem nejdřív měla melodii a až potom text.
0: No. Prosím tě, a zkoušíte to spolu třeba, jak si, když Iva složí novou písničku?
2: Jo, když jsme chystali ty alba, tak jsme se nad tím scházeli a tak jsme to tak jako zkoušeli. A když máme sem tam nějaký vystoupení nebo koncert, tak se zase předtím sejdeme a trošku to oprášíme a připomeneme si ty písničky.
0: Tak pojďme zpět na Jamu, herečko. S kým si třeba chodila do ročníku?
1: Já si troufám tvrdit, že my jsme byli hodně silný ročník, já jsem měla nesmírně dobrý spolužáky. Ty, které můžete znát, tak je určitě Janička Plotková, Vašek Neužil, to jsou oba držitelé Českých lvů, Honza Hájek, Martin Ciničák, ty jsou aktivní, toto prostě strašně, strašně šikovný spolužáky jsem měla. Moc jsem za to vděčná. A já jsem absolvovala ve smetení Antigony od Romana.
0: Tak to byla ta Antigona, kterou spatřil ten mladší Ondruh.
1: A vytěsil se, na chvilku oslepnul na obě oči, ale pak se vrátil. Ne, to byla krásná věc, no, to moc, moc hezká věc.
0: No prosím tě, a pak si prchla do Prahy, jak jsi sama uvedla, a Fidlovačka byla tvoje první vítězná štace.
1: Moje první štace byla Fidlovačka, kde vlastně jsem ten první rok mě obsadili do Shakespeareova Jak se vám líbí. Na to vyšla skvělá recenze. Jak se vám líbí na Fidlovačce? Děkuji, ne. Kdo to napsal tehdy? Ale no, takže tam jsem strávila, myslím, necelých 15 let jako stálý host. Já jsem nikdy neměla angažma a na Fidlovačce nebylo angažma.
0: Tam se zrodila, myslím, i inscenace, kterou hraješ dodnes, Eliškou Balcerovou.
1: Holky jako květ, přesně tak. No, to byly krásné roky. Tam jsem si vyzkoušela.
0: A ty jsi pak solidárně, promiň, to je možná dotěrný dotaz, s Eliškou opustila Fidlovačku?
1: Je to tak. Já jsem tam ještě kolegiálně dohrávala některá představení, ale potom už Fidlovačka nabrala jiný směr, který se nestotožňoval s tím, jak já jsem si představovala, že bych mohla být užitečná, takže jsem odešla.
0: Pazderková, asi vás to neudiví, ale to je velmi zásadový morální tvor, takže já si i mimo jiné proto velice vážím.
1: Děkuju.
0: Tak Ivo, a jak se zrodila ta Blbá blondýna, tím si řekl bych, prorazila nejvýrazněji do toho nejširšího povědomí diváckého.
1: Moje jediné
0: Taky
1: doufám,
0: v tvé hlavě?
1: Dítě. Ano, ano, samozřejmě. No kde jinde, že? Nic tak blbýho. Ale jednoduše, na HBO tehdy vyhlásili konkurs tady na tu stand-up show a tatínek mě tam přihlásil. A aniž já bych o tom věděla, pak mě to jenom oznámil, řekl, ty máš takovou prořízlou pusu, Ivčo, to by se ti mohlo líbit, to by ti mohlo jít. Takže mě tam poslal, na prvním konkurzu jsem vyhořela, ale nevzdali to, pozvali mě na druhý, já jsem se opět nepřipravila, ale po cestě na jeviště, když jsem chtěla říct, proč jsem se nepřipravila, nebo na tu pódíko, to byl v Limonádovým, já myslím, ten další konkurs, tak mě napadlo, že když jsem teda vlastně peroxidová blondýna, tak to, co se mi ten den stalo, řeknu jako blbá blondýna. A ono zafungovalo a to je celý. Ono zatím není žádný kalkul ani jako nějaký geniální prostě přemýšlení, protože já jsem vlastně blbá blondýna ve skutečnosti. To se to tak jako stalo.
0: Tak teď můžeš oponovat. Není blbá blondýna.
2: Není to blondýna. A není blbá samozřejmě. Je chytrá. Co jsi vlastně přirozeně? Barvou vlasů.
1: Já jsem
0: špinavá. Ty to nevíš, Štěpán?
1: Tak protože já se od 14 barvím, to je všechno podvod, že jo. Ne, já jsem špinavá blondýna, jako opravdu. Ne, jakože bych se nemila, prostě pochcená sláma, jak se na Moravě říká. Takže jsem taková, no.
0: A vystupuješ stále jako blbá blondýna, mm-hmm. Asi si tě žádají diváci.
1: No jasně, na Stojáka pořád funguje, máme 300 představení ročně. Teď zrovna pojedeme českou část, protože moravskou už jsme odjeli velkého výročního turné s Nastojákem ke 20 letům výročí. Máme vyprodané velké haly, nějaké lístky ještě jsou, takže klikněte na nastojaka.cz a přijďte, budeme rádi, je to úžasný, je nás tam strašně moc, vystupuje nás většinou 8 až 10 za večer.
0: S kterým z těch kolegů, stand-upistů, řekl bych vnitřně nejvíce souzníš?
1: Tak tohle bude znít jako lež a kliše, ale my opravdu, jsme strašně dobrá parta a rodina. A to je, já jsem v životě to ani v žádném divadle nezažila, všude nastanou nějaký problém, který se nevyřeší, třeba jsou dusna. Tady vůbec, tady se všechno řeší rovnou a já bych za ty kluky opravdu dala ruku do ohně.
0: Patří k ním i Pavlásek?
1: No jasně, Lukáš, ten z mých nejbližších přátel.
0: Proč se zrodilo povědomí, že jste byli manželé? To je přece blbost.
1: Protože někdo z bulváru napsal nějakou hovadinu, která o tom spekulovala a nám to přišlo strašně vtipný a řekli jsme si, že to převrátíme a že naopak my budeme lhát. A lhali jsme tak dobře, že na Lukáškově svatbě se mě jeho maminka ptala, jestli fakt jsme náhodou opravdu nebyli.
2: Ale já jsem taky zaváhal. Já jsem, když jsem se to dočet poprvé, tak jsem se smál, po druhé jsem se smál, a když jsem se to dočet po desátý, tak jsem si říkal, tak mě fakt něco uniklo. A nedávno jsme zrovna někde byli spolu, a tak jsem se zeptal, jak to opravdu bylo, jestli mi něco neuniklo. Nebo...
1: Ne, to je, na čem funguje dezoscéna, že jo, dezinformační scéna. Prostě stokrát opakovaná lež stává se pravdou. A teď nám nikdo nechce věřit, že jsme manželé nebyli. Ale ne, Deniska je Lukášková žena, je jeho první a jedinou ženou a je to úžasná žena.
0: Tahle Pazderková vdaná opravdově byla za velkou lásku a to byl herecký kolega.
1: Luboš Veselý, ne tam to, ta druhá věc. Herec Luboš Veselý, to byl.
0: Ano, s tím jsem byl na Kladně, to byl tenkrát úplně mladičký kluk po konzervatoři. Pazderkovou poznal zjevně později, nebo na JAMU jste se poznali?
1: Na JAMU jsme se poznali a vlastně v rok mojí promoce, myslím, jsme se brali. Mm-hmm. Těžko říct takhle z hlavy, ale myslím, že to tak bylo. A pak jsme se vlastně za 2 roky rozvedli šťastně.
0: Ty se šťastně rozcházíš jenom.
1: My jsme pak šli i na oběd, my jsme byli hrozně šťastní.
0: Do tohoto pořadu patří tradičně také ukázka z rozhlasového archivu. Tak v něm zalovíme a poznáme rozhlasovou herečku Ivu Pazderkovou.
3: Co to má znamenat, Marinelli? Nikdo mi nepřišel naproti. Jsem přece na dozalu. Na tom dozalu, kde se mi jindy vyřítil vstříc celý zástup přičinlivých služebníků, kde mě jindy očekávala láska a nadšení. Marinelli, kde je princ?
4: Princ, milostivá hraběnko?
3: Kdo jiný?
4: Předpokládáte tedy, že je zde?
3: Jistě.
4: On ale nepředpokládá, že hraběnka Orsina je tady.
3: Ne? Co pak dnes ráno nedostal můj dopis?
4: Váš dopis... Ale ano, vzpomínám si, že se o nějakém dopisu od vás zmínil.
3: No a? Co pak jsem ho v tom dopise nežádala dnes o schůzku tady na dozalu? Pravda, neuráčil se odpovědět mi písemně, ale dozvěděla jsem se, že hodinu na to skutečně odjel na dozalu. Myslela jsem, že to jako odpověď stačí a tak jsem tady.
4: Zvláštní náhoda.
3: Náhoda? Slyšel jste, že to bylo domluveno?
4: Zdálo se, že včera jste byla velmi vzdálená myšlence přijít princi ještě někdy na oči.
3: Ráno moudřejší večera. Kde je? Má to znamenat, že je v tom pokoji, odkud jsem slyšela to kvílení a vřískání?
4: Má drahá, nejdražší hraběnko.
3: Byl to ženský jekot. Co to znamená, marinery? Tak mi to přece řekněte, když jsem vaše drahá, nejdražší hraběnka. K čertu s dvorskými lichotkami. Kolik slov, tolik lží. Konec konců, co záleží na tom, jestli mi to řeknete? Však to hned zjistím.
4: Do salonu nemůžete, milostivá hraběnko. Princ vás neočekává.
3: Takže je přece tady, kvůli mému dopisu.
4: Nikoli kvůli vašemu dopisu.
3: Ale říkal jste, že ho dostal.
4: Dostal, ale nečetl.
3: Nečetl?
0: Tak jestli jsi vzpomněla, o jakou jde ukázku?
1: Ne.
0: Tak ne, já ti to prozradím.
1: Ne, ale je to hezky, to bylo zrovna s Luboškem.
0: No. To byl manžel v té době? To byl,
1: ne, ex-manžel už.
0: Už byl ex. Natočeno bylo v brněnském studiu Českého rozhlasu v roce 2015.
1: Tak to
0: no
1: už bylo dávno po
0: rozvodu. Slavnou Lessingovu, tedy německou tragédii Emilia Galotti. Já se ti přiznám, já jsem v tom hrál hlavní mužskou roli v Příbramském divadle a bylo to velkolepé výtvarné představení, ty jsi to hrála v rozhlase, takže tohle ti nebylo dopřáno a oblékal to Josef Jelínek, jeden z našich nejšpičkovějších kostýmních výtvarníků a ten návrh na toho princezgu a stali dodnes visí u mě doma na stěně.
2: Já myslel, že to občas nosíš.
0: Ne, to byly překrásné kostýmy a krásná povedená inscenace. Tak ty jsi tam hrála efektní roli hraběnky Orsini. A to byl tvůj asi častý spolupracovník, režisérka Mikulášková v Brně, viď?
1: Ano, Hanička Mikulášková, nejenom to, ale taky moje kamarádka, ty jsme se strašně dlouho neviděli. Fantastická režisérka, divadelní, rozhlasová a úplně skvělá saxofonistka mimochodem. A no, úžasná.
0: Připomeňme posluchačům, že poslouchají Český rozhlas Dvojku a v divadle Ungrad právě probíhají rozpravy Milana Hajna, jehož hosty jsou Iva Pazderková a Josef Štěpánek. No a co rozhlas a Iva Pazderková dnes? Točíš jako herečka v rozhlase? Vysílají se někdy v rozhlase tvoje písničky?
1: 00 nic. Já prostě nechápu, nevím, nerozumím, ale...
0: Tak to je hozená rukavice.
1: Jako, absolutně, já to říkám, ale po každé rozhlasové hry mě baví, já jsem jich udělala víc, ale teď zrovna ne a mrzí mě to a určitě bych ráda, to je jasný. A já navíc Český rozhlas, to je takový můj, to je taková, taky můj veliký sen. Já prostě doufám, že jednou, a já to říkám po každé, úplně v každém pořadu, takže oni už to vypínají, to vedení, ale... Já bych tam chtěla prostě pracovat v Českém rozhlase a mít třeba nějakou rubriku nebo něco. Já miluju Český rozhlas, miluju prostě fanaticky.
0: No tak teď tě znovu vyslechli, fanaticky miluje
1: mají,
0: Český
1: takže,
0: rozhlas.
1: Takže je pouštět můžu.
0: No a... Výmluvný pohled. Bohužel vedení rozhlasu tě nespatří.
1: Našpulila jsem vzdor vytěrty.
0: Do nejširšího povědomí samozřejmě vstupuješ také díky televizi a filmu, tam seš hojněji obsazovaná. Čím jsi začala? Tvůj první kontakt s kamerou. V Brně ještě televizní?
1: Ano. Ano, to je legendární. Na to se sešla celá rodina četnické historky. A tam bylo mi asi 19, šla jsem kvůli tomu, myslím, i na konkurs. A měla jsem roli ženy, na kterou zazvoní ti četníci, ona otevře dveře a dělá, ne, jakože si nekoupila, myslím, nějakou mastičku. Nějakou nelegální, šmare. No a pak jsme se na to sešli, já jsem tam nebyla vidět. Oni jenom, tam byla tma. A vlastně se tam jenom otevřou dveře a nějaký fakt hodně rozmazaný stín, tam je pohyb jenom, nejsem tam, ale celá rodina se sešla, že Ivuška je v televizi.
0: No tak nejlepší role. Prozrať, prosím tě, počiny, kde jsi k spatření a zaznamenání už byla.
1: Tak to já nevím, třeba...
0: Seriál nějaký?
1: Jo, to taky. Jak se to jmenuje? O, já nevím. Neviditelní, teď to opakovali, to byla krásná věc na České televizi, potom na vodě, potom Sex O'Clock na Voju, to je ten nádherný seriál, potom Ono to bylo, já nevím, co mám říkat, já se úplně začínám potit.
0: Ne, počkej, on ti pomůže.
1: V současnosti jsem konečně nastoupila do legendární ordinace v Růžové zahradě. A jinak,
0: ty seš posila v ordinaci?
1: Přesně tak, a jsem za to nesmírně vděčná, je to krásná práce. A co se týče filmu, tak Pouta, Radima Špačka.
0: No to byl vynikající film.
1: Jo, potom, potom, já jsem toho moc zase natočila, jo. Jak nějak přežít svého muže, třeba teďka naposled.
0: Dabingu neholduje, Pažďarko.
1: Dabingu taky. Dabovala jsem pro komerční jednu televizi Orange is the New Black, jak se to řekne česky, to bylo z toho vězeňského prostředí, fantastický seriál z Netflixu. Oranžová je nová černá, nebo jenom jak to mám přeložit. Já jsem totiž jednou byla v Americe. A potom dabuju hodně... Úplně takový mám fakt štěstí na velký role v krásných animovaných seriálech nebo v animovaných filmech. Takže já nevím, ať už jsou to úžasně.
0: Když jsem tě uvedl jako všestranou umělkyní, to je velký rejstřík. Štěpánek se nechal zlákat někdy před kameru, třeba taky, co by herec?
2: Ne, myslím, že ne. Nebo nikde jsme jako muzikanti, občas jak se stává, že někde hraje kapela, tak jsme v nějakých scénách byli. Ale...
1: A v klipech?
2: V klipech. Jo, jak s kytarou v klipech, ano.
0: No ale když spolu vystupujete...
1: Ne, já mám prostě v hlavě, že jsi v nějakém klipu hrál jako roli, když jsi hrál někde, Pepi?
2: Jako... Prošel
0: jsem nějaký... Ty bys ho obsadila, že jo?
1: Hned, Pepča je fakt nesmírně multitalentovaný a je charismatický. A jak je nadprůměrně inteligentní, jenom abych to upřesnila, on tu matfis nedodělal, ne, že proto a tu filozofii, že by to jako na to neměl. On se to prostě vykašlal, protože šel za svým snem být muzikant, ale tak jo, on je strašně dobrý a je zajímavý prostě, já bych ho obsadila hned. Kdyby někdo měl zbytečných, já nevím, 30 milionů, tak my natočíme film.
0: To nevím, jestli mezi posluchači Českého rozhlasu Dvojky a Rozprav Milana Hajna se někdo takový najde, ale přál bych ti to. Ivo, zpívej.
5: Vzdávám se zlozvyků, pravdy prázdných sklenic.

0: Tak právě dozněla píseň z druhého alba, které má pro mě docela krkolomný název Horská lesní ekologická tvá živá dospělá. Kdo to vymyslel? Zase Pazderková?
1: Ne, protože jak jsem úplně blba, proto se to skvěle prodávalo a skvěle promovalo.
0: Už nikdo nevěděl, co to je, že jo?
1: Nula nic, že jo? Takže já jsem nechtěla to nazvat, já jsem měla jednoslovný názvy těch písní a nechtěla jsem tam dát jenom jeden, protože bylo strašně trapný. Jako,
2: nefér vůči těm ostatním písničkám.
1: Jo, a to taky. Ale hlavně představ si, že si koupíš jako album s mým ksichtem a tam dospělá. A nebo lesní. To je jako strašný prostě. Takže jsem si řekla, že udělám tu chytrou věc marketingově, že to nazvu všema názvama, kromě vlastně Černého šálu, protože to jsem zhudebnila Puškina a to mi nepřináleží. Takže no, tak to bylo úplně marný a nedá se o tom vůbec ani mluvit. No.
0: Zase hudba, texty, Pazderková, a jak hraje na ukulele, prosím tě?
2: Hezky, ale myslím, že trošku polevila, že...
1: Roky jsem teď nehrála a nehraju, neumím to. Jako
2: ona měla takový dilema, že jo, nechty nebo ukulele. Protože když hraješ na nějaký, že jo, strunný nástroj, kytaru, nebo nemůžeš mít nechty na levý ruce, kde chytáš ty struny na tom matníku, a ty si měla dlouho dilema, jestli se vzdáš nechtů nebo ukulele, že jo.
1: Je to tak, Pepi. Ale taky je to hodně daný tím, že se nechystalo nový album, já jsem neměla úplně tu motivaci. A pak, protože já to produkuju sama, co se týče financí, tak ještě s covidem asi vším, já mám v šuplíku věci a zrovna dneska, teď, když jsme to po dlouhé době slyšeli, ty jsi geniální, ti kluci jsou tak geniální, to prostě tak dobrý, když to člověk slyší.
2: My jsme tu písničku neslyšeli třeba 10 let, no, že jo? A je fakt, že některé písničky tak jako stárnou, ale když slyším tuhle písničku, tak mám pocit, že...
0: No ale Pepíku, když spolu vystupujete, tak vybíráte
2: písně. My zase tak často nevystupujeme a většinou je prostor třeba na, já nevím, na 3 písničky, tak zahrajeme takový, který hrajeme nejčastěji, a tohle myslím, že jsme nikdy naživo nehráli.
1: Nehráli, protože ona tam fakt je potřeba celá kapela a je potřeba, aby to mělo tu atmosféru. No tak ale teď už definitivně, my jsme spolu dneska něco nahrávali, tak jsem rozhodnutá, až začnu šetřit, asi prodám ten byt, na který mám hypotéku a uděláme album.
0: Tak to jsou plány. Prosím tě, s kým hraješ? Pochlub se, ty vystupuješ se spoustou opravdu pravotřebních, nespochybnitelných velkých S české populární hudby.
2: Já v současné době nejčastěji doprovázím Lucku Bílou, Raduzu. Docela často teď hrajeme takový koncertní program složený z písniček Hapky a Horáčka, takže jezdíme teda ten program. Doprovázím Lenku Novou a doprovázím i nějaký takový písničkáře, se kterýma už spoustu let pracuju, jako je třeba Petr Linhardt.
1: Děláš
2: Mirek
1: alba
2: Kemel.
1: Panu Mišíkovi.
2: Jasně.
1: Aranžuješ strašně moc limo, to nikdy neřekne všechno, ale je strašně.
0: A Pazderkovou tam nepropašuješ?
2: Občas se to podaří, ale Iva má taky spoustu práce v divadle nebo v televizi, takže...
0: No mimochodem ty učíš taky, že jo? Jseš přísný učitel?
2: Ne, já jsem úplný opak. Já mám ty děti tak strašně rád, mám s nima takový soucit, že vůbec nedokážu vytvořit jakýkoliv tlak. Jediný, co dokážu, jít s nima po té cestě, jako po té hudební cestě, ale nejsem vůbec přísný učitel. Já jsem z Berouna, my v Berouně máme svoji základní uměleckou školu, která je úžasná, je docela velká, máme třeba víc než 700
0: žáků. Ty jsi údajně ředitel té školy.
2: Ano, já jsem shodou okolností ředitel
0: té
2: školy.
0: To není shoda okolností, když je člověk ředitel, tak je ředitel.
2: Tak jsem ředitelem a je to úžasná škola, děláme tam spoustu zajímavých projektů. My děláme třeba takový každý rok takový autorský muzikál, že vymyslíme svůj muzikál, natočíme ho, děti se ho naučí a pak je to... Když takhle říkám, tak to zní dost obyčejně, ale ono je to opravdu hodně neobyčejné.
1: Je to opravdu neobyčejné a nesmírně profesionální a je to opravdu jako výjimečný, co na té škole děláte, to je nádherný. A já jsem měla tu čest to muzikálu hostovat a vždycky tam hostuje někdo z oboru, díky Pepčovi, to je vlastně ještě povýšený.
2: Tak je to opravdu radost, ta škola.
0: No a zmiňme letmo pouze tvé poslední činoherní účinkování, premiéra v Ungeltu vzhůru ke hvězdám. Už nemusíš adorovat našeho Ondrucha, to stačilo, ale jako máš tu nesvačilku po boku.
1: Adoruji, on se to tak zaslouží a ty taky. Já moc děkuju, že jsem tu možnost tak konečně měla.

0: tady na tomhle legendárním místě zkoušet a že tu můžu hrát a ještě s úžasnou Peťou Nesvačilovou, což my to tak říkáme, že jako proč bych ho neadorovala, Pavla Ondrucha, když on zvládl dvě tornáda, dva hurikány prostě. A pak nepotřeboval ani do lázní. Já to nechápu. Jako já vůbec nechápu, jsme to doskoušeli.
1: On se umí odreagovat, nebo
0: ne? Já věřím, ale jako já by na jeho místě tak sama dobrovolně odejdu ve svěrací kazajce někam hodně, hodně daleko. A s Peťou to bylo úžasné, protože to je živel a myslím si, že i díky tomuto představení má pořádnou šťávu. Je to nádherný text a vždycky se na to moc těším.
1: Ty střídáš komorní scény a největší jeviště v Praze. Poslední premiéra byla velkolepý, takřka světový, řekl bych, muzikál v Karlíně.
0: Jo, tam jsem jich dělala.
1: Tam máš
0: už
1: velká
0: několik...
1: muzikálová sola.
0: Taky. Dělala jsem tam úžasnou sestru v akci Adam's Family. Potom taky nádhernou věc na malé scéně Močál Story. To je muzikál, který napsal Ivan Mládek. Je celý veršovaný, jsou tam jeho největší hity. Je to fakt bizar. To je jako, kdybyste chtěli vidět něco, co jste ještě neviděli, ale je to fakt úžasný. Samozřejmě geniální, strašně chytrý. No a teď se chystá velká premiéra právě Beetlejuice. A to je teda velká pecka, tak tam já si užívám těch tisíc lidí a je to úplně zase jiný způsob hereckého projevu než tady.
1: Pojďme k vašim koníčkům, pokud na ně zbývá čas. Ty nám prozradíš něco třeba o té kulturistice, to mě udivuje, ale jak si patří to k tobě? Ty seš kulturista, taky to asi ne.
2: Já nejsem.
1: Co?
0: No, hele. Vlastně v podstatě...
2: Co bys k tomu dodala?
0: Já bych k tomu dodala, že jedeš v takovým režimu jako výrazně fitness.
2: Ne, tak já jsem docela fanatický sportovec. Jako...
1: Prosím tě.
2: Je to tak, já hraju tenis a chodím běhat a chodím i cvičit, takže sport mám strašně rád a kompenzuje mi to naše věčné sezení v autech nebo někde po studiích, takže sport je pro mě důležitá součást života.
1: A té kulturistice, o které jsem se zmínil, tady Pazderková propadla po tvém boku?
2: Já si myslím, že tehdy tě to nějak moc nezajímalo, že jsem chodil cvičit, ale ty si
0: občas... Ne, my jsme chodívali spolu,
2: chodili jsme spolu, ale
0: já jsem
2: ne...
0: spíš běhávala a jezdila na kole tehdy. Já jsem tehdy moc nezvedala, no. To je pravda, že jsme párkrát spolu zešli do posilovny, ale já jsem se spíš věnovala kardiu. Jakože takhle a na tenis mě přivedl vlastně, já jsem začala v 31 hrát tenis. Podle toho taky vypadá.
1: A co tě přimělo, prosím tě, k té kulturistice? Tobě se to líbí?
0: Ano.
1: Teď nemyslím jako druh Jasně. sportovní činnosti, ale výsledek toho snažení.
0: No samozřejmě se líbí všechno, kdy jsou lidi spokojení s tím, co dělají, kde je vidět tvrdá práce. Protože to tam vidět je a kolem toho kolu je spousta mýtů a hoaxů a mě nesmírně inspiroval jeden z mých nejlepších kamarádů, Vašek Neudbárta. My jsme měli stejného trenéra a ta cesta té disciplíny a té mentální přípravy, vlastně Pepča vždycky je svědkem všech mých tady těch tak je opravdu skvělá. Člověka to moc posune a to vystoupení z komfortní zóny je extrémní a ta disciplína musí být naprosto extrémní, zvlášť pokud to děláte naturálně jako já. A myslím, že
1: a ty soutěžíš? Taky ne.
0: Byla jsem na dvou soutěžích, ano. Byla jsem na dvou soutěžích.
1: Jak jsi dopadla?
0: Dobře. Na to, že jsem začala ve 40, na první soutěž jsem se připravovala v podstatě půl roku, tři čtvrtě, tak jsem dopadla 10. ze 17. a ve své kategorii a na druhých soutěži jsem byla ve své kategorii 6. Takže to jako je dobrý, že tam člověk stojí vedle těch 20 letých holek, že se tam vůbec vedle ní může postavit, ale to umístění vůbec není důležitý. Tam jako opravdu ten vyhraný boj je to, že tam dokáže v té nejlepší formě jít.
1: Ne, já to podepisuju, protože to je výsledek úsilí, takže to je. Není zadarmo právě.
0: A moc mi to pomohlo se zády, se vším prostě.
1: A tobě to neubírá patří. Ani na ženském půvabu, což se mnohdy přihodí.
0: To jo, tak já si myslím, že ona ta definice ženského půvabu, ta zastarala jako je nesmysl, že ženský půvab vychází z něčeho jiného a není definovaný, není vlastně neměl by mít tabulky žádný. Takže i opravdu profesionální velká kulturistka má ženský půvab, pokud toho chce mít a pokud se tak cítí. Takže rozhodně nemám pocit, že by mi na tom to ubralo. A ono taky, jak říkám, ono to vypadá jinak, vysušený králík na fotkách, takzvaně, jak já říkám. To je forma, která trvá třeba hodinu, jo, před tou soutěží a potom ve zkušenosti vidíte takový věchítek, jako jsem byla já.
1: Ty máš i všestranné, nejen umělecké zájmy, ale i mimořádný je tvůj rozměr mimo umění, pokud je o ty zájmy. Někde jsem se dočet, že miluješ armádu, vojáky, teda jednoho vojáka teď máš, že máš dokonce zbrojní průkaz. Nebál se si jim?
0: Ano, mám zbrojáka, teď se chystám na střelecké závody. No.
2: Ne, my jsme byli spolu asi před 2 týdny i střílet a bylo to úžasný.
0: Jako ty jsi mě přestřílel, ale mám ty dráty. Já mám dráty v ruce, takže teďka nemám dobrý ucho. Ale,
2: to bys měla vysvětlit rozhlasovým posluchačům, co znamená
0: dráty. Já jsem po operaci ruky, protože jsem si nehezky zlomila ruku a mám prostě v ní dráty a teďka rehabilituju. Takže na ten trénink té střelby to není ideální zrovna teďka. No.
1: A jak jsi k tomu přišla, že jsi začala střílet?
0: Můj kluk mě řekl, že mi to dá.
1: A začala pro mě holdovat i kulturistice. Ten motiv, který tě k tomu přivedl.
0: Motiv.
1: Měla jsi pocit, že máš tuk na sobě a že se ho chceš zbavit, nebo co ti přimělo k tomu
0: pocit,
1: rozhodnutí?
0: Měla jsem pocit, že chci prostě, mě baví výzvy. Mě obecně baví výzvy. Já mám ráda se vzdělávat a učit se něco nového a objevovat svoje hranice a hrozně mi vlastně pomáhá zjišťovat, že jak se permanentně podceňuju, tak vždycky mi to moc pomůže, že zjistím, že jsem schopná a myslím, že tím můžu právě inspirovat i ostatní lidi udělat daleko víc, než si myslím a dokázat daleko víc. A je to zábava, patří to prostě k životu, já se ráda pořád něco učím, tak to je užitečný prostě. Stejně jako díky Pepčovi jsem složila hudbu a dvě alba, takže mám
1: tak mimo umělecké koníčky má i Pepík Štěpánek?
2: No,
1: ty sportovní si zmínil.
2: Jasně, já mám rád všechno kolem třeba designu a architektury, takže teď se vlastně spoustu let věnuju, že já jsem si zrekonstruoval takový rodinný dům 100 let starý, tak jsem se věnoval té rekonstrukci a těm interiérům a zahradě a to je něco, co mě hodně baví. Výtvarné umění, architektura.
1: A umí tyhle dvě originální lidské bytosti třeba jen tak hnípat u moře?
2: Já myslím, že to umíme úplně ze všeho nejlíp.
0: Jako podle mě ze všeho nejlíp.
1: Jo.
0: My bydlíme kousek od sebe a třeba kolikrát jako je to třeba 300 metrů od toho baráku a říkám, nechceš zajít tady na pivo? Ne. A já třeba řeknu, ne, mě se nechce.
2: Jakože hnípeme.
0: Jako vyvalit se před Netflixem. Prostě. To je naše největší životní štěstí a to má naštěstí můj přítel. Že vlastně to je fakt to největší koníček. Protože si ho můžem taky málo kdy dopřát, ono to je potřeba říct.
1: My chceme, aby nám Iva zase zaspívala a teď nás udiví. Zaspívá s Tomášem Klusem, to je duet.
0: Ležím v peřinách, přikrytá tvou rukou, mám strach, aby to neskončilo.

dveřinách, přikrytá tvou rukou, mám strach, aby to neskončilo dřív, než umřeme.

0: Tak to byl přímo filozofický duet. Jak se zrodil a proč Klus?
1: No, my když jsem to tehdy napsala, tak to vlastně, ještě mě Pepča to zpomněl, že mě říkal, připiš ještě sloku, aby to vlastně, ty jsi vlastně vymyslel, že to má být duet, nebo já, nevím. A to je právě ta jediná písnička, kde jsem nejdřív měla hudbu a potom text. A potom jsme dlouho tak uvažovali, co a jak, a Tomáš, můj kamarád, byl tak strašně hodnej, že tu píseň pro mě naspíval a myslím, že to tehdy udělal ještě navíc za nic, z dobrý vůle. A myslím, že ho lidi do té doby neslyšeli takhle nikde zpívat. Prostě to byla plná pecka. Byl to ten
0: pravý. A živě jste takto někde spolu nevystoupili?
1: To se nám nepodařilo. S touhle písní se nám to nepodařilo.
0: No, ten text mě velice zaujal, jak jsem si dovolil říct, měl filozofický rozměr. Tak pojďme, je to náš poslední vstup, si lehce zafilozofovat, protože jste přemýšliví, inteligentní lidé. Oč opíráte své životy? Triviální dotaz. Co je nejpodstatnější pro tebe? Přátelství třeba má velkou cenu v tvém životě. Práce, to je
1: takový. Já si nemyslím, že ode mě uslyšíš říkat něco, co jako vlastně by nikdo jako ve zralějším věku neřekl. Určitě jsou to rodinné vztahy a rodina, přátelé, láska, ale možná, co si myslím, že čím dál tím víc je pro mě důležitější opírat směr mého života a mé práce o nějaké hodnoty, i ty morální hodnoty, a to je strašně důležitý. A no, tak.
0: Tak. Muzikante, taky za filozofu.
2: Taky k tomu nemám nic zásadního, co bych k tomu řekl, ale myslím, že my všichni, kteří děláme kumš nebo umění, pro nás ta práce má takovou, ještě je fakt důležitější než pro lidi, kteří se věnují třeba civilním profesím, že pro nás je to opravdu zásadní součást toho života. A myslím, že i ty naši kolegové jsou vlastně často přátelé, že jsou to takový poloviční rodiny, ty týmy a tak. Takže já hodně žiju tou prací a i těma lidma, kteří se kolem toho pohybují.
0: Pojďme to naše setkání uzavřít a to štěstí si popřát. Moc děkujeme, že jste přišli. Děkuji Ivě Pazderkové, děkuji Pepíku Štěpánkovi.
2: Ne, my ti děkujeme za pozvání. Bylo to
1: moc si toho vážíme, oba dva, děkujeme.
0: A loučím se s vámi i já, průvodce tímto pořadem, principál divadla Ungert Milan Hein. Naslyšeno.
3: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
4: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Dneska sedíme v opravdu zvláštní restauraci. Nás dva jsem přivedla zvědavost, ale co a kdy, paní doktorko, sem do tohoto prostředí, do tohoto areálu přivedlo vás? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne přeju. No skutečně sedíme v restauraci domova Surrider, které provozuje jednak sdružení Surrider a jednak nadace Surrider. A na přelomu let 97-98 jsem pocítila potřebu pracovat v něčem dobročinném, nebo říkejme tomu charita, něco, co bezprostředně pomáhá lidem. A tahle potřeba vlastně moje osobní přivedla.
2: Počkejte, vy jste hospodská nebo co?
4: Ne. Domov Surrider, jehož součástí je teda tahle restaurace, je v zásadě zařízení, které se stará o seniory, kteří se dostali do takové situace, ať už
2: zdravotní. Jste to vzala marketingově od začátku.
4: Už jsem to vzala marketingově. Které vlastně sem přivádí nemohoucnost postarat se sami o sebe.
2: Já jsem se chtěl velmi nezdvořile vrátit k tomu, co jste nadhodila, že v určité době, před 2 roky, jste pocítila jistou potřebu pomáhat těm, kteří to potřebují. Mohu se zeptat, v jakém to bylo věku, a omlouvám se za ten dotaz.
4: No, v té době mi bylo 32 let.
2: Kristovy roky, vy jste zjistila, že víte, co chcete.
4: Asi to bylo takový, jakoby, nechci říkat osvícení nebo vnuknutí, ale něco prostě, co přišlo zevnitř ze mě.
2: Skutečně?
4: Skutečně, takhle jsem to pociťovala a vzhledem k tomu, že v té době jsem měla určité mezinárodní zkušenosti, tak nejdříve to bylo takové, jako že jsem měla potřebu téměř až zachraňovat zdraví a životy lidí. Já jsem měla nejdřív představu, že bych šla buď k Červenému kříži nebo ke komisariátu pro uprchlíky, právě na té mezinárodní úrovni, a měla jsem dojem, že bych byla ochotná jít do Afriky, do Asie, kde je opravdu ta potřeba jako život, smrt, zdraví, nemoc, kde ty hodnoty jsou obnažený, takový ty základní lidský. Ale potom jsem si samozřejmě, jak přátelé, tak i já sama jsem si uvědomila, že bych asi tím ublížila nejvíc rodině, kdybych úplně najednou takhle radikálně změnila svůj život, svoji práci. Takže potom, když jsem dostala nabídku od svého přítele, abych šla do nadace Surrider, tak jsem teda potom mnoho neváhala.
2: Já to nechci zlehčovat zdaleka, ale jste podstatně hezčí než matka Tereza.
4: Ježišmarja, to je moc odvážné srovnání.
2: V každém případě tentokrát my jsme vašimi hosty a vy jste trošku naším hostem. Vaše jméno je doktorka Iva nebo Ivana?
4: Ivana.
2: Ivana Plechata. Ještě jednou dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.

0: Pojďme se vrátit do doby před 10 lety. To vám bylo, řekněme, 24?
1: Ano, bylo to tak 23.
0: Co jste studovala?
1: Já jsem studovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Již jsem promovala jaksi spolu se svým synem, protože ten se v zápětí narodil. Potom jsem byla tedy 2 roky na mateřské, protože to jsem si nechtěla nechat ujít. A hlavně už jak je člověk naučen z té psychologie, tak jsem věděla, jak je pro dítě důležitý ty 3 roky první. Takže to jsem opravdu byla
0: doma. Co jste mohla eventuálně s tímto vzděláním dělat? Klinickou psychologii nebo zase učit psychologii nebo co vlastně?
1: Já jsem dělala čistou psychologii, to znamená, já jsem to neměla kombinovat s tou pedagogikou.
0: Ano.
1: To znamená, že učit bych mohla, pokud bych si dodělala nějaké to pedagogické minimum, ale i to šlo.
0: Čili byste za normálních okolností třeba seděla v RIAPSu?
1: Tak, i když pravda, já jsem se soustředila na tu oblast drogových závislostí, už moje diplomová práce vlastně byla na tohle téma, takže pravděpodobně bych dělala psychoterapii drogově závislým.
0: Nebo přišlo alkoholově. Dítě, nestalo se, odpromovala jste.
2: A k tomu já mám mezi dotaz, já si ho nemohu odpustit. Vy působíte ctižádostivým dojmem a to míním pochválně. Dostudovala jste, možná jste pomýšlela na kariéru, začaly se dít velké změny v této zemi a vy doma s dítětem, nepřipadala jste si odstrčená?
1: Já když už se schylovalo, syn se narodil v 87. a já jsem, jako kdyby člověk tak něco tušil, že přece takhle to v té republice nemůže jít dál, jo. Tak jsem si vlastně tu kariéru schovala do toho svobodného světa, jakoby ten, co jsem si já představovala, že takhle to tady nemůže vydržet.
0: Za totality se ještě rozmnožíme a budeme mít čas.
1: Ano, a pak budeme mít čas. V 89. jsem samozřejmě vyrazila už na ty první demonstrace a teď jsem říkala, jako, že vlastně zase jsem cítila tu potřebu, jako teď se tady děje něco prostě epochálního, něco převratného, čehož není člověk svědkem možná jednou za život a někdo, někomu ani to se nepodařilo, tak jako musíš se toho zúčastnit a něco jako dělat. Takže jsem začala nejdříve dělat politiku na té dobrovolné bázi v Praze 6. Praha 6 byla vždycky politicky velice, velice bohatá, ať už disidentsky vlastně.
0: Tak, ale i komunisticky.
1: I komunisticky, to je pravda.
0: Zelené sukno.
1: Tam byly velká sídliště. Ve volbách vždycky jsme z nich měli hrůzu. Proč jsme z nich měli hrůzu? Protože jsem na té Praze 6 dělala volebního manažera, nejdřív teda OFku, Občanskému fóru. A když se vlastně začala formovat další politická strana ODS, tak jsem šla do hlavní kanceláře ODS, takže před těmi 10 lety já jsem se dostávala do pozice politického aparáčíka, profesionála. Teď to zní hrozně. Tehdy mi to tak nepřipadalo.
0: Kdykoliv to zní hrozně, ale záleží, čím se to naplní. Proč jste po rozpadu OF šla do ODS? Byly i jiné možnosti?
1: Byly jiné možnosti, ale já jsem tehdy strašně obdivovala Václava Klause a lidi, kteří začali formovat ODS, protože jsem měla pocit, že lépe formulují problémy a že lépe formulují vizi, za kterou chtějí jít.
0: To jest?
1: To jest.
0: Hovoříme teď o těch původních ideí.
1: Ano,
0: o roce
1: 91-92. Ano, hovoříme o roce 1992 a 90. A to byla idea osobní zodpovědnosti, svobody, prosperity, inteligence, schopností, i jasně formulovaný ty záměry ekonomický, privatizace, že jo, dostat majetek do soukromých rukou, soukromník je nejlepší hospodář a tak dále. I takový možná to v tom, že jsme ten kapitalismus tak jako obdivovali, jakože k tomu chceme směřovat a opravdu ty lidé okolo Václava Klause, ty ekonomové to poměrně jasně formulovali. Tak to byl asi důvod, proč
0: jsem... Čili mimo jiné pro vás to bylo psychologicky řešeno uchopitelné. Nějaký jasný program, s kterým jste se mohla ztotožnit v jeho teoretické rovině.
1: Přesně, já jsem vždycky cítila u toho občanského hnutí a teď nechci nikomu ublížit, protože tam byli skvělí lidi, který teďka já si dovedu dobře představit, že bych s nima mohla pracovat, ale že tam je taková ta rozpačitost, že se nedokázali přesně úplně uchopitelně jakoby zařadit, jakým směrem chtějí jít. Vyčítáme někdy intelektuálům jakoby bezbřehost. A já v té době jsem cítila, že jako na to není čas.
0: Bezbřehost, přeloženo, to také může znamenat respekt k jiným možným alternativám,
2: anebo to taky může znamenat vůle ke slovům, ale ne vůle k činům?
1: Tak ano, je to taková ta upovídanost, dobře míněná, ale jakmile přišla akce, tak jako ta diskuze pokračovala. A tehdy jakoby jsem cítila i já sama, že na to není čas, že komunisti nám dejchají na záda, státní správa je rozpadla, ekonomika vlastně potřebuje nový nastartování. A diskutovat, jakými všemi způsoby a variantami a možnostmi. Já teď samozřejmě zpětně vím, že to mělo spoustu mínusů. Nicméně stejně bych asi volila znova tu variantu, kterou jsem volila.
2: Když se rozpadalo Československo, teď jsme už ve 92. To už jste byla ve vrcholové politice?
1: Nebyla jsem ve vrcholové politice, nicméně jsem měla tu možnost být hodně u těch rozhovorů, protože vlastně jsem vedla politický sekretariát na ODS, to znamená, tam se odehrávaly ve Sněmovní ulici, tam se odehrávalo velké množství těchhle z těch rozhovorů, měla jsem přátelé ve vrcholné politice, takže diskuze neuvěřitelně dlouhý, že jo, řešilo se to, ale byla to tak strašně hektická doba, že kdybyste se mi teď zeptal na konkrétní momenty, tak bych to už asi dneska nebyla schopna analyzovat, protože to byla doba, která se valila. Valila se přes nás, valila se okolo nás a jednotlivý momenty, které byly určitě pro ta jednání klíčová, už bych dneska hledala asi velice obtížně.
2: Ne, já se ptám na váš tehdejší obecný pocit. Byl to pocit jisté lítosti, že se to rozpadá, ale současně uvědomění, že to nejde jinak? Jak jste nahlížela?
1: Ano, a bylo to na základě mé osobní zkušenosti z volební kampaně. To bylo, myslím, ve 92. roce do poslanecké sněmovny, kdy jsem absolvovala s Václavem Klausem výjezdy na Slovensko. Naprosto neuvěřitelná a úžasná atmosféra byla mezi intelektuály v Bratislavě, kde opravdu jsem cítila tu sounáležitost a to, že by to stálo za to, aby to byl společný stát, že jsou to bezvadní lidé. Ale jak pak jsme projížděli vlastně těmi dalšími městy, tak už to nebylo tak jednoznačný. A já jsem cítila ten nacionální osten, který my jsme nedokázali v tehdejší době příliš chápat, nebo já osobně jsem ho moc nechápala. Takže já na jedné straně jsem litovala toho, že třeba přicházíme o tu Bratislavu a o ty lidi, o který jsem strašně stála a milovala jsem slovenský divadlo a kulturu. A to mě bylo líto. Na druhou stranu jsem si uvědomovala tu rozdílnost, co ta většina těch lidí chce.
2: Tehdy jste vlastně nastoupila kariéru, která na ten věk začala být velmi slibná. Co to udělalo s vaší rodinou? Byl váš muž všemi deseti proti, nebo někdy trochu žárlil, aniž by to třeba dal najevo? A vnímala jste to vůbec, nebo jste byla lokomotiva, která jede a nevnímá svého?
1: To taky, ale
2: dovedu si vás představit.
1: Na druhou stranu s tím malým dítětem zase taková lokomotiva být nemůžete. To znamená, že já jsem celou dobu se snažila vyvažovat. Dneska si troufám říct, že ten můj syn tím příliš netrpěl, protože měl okolo sebe milující lidi a já vždycky si myslím, že je rozhodující ta atmosféra toho souhlasu obecného. A ten obecný souhlas já v rodině měla. Můj manžel mě podporoval a možná tím, že si nekonkurujeme v našich profesích, on je velice úspěšný v jiné muzikální profesi a já jakoby začínala být úspěšná v jiné společenské, vlastně taky profesi velice podobné té politické, tak jsme se dobře doplňovali a konflikty nebyly, to musím zaklepat.

0: Vy už jste v tom sekretariátu byla nastartovaná třeba na nějakou politickou funkci, až dosud jste měla vlastně takovou organizační.
1: Ano, ano. Já jsem měla trošku takovej, nevím, jestli řeknu přesně, ale mindrák, takový určitý nedostatečnosti vzhledem k praxi, tomu, co jsem už udělala.
0: Ale to těm ostatním mladým vůbec nevadilo. Tam měl tiskovou mluvčí, která neměla vůbec žádnou praxi a dělala...
1: A dělala to dobře. Já vždycky jsem Kláru obdivovala, aspoň z mého hlediska.
0: Vidíte.
1: Je to kamarádka. Já možná moc o některých věcech i nad sebou sama přemýšlím a jsem hodně sebekritická. Navíc jsem stále cítila takový nedostatek, že já vlastně, ač vystudovala psychologii, tak jako jsem si připadala pořád nedostudovaná, protože vlastně jsem vystudovala marxistickou psychologii, co si budeme povídat. Že? Takže kdybych mohla znovu zvolit, tak jdu na humanitní gymnázium, kde bych se dozvěděla něco o starých kulturách přes literaturu. Jo, tady to vzdělání mám pocit jako v tom nedostatek. A teď jsem strašně ráda, že můj se navštěvuje gymnázium a studujeme společně.
2: Zase odbočka. Já nechci, abychom totiž náš rozhovor vedli jenom v té rovině vaší politické kariéry a pak nějakého prozření. Psychologie byla vám v politice k užitku. Dokážete partnera aspoň trochu odečíst? Říkají vám nejen ženské instinkty, ale to vzdělání, kdy máte spíš mlčet a poslouchat, nebo kdy je třeba uchopit prostě otěže té konverzace. A je to, pokud to máte, spíš ta ženská intuice, nebo těch 5 let na vysoké?
1: Asi, kdyby to nebylo ve mně, tak proč bych chodila na psychologii? V té politice bezesporu, jako v každé komunikaci s lidma, to použijete. V té politice je to zvláštní tím, že ta přece jenom přitahuje speciální osobnosti. Ne úplně každý je schopný jít do politiky a být tam úspěšný. Z hlediska toho psychologa to sledovat je velice zajímavé, zejména takový ty osobnostní niance toho, kterýho člověka. Ovšem ty druhý to zjistějí, že je malinko odečítáte, že je malinko pozorujete, že vlastně jste jim, aniž by to tak skutečně bylo, ale oni mají pocit, že jste jim nebezpeční. Je to vlastně plus pro vás, že si to jakoby jste schopný zmapovat, ale na druhý jste zase vy čitelný pro ty ostatní, že vlastně před váma některé věci radši vůbec neříkají, k některým jednáním vás vůbec neberou, právě proto, že ví, jaká jste.
0: A přiřazovala jste skutečně i diagnozy?
1: Tam někdy to jde až na diagnozy, určitě.
0: Mně to napadlo taky.
1: Někdy to jde až na diagnozy, nebo někdy jsou to takový ty hraničící stavy mezi tou neurózou k té psychóze, jo. Nemusí to být vždycky jenom jako psychiatrická diagnóza, ale jsou to takový neurotický stav a tak dále.
0: Samozřejmě, že lidé jdou se svým osobnostním vkladem do politiky, ale zároveň ta politika sama něco generuje.
1: To bez
0: zesporu. To přece byla krásná laboratoř, zejména kanceláře ODS.
1: Víte co, ale já už na konci jsem měla pocit, aby mě tahle laboratoř nesemlela, jestli mě rozumíte, že tam bylo na mě až příliš emocí, vypjatých osobnostních rysů, vypjatých nenormálních vazeb. A to nechci říct, že to bylo tak hrozný, ale já jsem to tak pocitovala. Právě proto, že jsem na tyhle interpersonální vztahy tak strašně citlivá.
0: Ale dovedu si představit psycholožku, která tohle všechno použije jako benzín do motoru.
1: To já nebyla. Mě by to pravděpodobně...
0: obrovskou forzáží se octne někde na funkci místopředsedy parlamentu nebo něčeho takového.
1: To pokud nemáte tak silný zpětný mechanismy, jako mám já. A tak.
0: Co to bylo, ten zpětný mechanismus?
1: Později, když jsem z politiky odcházela, tak jsem tam viděla pro sebe osobně víc negativ. Já jsem měla pocit, že mě to, jak už jsem jednou použila ten termín semele, jestli mě rozumíte, že to vlastně do budoucna spíš odskáču na sobě, že budu psychicky strašně nervózní, ano, že budu předrážděná, nervózní, nebudu schopna dobře reagovat.
0: Tohle si přece musí uvědomovat i řada dalších lidí. Jak tomu čelí?
1: No, ono taky v tom 90 před těmi mimořádnými volbami spousta lidí podobně zaměřených jako já, to znamená lidi citliví, který, ale nechci to generalizovat, aby to nevypadalo, že tam zůstali jenom ty necitliví, ale spousta lidí, kteří to brali hodně osobně, tu politiku ve smyslu tom pozitivním, jakože chtěli strašně věcí udělat, byli pracovití, mysleli to tak, že by to opravdu mělo být o těch konkrétních věcech a ne o takových těch nadstavbách politických, tak odcházeli vlastně před těmi předčasnými volbami.
2: Vy jste byla přece jenom několik let v parlamentu jako poslankyně za ODS.
1: Ano.
2: A pak přišel ten velký třesk, na který si ještě pořád pamatujeme a samozřejmě mnoho dnešních událostí se jakoby pořád k němu zpětně vztahuje. To znamená podzim 97. Josef Želenec odstupuje, jsou tady různí Láslo Báčové a já nevím, kdo ještě. A přichází sarajevský atentát. Pro vás to
3: jste
2: znamenalo?
3: Zažila ještě?
1: To jsem zažila.
2: To jste byla ještě...
1: Já bych řekla, že tenhle moment právě přispěl k tomu mému dalšímu rozhodnutí, o kterém jsme mluvili na začátku. Z té vyčerpanosti přišlo to prozření, že chci dělat něco jiného.
2: Dobře, ale jestli jsem pochopil správně, tak v těch dnech a týdnech, o kterých ano. já teď mluvím, jste ještě nešla rovnou k charitě,
1: ano.
2: ale šla jste do Unie svobody vznikající.
1: No, protože...
2: Čili první bylo odštěpení od ODS, tedy vaše.
1: To samozřejmě se těžko dneska zpětně říká, že to byl pouze tenhle ten okamžik.
3: Dovolíte ještě?
1: Ano.
3: Ten okamžik je vlastně zajímavý. Kdy tohle nastalo? V ten den, kdy ve sněmovní v noci se tam demonstrovalo a kdy Livie Klausová na Václavském náměstí?
1: To už jsem byla vlastně rozhodnutá. Jestli jste si vzpomněli, když jsem říkala, že jsem cítila, že se něco musí stát, ano. tak to zhrálo zhruba už celý ten rok, pak
2: ve
1: následovalo
2: vás.
1: Ve mně. Pak následovalo samozřejmě vystoupení Josefa Želence, kterýho já si do dneška velice vážím a jehož slovo mně připadalo, že je to správný. Já jsem se s ním stotožňovala. A když pořád se nic nedělo a pořád se to tak jako uměle drželo a nikdo nechtěl nic říct a prostě vlastně jsme se klamali i my sami a klamali jsme se navzájem a klamala se veřejnost, aspoň tak já to cítila v té době, tak když Ivan Pilip s Janem Rumlem, já si Jana Rumla strašně vážím do dneška, vystoupili na té televizní obrazovce, tak já to osobně cítila jako úlevu, že to někdo řekl a že to řekl někdo veřejně.
2: Dvě psychologické otázky nekladu je ani tak já, ale kladu je mnoho posluchačů a čtenářů. Za prvé, Josef Želenec odstoupil a na otázku proč, v podstatě řekl, brzy se to dozvíte. Vzpomínáte?
1: Ano.
2: Otázka číslo jedna, má tohle dělat politik?
1: Ne, a já dokonce jsem tehdy to řekla Josefu Želenicovi i otevřeně, když jsem ho požádala o schůzku a ještě s kolegyní Haničkou Marvanovou jsme se s ním sešli a ptali se ho vlastně, co to znamená, proč to udělal takhle, proč to neudělal jinak, o tom způsobu jsme se bavili. A tehdy i já jsem mu řekla, že si myslím, že měl hledat více oporu v lidech podobného smýšlení, jako je on sám, a pokusit se to nejdříve řešit vnitřně na grémích, pro které byl na to tam prostor, to znamená na Pražské radě ODS, kde on byl členem, poslaneckém klubu a tak dále. A že to stálo za to, to řešit uvnitř, že to nemusel být možná takový velký potom celý třes.
2: No a druhá otázka, jaké to je, když dva politici vystoupí v televizi, zatímco ten třetí, od něhož se odštěpují, je pryč. Neměli prostě počkat den a pak říct, helejce, my jdeme od tebe a teď s tím jdeme s tou novinkou do televize. Mnoho lidí, kterým myšlenky Unie svobody jsou blízké, nicméně toto těmto chlapcům dodnes trochu vyčítá. Vy to přece víte.
1: Určitě, ono to tak skutečně bylo, to se nedá
2: aspoň
1: odiskutovat
2: zvenčí.
1: A hodně to tak vypadalo a vypadalo to tak zvenčí. Pro mě, která jsem byla uvnitř těch diskuzí, denodenně se tím zabývající, to bylo trošku jiné. Já byla tehdy navíc té době velice unavena procedurálními otázkami, jestli mě rozumíte. Tehdy se nemluvilo ani o tom, co se musí udělat, a nebo když se něco udělalo, tak jestli se to udělalo dobře nebo špatně. Ale zase se do toho dostávala taková ta procedurální politická omáčka, proč to udělali tyhle lidi a neudělali to jiní lidi. A já tehdy jsem spíš potřebovala a chtěla, aby se to stalo. To znamená, že jsem příliš nepřemýšlela, možná to byla chyba a zvenku to vypadalo úplně jinak, ale já v té době tolik nepřemýšlela o tom, za jakých okolností nebo jak se to stalo. Pro mě bylo důležitý a významný, že se to stalo.

0: těch vašich začátků. Vedle Václava Klause hovořila jste o tom, že ještě jste vedle něj absolvovala cestu po Slovensku v době před dělením státu. Tak od té doby do tohoto okamžiku se Václav Klaus značně změnil. Přece tohle musel cítit nebo vnímat nějakým způsobem.
1: To já se musím vrátit ještě vlastně, já nejenom, že jsem s ním absolvovala ve 92. tu volební kampaň na Slovensku, ale já vlastně následně na to ve 94. roce jsem skončila na hlavní kanceláři ODS proto, abych jemu šla dělat poradce. To znamená, že naopak ještě v této době ta komunikace mezi námi byla těsnější. Neproblémová, velice těsná a já jsem v tom viděla jaksi další progres mé další jakoby kariéry, jo? Že to stojí za to, že je to významný dělat vedle takového člověka. Ta zlomová období spadají až do 95. 96. roku, kdy jsme si začali nerozumět spíše lidsky, jestli o tom takhle mohu mluvit. Mně se nelíbily některé věci a
0: co to je já lidsky? Jsem... Vám se nelíbilo, že se třeba hádá se svou chotí, anebo...
1: Ne, v řešení některých politických věcí, a pokud mohu mluvit naprosto konkrétně, tak to začala být problémová komunikace. Já, když se mi něco nelíbí, a to je v čemkoliv, tak to říkám. Ano. A on bohužel nepatří k lidem, kteří by jaksi se stoickým klidem vyslechli třeba připomínky, ale i někdy až kritiku. Tam začaly být takovéhle drobné problémy, které potom vyvrcholily, když jsem se rozhodla kandidovat a dostala jsem se do poslaneckého klubu a jako bych začala být více samostatná. To znamená, že jsem ho mohla i z té své víceméně samostatné role mu říkat ještě více, co se mně líbí nebo co se mně nelíbí. Bohužel Václav Klaus to začal brát, že kritizuji jeho a to znamená, že jakoby útočím na jeho jako osobnost.
0: Co se stalo z psychologického hlediska s tímto člověkem?
1: Já myslím, že byl problém ve vnímání reality vlastně, že on přestal naslouchat.
2: Čili těmto lidem to jistě v dějinách nebyl a není jenom on, se stane to, že najednou kolem nich je svět podle Klause?
1: Ano.
2: Abych parafrázoval?
1: Ano, ano, je to tak.
2: Velmi poučné. Možná poslouchá nějaký budoucí politik. Mně se chce na chviličku odpustit, nebýt vážný. Co řadíte ke svým nejpitoresknějším zážitkům z parlamentu? Je to spící poslanec, ten či onen, nebo křičící pan Sládek?
1: Nejhorší můj zážitek byly skutečně se Sládkovcem. Ty zážitky. Já, jak říkám, jak jsem citlivá, tak v momentě, když tam Sládek tehdy začal mlátit do té lavice a já úplně mohla cítit fyzicky na sobě, teď si nedělám legraci, fyzicky, když jsem od něj těch pár metrů seděla, ten víron těch nejtemnějších, musím použít to slovo, nejhnusnějších emocí, tu zlobu, agresi, tak se mi z toho udělalo opravdu fyzicky špatně v té sněmovně.
0: Ale to znamená, že ten člověk něco vyzařuje.
1: Tak samozřejmě každá silná osobnost vyzařuje. Já jsem o tom přesvědčena, že lidi citliví a možná přecitlivělí, tak jako jsem já, to můžou až téměř matatelně cítit. Mně se běžně stávalo, že za některými kolegy jsem nebyla schopna stát frontu. Až takhle daleko to šlo,
2: to je
1: že jsem...
2: duchařina už.
1: Je to možná duchařina, není, ale já není. Jsem to tak cítila, že oni jaksi narušují mé...
2: bublinu.
1: Ano, moji bublinu.
2: Samozřejmě.
1: Ale samozřejmě...
2: byli tací, tam... kteří nemohli stát za vámi?
1: Já myslím, že ano. Já myslím, že ano. Ale byli tam samozřejmě i nesmírně pozitivní lidé. Já do dneška, a možná právě proto jsem ušla jako jedna z prvních gratulovat, já jsem si například hrozně vážila Josefa Tošovského, když tam seděl naprosto stoickým klidem v té sněmovně a vyzařovala z něj taková ta harmonie, taková ta jistota. Jo? Pro mě to bylo nesmírně uklidňující ho sledovat.
0: Poslyšte, když už tady jste zmínila tohoto člověka, a teď se vás ptám nikoliv jako někdejší poslankyně, jako ředitelku, ale jako běžného daňového poplatníka. Vám nevadí přestavba budovy za 4,5 miliardy?
1: Vadí strašně. Já když jsem to slyšela, tak jsem se strašně rozčílila. Rozčílila jsem se zejména proto v rámci mé současné profese, jak strašně těžko scháníme korunku ke korunce, aby se to použilo na smysluplný účely. No. A tak tohle mě samozřejmě strašně vadilo.
0: Ale České republice taková, nepoužiju toho slova rozežranost, ale rozmařilost. těch bankovních bosů?
1: To se najde vlastně v každý ale skupině, kde ten člověk má pocit, že vyrost, jako by má neomezený možnosti, jako že by na něj nikdo nemohl, tak potom je, a to je strašný nešvar dnešní společnosti, si myslím, že chybí taková ta pokora v tom dobrým slova smyslu, ohleduplnost k jiným hodnotám, k jiným činnostem, že je člověk strašně sebestřednej. A to je nejenom v politice, nejenom v bankovnictví, v biznisu, ale já teď, jak to si zjišťuji, tak to může být i v charitě, že si konkurují jednotlivé domy zabývající se charitou a je to zase jenom o individuích uvnitř, kteří jaksi se snaží rozpínat a zapomenou, proč to dělají, ale teď už tam vidí jenom sebe jako človíčka, který je pro tu věc jako nejdůležitější.
2: Čili pravděpodobně česká společnost po tom všem, co má v tomhle století za sebou, je obecně nějak nemocná. Jsou výjimky, ale je tady jisté manko.
1: Určitě, ale já bych to neomezovala jenom na českou asi společnost.
2: Možná, že právě na cestách, a tím já pro sebe uzavřu tento blok, jste naopak v politice zažila nějaký povznášející prožitek.
1: Já musím říct, že těch bylo hodně.
2: Co pro vás mělo hodnotu, třeba i emocionální?
1: Hodně. Já myslím, že to bylo zejména to, že poznáváte ty lidi, ty krajiny, že jsou vlastně vám strašně podobný. Dneska, jak se říká, rozvinutější západ a tak dále. Zjišťujete, že my jim máme co dát. A
2: to znamená, že třeba ve Štrasburku. Nebo já nevím, kde jste se necítila jako křupan, buran?
1: Ne, necítila jsem se jako buran a ono je to taky o schopnosti komunikovat, že jo, v jazycích a schopnost se přiklonit k té kultuře takové, té klasické křesťansko-západní civilizace a tak dále. A já jsem se tam cítila velice dobře a vůbec jsem tam neměla ty mindráky, který někdy jsem zažila tady právě s těmi sebestřednými lidmi, jsem já tam neprožívala. Já bych řekla, že tam to víc funguje na partnerském principu.
3: Ano, a možná, že ten mindrák je vlastně odvrácenou stranou té sebestřednosti a toho egoismu.
1: Je to možné.
2: To znamená, že vy jste v podstatě sekla s poslaneckým průkazem, nebo co člověk má v parlamentu?
1: No, asi jsem to měla tehdy udělat, ale jsme v období přelomu roku 97 po sarajevském atentátu a leden, únor 98, Tošovského vláda, která už jednoznačně řekla, že bude mít časově omezený mandát, čili to jednoznačně spělo k předčasným volbám. Čili v té době pokládat poslanecký mandát mě přišlo trošku jako prázdné gesto a trochu nesmyslné. A navíc už v lednu 98 jsem blíže a blíže přicházela k této nadaci a vlastně už jsem byla rozhodnutá nekandidovat, nejít do primárek, dokončit, jak nejlíp jsem mohla, svůj poslanecký mandát a vlastně už nepokračovat v politické kariéře.
3: Promiňte, strašně důležitý okamžik. Kdo tohle udělá? Za prvé ten, kdo musí, kdo nemá šanci. Vy jste zřejmě šance měla. A za druhé, jak se člověk vypořádá s tím, že přestává mít poslanecký plat, že přestává mít k dispozici auto a všechny tyhle věci.
2: Nebo mobil, ne?
3: Tak.
1: Ten mobil mě zůstal, akorát, že jsem si ho sama platila. Já jsem o tom takhle asi nepřemýšlela. Pro mě na přelomu toho roku 97-98 bylo skutečně nejdůležitější to říct si, co pro mě teď osobně ta politika, co mě přináší a co já jí dávám. A já byla přesvědčená, že pro mě osobně už přináší více negativ, že vynakládám obrovské množství energie, která se nezužitkovává tak, jak já bych si představovala. Je to v tom taky něco toho ženského, že ženy chtějí vidět výsledek své práce, která je velice náročná. A pro mě výkon poslaneckého mandátu byl velice náročný, jak časově, tak psychicky. A ta negativa byla skutečně, že já jsem si spoustu věcí, které obecně se zeznášely ve vzduchu, to znamená neoblíbenost politiků, neoblíbenost poslanců, útoky novinářů. Já jsem je vnímala strašně intenzivně. O mě jednou někdo dokonce napsal, že jsem absentovala ve sněmovně, přitom jsem měla 98% účast na hlasování. A tehdy to jakýsi novinář vzal jenom z naprosto nezávazných prezenčních listin, to znamená, znamená, nevzal to ani z hlasování. A já všechny tyhle ty, takový ty drobný nespravedlnosti, jako by se řeklo, jsem si strašně vztahovala sama na sebe a psychicky jsem s tím opravdu hodně trpěla.
2: Řečeno velmi nevznešeně, řekla jste si, kromě jiného také, no čertovém, budu mít polovinu nebo třetinu, ale bude se mi lépe dýchat?
1: Ano, ano. A bude ta moje práce k ničemu.

0: přišla jste sem nejen do této restaurace Věru, ale do toho objektu Michalského dvora, mimochodem objektu historicky velmi zajímavého, ve středověku univerzitní ubytovna, ano. Kolej vlastně. Ano. Pak totéž po začátku první republiky, že?
1: Na ano, a navíc to byl pivovar dokonce v 18. století.
2: Já už to pamatuju jenom jako správkárnu pneumatik.
1: No, to už pamatujete tu ruinu, ve které to nadace získala.
0: Nadace Sue Ryderové, téhle britské ošetřovatelky z druhé války, má asi 90 podobných domovů po celém světě. To ona platí rekonstrukci a režii toho zdejšího českého areálu, nebo je její podíl dneska už zanedbatelný?
1: No, myslím, že tak ani si nemyslela, že to tak bude. Ale vzhledem k tomu, že k českým podmínkám a situaci, která dneska je, tak to skutečně platí britská nadace, britská centrála. Vlastně nám poskytují grant, i když my jsme jakoby součástí, nicméně máme svoje vlastní správní radu, že jo, a revizní komise a tak dále. Nicméně ty finanční prostředky skutečně musely jít z Anglie, to znamená 95% z té částky v současné době dané.
0: Ještě
1: to znamená
0: stále.
1: Ještě stále 105 milionů korun, tuším, šly z anglické strany. A vzhledem k situaci neujasněnosti v dnešní době, kdo bude financovat nebo jak bude vypadat určité vícezdrojové financování zdravotně sociálních ústavů tohoto typu, tak bohužel musí hradit i většinu nákladů provozních.
2: Promiňte, ta dáma ještě žije?
1: Ano.
0: Ano, ano,
1: paní baronka žije a byla tady na zahájení dokonce. My teď očekáváme, že na jaře přijede znovu, až budeme slavnostně otvírat druhou etapu domova.
0: Víte, kdy a kde já jsem s ním mluvil? Když nadace Občanského fóra dala grant nadaci Sue Ryder a bylo to v den, kdy odstoupil Josef Želeněc, tak ona byla v Praze. Mm-hmm. Nitky se neskutečně splétají. To jen tak na okraj. Ty peníze, co přicházejí z Anglie, se zdaňují?
1: Ono je to jako grant charitativní organizaci. To znamená, že jsou to peníze, které, věřím, že teď říkám správně, se nezdaňují.
0: Kolik tu pracuje lidí?
1: Momentálně tady v celém objektu plus v dobročinných obchodech, které nadace Sue Ryder má, pracuje něco přes 40 lidí.
0: A kolik je tu pacientů a jakých? Kdo je ten průměrný pacient? Jak byste ho popsala? Věk, majetek, zdravotní stav?
2: A je to pacient vůbec?
0: A je to vůbec pacient, nebo je to klient?
1: Říkejme tomu klient, protože vzhledem k tomu, že my nejsme zdravotnické zařízení, to znamená, že my nepobíráme platby od pojišťovny zdravotní, my jsme sociální zařízení a spíše tedy označujeme naše rezidenty, kteří tady jsou ubytováni, kteří tady jsou na lůžkách, poskytujeme jim péči na lůžkách, jim říkáme klienti. My jsme nechtěli vytvořit jenom jednoznačně sociální zařízení,
2: kde by se
1: takový domov důchodců nebo léčebně dlouhodobě nemocných, nebo cosi takového, jenom že bychom zkrátka tady udělali 40 pokusů.

0: pokojů po třech klientech a všechny tak jako namačkali do jednoho domova, aby ta péče byla jakoby co nejefektivnější vzhledem k finančním prostředkům, ale my jsme vlastně chtěli vytvořit i takové přirozené centrum pro veřejnost, aby ti naši klienti se necítili izolováni a abychom ukázali, že stáří může být pěkné.
1: Důstojné má ten slogan.
0: Že stáří může být i něco, při jenom trochu dobré vůli se dokonce někdo může i těšit, že bude mít víc času na věci, na které neměl počas svého produktivního života, péče o rodinu a tak dále čas. Čili my máme momentálně, máme otevřené přízemí našeho domova. Teď právě probíhá rekonstrukce prvního patra. V tom přízemí můžeme najít 21 lůžek právě pro naše klienty, průměrný věk je ale kolem 80 roků, kteří mají tak vážné chronické onemocnění nebo srdeční poruchu nebo jsou po mozkových mrtvicích a tak dále, že se o sebe nemohou sami postarat a pro rodinu jejich stav je už nezvládnutelný, aby o ně mohli pečovat v domácím prostředí. Mm. To znamená, že se tady snoubí aspekty sociální, zdravotní, možnost ubytování, jak vypadá ten jejich dům nebo byt, ve kterém žijí, jestli tam mají teplou vodu, jestli se má o někdo starat, jak jsou na tom finančně, myslím spíše v té nižší cenové kategorii, než bychom si vybírali ty, které by eventuálně mohly lépe platit. Máme tady klienty na přechodný pobyt, ale také ty, kteří předpokládáme, že tady dožijí.
1: Kolik ti to lidé nebo jejich rodiny platí denně?
0: Dneska je ta částka...
1: Může to pokrýt průměrná penze třeba?
0: Samozřejmě, my se řídíme nařízeními ministerstev.
1: Byť pod ně nespadá.
0: Byť pod ně nespadáme. To znamená, ale nechceme být nadstandardní zařízení, že by si to nemohl jakoby dovolit každý. Pacientovi nebo klientovi musí zbývat část důchodu, aby měl jakoby kapesné, tak jak je to v domovech důchodců. Pravda je, že většinou ty náklady jsou nemožné je pokrýt. To lůžko dneska, protože jsme více zdravotní, třeba že nedostáváme platby z pojišťovny, ale tady jsme spíše ošetřovatelské než sociální, stojí skutečně kolem 600-700 korun na den. Naše náklady a ten klient platí zhruba kolem 220, to znamená zhruba třetinu. A pokud on to nemůže platit, tak první možnost je dohoda s rodinou. Musím říct, že 90% ta rodina přispěje darem, vlastně, aby doplatila do té základní částky, to znamená nějakých 220 korun. Zbytek hradíme z různých dotací, státních dotací a další zbytek hradí pravidelně nadace. Nadace na lůžko přispívá zhruba kolem 200-300 korun denně.
1: Zatím je to pořád hrstka klientů.
0: Ano.
1: A jistě z toho nemůžete ani nechcete udělat něco, co bych hloupě označil jako masovou záležitost. Jaký je klíč, jaké je síto? To napadne každého, kdo nás poslouchá a řekne si buď zítra nebo za 5 let, nedej bože, to mohu potřebovat.
0: To síto je strašně těžký, ale možná ještě se malinko vrátím, že to není úplně hrstka klientů. Pokud si vezmeme, že navíc tady máme denní centrum, na který jsme zapomněli, to znamená, že sem klienti mohou docházet přes den. Ti, kteří nechtějí nebo nemůžou zůstat sami doma, vozí je sem rodiny. Máme kapacitu zhruba 50 klientů týdně, kteří mohou projít tímto naším denním centrem, že se tady o ně přes den postaráme.
1: To znamená, že sem třeba
0: odcházejí.
1: Rodina vozí starého člověka, jako vozí dítě do školky.
0: Pravidelně.
1: A vyzvedává ho zase.
0: Ano, a zase ho vyzvedává. Pak tady máme klienty, kteří jsou ještě v takovém stavu, že v pohodě mohou být doma i můžou jít na procházku, ale třeba se jim nevyplatí nebo nechtí si vařit. A nebo diety mají. Dalším zhruba 50-60 klientům poskytujeme dietní stravování každý den v naší restauraci. Navíc tady máme takové věci jako Akademie třetího věku. Ta radost z toho stárnutí, když se umí stárnout aktivně. Takže těch klientů je víc. Pokud se vrátím ale k vaší otázce o sítu nebo o výběru našich klientů, je to trošku noční můra. Jo. Musím přiznat, že nemůžeme zdaleka uspokojit všechny, který bychom si přáli uspokojit. Ten výběr probíhal už, když byla rekonstrukce. My jsme měli spoustu přihlášek. Skutečně naše sociální pracovnice, hlavní sestra, obcházely i třeba osobně ty domácnosti. Takže vlastně tvořili jakousi škálu a jakýsi dotazník. Pak tady je pětičlenná nezávislá komise odborníků, složená z geriatra, ze sociálního pracovníka, z pracovníka městské části Praha 4, ze sociálního odboru. Duchovní tady je a já jako zavedení domova. A tyto dotazníky jsme vyhodnocovali a vlastně téměř až multikriteriálně se prostě zvažovaly konkrétní případy. Takže tak se vybírali první klienti. Dneska už je to malinko jednodušší v tom, že musíme být jaksi flexibilnější. Mluvím teď o těch přechodných pobytech, že tady funguje tříčlenná komise složená ze sociálního pracovníka, z hlavní sestry a mě a posuzujeme ty nabídky na ty přechodné pobyty, které nepřesáhnou 3 měsíce podle akutnosti. Jestliže někdo si zlomil nohu a teď potřebuje rehabilitaci a je to starý člověk, tak ten samozřejmě má přednost před tím, který třeba jenom je tady na respitní pobyt. To znamená, že třeba rodina odjíždí na dovolenou. Že jo? Takže pak už se opravdu musí vybírat vlastně prioritně, kdo tu naší péči potřebuje přednostně. A je to strašně složitý.
2: A co to je, co uspokojuje to vaše ego, které se vyladilo svého času na politiku a teď na tu sociální oblast?
1: Řekl tomu ego. Vnímal bych to.
0: Je to správný, jako je to tak. Určitě si každý takto svý ego tak trošku laská a hýčká. A je to v tom pozitivním smyslu jedině správně ho takhle nazývat. Každý máme svý životní potřeby, který potřebujeme uspokojovat. Často je to naprosto utilitárně, prostě, že to tak potřebujeme, že to tak je, že to tak cítíme. Je to o té každodenní radosti a je to o každodenních hmatatelných výsledcích práce.
2: Zachovala jste si trošku slovník z politiky, protože ti říkají, je to o tom.
0: Je to o tom. No, to víte. Byla jsem jí 10 let skoro.
1: Tady bychom mohli skončit, ale já bych měl ještě 2 otázky pod čarou. Jedna se velmi konkrétně vrací k potenciálním klientům vašeho domova Sue Ryderové. Prý chcete myslet i na takzvané válečné veterány. To jsou piloti RAF, nebo kdo to je?
0: Nejenom, ale samozřejmě nejenom.
1: Ti lidé z druhé války.
0: Ti mezi ně významně spadají, ti piloti. Ta nadace totiž byla vlastně založena po druhé světové válce paní Sue Ryder pro oběti druhé světové války a pro všechny ty, kteří trpěli. To znamená, že my jsme se naprosto kontinuálně vlastně vrátili k tomu, pro co ta nadace byla zřízena tehdy. A my dneska prostě sledujeme to, jak naše společnost nebyla schopna a někdy bych chtěla říct i ochotna se vyrovnat důstojně s našimi veterány, ať už bojovali na východní nebo západní frontě. Ovšem na ty západní, a teď se vracím k našim letcům, je to o to drastičtější, že oni navíc byli pronásledováni po mnoho let po tom skončení té války. To znamená, že si myslím, že je téměř naší povinností jim tady minimálně 15-20 lůžek v té naší kapacitě toho prvního patra, které bude otevřeno v dubnu, v květnu příštího roku, věnovat.
1: A moje druhá otázka je naopak velmi osobní, paní doktorko. Umíte si představit situaci buď v této zemi, nebo ve vlastním egu, která by vás vrátila do politiky?
0: Já myslím, že si dovedu představit. Já bych se toho nerada zříkala.
1: Nikdy neříkej nikdy.
0: Nikdy neříkej nikdy. Navíc bych nerada se úplně smířila s tím, že je politika označována za něco špinavého, vždycky negativního. Ne, já dokonce za těch prvních x let v té politice jsem přesvědčena, že ta pozitiva pro mě, i pro mě osobně velice převažovala, že tam bylo spousta lidí, kteří udělali nesmírný kus práce. Byli to strašně cenný lidi pro společnost a věřím, že i v současné politice je tam spoustu takových lidí, se kterými bych znova já i v té politice ráda spolupracovala. U mě šlo skutečně o mý osobní rozhodnutí a dovedu si představit, že za 10 let zase ucítím třeba i na mezinárodní úrovni, se kterým mám zkušenosti, potřebu se věnovat třeba politice v té sociální oblasti a budu chtít něco říct k tomu, jak stárne populace, jak je k tomu potřeba něco říct i na té politické úrovni. Třeba v horizontu 10 let bych se dokázala a třeba i měla chuť znova do té politiky vrátit.
2: Lze si to přát. Já mám takový osobní dojem, že ano, že by to bylo dokonce možná dobře. Děkujeme mnohokrát.
1: Děkujeme za náš.
0: Já taky děkuju.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

hezký poslech pořadu Hudební delikatesy vám opět přejí Saša Vebrová a Vladimír Truc. Dnešní téma napověděla už úvodní skladba v podání Darka Vostřela a Jiřího Šaška. Ano, budou to písničky z rokoka. Divadla malých forem zažila u nás v 60. letech minulého století velký boom. Vyrojila se jich celá řada. Asi nejznámější a nejtrvalejší byl Semafor. Ale ještě před ním vznikla uprostřed Václavského náměstí scéna, která také existuje dodnes, i když v jiné podobě. Mám na mysli divadlo Rokoko. Na podzim roku 1958 ho, jak se říká, vydupali ze země herci a zpěváci pod vedením Darka Vostřela. Však taky Darek Vostřel a Jiří Šašek často vzpomínali, jak odtud nosili kýble s hrampádím, protože tyto suterénní prostory sloužily jako skladiště. Možná i to vlastní fyzické úsilí podpořilo entuziasmus, který pak zdejší soubor předváděl na jevišti v satirických a hudebních pořadech. Navíc se tu doslova zrodila plejáda hvězd naší populární hudby. Patřil mezi ně i Václav Neckář, který naspíval mimo jiné ústřední píseň stejnojmenného filmu Bylo čtvrt a bude půl.

O to, že nazýváme 60. léta zlatou érou populární hudby, se zasloužili nejen zpěváci, ale i dirigenti Karel Kraugartner, Josef Vobruba, Václav Zahradník a další, kteří rovněž působili v rokoku. Znamenalo to spolupráci s Točrem, s orchestrem Československé televize nebo s filmovým orchestrem. Tehdy to vůbec mělo jiný odpych. Jeden den písnička zazněla v divadle, druhý den už byla natočená a zněla z rozhlasu a z televize, a než se člověk zpamatoval, vyšla i na desce. Hity se rodily a přitahovaly návštěvníky do divadla jako mouchy na mucholapku. A rokoko nabízelo opravdovou kvalitu. I díky tomu si Marta Kubišová zaspívala například s tradicionálem Pavla Smetáčka píseň Kateřiny do filmu Kulhavý ďábel.

U filmu Kulhavý ďábel ještě chvíli zůstaneme. Zaspíval si v něm i další významný člen divadla Rokoko, Karel Štědrý, a to za doprovodu orchestru Karla Krautgartnera pod vedením Josefa Vobruby, a byl to duet s Martou Kubišovou s názvem Život je jak těsná ulita.

Mezi slavné inscenace divadla Rokoko patřila určitě Filozofská historie. Muzikál, který napsali Zdeněk Petr, Jaroslav Dítl a Ivo Fischer zpěvákům tak říkajíc na tělo. Tato hříčka o jaře národů vznikla v roce 1968 a stala se velmi aktuální. Dodnes na ní vzpomínají i Valdemar Matuška a Karel Štědrý, kteří si v ní zaspívali například písničku O soboty, o neděle.

Já osobně mám z filozofské historie oblíbenou písničku Tiše a lehce, kterou naspíval Valdemar Matuška. A tomu tenkrát lehce rozhodně nebylo, stejně jako jeho kolegům. Dodnes vzpomínají, jak jim při poslední repríze v divadle, to bylo už po srpnových událostech, tekly na jeviště slzy. Ale teď už si pustíme tu moji skladbu.

Ono památné představení, o kterém jsem mluvila, se konalo 14. září 1968. Při závěrečné děkovačce publikum vstalo a začalo spontánně zpívat hymnu. Scéna na barikádách byla jasným impulzem. Muzikál se stal protestem, vyjádřením vzdoru. Filozofská historie v rokoku, jako tom zpívají i Marta Kubišová a Helena Vondráčková, byla prostě vlasteneckou událostí.

Dnešní setkání se zpěváky z divadla Rokoko uteklo jako voda, jak by řekl někdo z pánů básníků. Podobně nazval skladbu Angela Michajlova i textař Ivo Fischer. Právě tu vybral hudební redaktor Vladimír Truc na závěr. A mně už nezbývá, než dodat, že se za 14 dní s vámi naslyšenou opět těší Saša Vébrová.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
2: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

0: skromně a tiše prohlásím.
1: Vy byste poradce děla a nevydala hlásku, a to se přece nedělá, a já vás

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Haló, platící diváci, tenhle song jsme přivezli až ze slunné Itálie. Prego.

0: prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát já na bráchu blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobní jsou asi pro bratra, že? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, já na bráchu pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina, o prodělek se shodně podělíme.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás opět zdraví Jan Rosák. Svěřím se vám dneska s tím, že když někdy vyrazím na nějakou společenskou akci v Praze, tak mám vždycky velkou radost, když na ní potkám svého dnešního hosta. Jednak je to kultivovaný a chytrý muž, výborný společník, ale především, kde je on, tak tam je záruka dobrého jídla. Kdo jiný by o něm měl vědět nejvíc než gurme a textař Vladimír Poštulka. Já tě zdravím a vítám, Vláďo.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Předpokládám, že nám dneska mimo jiné prozradíš, kam můžeme vyrazit za nějakou kulinární lahůdkou, ale nejdřív si dáme jednu hudební. A asi se nebudete divit, když i tahle bude, tak říkajíc, z kuchyně mého dnešního hosta. Takže dobrý poslech, jízdu a dnes i chuť s Tandemem.
3: Tandem Jana Rosáka.

0: Přiznám se, že tahle ta písnička byla tak trošku na moje přání, protože jednak mám rád Pavla Bobka a jednak se mi líbí tenhle ten tvůj text, Vláďo. No, tak jak byl Vladimír Poštulka dřív vyhlášenou firmou v textařství, to znamená, že si k tobě chodili ti nejrenomovanější zpěváci pro texty a muzikanti nechávali otextovat svoje skladby, tak dneska seš renomovaným guru přes kulinářství. Dá se říct, že tě to už úplně naplňuje, povídání, psaní a práce kolem jídla?
1: No já samozřejmě vedle toho dělám i svoji původní profesi, kterou je tedy psaní, literatura. Já jsem vystudoval FAMU, scenaristiku a dramaturgii, takže pořád jako vlastně tohle je můj hlavní obor, píšu knihy, romány, teď vyšel například v loni poslední můj román, který se jmenuje Blues pro Stalina, a napsal jsem taky stejný podle téhož námětu scénář k filmu, který se chystá k natáčení a tak dál, takže nedělám jenom tohle, občas píšu i nějaký ten text, když si ho objedná někdo z kamarádu, komu se nedá odmítnout, ale upřímně řečeno, ty texty už nejsou takový to, co bych dělal nejraději.
0: Ale říkáš to správně, asi už jenom pro kamarády, víš, texty, no. No a tak hlavní gro tvé práce je psaní a psaní hlavně tedy o dobrém jídle, je to tak?
1: To vlastně funguje už asi 17 let. Dřív to byl jenom koníček, teď se z toho stala profese, protože v té době, kdy jsem to začal dělat, bohužel pořád jsem čekal, že se objeví někdo, nějaký profesionál, který to začne dělat, a pořád se nikdo neobjevoval, tak jsem byl nakonec donucený svými přáteli to začít dělat sám a tak jsem se do toho dostal, tak jsem se do toho zamotal hluboko, že prostě zdánlivě není úniku, ale nicméně už jsem to hodně, hodně omezil. Samozřejmě píšu pořád každý týden svůj sloupek do Instinktu, který jsem nezápisník Labužníka. To pořád trvá a kromě toho přišli, ještě už taky dělám asi 3 nebo 4 roky, hodnotím pro německý magazín Der Feinschmecker, což je jeden z nejprestižnějších vůbec kulinářských časopisů na světě.
0: Tam hodnotíš co? Pro
1: hodnotím české restaurace, české, ale někdy i zahraniční podle toho, co si na mě vyžádají, kam mě pošlou. Kromě toho taky hlasuju v takové anketě, která je jako světově vlastně nejznámější, to pořádá anglický časopis Restaurant Magazine společně s San Pellegrino v minerální vodou a jmenuje se to Top 50 a je to 50 nejlepších restaurací světa. Tam hlasují jaksi odborníci z celého světa. Není jich moc, asi 400, já jsem jeden z nich.
0: Čili tam dáváš svoje tipy, nebo respektive...
1: Tam dávám svoje hlasy pro, podle mého názoru, nejlepších restaurací na světě.
0: Čili každý z těch 50 typujících má svůj tip?
1: Typujících je asi 400 celého světa. Každý může jmenovat 5 restaurací, z čehož maximálně 3 mohou být z jeho regionu. A já patřím pod region East Europe, tedy takže...
0: To znamená nejenom Česko, nejenom Morava, samozřejmě nejenom Slovensko, ale...
1: Ale i ty země, kterým se dřív říkalo Východní blok.
0: Takže to všechno musíš ty objíždět?
1: No nemusím. Já jako samozřejmě hlasuju pro ty restaurace, které znám. Nikdo ode mě neočekává, že objedu celý svět.
0: To je jasný, ale očekávají od tebe, že tu střední Evropu budeš mít, tak říkají, z malíčku.
1: Ano, no tak očekává se, že o tom něco budu vědět.
0: No a to je dobře, protože za chviličku si o tvých cestách za dobrým jídlem budeme povídat.
2: Tandem cestuje.
0: Budeme teď cestovat, já myslím, že budete všichni souhlasit, protože o jídle si vypráví každý rád o něm poslouchá, aspoň já určitě. A Vláďa Poštulka, můj dnešní host taky, tak si budeme povídat o tvých cestách za jídlem. Víš, já bych vyšel z toho, z tvé knížky, 100 nejslavnějších receptů světa. Ty jsi napsal ještě 101 historka slavných labužníků. No tak za těmi nejslavnějšími recepty světa si asi cestoval trošku, ne?
1: No tak samozřejmě ty recepty jsou většinou, mají svůj původ v zahraničí, ale samozřejmě člověk je může ochutnat i u nás. Ale já cestuju nejenom kvůli jídlu, cestuju i kvůli jiným zážitkům. Upřímně řečeno, v poslední době už v podstatě se vracím pořád na stejná místa. Už mám takový, já třeba jezdím na dovolenou 27 let na stejné místo.
0: Prosím tě.
1: Ano, to je na Istrii takový městečko, který se jmenuje Roviň, a to je tak úžasný městečko, já jsem tam doma, takže nikam jinam v létě, když se jedu k moři opalovat a koupat, tak nikam jinam nepotřebuju jet.
0: Co tě tam tak láká? Taky dobrá strava?
1: Taky, samozřejmě. Je to velká výhoda, protože během vlastně první minuty, kdy položím kufr na stále stejně, já tam mám takovou chalupu, vlastně to bydlím u svého kamaráda, takže mám stejný pokoj pořád pokaždé. A první vteřinu vlastně už nemám žádný problém. Všecko tam znám, všechno vím a strašně mě těší, když jdu po ulici a potkávám ty znám. Tam je to úžasný, protože tam to vlastně není zasažený tím turismem, takže ráno, když snídáme v té kavárničce na náměstí, tak jsou tam místní, čteme si noviny, zdravíme se, má to takovou italskou příchuť, protože oni jsou napůl Italové, ta Istrie. Takže já to miluju, tu atmosféru, ty lidi a to prostředí. Já tam můžu být přes den, můžu být úplně sám, mám tam takový nafukovací člun a tím se přivážu u ostrova takovýho a nikoho nevidím celý den. A večer jsem v životě, jsem mezi lidma a v hospůdkách, který mám rád, a kde se nesklamu, protože vím, znám ty kuchaře, vím, jak vaří, takže to je ideální.
0: Takže tě tam nemůže nic překvapit, myslím, nepříznivě takhle. Ano.
1: A další takový místa, na který se vracím, jsou v Itálii Toskánsko a Piemont, ty oblasti, kde je samozřejmě ta po kulinářské stránce je to úžasné. Ve Francii Provence, Auvergne a Paříž samozřejmě. A to by stačí, já vlastně ani nikam jinam nemusím.
0: Prosím tě, já už jsem to řekl, že jsem vždycky rád, když tě vidím na nějaké zajímavé akci, protože vím, že tam se opravdu jaksi nesklamu, co se jídla a pití týče. Ty si taky necháváš takhle dávat tipy od svých známých nebo od nějakých odborníků?
1: Samozřejmě, potom prahnu. Jako já potřebuju vědět o každé nové zajímavé hospodě, která se otevře nejen v Praze, ale i v širém okolí. Snažím se co nejdříve na to místo dorazit a ochutnat to. Kromě toho ještě mám svoji webovou stránku, na kterou mě píšou lidi svoje tipy, takže mám poměrně dobrý přehled o tom.
0: A dobrou databázi tedy.
1: No.
0: I v téhleté oblasti, v oblasti kulinářství a jídla, jsou hrozně důležité informace, jak slyšíte od Vladimíra Poštulky.
2: Tandem Jana Rosáka. Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Dneska posloucháte povídání známého gurmeta a textaře. Říkám dobře gurmeta,
2: víš? Ano, říkáš to velmi.
1: Vládi Poštulky. Vláďo, kdo tě tak rozveselí, když by si teď měl zapátrat v paměti a říct, tak teď bych potřeboval zlepšit náladu, tak mi přiveďte toho a toho, dvojtečka.
2: Je pár lidí takových, kteří jsou spolehliví, jo? To jsou třeba asi co s Satinským, ale když mám zvolit někoho z Čechů, tak by to byl asi Ivan Mládek, protože Ivan je takový zvláštní příběh, jo. Já ho znám strašně dlouho a kdysi on sedával s námi v hospodě a když něco řekl, tak to bylo hrozně nudný a všichni se tvářili, co to říká za blbosti. Jenomže on to pak začal říkat na jevišti a lidi se tomu smáli. To byl ten jeho for, to byl ten jeho trik. On říká to samý vlastně, co říkal tenkrát, jo. Ale dneska se tomu lidi smějou.
1: Jsou zdánlivě banality, ale jeho podání úžasný.
2: Ano. Ano. On sám je ve svém životě není, jako člověk by neřekl, že je vtipný člověk. Občas se mu přihodí nějaká událost, kterou o svém životě, kterou vypráví, ale ty události jsou spíš takový, on si dělá sám se sebe, si umí udělat srandu, což mám rád.
1: Ano, to je podmínka.
2: Jako třeba, když říká, když vyprávěl, jak měl ještě ty vlasy, tu přehazovačku takovou, jak vyprávěl, jak chodí jenom po určité straně ulice podle toho, jak fouká vítr, aby mu to, no.
1: Tak dobře, tak teď si Ivana Mládka poslechneme v jedné takové, o vůbec ne banalitě, je to nádherná pohádka, tak jak ji asi pravděpodobně děti málo kdy slyšeli. To je spíš pro nás dospělejší.
3: Královi a královně se narodila holčička Sněhurka. Král si potom ještě dlouho královnu dobíral, protože věděl, že Sněhurka není jeho. Sněhurka nebyla zpočátku moc hezká, vypadala tak trochu jako takový malý krokodýl, ale časem zkrásněla, takže jednoho dne vešla její matka královna do pokoje a zeptala se svého kouzelného zrcadla. Zrcadlo, kde je v našem království nejkrásnější? A zrcadlo odpovědělo, tvoje dcera Sněhurka, ty drštičko. Královna se rozlítila, zavolala sluhu a řekla mu, sluho, odvedeš Sněhurku do hlubokého lesa, tam jí usekneš hlavu. Za odměnu dostaneš diplom. Sluha skutečně odvedl Sněhurku do hlubokého lesa, ale tam jí tu hlavičku neusekne, jak se mu jí želelo, byl to dobrák, to se netrefil, spíš zkrátka Sněhurka. Zůstala naživu, bloudila lesem, až zabloudila k takové malilinké chaloupce. Vešla dovnitř, vyvětrala tam. Trpasíci byli malí, ale sedm jich bylo, že já tuto pasáž nebudu rozvádět, a tuto pasáž raději nějak obratně přejdu. Zkrátka, Sněhurka tam vyvětrala, takže trpaslíci nemohli v noci trefit do chaloupky, když se vraceli z práce. Sněhurka se u trpaslíku usadila. Královně se brzy doneslo, že Sněhurka je naživu. Královna se proměnila na čarodějnici. To bylo jediné, co uměla, jinak byla úplný lempel, ale na čarodějnici. Na to se uměla proměnit, na to ji užilo. A v této proměně se vydala královna hledat do lesa Sněhurku. Sněhurka byla zrovna sama doma v chaloupce, dělala nějaké domácí práce. Myslím, že zrovna vyvářela šmudlovy trenýrky. Marně. Když někdo zaťukal na dveře, Sněhurka otevřela a za dveřmi stála čarodějnice. V ruce držela jablíčko a říkala, Sněhurko, kup si to jablíčko. Není vůbec otrávené. Když na to nevypadá, třeba bylo takový bledě modrý to jabko. Barvo slepá Sněhurka se ho koupila, že sotva. Sotva s jednou hryzla, fláklo to s ní vozem. Neplačte, majore Jirzáku, všechno dobře dopadne ještě. Když přišli trpaslíci z práce domů, nejevila Sněhurka už známek života. Trpaslíci dali Sněhurku do takové skleněné rakve, kterou tam na ní měli už připravenou. Dali jí s tou rakví za takovou stodolu. Druhý den naštěstí šel okolo krásný princ na koni. Když přijel k té stodole, se skočil z koně, utíkal za tu stodolu. Vážení přátelé, s vámi se nedá pracovat.
4: Český rozhlas Pohoda.
0: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
4: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: To, že návštěva Vladimíra Poštulky v nejrůznějších restauracích může, když samozřejmě jak si jeho připomínky akceptují, příslušní majitelé nebo kuchaři pomoci té, které restauraci, to je mimo diskuzi, samozřejmě. Zmiňoval si tady taky, Vláďo, případ pana Polreicha, že jo, tak to je to samé. Tak jeho někdo akceptuje, někdo neakceptuje jeho připomínky a taky potom to podle toho vypadá. Ale já to teď obrátím. Kdo tobě v tvém životě, v tvé kariéře třeba, dejme tomu, byl tak důležitý, že ti pomohla, že na něj nikdy nezapomeneš?
2: No, těch lidí bylo samozřejmě víc. Pokud jde o psaní jako takové, tak na FAMU to byli moji profesoři Milan Kundera a Vladimír Bor. Pokud jde o texty, tak vlastně to byl nejvíc Jirka Štajdl a Zdeněk Rytíř, který vlastně byli moji kamarádi předtím a který mě vlastně k těm textům dostali. Já jsem předtím psal básničky jenom. A pokud jde o to kulinářství, tak tam jsem měl několik, řekl bych, profesorů. Jeden z nich byl například Bohušek Záhorský, herec, který uměl báječně o tom vyprávět. A to byl takový ten, to byl člověk, který mě odstartoval. Ale bylo ještě několik dalších a dalších lidí, kteří se objevili v mém životě a ukázali mi tu cestičku a hlavně řekli, co a jak, protože v tom kulinářství je strašně důležité vědět. Já nesnáším lidi, kteří říkají, já vařím podle inspirace. To je nesmysl naprostý. Vaření není otázka improvizace. Několik lidí, který znám a který pracují v zahraničí a přijedou sem a říkají, největší nebezpečí českých kuchařů je jejich fantazie. To je velká pravda.
1: To je velká pravda.
2: Protože čeští kuchaři mají pocit, že furt musí něco vymýšlet. Mm-hmm. Ale opak je pravdou. Napřed musí člověk dokonale znát tu tradici a pak jemně občas něco měnit. Těch jídel, která vznikla a chytla se jako za posledních 100 let je velice málo. Carpaccio třeba je jeden takový případ, ale to je dost velká výjimka. Většina těch věcí existuje mnoho desítek let, staletí. Takže je třeba se je naučit dokonale a vědět přesně, co a jak. Nepatlat tam další věci. Já mě nejvíc rozčílí, když přijdu někde, italská restaurace, mají tam alio olio peperoncino, že kde má být olej, česnek, peperonka, nic víc. A teď oni v tom mají všelijaký prostě krevety a já nevím, houby a tak. To mě rozčílí do nepříčetnosti.
1: A to je velice hezká myšlenka. Zapamatujte si, vážení a milí přátelé, hlavně vy kuchaři, kteří nás posloucháte. Největším nebezpečím české kuchyně je příliš mnoho fantazie.
0: V tandemu s Janem Rosákem.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Návrat do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Já se budu těšit, až zase někde potkám na nějakém společenské akci Vláďu Poštulku, protože si zase spolu popovídáme o tom, co budeme mít na talíři dobrého. Ale já tě, Vláďo, ještě teď poprosím, aby si udělal trošičku takový náhled do svého diáře, co tě teď čeká, zajímavé cesty třeba za jídlem a podobně.
1: No teď shodou okolností jsou přede mnou nějaké cesty. Jedna dost daleká, ta až v prosinci. To bude 14 dnů v Karibiku, cesta po ostrovech kolem Martiniku.

0: má vevnitř takovou jako zvláštní, takový jako šlem, řekl bych, ano, který je velice dobrý. A oni to používají na několik způsobů v tom Karibiku a to já velice miluju. Dále pak velice miluju ryby, které tam jsou, tam mají takový flying fish, víš, takový létající ryby, oni mají takový jakoby ploutve, jakoby křídílka, vždycky vylítnou trošku nad vodu. Tak to jsou takové věci, které se tady, anebo konč, to jsou takový velký mušle, ten plš se jí syrovej jako salát se z toho dělá. Tak to jsou věci, které člověk tady nemůže ochutnat, takže kvůli tomu tam jedu. Pak jedu do Osla na pár dnů, tam se těším na dvě restaurace a pak jedu na 3 dny do Piemontu, tu na konci října, protože je období bílých lanýžů, to jsou ty nejlepší lanýže na světě a tam kolem městečka Alba, tam rostou ty nejlepší a zrovna teď vlastně začíná ta sezona a já už jsem tam byl několikrát a velice se na to těším, protože to má úžasnou atmosféru. Přijdeš do vesnické hospůdky a vejdeš do dveří a už to cítíš, protože ono to má takovou omamnou vůni, že už to cítíš a tam prostě dostaneš úplně v obyčejný míchaný vajíčka, na to ti nastrouhají. Ježišmarja.
1: Kdybyste teď viděli Vláďu Pošluku, vypadá, že má v puse sliny celého světa. Tak to ti samozřejmě závidím, tyhle ty krásné cesty, ale ty o tom určitě něco napíšeš, případně se třeba můžeme i popovídat při tvé další návštěvě. Za tu dnešní ti děkuju i za to příjemné povídání, které i mě způsobilo to, že mám plnou pusu slin a už se těším na něco, co si teď dám, i když to nebudou lanýže. Tak to byl Vláďa Poštulka po druhé a určitě ne naposledy v Tandemu. Díky, Vláďo.
0: Děkuji za pozvání, naschledanou.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

naposledy běželi jsme s Josefínou do polí. Já to nevěděl, jak mé tiché rozloučení s Josefínou zabolí.

po špičkách se ke mně vrací s Josefínou letní sen. Vločka za vločkou do bílého uspává svět s Josefínou.

Dívám se uplakaným oknem na město zalité potem. Sem a tam chodím po podlaze, která druhému je stropem. Tam, kde jaro řeky naplní a motýl křídla narovná, tam bude léto, posé léto a v něm ty.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Pěkné pozdravení, vážení a milí. Všechny milovníky dechové hudby zdraví Vladimír Bernášek. Posloucháte naše pravidelné setkání na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha nazvané Trupte nám trumpety. Moravanka Jana Slaváka nám už zahrála polku Josefa Ginzla Hlavu vzhůru. Proto si vlastně písničky hrajeme, aby nám dodali náladu a my mohli dát Hlavu vzhůru, což je rozhodně lepší, než dát vzhůru ruce. Teď nám Lesanka vedená Václavem Palečkem zahraje Hezký valčík, Vltavo krásná. Hudba Jan Bureš, text Svatopluk Radešinský a zpívají Gerta a František Ledinčtí. Tak pěkný poslech a dobrou pohodu.

Dohrála Lesanka Václava Palečka a několik dalších skladeb teď uslyšíme v podání studiové dechové hudby Václava Maňase mladšího. Nejprve zazní polka, kterou složil Karel Burle a nazval ji Kohoutku jarabí. Zpívat bude Joška Čern. Už se těším na ten jeho sametový hlas. Potom si poslechneme lidový valčík Svatoborské širé pole v úpravě Dominika Strouhala. Zaspívají Anna Zlomková, Marie Salajková a také Joška Čern. Tak prosím, páni muzikanti, dejte se do toho. A protože, jak doufám, máte naladěno, snad dokážete naladit i nás.

Hraje nám studiová dechová hudba Václava Maňase mladšího. Opět si poslechneme Lidovou, opět v úpravě Dominika Strouhala. Protože se skladba jmenuje Břeclavská kasárna, bude to polka. Kdo byl na vojně, tak ví, že tam se neustále spěchalo, aby se pak mohlo čekat. No, ale že je na nás ta vojna dodnes vidět a dodnes je na nás poznat na tom skvělém držení těla i na našem vojenském vystupování, každé naše kilo i těch pár desítek kil navíc hlásí, že jsme byli vojáci. To už ti nejmladší o sobě prohlásit nemohou, což jim ovšem závidíme. No, zase si nemohou o svých kasárnách zpívat. Dokonce už ani nemohou zpívat Modrá je dobrá, což nám ovšem pravděpodobně nezávidí. Tak, rychle od vojny pryč a studiová dechová hudba Václava Maňase mladšího se s námi rozloučí valčíkem Vladimíra Fefera Večerní dědinu. Obě písničky nám zaspívají Joška Čern a Karel Hegner.

Máte rádi buchty? Tak já vám je nabídnu. Ale nebudou to ani buchty tvarohové, ani makové, dokonce ani nepovidlové. Budou to české buchty. Budou nám nejen hrát, ale i zpívat. Jsou to opravdu pohledné dámy. Škoda, že je neuvidíte. Ale to by vás, pánové, nakonec mohlo rozptyrovat. Takže právě díky rozhlasu si teď můžete vychutnat polku Karla Haschlera Láska a bože láska bez rozptyrování. Takže já už jsem tady zbytečný, tak se s vámi hned rozloučím. Pěknou pohodu a dobrou náladu a všechny vás zdraví Vladimír Bernášek a české buchty už hrají.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archivu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Znělka dozněla, je čtvrtá neděle v měsíci, krátce po 11. hodině a Český rozhlas Dvojka vysílá svůj pravidelný měsíčník z divadla Ungelt nazvaný Rozpravy Milana Hajna. Nám všem hezkou neděli. Tak a pozvíme dnes naše vzácné hosty. Jsou jimi prvotřídní herečka, všestranná umělkyně, mimochodem také velice originální zpěvačka, autorka textu a písní, které má v repertoáru, a také stand-up komička, příležitostně i moderátorka. A prvotřídní koncertní takřka virtuos, opravdu prvotřídní pan muzikant. Přicházejí Iva Pazderková a Josef Štěpánek. Kamarádi, já vás vítám v rozpravách v divadle Ungelt. S Ivou se známe díky našemu divadlu, protože vystupuje v naší poslední inscenaci, to je naše zatím poslední premiéra, a sedíme v dekoraci vaší hry, ve které hraješ s Petrou Nesvačilovou. Takže Iva je v Ungeltu vlastně doma, no a my se také známe díky jevišti. Já ti to připomenu, Pepíku, po léta jsem moderoval recital Marty Kubišové. Marta měla svůj recital v Národním divadle v opeře Janáčkově v Brně a s kapelou Maláska, která ho doprovázela, tenkrát přijel Pepík Štěpánek. To se poprvé objevil, tedy jaksi v recitálu Marty Kubišové, a všichni mi říkali, co pak ho neznáš, DJ je s Pazderkou. Jo? Takže tak tomu tenkrát bylo.
4: To je to nebezpečí, když žiješ s partnerkou, která je známější než ty, tak rovnou tě všichni vnímají skrz ní, takže jsi řekl Pazderka, že jo?
3: No jo, ale tak z toho vyplývá, že...
5: To je samozřejmě nesmysl, protože naopak v muzikantských kruzích jsem byla já ta holka.
3: Pojem.
5: Pepi Štěpánka.
3: Ulovila Štěpánka.
5: Jo, jo.
3: A jak jste se vlastně seznámili, díky práci?
5: Jo, seznámili jsme se, tehdy jsem ještě byla stálým hostem divadla na Fidlovačce a dělali jsme legendární nádherný představení Hvězdy na vrbě. Vidíš, hvězdy,
3: ano.
5: Hvězdy. Co nadělám,
3: ano,
5: pořád
3: ta
5: mě to
3: hra
5: následuje.
3: Tady se jmenuje Vzhůru ke hvězdám.
5: No a Pepa tam hrál, protože tam byla přítomná kapela na jevišti. Byla fakt krásná věc. Tak tam jsme se seznámili. On to hrál na
3: kytaru. Láska na první pohled.
4: Já myslím, že nám to trvalo asi 2 roky. Nebo je
5: to... Nevím,
3: to bylo víc těch pohledů,
5: rok?
3: Ano.
5: Já myslím, že rok nám to trvalo, no. Mně přišel Pepa zábavný, protože vypadal tak nějak, jakože neumí do pěti napočítat, ale byl drzej. Tak to mě bavilo a samozřejmě fantasticky.
4: Co jsem tak drzýho? Nebo jak se projevilo, že neumím napočítat?
5: Jako hodně drzej, když jsi řekl. To se stává naše 13. komnata, jo, ale...
4: Tak to můžeš prodat.
3: Ujasněme si to.
5: Ne, já to vím, tam byly žíněnky, protože to se odehrávalo mimo jiné i v tělocvičně. A měli jsme nějakou pauzu a on si tam jako lehl, že si dáchne během té pauzy na jevišti. Já říkám, tyjo, já bych si taky tak lehla, nebo něco tak. A on řekl, no tak se lehni, ne. Jakože takým
4: poloarbitným
5: způsobem. To bylo tak
4: to sympatický.
5: To byl
4: strašně unavený a línej. Takže,
3: takže ležmo to začalo, jo?
5: Teď, když se to řekne nahlas, tak to zní blbě, ale je to tak.
3: Tak, ale pojďme tomu dát trošku řád, kamarádi. Začneme zmapovávat Ivu. Ty jsi děvče z Uherského Hradiště.
5: Ano, já jsem.
3: Z jaké? Z umělecké rodiny?
5: Ne, vůbec ne. Tak ale to je těžko, protože na Moravě my všichni jsme umělci, tak trochu, že? Protože zpívat si, to je jakoby náš druhý jazyk. Takže, ale z umělecké rodiny nejsem. Nejsem vlastně, nejblíž tomu měla moje nevlastní babička Eva, která byla akademická malířka, ale ta nebyla pokrevně spjata, ale přes ní zase jsem vlastně neteř jejího synovce přes koleno Tomáše Hanáka.
3: Prosím tě.
5: A zase nepokrevně sestřenice švagra mé maminky, kdo se neorientujete, udělejte si moje pavouka doma, si to nakreslete, tak sestřenice mého neboštíka u švagra, tak byla Hanička Macuchová.
3: Ale
5: takže to je nejblíž,
3: tě.
5: Jak v naší
3: Hanička
5: rodině.
3: Hanička tu taky hrála, možná ano, sedíš na její židli v šatně.
5: Ježišmarja, no. To je krásný, to je dojemný. Já jsem se s ní setkala několikrát. Byla úžasná.
3: A to jste si ozřejmili, to víceméně příbuzenské pouto.
5: Ano, ano.
3: No ale máš pokrevního bratra nebo pokrevní sestru v Uherském Hradišti dále?
5: Ne. To byly z maminčiny strany, babička s dědečkem, a já jsem tam nikdy nebydlela. Já jsem tam jenom přišla na svět a potom jsem tam trávila na statku vlastně veškeré víkendy a velké prázdniny, protože takže tak u babičky, u dědečka, jinak já jsem Brňačka, jak poleno.
3: Tam si vlastně vystudovala i gymnázium a pak...
5: A jamu.
3: Si dělala.
5: Ano.
3: Jamu.
5: A hned po promoci jsem valila do Prahy. Do Prahy.
3: Ale ještě nevalíme do Prahy, ještě chvilku zůstaneme na Moravě, ale necháme teď něco říct také Pepíka.
5: No tak jak chcete, ty.
3: Jo. Nevím, jak jste to měli zavedeno, nemluvila hlavně Iva, mluv teď ty.
4: Já jsem spíš poslouchal a mlčel a myslel jsem si svoje, ale...
3: Tak se osměla, řekni nám. Ty seš z Berouna, myslím, že?
4: Ano, já jsem se narodil
3: z učitelské a muzikantské rodiny.
4: Spíš z učitelský, prarodiče a maminka byla učitele, ale byli to vždycky amatérský muzikanti, hrálo se u nás na kytaru, moje máma hrála na housle, takže tak trochu z muzikantský.
3: A ty máš sourozence?
4: Já jsem měl bratra staršího, ale ten bohužel už zemřel, takže vlastně teď už ne.
3: Rodiče žijí stále v Berouně?
4: Rodiče taky zemřeli, ale...
3: Ale promiň, to jsem nemohl tušit. No.
4: Jasně, to se nic neděje, to je život.
3: Takže Iva se tě ujala.
5: Je pravda, že my patříme k těm velkým výjimkám, kdy jsme po tom, co jsme spolu žili 4,5 roku, tak jsme přišli na to, že nám daleko líp bude, když se v životě navzájem budeme mít jako přátelé. Myslím si, že dovolu si tvrdit, že jsme s Pepou vlastně taková rodina. Že když je potřeba, on se ujme mě a když je potřeba, já se ujmu jeho.
3: Tak to je na potlesk. No, ty teď žiješ v Berouně, to možná má nějakou souvislost.
5: Určitě.
3: Vy jste začali spolu žít v Berouně?
5: Jo, já jsem se k Pepčovi nastěhovala do Berouna. Beroun jsem si naprosto zamilovala, protože Beroun je prostě nejlepší místo k žití v Praze. A je to úžasné město, nesmírně kulturní, sofistikovaný a tak akorát velký a hned vlastně za humny je Křivoklátsko. A takže to je prostě nádherné místo k žití. Takže i když jsme se rozešli, tak já jsem potom na chviličku se vrátila zpátky do Prahy, ale se svým následujícím ex-přítelem jsme se zase přestěhovali zpátky do Berouna, s čímž nám Pepča pomohl. Jsem mu za to nesmírně vděčná, takže já jsem teďka Berouňačka, mám to i v občanství.
3: A ty jsi nežárlil na ty nové partnery, Ivi?
4: Ne, naopak, já jsem to Ivi schvaloval a přál. A možná bychom mohli i zmínit to, že u té skvělé poslední známosti Ivi jsem stál úplně na začátku.
5: Je to tak, já vlastně Pepovi vděčím za to,
3: že máš profesionálního vojáka z Olomouce?
5: Ano, že teď chodíme s nejlepším chlapem. Pepča vlastně nás dal dohromady. Já si trošku myslím, že je to proto, že už byl zoufalý z těch mých eskapát a už to nechtěl poslouchat pořád dokola.
4: Ale... Já jsem si to užíval. Mě jako, to byly skvělý časy, my když jsme byli zrovna oba s Ivou na ocet, že jsme neměli žádný vztah.
3: Tak o vás byl pořád zájem, na ocet jste určitě nebyli.
4: Já jsem se nevšim. Ale tak jsme si to strašně užívali, jsme se viděli každý den a měli jsme výborný čas.
5: A hrozně jsem pomlouvali všechny a řešili jsme ty naše potenciální vlastně rande a všechno. To byla legrace a je dobře, že to nikdo nikdy nenatáčel.
3: Tak Ivuško, pojďme na jamu. Ty jsi byla asi, předpokládám, exhibicionistka takřka od narození. Ty ses pořád předváděla, viď?
5: No, ani ne. Já zhruba do těch 12 svých let, jako v rodinném prostředí jsem vždycky zpívala a furt jsem jako něco se učila básničky a předváděla. Jsem byla strašně hodné dítě. Zhruba do té doby, než udeřily hormony a než jsem nastoupila na reálné gymnázium 8leté, tak já jsem se sice jako předváděla, ale ve škole ne. Ve škole jsem se spíš prala, proč o tom mluvím.
3: Protože jsi byla tázána.
5: Ale
3: co tě přivedlo vlastně pak k herectví a Hein vytušil, že exhibicionismus.
5: No, tak ten tam fakt zase tak velký nebyl. Jako ráda jsem byla interpretkou. Já jsem zpívala, já jsem doma i sama na štukrlátku od malička zpívala s napichnutým molitanovým míčkem na kostce prostě i Ivetu Bartošovou. Takže To jako jo, a potom jsem vlastně šla v 9 letech do dramaťáku a tam se to zvrtlo. Že jsem nakonec nešla na tu medicínu, kde bych mohla být užitečná, ale jak se někdo tady
3: skončila jsi jako jsem byla užitečná
5: docela,
3: herečka.
5: Já jsem byla docela chytrá, ale nedostatečně na to, abych nebyla herečkou. Takže jako jo, a později to nebyl exhibicionismus, později se ze mě stal spratek prostě, ale tomu divadlu jsem pořád byla věrná, už jsem toho zůstala.
3: No, tak za chvíli poputujeme na jamu, ale Pepi k nám řekne, jak se rodil muzikant.
4: Muzikant se rodil
3: první
4: hodně...
3: První kapelu si zakládal nebo něco třeba v
4: první Berouně. Kapelu jsem měl na gymnáziu. To byla taková ta typická gymnaziální kapela, kde jsme zkoušeli celý gymnázium a měli jsme jeden koncert, ale u kamaráda v garáži. Ale vděčím tomu za strašně moc, protože už tehdy jsme si začali dělat vlastní písničky. Někdy jsme nahráli covery, někdy jsme nedělali předělávky cizích písniček, ale dělali jsme si vlastní písničky a to mi vlastně zůstalo jako doteď.
3: Ty píšeš, skládáš hudbu, texty taky píšeš?
4: Ne, texty nepíšu, občas trochu skládám, ale moje hlavní práce je, že jako aranžuju a produkuju písničky jiných, takže vlastně taková ta představa o tom, jak by měla vypadat vlastní písnička, jako mám a budoval jsem si ji od mládí. Ale ta moje cesta k hudbě byla složitější, já jsem chodil na gymnázium v Berouně, ale po gymnáziu jsem šel vlastně studovat matematiku a filozofii na Matfis a na filozofickou fakultu, ale měl jsem pár kamarádů, kteří šli na konzervatoř a strašně moc jsem jim záviděl. Takže vlastně až po několika letech jsem se k ním přidal na konzervatoř. Takže
3: jsem tam z Matfis zběhl na konzervatoř?
4: Ano, ale uklidním tě, já jsem to nedodělal, takže jsem...
3: Ani jedno.
4: Konzervatoř, jo, to nešlo nedodělat, ale ty vysoké školy jsem nedodělal, takže je to jenom takový intermec, co to bylo.
3: No a tak pojďme na jamu, kdo tě učil, s kým jsi chodila, ne v životě, ale do třídy.
5: No, jsme tady byli do zítřka, ale já jsem legrace.
3: Ano, směje se asi svědek tvých studijních časů, tvůj režisér
5: tak,
3: z Ungeltu.
5: Můj úžasný režisér Pavlík Ondruch, ten tam u toho nějakou dobu byl, ale on byl o asi 200 ročníků níž naštěstí. Nicméně, najmu, já jsem měla velké štěstí, že jsem se dostala na poprvé, to bylo velké štěstí a bylo to hlavně díky tomu, že mým ateliérovým vedoucím byla Nika Brečnajdrová. Úplně neskutečná žena, která věnovala nesmírně času na rozdíl od mnoha jiných vedoucích ateliérů tomu, aby se věnovala nám a rozvíjela naše osobnosti, naše talenty. Nesmírně dlouho jsme se věnovali improvizaci a objevování vůbec jako toho našeho projevu a přístupu k herectví. A jenom díky tomu podle mě jsem se tam taky dostala, protože viděla Matroš, takzvaně. To je za to jsem nesmírně vděčná, teda za Niku Brečnajdrovou.
3: Mimochodem, ten náš Ondruch, umělecký šéf, tě viděl na jamu v dramatických rolích. Říká, že jsi byla geniální, v jeho očích nejlepší Antigona. Všichni tě máme za téměř babičku a ty sehrála antickou, tragickou hrdinku.
5: Já nevznam, jestli babičku nebo babičku. A jo, opět. No jasně, tak já obecně jako typově, pokud by mě lidi neznali jako blbou blondýnu, si myslím především, tak typově já jsem spíš byla dramatická a jsem herečka, tak je to výrazně pro mě jednodušší. Humor, já jsem to říkala, já nenávidím už komedie, já nenávidím divadlo později. Ale to je strašně vyčerpávající, ten humor, to je prostě tak strašně náročná disciplína. Že já jsem šťastná, když si můžu odpočinout u dramatické role.
3: A my jsme rádi, že nám teď zaspíváš. Zazní píseň Až.

0: Zpěv, hudba, text Iva Pazderková. A to
1: text
0: bylo...
1: Ne. To musím jenom upozornit, že na každém albu mám jeden text, který jsem napsala já, a tady to je úplný klenot. Ten text napsal Robin Král. To je úžasný textář, básníka. To náš kamarád a je prostě úplně fantastický.
0: A bylo to tvoje první album a zrodilo se, jak mám uvedeno, v roce 2013, tak před 11 lety si debutovala a ty jsi byl vlastně asi producent.
2: Ano, dal by se to takhle
0: toho alba.
2: Ale byla to úžasná zkušenost, protože Iva do té doby vlastně nepsala písničky, že jo, nebo nehrál na žádný nástroj a začala hrát na ukulele a začala jako přicházet s takovýhlema písněma. A ty písně byly zajímavé v tom, že vůbec nebyly banální z toho muzikantského pohledu. Třeba ta písnička, kterou jsme slyšeli, je na v pětidobém rytmu. A ty jako muzikant víš, že to není úplně obvyklý a není to úplně jednoduchý, ale ona, Iva, má úžasnou prostě hudební intuici, takže rovnou začala chodit s takovýhlema zajímavýma písničkama.
1: No, jako, děkuju, Pepi. To Pepča mě dal, já jsem si přála prostě začít na něco hrát, protože vždycky to ve mně bylo. Tak mi dal ukulele na Vánoce a toto spustilo. Já jsem po 9 měsících doslova za ním přišla, že mám prostě 9 písniček. A akorát mi, si pamatuju, potom na druhém albu se to zlepšilo, myslím, protože jsem mi řekla, že nemusím jako použít všechny akordy, co existují. Já totiž ani nevím, jak se jmenujou. A já jsem si třeba nebyla vědoma, že to je na 5 dob. Já to nevím. Já takže vlastně
0: skládám. Mě jste taky přecenil, já to taky nevím.
1: Ale třeba Pepča mě jednou řekl tady tuhle připomínku a já jsem za ním přišla a říkám, hele, mám úplně super dupák, takový hospodský, to je ekologická. A on říká, no, to ani moc není dupák, protože to je na 7 a refren na 3, takže to není zas takový dupák.
0: Ivo, a co je první u tebe? Hudba nebo text, nebo se to střídá? Co
1: až na jednu
0: první
1: výjimku mám první vždycky text, napíšu. A pak napíšu melodii, aby bylo jasno. Proto já si troufám říkat, že obě dvě moje alba jsou nádherný. Je to nádherná hudba nadčasová a jako je to úplně jedna z nejlepších produkcí alternativní hudby tady v Čechách. A je to díky Pepovi, který dělá ty aranže, který vymyslí ty nástroje, díky muzikantům, jako je Roman Vícha, Míra Honzák, jako je prostě, já nemůžu všechny jmenovat, ale takže já udělám melodii potom. Já tomu říkám melodie a pak si tu Pepča a muzikanti vezmu do parády. A kromě písně Tvá, myslím, je to tak, Tvá, což jsem napsala jako duet, tak to jsem nejdřív měla melodii a až potom text.
0: No. Prosím tě, a zkoušíte to spolu třeba, jak si, když Iva složí novou písničku?
2: Jo, když jsme chystali ty alba, tak jsme se nad tím scházeli a tak jsme to tak jako zkoušeli. A když máme sem tam nějaký vystoupení nebo koncert, tak se zase předtím sejdeme a trošku to oprášíme a připomeneme si ty písničky.
0: Tak pojďme zpět na Jamu Herečko. S kým si třeba chodila do ročníku?
1: Já si troufám tvrdit, že my jsme byli hodně silný ročník, já jsem měla nesmírně dobrý spolužáky. Ty, které můžete znát, tak je určitě Janička Plotková, Vašek Neužil, to jsou oba držitelé Českých lvů, Honza Hájek, Martin Ciničák, ty jsou aktivní, toto prostě strašně, strašně šikovný spolužáky jsem měla. Moc jsem za to vděčná. A já jsem absolvovala ve smetení Antigony od Romana.
0: Tak to byla ta Antigona, kterou spatřil ten mladší Ondruh.
1: A vytěsil se, na chvilku oslepnul na obě oči, ale pak se vrátil. Ne, to byla krásná věc, no, to moc, moc hezká věc.
0: No prosím tě, a pak si prchla do Prahy, jak jsi sama uvedla, a Fidlovačka byla tvoje první vítězná štace.
1: Moje první štace byla Fidlovačka, kde vlastně jsem ten první rok mě obsadili do Shakespeareova Jak se vám líbí. Na to vyšla skvělá recenze. Jak se vám líbí na Fidlovačce? Děkuji, ne. Kdo to napsal tehdy? Ale no, takže tam jsem strávila, myslím, necelých 15 let jako stálý host. Já jsem nikdy neměla angažma a na Fidlovačce nebylo angažma.
0: Tam se zrodila, myslím, i inscenace, kterou hraješ dodnes s Eliškou Balcerovou.
1: Holky jako květ, přesně tak. No, to byly krásné roky. Tam jsem si vyzkoušela.
0: Ty jsi pak solidárně, promiň, to je možná dotěrný dotaz, s Eliškou opustila Fidlovačku?
1: Je to tak. Já jsem tam ještě kolegiálně dohrávala některá představení, ale potom už Fidlovačka nabrala jiný směr, který se nestotožňoval s tím, jak já jsem si představovala, že bych mohla být užitečná, takže jsem odešla.
0: Pazderková, asi vás to neudiví, ale to je velmi zásadový morální tvor, takže já si i mimo jiné proto velice vážím.
1: Děkuji.
0: Tak Ivo, a jak se zrodila ta blbá blondýna, tím si řekl bych, prorazila nejvýrazněji do toho nejširšího
1: to
0: povědomí diváckého?
1: Moje jediné
0: Taky doufám, své hlavě?
1: Dítě. Ano, ano, samozřejmě. No kde jinde, že? Jsi tak blbý, jo. Ale jednoduše, na HBO tehdy vyhlásili konkurs tady na tu stand-up show a tatínek mě tam přihlásil, aniž já bych o tom věděla, pak mě to jenom oznámil, řekl, ty máš takovou prořízlou pusu, Ivčo, to by se ti mohlo líbit, to by ti mohlo jít. Takže mě tam poslal na prvním konkurzu, jsem vyhořela, ale nevzdali to, pozvali mě na druhý, já jsem se opět nepřipravila, ale po cestě na jeviště, když jsem chtěla říct, proč jsem se nepřipravila, nebo na tu pódíko, to byl v Limonádovým, jo, myslím, ten další konkurs, tak mě napadlo, že když jsem teda vlastně peroxidová blondýna, tak to, co se mi ten den stalo, řeknu jako blbá blondýna. A ono zafungovalo a to je celý. Ono zatím není žádný kalkul ani jako nějaký geniální prostě přemýšlení, protože já jsem vlastně blbá blondýna ve skutečnosti. To se to tak jako stalo.
0: Tak teď můžeš oponovat. Není blbá blondýna.
2: Ale není to pepí. Blondýna. A není blbá samozřejmě. Je chytrá. Co jsi vlastně přirozeně? Barvou vlasů.
1: Já jsem
0: špinavá. Ty to nevíš, Štěpán.
1: Protože já se od 14 barvím, to je všechno podvod, že jo. Ne, já jsem špinavá blondýna, jako opravdu. Ne, jako že bych se nemila, prostě pochcená sláma, jak se na Moravě říká. Takže jsem taková, no.
0: A vystupuješ stále jako blbá blondýna, mm-hmm. Asi si tě žádají diváci.
1: No jasně, na Stojáka pořád funguje, máme 300 představení ročně. Teď zrovna pojedeme českou část, protože moravskou už jsme odjeli velkého výročního turné s Nastojákem ke 20 letům výročí. Máme vyprodané velké haly, nějaké lístky ještě jsou, takže klikněte na nastojaka.cz a přijďte, budeme rádi, je to úžasný, je nás tam strašně moc, vystupuje nás většinou 8 až 10 za večer.
0: S kterým z těch kolegů, stand-upistů, řekl bych vnitřně nejvíce souzníš?
1: Tak tohle bude znít jako lež a klišé, ale my opravdu, jsme strašně dobrá parta a rodina. A to je, já jsem v životě to ani v žádném divadle nezažila, všude nastane nějaký problém, který se nevyřeší, třeba jsou dusna. Tady vůbec, tady se všechno řeší rovnou a já bych za ty kluky opravdu dala ruku do ohně.
0: Patří k ním i Pavlásek?
1: No jasně, Lukáš, ten z mých nejbližších přátel.
0: Proč se zrodilo povědomí, že jste byli manželé, to je přece blbost.
1: Protože někdo z bulváru napsal nějakou hovadinu, která o tom spekulovala a nám to přišlo strašně vtipný a řekli jsme si, že to převrátíme a že naopak my budeme lhát. A lhali jsme tak dobře, že na Lukáškově svatbě se mě jeho maminka ptala, jestli fakt jsme náhodou opravdu nebyli.
2: Ale já jsem taky zaváhal. Já jsem, když jsem se to dočet poprvé, tak jsem se smál, po druhé jsem se smál, a když jsem se to dočet po desátý, tak jsem si říkal, tak mě fakt něco uniklo. A nedávno jsme zrovna někde byli spolu, a tak jsem se zeptal, jak to opravdu bylo, jestli mi něco neuniklo. Nebo...
1: Ne, to je, na čem funguje dezoscéna, že jo, dezinformační scéna. Prostě stokrát opakovaná lež stává se pravdou. A teď nám nikdo nechce věřit, že jsme manželé nebyli. Ale ne, Deniska je Lukášková žena, je jeho první a jedinou ženou a je to úžasná žena.
0: Tahle Pazderková vdaná opravdově byla za velkou lásku a to byl herecký kolega.
1: Luboš Veselý, ne tam to, ta druhá věc. Herec Luboš Veselý, to byl.
0: Ano, s tím jsem byl na Kladně, to byl tenkrát úplně mladičký kluk po konzervatoři. Pazderkovou poznal zjevně později, nebo na JAMU jste se poznali?
1: Na JAMU jsme se poznali a vlastně v rok mojí promoce, myslím, jsme se brali. Mm-hmm. Těžko říct takhle z hlavy, ale myslím, že to tak bylo. A pak jsme se vlastně za 2 roky rozvedli šťastně.
0: Ty se šťastně rozcházíš jenom.
1: My jsme pak šli i na oběd, my jsme byli hrozně šťastní.
0: Do tohoto pořadu patří tradičně také ukázka z rozhlasového archivu. Tak v něm zalovíme a poznáme rozhlasovou herečku Ivu Pazderkovou.
3: Co to má znamenat, Marinelli? Nikdo mi nepřišel naproti. Jsem přece na dozalu. Na tom dozalu, kde se mi jindy vyřítil vstříc celý zástup přičinlivých služebníků, kde mě jindy očekávala láska a nadšení. Marinelli, kde je princ?
4: Princ, milostivá hraběnko?
3: Kdo jiný?
4: Předpokládáte tedy, že je zde?
3: Jistě.
4: On ale nepředpokládá, že hraběnka Orsina je tady.
3: Ne? Co pak dnes ráno nedostal můj dopis?
4: Váš dopis... Ale ano, vzpomínám si, že se o nějakém dopisu od vás zmínil.
3: No a? Co pak jsem ho v tom dopise nežádala dnes o schůzku tady na dozalu? Pravda, neuráčil se odpovědět mi písemně, ale dozvěděla jsem se, že hodinu na to skutečně odjel na dozalu. Myslela jsem, že to jako odpověď stačí a tak jsem tady.
4: Zvláštní náhoda.
3: Náhoda? Slyšel jste, že to bylo domluveno?
4: Zdálo se, že včera jste byla velmi vzdálená myšlence přijít princi ještě někdy na oči.
3: Ráno moudřejší večera. Kde je? Má to znamenat, že je v tom pokoji, odkud jsem slyšela to kvílení a vřískání?
4: Má drahá, nejdražší hraběnko.
3: Byl to ženský jekot. Co to znamená, Marinery? Tak mi to přece řekněte, když jsem vaše drahá, nejdražší hraběnka. K čertu s dvorskými lichotkami. Kolik slov, tolik lží. Konec konců, co záleží na tom, jestli mi to řeknete? Však to hned zjistím.
4: Do salonu nemůžete, milostivá hraběnko. Princ vás neočekává.
3: Takže je přece tady, kvůli mému dopisu.
4: Nikoli kvůli vašemu dopisu.
3: Ale říkal jste, že ho dostal.
4: Dostal, ale nečetl.
3: Nečetl?
0: Tak jestli jsi vzpomněla, o jakou jde ukázku?
1: Ne.
0: Tak ne, já ti to prozradím.
1: Je to hezky, to bylo zrovna s Lubožkem.
0: No. To byl manžel v té době?
1: Ne, ex-manžel už.
0: Už byl ex. Natočeno bylo v brněnském studiu Českého rozhlasu v roce 2015.
1: Tak to
0: no
1: už bylo dávno po
0: rozhodu. Slavnou Lessingovu, tedy německou tragédii Emilia Galotti. Já se ti přiznám, já jsem v tom hrál hlavní mužskou roli v Příbramském divadle a bylo to velkolepé výtvarné představení. Ty jsi to hrála v rozhlase, takže tohle ti nebylo dopřáno a oblékal to Josef Jelínek, jeden z našich nejšpičkovějších kostýmních výtvarníků a ten návrh na toho princezgu a stali dodnes visí u mě doma na stěně.
2: Já myslel, že to občas nosíš.
0: Ne, to byly překrásné kostýmy a krásná povedená inscenace. Tak ty jsi tam hrála efektní roli hraběnky Orsini. A to byl tvůj asi častý spolupracovník, režisérka Mikulášková v Brně, viď?
1: Ano, Hanička Mikulášková, nejenom to, ale taky moje kamarádka, ty jsme se strašně dlouho neviděli. Fantastická režisérka, divadelní, rozhlasová a úplně skvělá saxofonistka mimochodem. A no, úžasná.
0: Připomeňme posluchačům, že poslouchají Český rozhlas Dvojku a v divadle Ungrad právě probíhají rozpravy Milana Hajna, jehož hosty jsou Iva Pazderková a Josef Štěpánek. No a co rozhlas a Iva Pazderková dnes? Točíš jako herečka v rozhlase? Vysílají se někdy v rozhlase tvoje písničky?
1: 00 nic. Já prostě nechápu, nevím, nerozumím, ale...
0: Tak to je hozená rukavice.
1: Jako, absolutně, já to říkám, ale po každé rozhlasové hry mě baví, já jsem jich udělala víc. Ale teď zrovna ne a mrzí mě to a určitě bych ráda, to je jasný. A já navíc Český rozhlas, to je takový můj... To je taky můj veliký sen. Já prostě doufám, že jednou, a já to říkám po každé, úplně v každém pořadu, takže oni už to vypínají, to vedení, ale... Já bych tam chtěla prostě pracovat v Českém rozhlase a mít třeba nějakou rubriku nebo něco. Já miluju Český rozhlas, miluju prostě fanaticky.
0: No tak teď tě znovu vyslechli, fanaticky miluje
1: mají,
0: Český
1: takže,
0: rozhlas.
1: Takže je pouštět můžu.
0: No a výmluvný pohled, bohužel vedení rozhlasu tě nespatří.
1: Našpulila jsem vzdor vytěrty.
0: Do nejširšího povědomí samozřejmě vstupuješ také díky televizi a filmu, tam seš hojněji obsazovaná. Čím jsi začala? Tvůj první kontakt s kamerou. V Brně ještě? Televizní?
1: Ano, to je legendární. Na to se sešla celá rodina četnické historky a tam bylo mi asi 19, šla jsem kvůli tomu, myslím, i na konkurs. A měla jsem roli ženy, na kterou zazvoní ti četnice, ona otevře dveře a dělá, ne, jakože si nekoupila, myslím, nějakou mastičku. Nějakou nelegální, šmare. No a pak jsme se na to sešli, já jsem tam nebyla vidět, oni jenom, tam byla tma. A vlastně se tam jenom otevřou dveře a nějaký fakt hodně rozmazaný stín, tam je pohyb, jenom nejsem tam, ale celá rodina se sešla, že Ivuška je v televizi.
0: No tak prozrať, prosím tě, počiny, kde jsi k spatření a zaznamenání už byla.
1: Tak já nevím, třeba...
0: Seriál nějaký?
1: Jo, to taky. Jak se to jmenuje? Já nevím. Neviditelní. Teď to opakovali. To byla krásná věc. Na České televizi, potom na vodě, potom Sex o'clock na voju, to je nádherný seriál. Potom Ono to bylo, já nevím, co mám říkat, já se úplně začínám potit.
0: Ne, nepotit se, prosím, on ti pomůže.
1: V současnosti jsem konečně nastoupila do legendární ordinace v Růžové zahradě. A jinak,
0: ty jsi posila v ordinaci?
1: Přesně tak, a jsem za to nesmírně vděčná, je to krásná práce. A co se týče filmu, tak Pouta, Radima Špačka.
0: No to byl vynikající
1: potom,
0: film.
1: Jo, potom, no jako jo, potom, já jsem toho moc zasluhy nenatočila, jo. Jak přežít svého muže třeba teďka naposled.
0: Dabingu neholduje, pažděrko.
1: Dabingu taky. Dabovala jsem pro komerční jednu televizi Orange is the New Black, jak se to řekne česky, to bylo z toho vězeňského prostředí, fantastický seriál z Netflixu. Oranžová je nová černá, nebo já nevím, jak to mám přeložit. Já jsem totiž jednou byla v Americe. A potom dabuju hodně... Úplně takový mám fakt štěstí na velký role v krásných animovaných seriálech nebo v animovaných filmech. Takže já nevím, ať už jsou to úžasně.
0: A když jsem tě uvedl jako všestranou umělky, to je velký rejstřík. Štěpánek se nechal zlákat někdy před kameru, třeba taky, co by herec?
2: Ne, myslím, že ne. Nebo nikde jsme jako muzikanti, občas se stává, že někde hraje kapela, tak jsme v nějakých scénách byli. Ale...
1: A v klipech?
2: V klipech. Jo, jak s kytarou v klipech, ano.
0: No ale když spolu vystupujete...
1: Ne, já mám prostě v hlavě, že jsi v nějakém klipu hrál jako roli, když jsi hrál někde, Pepi?
2: Jako...
0: Prošel jsem nějaký... Ty bys ho obsadila, že jo?
1: Hned, Pepča je fakt nesmírně multitalentovaný a je charismatický. A jak je nadprůměrně inteligentní, já bych to upřesnila, on tu matfis nedodělal, ne že proto a tu filozofii, že by to jako na to neměl. On se to prostě vykašlal, protože šel za svým snem být muzikant, ale tak on je strašně dobrý a je zajímavý prostě, já bych ho obsadila hned. Kdyby někdo měl zbytečných, já nevím, 30 milionů, tak my natočíme film.
0: To nevím, jestli mezi posluchači Českého rozhlasu Dvojky a Rozprav Milana Hajna se někdo takový najde, ale přál bych ti to. Ivo, zpívej.
5: Vzdávám se zlozvyků, pravdy prázdných sklenic.

0: Tak právě dozněla píseň z druhého alba, které má pro mě docela krkolomný název Horská lesní ekologická tvá živá dospělá. Kdo to vymyslel? Zase Pazderková?
1: Ne, protože jak jsem úplně blba, proto se to skvěle prodávalo a skvěle promovalo.
0: Už nikdo nevěděl, co to je, že jo?
1: Nebylo nic, že jo? Takže já jsem nechtěla to já jsem měla jednoslovný názvy těch písní a nechtěla jsem tam dát jenom jeden, protože bylo strašně trapný. Jako,
2: nefér vůči těm ostatním písničkám.
1: Jo, a to taky. Ale hlavně představ si, že si koupíš jako album s mým ksichtem a tam dospělá. A nebo lesní. To je jako strašný prostě. Takže jsem si řekla, že udělám tu chytrou věc marketingově, že to nazvu všema názvama, kromě vlastně Černého šálu, protože to jsem zhudebnila Puškina. To mi nepřináleží. Takže no, tak to bylo úplně marný a nedá se o tom vůbec ani mluvit. No.
0: Zase hudba, texty, Pazderková, a jak hraje na ukulele, prosím tě?
2: Hezky, ale myslím, že trošku polevila, že...
1: Roky jsem teď nehrála a nehraju, neumím to. Jako
2: ona měla takový dilema, že jo, nechty nebo ukulele. Protože když hraješ na nějaký, že jo, strunný nástroj, kytaru, nebo nemůžeš mít nechty na levý ruce, kde chytáš ty struny na tom matníku, a ty si měla dlouho dilema, jestli se vzdáš nechtů nebo ukulele, že jo?
1: Je to tak, Pepi. Ale taky je to hodně daný tím, že se nechystalo nový album, já jsem neměla úplně tu motivaci. A pak, protože já to produkuju sama, co se týče financí, tak ještě s covidem asi vším, já mám v šuplíku věci a zrovna dneska, teď, když jsme to po dlouhé době slyšeli, ty jsi geniální, ti kluci jsou tak geniální, to je prostě tak dobrý, když to člověk slyší.
2: Jsme tu písničku neslyšeli třeba 10 let, no, že jo? A je fakt, že některé písničky tak jako stárnou, ale když slyším tuhle písničku, tak mám pocit, že
0: no, ale Pepíku, když spolu vystupujete, tak vybíráte
2: písně. My zase tak často nevystupujeme.

0: Docela často teď hrajeme takový koncertní program složený z písniček Hapky a Horáčka, takže jezdíme tenhle ten program, doprovázím Lenku Novou a doprovázím i nějaký takový písničkář, se kterým už spoustu let pracuju, jako je třeba Petr Linhardt.
1: Děláš Mirek alba Kemel. Panu Mišíkovi.
0: Jasně.
1: Aranžuješ strašně moc lidem. To nikdy neřekne všechno, ale je strašně.
2: A Pazderkovou tam nepropašuješ?
0: Občas se to podaří, ale Ivo má taky spoustu práce v divadle nebo v televizi, takže...
2: No mimochodem ty učíš taky, že jo? Jseš přísný učitel?
0: Ne, já jsem úplný opak. Já mám ty děti tak strašně rád, mám s nima takový soucit, že vůbec nedokážu vytvořit jakýkoliv tlak. Jediný, co dokážu, jít s nima po té cestě, jako po té hudební cestě, ale nejsem vůbec přísný učitel. Já jsem z Berouna, my v Berouně máme svoji základní uměleckou školu, která je úžasná, je docela velká, máme třeba víc než 700
2: žáků. Ty jsi údajně ředitel té školy.
0: Ano, já jsem shodou okolností ředitel
2: té
0: školy.
2: To není shoda okolností, když je člověk ředitel, tak je ředitel.
0: Tak jsem ředitelem a je to úžasná škola, děláme tam spoustu zajímavých projektů. My děláme třeba takový každý rok takový autorský muzikál, že vymyslíme svůj muzikál, natočíme ho, děti se ho naučí a pak je to. Když takhle říkám, tak to zní dost obyčejně, ale ono je to opravdu hodně neobyčejné.
1: Je to opravdu neobyčejný a nesmírně profesionální a je to opravdu jako výjimečný, co na té škole děláte, to je nádherný. A já jsem měla tu čest to muzikálu hostovat a vždycky tam hostuje někdo z oboru, díky Pepčovi, to je vlastně ještě povýšený.
0: Tak je to opravdu radost, ta škola.
2: No a zmiňme letmo pouze tvé poslední činoherní účinkování, premiéra v Ungeltu vzhůru ke hvězdám. Už nemusíš adorovat našeho Ondrucha, to stačilo, ale jako máš tu nesvačilku po boku.
1: Tak ráda adoruji, on se to tak zaslouží a ty taky. Já moc děkuju, že jsem tu možnost tak konečně měla tady na tomhle legendárním místě zkoušet a že tu můžu hrát a ještě s úžasnou Peťou Nesvačilovou, což my to tak říkáme, že jako proč bych ho neadorovala, Pavla Ondrucha, když on zvládl dvě tornáda, dva hurikány prostě a pak nepotřeboval ani do lázní. Já to nechápu. Jako já vůbec nechápu, jsme to doskoušeli.
2: On se umí odreagovat, nebo ne?
1: Já věřím, ale jako já by na jeho místě tak sama dobrovolně odejdu ve svěrací kazajce někam hodně, hodně daleko. A s Peťou to bylo úžasné, protože to je živel a myslím si, že i díky tomuto představení má pořádnou šťávu. Je to nádherný text a vždycky se na to moc těším.
2: Ty střídáš komorní scény a největší jeviště v Praze. Poslední premiéra byla velkolepý, takřka světový, řekl bych, muzikál v Karlíně.
1: Jo, tam jsem jich dělala.
2: Tam máš
1: už
2: velká
1: několik
2: muzikálová sola.
1: Taky. Dělala jsem tam úžasnou sestru v akci Adam's Family. Potom taky nádhernou věc na malé scéně Močál Story. To je muzikál, který napsal Ivan Mládek. Je celý veršovaný, jsou tam jeho největší hity. Je to fakt bizar. To je jako, kdybyste chtěli vidět něco, co jste ještě neviděli, ale je to fakt úžasný. Samozřejmě geniální, strašně chytrý. No a teď se chystá velká premiéra právě Beetlejuice. A to je teda velká pecka, tak tam já si užívám těch tisíc lidí a je to úplně zase jiný způsob hereckého projevu než tady.
2: Pojďme k vašim koníčkům, pokud na ně zbývá čas. Ty nám prozradíš něco třeba o té kulturistice, to mě udivuje, ale jak si patří to k tobě? Ty seš kulturista taky, to asi ne.
0: Já nejsem.
2: Co?
1: No, hele. Vlastně v podstatě.
0: Co bys k tomu dodala?
1: Já bych k tomu dodala, že jedeš v takovým režimu jako výrazně fitness.
0: Ne, tak já jsem docela fanatický sportovec. Jako,
2: prosím tě.
0: Je to tak, já hraju tenis a chodím běhat a chodím i cvičit, takže sport mám strašně rád a kompenzuje mi to naše věčné sezení v autech nebo někde po studiích, takže sport je pro mě důležitá součást života.
2: A té kulturistice, o které jsem se zmínil, tady Pazderková propadla po tvém boku?
0: Já si myslím, že tehdy tě to nějak moc nezajímalo, že jsem chodil cvičit, ale ty si
1: ne,
0: občas...
1: Chodili jsme spolu, ale já jsem spíš běhávala a jezdila na kole tehdy. Já jsem tehdy moc nezvedala, no. To je pravda, že jsme párkrát spolu zašli do posilovny, ale já jsem se spíš věnovala kardiu. Jakože takhle a na tenis mě přivedl vlastně, já jsem začala v 31 hrát tenis. Podle toho taky vypadá.
2: A co tě přimělo, prosím tě, k té kulturistice? Tobě se to líbí?
1: Ano.
2: Teď nemyslím jako druh sportovní činnosti, ale výsledek toho snažení.
1: No samozřejmě se líbí všechno, kdy jsou lidi spokojení s tím, co dělají, kde je vidět tvrdá práce. Protože to tam vidět je a kolem toho kolu je spousta mýtů a hoaxů a mě nesmírně inspiroval jeden z mých nejlepších kamarádů, Vašek Noid Bárta. My jsme měli stejného trenéra a ta cesta té disciplíny a té mentální přípravy, vlastně Pepča vždycky je svědkem všech mých tady těch tak je opravdu

0: skvělá. Člověka to moc, moc posune a to vystoupení z komfortní zóny je extrémní a ta disciplína musí být naprosto extrémní, zvlášť pokud to děláte naturálně jako já. A myslím, že
1: a ty soutěžíš? Taky ne.
0: Byla jsem na dvou soutěžích, ano. Byla jsem na dvou soutěžích.
2: Jak jsi dopadla?
0: Dobře. Na to, že jsem začala ve 40, na první soutěž jsem se připravovala v podstatě půl roku, tři čtvrtě, tak jsem dopadla 10. ze 17. a ve své kategorii a na druhé soutěži jsem byla ve své kategorii 6. Takže to jako je dobrý, že tam člověk stojí vedle těch 20 letých holek, že se tam vůbec vedle ně může postavit, ale to umístění vůbec není důležitý. Tam jako opravdu ten vyhraný boj je to, že tam dokáže v té nejlepší formě jít.
1: Ne, já to podepisuju, protože to je výsledek úsilí, takže to je. Není zadarmo právě.
0: A moc mi to pomohlo se zády, se vším prostě.
1: A tobě to neubírá patří. Ani na ženském půvabu, což se mnohdy přihodí.
0: To jo, tak já si myslím, že ona ta definice ženského půvabu, ta zastarala jako je nesmysl, že ženský půvab vychází z něčeho jiného a není definovaný, není, vlastně neměl by mít tabulky žádný. Takže i opravdu profesionální velká kulturistka má ženský půvab, pokud toho chce mít a pokud se tak cítí. Takže rozhodně nemám pocit, že by mi na tom to ubralo. A ono taky, jak říkám, ono to vypadá jinak, vysušený králík na fotkách, takzvaně, jak já říkám. To je forma, která trvá třeba hodinu, jo, před tou soutěží a potom ve zkušenosti vidíte takový věchýtek, jako jsem byla já.
1: Ty máš i všestranné, nejen umělecké zájmy, ale i mimořádný je tvůj rozměr mimo umění, pokud je o ty zájmy. Někde jsem se dočet, že miluješ armádu, vojáky, teda jednoho vojáka, teď máš, že máš dokonce zbrojní průkaz. Nebál se si jí?
0: Ano, mám zbrojáka, teď se chystám na střelecké závody. No.
3: Ne, my jsme byli spolu asi před 2 týdny i střílet a bylo to úžasný.
0: Jako ty jsi mě přestřílel, ale mám ty dráty. Já mám dráty v ruce, takže teďka nemám dobrý ucho. Ale,
3: to bys měla vysvětlit rozhlasovým posluchačům, co znamená
0: dráty. Já jsem po operaci ruky, protože jsem si nehezky zlomila ruku a mám prostě v ní dráty a teďka rehabilituju. Takže na ten trénink té střelby to není ideální zrovna teďka. No.
1: A jak jsi k tomu přišla, že jsi začala střílet?
0: Můj kluk mě řekl, že mi to
1: dá. Holdovat i kulturistice. Ten motiv, který tě k tomu přived.
0: Motiv.
1: Měla jsi pocit, že máš tuk na sobě a že se ho chceš zbavit, nebo co ti přimělo k tomu
0: pocit,
1: rozhodnutí?
0: Že chci prostě, mě baví výzvy. Mě obecně baví výzvy. Já mám ráda se vzdělávat a učit se něco nového a objevovat svoje hranice a hrozně mi vlastně pomáhá zjišťovat, že jak se permanentně podceňuju, tak vždycky mi to moc pomůže, že zjistím, že jsem schopná a myslím, že tím můžu právě inspirovat i ostatní lidi udělat daleko víc, než si myslím a dokázat daleko víc. A je to zábava, patří to prostě k životu, já se ráda pořád něco učím, tak to je užitečný prostě. Stejně jako díky Pepčovi jsem složila hudbu a 2 alba, takže mám
1: tak mimo umělecké koničky má i Pepík Štěpánek?
3: No,
1: ty sportovní si zmínil.
3: Jasně, já mám rád všechno kolem třeba designu a architektury, takže teď se vlastně spoustu let věnuju, že já jsem si zrekonstruoval takový rodinný dům 100 let starý, tak jsem se věnoval té rekonstrukci a těm interiérům a zahradě a to je něco, co mě hodně baví. Výtvarné umění, architektura.
1: A umí tyhle dvě originální lidské bytosti třeba jen tak hnípat u moře?
3: Já myslím, že to umíme úplně ze všeho nejlíp.
0: Jako podle mě ze všeho nejlíp.
1: Jo.
0: My bydlíme kousek od sebe a třeba kolikrát jako je to třeba 300 metrů od toho baráku a říkám, nechceš zajít tady na pivo. On, ne. A já třeba řeknu, ne, mě se nechce.
3: Jakože hnípeme. A
0: jako úplně, jako vyvalit se před netolik jsem prostě. To je naše největší životní štěstí a to má naštěstí můj přítel, že vlastně to je fakt to největší koníček. Protože ho můžeme taky málo kdy dopřát, ono to je potřeba říct.
1: My chceme, aby nám Iva zase zaspívala a teď nás udiví, zaspívá s Tomášem Klusem, to je duet.
0: Ležím v peřinách, přikrytá tvou rukou.

0: peřinách, přikrytá tvou rukou. Mám strach, aby to neskončilo dřív, než umřeme, než umřeme, než umřeme,
1: než

0: Tak to byl přímo filozofický duet. Jak se zrodil a proč Klus?
1: No, my když jsem to tehdy napsala, tak to vlastně, ještě mě Pepča to zpomněl, že mě říkal, připiš ještě sloku, aby to vlastně, ty jsi vlastně vymyslel, že to má být duet, nebo já, nevím. Já se, jo. A to je právě ta jediná písnička, kde jsem nejdřív měla hudbu a potom text. A potom jsme dlouho tak uvažovali, co a jak, a Tomáš, můj kamarád, byl tak strašně hodnej, že tu píseň pro mě naspíval a myslím, že to tehdy udělal ještě navíc za nic, z dobrý vůle. A myslím, že ho lidi do té doby neslyšeli takhle nikde zpívat, prostě to bylo plná pecka, byl to ten
0: pravý. A živě jste takto někde spolu
1: nevystoupili? Ne, s touhle písní se nám to nepodařilo.
0: No, ten text mě velice zaujal, jak jsem si dovolil říct, měl filozofický rozměr, tak pojďme, je to náš poslední vstup, si lehce zafilozofovat, protože jste přemýšliví, inteligentní lidé, oč opíráte své životy? Triviální dotaz. Co je nejpodstatnější pro tebe? Přátelství třeba má velkou cenu v tvém životě. Práce to je
1: takový. Já si nemyslím, že ode mě uslyšíš říkat něco, co jako vlastně by nikdo jako ve zralějším věku neřekl. Určitě jsou to rodinné vztahy a rodina, přátelé, láska, ale možná co si myslím, že čím dál tím víc je pro mě důležitější opírat směr mého života a mé práce o nějaké hodnoty, i ty morální hodnoty, a to je strašně důležitý. A no, tak.
0: Tak. Muzikante, taky za filozofu.
2: Taky k tomu nemám nic zásadního, co bych k tomu řekl, ale myslím, že my všichni, kteří děláme kumš nebo umění, pro nás ta práce má takovou ještě, je fakt důležitější než pro lidi, kteří se věnují třeba civilním profesím, že pro nás je to opravdu zásadní součást toho života. A myslím, že i ty naši kolegové jsou vlastně často přátelé, že jsou to takový poloviční rodiny, ty týmy a tak. Takže já hodně žiju tou prací a i těma lidma, kteří se kolem toho pohybují.
0: Pojďme to naše setkání uzavřít a to štěstí si popřát. Moc děkujeme, že jste přišli. Děkuji Ivě Pazderkové, děkuji Pepíku Štěpánkovi.
2: Ne, my ti děkujeme za pozvání. Bylo to
1: moc si toho vážíme, oba dva, děkujeme.
0: A loučím se s vámi i já, průvodce tímto pořadem, principál divadla Ungert Milan Hein. Naslyšeno.
3: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
4: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Helenu, speciál plný slavných Helen.
1: Uslyšíte vyprávění Heleny Růžičkové,
0: Heleny Štáchové,
1: písničky Heleny Vondráčkové i dalších výjimečných žen, které spojuje jediné jméno.
0: Já viděl Helenu, pořad, který vám vykouzlí úsměv i dobrou náladu.
1: Už tuto sobotu od 10 hodin.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná pohodové ráno s Václavem Žmolíkem.
3: A já vás moc zdravím, vážení a milí posluchači. Máte rádi country muziku a americké westerny? Možná jste v mládí četli i rodokapsy po dědečkovi jako já a jezdili do osady a tam rozdělávali oheň pod totemem. Tak právě tuhle romantiku připomíná v těchto dnech jízda evropského Pony Expressu, jehož jezdci na koních křižují naši zemi. Povíme vám o tom. Také vám prozradíme, jak pečovat o trávníky, když je venku extrémní horko. No a naším pohodářem už za chvíli bude Martin Soukup z Univerzity Karlovy. Muž, který se zamiloval do Polynésie, tedy do ostrovů v Tichomoří a jezdí tam dělat své výzkumy. Jaké? No tak to uslyšíte už za chvíli. Ovšem nejprve nám zaspívá Petr Spálený, tak ať je nám společně pohodově.

0: Helena Vondráčková dospívala a muž, kterého vám za chvíli představím, tak ten se také toulá. Ovšem netoulá se naprosto bezcílně, toulá se zcela záměrně. A proč, tak to uslyšíte v zápětí.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Pohodáři.
0: A mým dnešním pohodářem je kulturolog a kulturní antropolog Martin Soukup z Univerzity Karlovy. Pěkné ráno.
3: Dobré ráno vám i všem, kdo nás poslouchá.
0: Děkujeme, ale povězte nám na začátek našeho rozhovoru, jak tak lidé reagují, když někde u piva v hospůdce a nebo na úřadě povíte, že jste kulturolog a kulturní antropolog. A jak na to třeba reagují děvčata a reagovala?
3: Hezká otázka. Většinou, když se v českém prostředí řekne, že je člověk antropolog, o kulturologovi ani hovořit nebudu, to už vůbec jako vzbuzuje zdvižená obočí a lidé se ptají, ať ví, co to vlastně je, ale většinou se v Česku, když se řekne antropolog, tak si lidé představují, co si o kostech, ale ono to je o člověku a kulturologie je zkrátka disciplína specializovaná na pochopení rozmanitosti kultur.
0: To jste to krásně a rychle vysvětlil. Je vidět, že jste na to zvyklí. Taky se ale dá říci, že jste díky tomu cestovatel a objevitel. A já prozradím, že ve vašem případě se zvláštním zájmem o Melanézii, že? O ostrovy severně a severovýchodně od Austrálie. Čím vám učaroval právě tenhle kout světa?
3: Mně se to stalo vlastně shodou okolností, protože já jsem chtěl dělat někde terénní výzkum, to je postup, který je pro antropologii typický, že nepíšete někde od stolu a nečtete si o lidech, ale chcete je potkávat a mě by v té době, kdyby někdo řekl, hele, chceš jet do Afriky, tak pojedu do Afriky a mi se shodou okolností stalo to, že jsem odcestoval na Novou Gvineu. A což je ale místo, které je až takovou, jak bych řekl, laboratoří kulturní, sociální antropologie a odehrály se tam asi ty nejvýznamnější výzkumy, kde se rodil vlastně ten obor, takže já jsem v tomto ohledu měl obrovské štěstí a to druhé štěstí spočívalo v tom, že jsem se dostal ke komunitě, kterou do té doby vůbec nikdo antropologicky neskoumal, což je na Nové Gvineji opravdu zvláštnost a výjimka.
0: To znamená, že na světě jsou ještě nějaká místa, kde se, abych tak řekl, zastavil čas?
3: O Nové Gvineji to spíš neplatí, protože i ta komunita, ke které se vracím, tak je součástí globálních propojení, pěstují kávu, kterou dodávají ve formě fair trade na trhy. To znamená, chcete-li třeba ochutnat kávu z údolí řeky Urva, není nic jednoduššího, než se vydat třeba do Seattlu a tam si dát kávu z údolí Urvy. Ale vlastně to, na co se ptáte, tak to by možná ještě mohlo platit o Amazonii. A na Nové Gvineji už těžko najdete nějaké nekontaktované skupiny. Jsou skupiny, které si udržují nějaký odstup záměrně a nebo díky tomu, že jsou hůře dostupné, což platí i u těch Mungonech, které jsem ještě doteď nepojmenoval. K nímž je těžší se dostat.
0: No a kdybyste měl pojmenovat jako odborník na tuhle problematiku, jak se mění svět, ve kterém žijeme? Svět, který zkoumáte. Jak se mění a v čem nejvíc?
3: Velice rychle a musím říct, že v tomto ohledu jsem zažil to, že ta komunita, k ní se došplhal, protože žijí vysoko v horách, tak se k ní došplhal mobilní signál. A já jsem tam fakt zažil moment, kdy začali objevovat síť internet a užívání mobilních technologií a platform sociálních sítí. A ty změny jsou velice rychlé.
0: A nemají s tím problém?
3: Nemají. Velice rychle se na to adaptovali a občas jsou novináři překvapení, když se mě zeptají, jako, a jak jste s nima v kontaktu, a říkám, no třeba přes Messenger. A je to překvapení, že vlastně ta globální internetová síť může dosahovat i do takto vzdálených lokalit. Kde teda to funguje podle počasí, protože tam ty vysílací věže tak jsou na solární baterii, takže ve chvíli špatné počasí, tak se to vybije a jste bez signálu.
0: Ale to funguje podle počasí i v centru Prahy. To...
3: Přesně tak.
0: Žádný rozdíl proti Nové Gvineji. No, když vás tak poslouchám a když si tak povídáme, tak si říkám, že jste určitě podobně jako já četl jako kluk s nadšením Vernova, 15-letého kapitána, ano. Nebo Kocourkovou vzpouru na lodi Bounty.
3: Ano, a 15-letý kapitán, to je teda kniha mého dětství a skoro mám podezření, že četba Vernových románů, stejně jako Májovek, anebo i Stingla.
0: Ano, což, ano, pana doktora.
3: Jo, na něj teda s láskou vzpomínám.
0: Nápodobně.
3: Tak tedy si myslím, že teda ovlivnil mé směřování. Ale i ten Jules Verne a Májovky, tak to a 15-letý kapitán je fakt kniha mého dětství, na tu teda jako s láskou vzpomínám, občas se k ní vracím.
0: A vy jste na těch místech, kde pracujete, něco jako bratranec Benedikt z 15-letého kapitána.
3: Nejte už si myslím, jestli bratranec Benedikt, to si úplně nemyslím, my tam jako se zabýváme spíš těmi lidmi, ale...
0: Než motýly.
3: Přesně tak, a neběháme tam jako
0: se síťkou.
3: Se síťkou, ale pravdou je, že já jsem se tam vlastně dostal na Novou Gvineu díky entomologii, protože mě tam vlastně... přivedl profesor Vojtěch Novotný, což mu jako celoživotně děkuji, což je tropický biolog, entomolog a vlastně já jsem se tam dostal díky němu. Jako spousta jiných lidí z Česka, kteří pracují na Nové Gvineji, tak díky profesoru Vojtěchu Novotnému.
0: Tak to jsem se tedy trefil naprosto náhodou. Tak já moc děkuji za tohle moc zajímavé ranní povídání. To byl kulturní antropolog, já to tedy povím a nahlas. A kulturolog Martin Soukup z Karlovy univerzity. Mějte hezký den, naschledanou.
3: I vy, mějte se krásně, vy, kdo nás poslouchá. Naschledanou.

Tak to byla Věra Špinarová. Slyšeli jste někdy o Pony Expressu? Nejspíš ano. Každý rok se Českem totiž proženou jezdci na koních, kteří převážejí poštu od východu na západ, anebo ze západu na východ. Pony Express, štafetová přeprava pošty na koních, připomíná historický Pony Express ve Spojených státech, který fungoval v letech 1860 až 61. Cílem a podstatou jízdy evropského Pony Expressu je právě přepravovat zásilky z východu na západ a opačně tak, jak tomu bývalo na divokém západě. Milovníci kovbojek díky tomu mají možnost setkat se s westernovými jezdci a předat jim a nebo si vyzvednout dopis, pohled či korespondňák. A právě v těchto dnech můžete vidět, kterak jedou kurýři z Německa přes Česko dál na Slovensko a do Polska. Jedná se už o 42. ročník téhle akce, která má dvě větve. Právě z Německa, ale také z jižních Čech. Konkrétně dnes dopoledne by měli jezdci dorazit do Jihlavy Pančavy, kde bude probíhat příjem i výdej pošty. Totéž dnes po 13. hodině s jinými jezdci v Beaver City ve westernovém městečku u Bobrové na Žďársku. A zítra se důležitým bodem letošní jízdy Pony Expressu stane Suchdol nad Odrou. Tam se obě větve spojí, ale opět také rozdělí. Severní zamíří přes Hradec nad Moravicí a Opavu k polským hranicím, východní přes Bordovice a prostřední Bečvu na Bumbálku, tedy na hranice se Slovenskou republikou. Tam bude zítra v 18 hodin pošta předána jezdcům slovenského Pony Expressu. No a já si myslím, že obdivovatelé koní a divokého západu by si neměli nechat ujít příležitost setkat se s kurýry, podívat se na jejich koně a nechat přátelům anebo sobě doručit koňskou štafetou zásilku s originálním razítkem. Na některých místech se kurýři dlouho nezdrží, ovšem jinde se bude čekat na jezdce z více směrů a právě tam bude nejlepší příležitost užít si pravou westernovou atmosféru tak, jak ji známe z filmů.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Jaké počasí nás čeká 19. srpnový den, tak to zcela jistě už nastudovala meteoroložka České televize Alena Zárybnická. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: A prosíme o předpověď na dnešní den speciálně pro Pohodu.
2: Na Pohodu, ano, může to být na Pohodu, možná na Jihomoravě nám zase bude zbytečně teplo. Každopádně v Čechách budou teploty mezi 23 a 27, tedy kolem letních 25, na Jižní Moravě právě až 30. No a na obloze zpočátku oblačno nebo zataženo, během dne hlavně na jihu Česka se bude oblačnost protrhávat až na polojasno, naopak na severu se můžou vyskytovat přehánky, případně výjimečně i bouřky. V těch přehánkách do 5 mm, v bouřkách ojediněle kolem 15 a k tomu všemu mírný jihozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, s večerem pak bude slábnout.
1: Tak děkujeme, to byla z Kavčích hor Alena Zárybnická, pěkný den.
2: Vám všem, naslyšenou.

0: Svou baladu o kornetovi a dívce nám v pohodovém ránu zaspívala Marta Kubišová. No a teď si to představte. Taková srážka se zralým kokosem, který padá i z výšky 30 metrů, ta může být fatální. Vyhnout se tomu u nás v Česku ovšem asi nebude problém. Takže se můžeme teď zaměřit na kokos jinak. Třeba jako na jeho zázračnou vodu. Jak prospěšná pro nás může být, to nám už poví Eva Bucharová.
1: Kokosovou vodu si můžou dopřát lidi s potravinovou nesnášenlivostí na kravské mléko. Uvnitř kokosu je kokosová voda, kterou známe spíš jako kokosové mléko. Tak se tomu ale jenom říká. A také se říká, že je jedním z největších zázraků naší planety. Voda se do skořápky dostává dlouhou cestou přes vlákna stromu. Je bohatá na minerální látky, neobsahuje tuk ani cholesterol. Díky přirozené rovnováze draslíku a sodíku skvěle hydratuje. Třeba při sportu pomáhá správnému spalování, takže i rychlejšímu hubnutí. Mimochodem, osvěžující a výživná kokosová voda je sterilní. Ochlazuje lidské tělo a povzbuzuje krevní oběh. Dovede snižovat hladinu glukózy v krvi a pomáhá snižovat krevní tlak. Dobře působí i při detoxikaci organismu. Kokosová voda je sladká, bez překvapení s kokosovou příchutí. Můžete ji pít jenom tak a pochutnáte si.

Zpívala si a taky hrála Věra Martinová. Jít si v létě lehnout do parku na měkký a zelený trávník, tak to už není samozřejmost jako před lety. Pobytové městské trávníky totiž čím dál častěji nezvládají tropické počasí. Co se s nimi děje a je vůbec v silách měst udržet je zelené i při teplotách kolem 40 stupňů? Tak to probereme na Pohodě už za chvíli. Jenom co dospívá Karel Kahovec.

0: Místo zelených ploch žlutá uschlá tráva, jako někde na afrických savanách. Tak to je pohled, který se ve větších i menších městech v Česku objevuje letos v létě čím dál víc. Tropické teploty spolu s dlouhotrvajícím suchem si svou daň vybírají i na městských trávnicích. Tam, kde se pravidelně nezalévá, to navíc takhle prý bude vypadat až do podzimu.
1: Ten trávník vypadal líp, byl zelenější, vypadal zdravější, teď už tak nevypadá a vlastně nedokážu říct, jestli to je tím, že se o něj někdo nestará, nebo jestli to je jeho přirozený stav.
2: Popisujeme v pražských rýgrových sadech jejich pravidelný návštěvník Filip. Tráva kolem nás je spíš žlutá než zelená, a to jak na holém prostranství, tak i mezi stromy. Příčiny jsou zřejmé, sucho a teplo. Namáhané městské trávníky jsou kvůli tomu ve stavu takzvané dormace, jak vysvětlila Barbora Berecová z týmu, který se stará o pražský park Stromovka.
3: Ten trávník vlastně úplně uschne, aby vlastně nedocházelo k výparu přes ty listy a zůstanou mu živí jenom kořínky.
2: Trávník probere až dlouhodobé deštivé počasí. Suché trávníky navíc hůř snáší zátěž. Na brněnské Kraví hoře se proto v posledních týdnech ze zelených ploch stala vyschlá poušť. Mluvčí městské části Brnostřed Michal Šťastný připomněl, že se tam pořádají akce pro veřejnost. Už suchý trávník tak skoro nemá šanci se obnovit.
4: My jsme prakticky denně ve spolupráci s odborníky a pracovníky zeleně společně řešíme postup, jak co nejvíce zelení pomoci, aby vydržela.
2: Jednou z variant je i upravit způsob a četnost sečení trávníků. Vysoká tráva navíc poslouží jako útočiště pro hmyz. Stav městských trávníků má výrazný vliv na to, jak působí na své okolí, vysvětluje krajinářská architektka z Pražského institutu plánování a rozvoje Barbora Lišková.
5: Pokud zelení usychá, přestává fungovat jako přirozená klimatizace a okolní teplota stoupá, tím se vlastně prohlubuje efekt takzvaného městského tepelného ostrova.
2: Trvalé zelené trávníky ve městech zajistí podle ní buď trvalá závlaha nebo použití odolnějších nepůvodních druhů. Josefína Báčová, Český rozhlas.

0: Tak to byla v pohodovém ránu Naďa Urbánková s humorem sobě vlastním. Do 9. hodiny se můžete těšit ještě na Plavce, Marii Rotrovou a Petra Reska, jak se tak dívám do našeho hudebního programu. No a co po 9., tak to se s razancí sobě vlastní chopí slova kolega Jan Rosák a v tandemu uvítá herečku a dnes i kolegyně tady na dvojce Jitku Asterovou. Pořad je z roku 2011, my jsme totiž vzpomínkové rádio Český rozhlas Pohoda. No a tak po 10. hodině, to se ponoříme do času ještě hlouběji, vrátíme se do roku 1995 a v tehdy velmi oblíbeném diskusním pořadu Káva u kyše Ota Nuc a Jiří Vejvoda, moji dva báječní moderátorští kolegové a kamarádi, uvítají literárního redaktora doktora Vladimíra Justla. A to není během dnešního dopoledne zdaleka ještě všechno, protože v 11 hodin to se roztočí kolo toč a slova se chopí moje další báječná kolegyně, moderátorka, ale také zpěvačka Janička Chládková, tak se na ní můžete těšit. Já se už pomalu loučím a ještě bych moc rád pogratuloval k dnešnímu svátku všem Ludvíkům, tak jestli máte nějaké milé a známé Ludvíky, tak na ně určitě nezapomeňte. Mějte se hezky, opatrujte se a zase někdy tady na Pohodě naslyšenou.
1: Pohodové ráno a Václav Žmolík.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu se hlásí Jan Rosák. Dnes je tady se mnou ve studiu herečka, která říká, že úplně nejlíp je jí na chatě u jezera, kde si může zaplavat, potom si dát dobrý sýr a lahvičku dobrého vína a dívat se na západ slunce. Teď si nejsem jistý, jestli je vlastně ráda tady se mnou v Tandemu. No, na to se jí hned zeptám. Tak jak? Jitko Asterová.
3: Ano, je to pravda, ještě tam něco chybí. Ještě k tomu chybí ranní plavání v jezeře. A večerní plavání při západu slunce. A potom ponoření se do vířivky, jízda na kole a na inline bruslích. To jsem k tomu všechno přidala letošní léto.
2: To takhle to vypadalo.
3: Takhle to vypadalo.
2: To je nádhera, to je ovšem ideál. Nevím, jestli se tak Jitce Asterové daří trávit každou chviličku volnou, ale každopádně můžem si o tom popovídat. Mám pro vás, Jitko, písničku na uvítanou.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je herečka Jitka Asterová. Tak nejenom herečka, ale taky kolegyně moderátorka, že?
2: Ano.
1: My jsme nedávno spolu dokonce stáli na jevišti.
2: To bylo
1: poprvé
2: to mi,
1: spolu.
2: Poprvé spolu, to mi vás bylo líto, já jsem byla opravdu šíleně nervózní.
1: Byl to pokoj.
2: Ty tam ještě byly ty horka, takový špatná klimatizace nebo co. No. A byl to můj druhý vlastně přímý přenos v životě. A druhý po 20 letech, takže já jsem měla hlavně trému, že to budu kazit vám, kdybych
1: ale
2: tam byla sama. Ale vy jste byl tak úžasný, taková opora. Já tím, že jsem vám to řekla, tak to ze mě spadlo a vy jste to vzali všechno
1: tak,
2: na sebe.
1: Teď jsme si tady hezky zalichotili a pojďme si povídat hlavně o vás, Jitko. Začneme úplně z gruntu, to znamená od narození. Mm-hmm. Narodila jste se v Praze, předpokládám.
2: Ano, ano.
1: Ano, já předešlu, že tatínek váš je opravdu neuvěřitelný zjevení, protože jak jsme se tuhle povídali, já jsem se chlubil, že mý mamince je 97, abyste kontrolovala, tatínkovi je 100.
2: Ano, neuvěřitelný.
1: To je famozní.
2: Takže já jsem se narodila tatínkovi v jeho teda 50 letech už skoro a takový zlom po narození hned, mi byly 4 roky, dostali jsme černobílou televizi a běželo tam mistrovství světa v krasobruslení. Vyhrála to tehdy Mašková a naši mě dali na krasobruslení.
1: Jo, pod dojmem tohohle toho.
2: Ano, přesně tak.
1: Co kdyby tam běželo něco jiného?
2: Jsem měla docela štěstí, že tam Zna Fibingerová neházela.
1: No jistě, nebo že tam nebyla třeba Tereškova, tak dneska jste lítala ve vesmíru. To byla klika. Opravdu jako dítě už na to krasobruslení.
2: Ano, takže tohleto opravdu to byl ten motiv a vlastně to krasobruslení mě taky moc nešlo, ale naučilo mě to disciplíně, jako každý sport. My jsme museli stávat 2-4 hodiny ráno.
1: Bodej by ne, já jsem opravdu jednou jsem viděl ráno, když jsem jel z nějaké noční služby v nějaké vinárně, tak jsem viděl, jak jedou malé děti s brusličkama.
2: Strašný je to. To je strašný. Opravdu. A ještě to bylo na těch otevřených stadionech. A my jsme jezdili v takových tenkých krepsilonových punčocháčích a bylo třeba minus 20. To bylo opravdu hrozný, že já jsem rozmrzala, ty nohy mě rozmrzaly až ve škole. Ale naučilo mě to takový disciplíně, že když třeba někdy jsem si dopřála, teď už ne, nějaký ten flám, tak prostě druhý den jsem musela nastoupit, stejně tak jako na tom ledě.
1: A dotáhla jste to aspoň na nějakou mistryni?
2: Ano, byla jsem 24. ze 24 na mistrovství České republiky. No. Ale potom tam byla cesta k dětské lední reví a to už bylo jakoby daleko zajímavější. Tam jsem se zhostila různých rolí, hrála jsem třeba neutronovou bombu, třetí zleva, prosím. Pak jsem hrála kachnu. No, to byl takový zvláštní
1: program. Co to
2: program.
1: Bylo za reví, kde byly neutronové bomby?
2: No, on tehdejší jakoby minister kultury, tam brusla jeho dcera. Nemusíme jmenovat, takže vlastně ta témata se podřizovala trošku ještě tehdejší ideologii, což bylo smutný, ale procestovala jsem jako zadek od krávy s vemenem na krku celou západní Evropu.
1: Pardon, že se tak směju, ale začít kariéru jako neutronová bomba nebo zadek od krávy, to opravdu nic nevěští dobrýho. Naštěstí jste z toho vyrostla.
2: Ano, protože jednou onemocněla kachna a pan režisér Koníček, tehdy choreograf, říkal, Jitko, zaskočí a já jsem pod tou kašírkou se najednou uvolnila, jsem byla jinak hrozně stydlivý dítě. A tehdy mě řekli, běž na herectví, takže vlastně ta reví, to byl takový odrazový můstek.
1: Hana, k tomu herectví.
2: Ano.

0: Já.
1: V tandemu s Janem Rosákem.
2: Hostem dnešního tandemu je herečka Jitka Asterová, která začínala jako neutronová bomba. Lední revy. A to jsem neřekl ještě ten druhý začátek, který byl ještě mnohem bizarnější. No, pokračujeme dál v té vaší kariéře. Ta se naštěstí ubírala potom už jaksi přímočařejšími a zajímavějšími cestami. Čili předpokládám přes, co jste studovala, gymnázium nebo?
3: Gymnázium a potom jsem vlastně, to bylo taky takový osudový setkání s režisérkou Irenou Pavláskou, jsme byli spolužačky.
2: Ano.
3: A taky to byl takový spouštěcí moment pro herectví. Jsme stáli na stanici autobusu 137 a nám bylo 17 a ona říkala, co budeš vlastně
2: bylo,
3: dělat.
2: Přesně?
3: Bylo to přesně u gymnázia Voděradská ve Strašnicích.
2: No, to místo by se tam mělo...
3: Ano, přesně tak. Tam by se mělo něco postavit.
2: Něco postavit nebo aspoň nějaká ta, jak se to jmenuje, plaketa. Měděná, ano, tak.
3: To jste mě teď inspiroval. A my jsme si řekli, že nevíme obě, co budeme dělat. A já jsem říkala, že by bylo docela dobrý, kdybych já byla herečka, ona režisérka a že bych hrála v jejich filmech, což se také stalo. Ale já jsem se na Damu dostala až na potřetí.
2: Co předtím?
3: Já jsem dělala trenérku krasobruslení, když jsem se nedostala, bylo několik důvodů a hlavní důvod byl moje vada řeči. Já jsem šla těsně před přijímačkama k logopédovi a on mi říkal, dobrý den, počítejte do 10. A já jsem říkala, 1, 2, 3, 4. Říkal, co chcete studovat? Já herectví. On omdlel, takže já jsem se učila, že češil jsem se nenaučila doteď, ale to až ano, to byla jaksi taková ta podmínka. A zkoušky jsem dělala na potřebtí a na předseda poroty byl pan Nedbal ještě tedy, herec. Aha. On říkal, paní Astorová, vy už to děláte potřetí, že jo? Se podíval do těch mých spisů a říkal, no tak nám ještě něco zaspívejte. A já... Za rok se vrátím. A on, no to snad ne. A oni mě vzali.
2: Tak, protože už vás tam viděli zase za ten rok, tak radši hned.
3: Ano,
2: no.
3: Takže.
2: No jo, tak vy jste se toho rozbavila.
3: Ano.
2: A tohle to rostomilou čvestičku to tam zůstalo.
3: To tam zůstalo, to nějak jakoby nejde.
2: A to je sexy.
3: Jo.
2: No jistě, to ten Nedbal taky pochopil. To je jasný.
3: A já jsem se vlastně takhle dostala náhodou do tak úspěšného ročníku, kde studoval Karel Roden, Ivana Chýlková, Veronika Žilková, Vilma Cibulková a Eva Hlubová, Ivana Chýlková.
2: No já ještě vím, že Pavel Vítek.
3: A Pavel Vítek.
2: Jsme se potkali na jevišti a vy jste si to tam hezky vyříkali. Ano. Ale to je silný ročník.
3: To byl velmi silný ročník.
2: Silný
3: no.
2: ročník.
3: To jsme se museli hodně snažit. No my jsme studovali hlavně v restauraci Uhada. Tam bylo takové naše, jakoby, takový hlavní stan studijní.
2: Tak to už se nestudovalo u Štiky?
3: No tam taky. Taky. To byla jiná parta. To byly ti pivaři a my jsme byli přesom takový dámičky. My jsme chodili na ty vinné stříky. A tam byl ten stěžejní stan. Já se divím vůbec, že jsme to přežili všechno. Ta studia.
2: No, takže jste absolvoval, pomineme. Absolvovala jste, pamatujete se čím?
3: Ano, absolvovala jsem Kateřinou Důrovou z Rozmarného léta. Vilma Cibulková hrála tu Anu a kouzelník Arnoštek byl právě Pavel Vítek.
2: Pavel Vítek.
3: Takže to bylo roztomilý představení, na který se byl podívat pan Menzel a já jsem mu tehdy říkala, že ať mi jenom řekne, jestli mám u toho herectví vydržet anebo jít prodávat do metra ty lístky a on říkal, že nemusím do toho metra, že mě zve do činohrního klubu, abych hostovala v představení Bez roucha ve hře Michaela Frejna. Takže já jsem se hned po škole vlastně odstla na jevišti s takovýma velikánem jako Abraham, Menzel, Čepek, Libuše Šafránková, Veronika Frajmanová.
2: Olda Wiesner ještě hrála.
3: Olda Wiesner, s tím jsem byla, jakoby, s tím jsem byla partnerka. A tu hru jsme hráli 10 let a 10 let jsem tam hostovala.
2: To byla famózní hra, o které jsem nedávno mluvil s ředitelem městských divadel Ondřejem Zajícem, že to je věc, která ho rozesmála až k slzám.
3: No. Ano.
2: Já se vůbec nedivím, myslím, že i vy, herci, jste si to určitě užívali.
3: To teda stoprocentně. Já jsem tam hrála v takovém, měla jsem takový zvláštní zabarvení hlasu, jak teď říkám, ty rozkošníci. Já jsem tam pořád říkala, to je rozkošný, si pamatuju.
2: Jak to bylo opravdu rozkošný.
3: To bylo rozkošný.
4: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: V tandemu je dnes hostem herečka, moderátorka Jitka Asterová. Povídali jsme si o tom, jak Jitka absolvovala Damu a dostala od režiséra Mencla lano do činoheráku.
2: Ano.
1: To je ale teda začátek.
2: No to bylo.
1: To je meta. Ano. Kterou před sebou mají herci někdy úplně zbytečně, protože se tam nedostanou, aby hned takhle...
2: No to byla taková náhoda, takový jakoby štěstí. Já jsem předtím ještě byla pozvaná na konkurs do filmu Vesničková středisková, kde jsem nakonec teda hrála takovej lepší kompars, ale nicméně můj zadek byl v Hollywoodu, že kvůli mě vlastně nabourá Jánoš Bán, vlastně, že... A já tam dělám nějaký most.
1: Moment, to, ano. Nebyla, to nebyl kompars, to byla role s Láďou Župikem. Ano.
2: Tak to byla role, tak říkám.
1: Vy jste tam běhala taková,
2: ano, běhala.
1: Jogovala jste. Teď jsem si vzpomněl.
2: No vidíte, to tak, nebylo to tak nevýrazný. No
1: tak
2: a zadekaž v Hollywoodu jsem měla. A právě tam si mě ten pan Mencl všiml a nabídl mi tu roli, takže vlastně díky tomu pozadí, kam já jsem všude přišla, že jo, to je vlastně... A v tom divadle jsem hostovala 10 let a hrála jsem tam potom ještě v žebrácké opeře, taky pod režijním vedením Mencla ve Strniskově ženitbě a obsluhovala jsem anglického krále v Hrabalově.
1: Mně se teď spojily dvě věci, tedy jste říkala, že jste začínala svou kariéru v té lední reví jako zadek krávy, teď zase vaše pozadí zahrálo ve Vesnice. Nebude něco do třetice?
2: Mělo by být.
1: Mělo by být. No, každopádně činoherák jaksi nebyl ale navždy.
2: Bohužel ne, potom jsem jakoby otěhotněla a tak nějak jsem tam dohrála.
1: Jak jakoby?
2: No, skoro tak jakoby neplánovaně.
1: Jo, takhle, aha.
2: A od té doby jsem vlastně tam, jsem si vzala plnou mateřskou, už jsem tam jenom dohrávala v těch věcech, pak jsem byla chvilku v divadle Ungeld, kde jsem hrála taky úžasné věci, třeba monodrama Žán a já pod režijním vedením ještě starého Ornesta, jsem si zkusila útvar monodrama, pak jsem si ho ještě jednou zkusila v divadle Redutě ve hře Celofán, no a té práce bylo jakoby míň, no a pak se stal takovej stěžejní jakoby moment v mém životě, že jsem před 10 lety dostala nabídku od Báry Tachycí, jestli bych nechtěla dělat v rozhlase. A mě vždycky tohle médium strašně přitahovalo. Prostě nejsem vidět, jako jak v té lední reví, jak jsem byla zakašírkovaná a tam se mi tak dobře. Herečka, která nechce být vidět, to by mohl být krásný titul.
1: To je ale opravdu hodně divný, protože většinou se herečky vystrkujou.
2: Tak mě prostě jako tohle prostředí, přesně tak. No tak jsem dostala nabídku, abych tam dělala svoji show, ten sexy život, který jsem vlastně myslela, že si to jen tak zkusím a že mi to ani nepůjde, ale nakonec přes všechny jakoby srasti a slasti to vydrželo krásných 9 let.
1: 9 let.
2: 9 let každý den, krom sobot, nedělí, včetně štědrýho dne, Silvestra, svátku, tam se to netolerovalo. 9 let non-stop a pořád to mělo jako velkou sledovanost. No a co se stalo vlastně s mojí...
1: 9 let sexu.
2: 9 let sexu. 9 let mluvit o sexu. To je hrozný. Mluvit o sexu.
1: A vás to furt bavilo teda?
2: Mě to skutečně bavilo, mě ani na tom nebavilo, oni mě lidi potom považovali za jakousi sexuální odbornici, ale to nebylo to, co mě na tom bavilo. Mě na tom bavilo to, že je to v poledne a že člověk nemůže říkat věci úplně naplno, že musí obcházet a mě hrozně bavilo, že to bylo kontaktní vlastně s těma posluchačema. To mě na tom bavilo. Ty mě hrozně jakoby nakopávali a tím se to stalo zábavným, že to nebylo vlastně jakoby takový stereotypní.
1: To bylo ale teda docela jak si vohubu uhlídat, aby no tak vy samozřejmě máte autocenzuru, že jo? A věděla jste, co si můžete a nemůžete dovolit, ale uhlídat ty lidi.
2: Kolikrát uhlídat ty lidi. Já jsem si ty telefonáty, jak jsem měla, tak někdy poznáte už hned podle hlasu, že to nebude v pořádku,
1: že to není ona,
2: ale někdy to neodhadnete. Stalo se mi tam taky, že řekla, paní byla hrozně milá, no a pak mě tam poslala prostě v přímém přenosu. Nemůžu
1: někam.
2: To říct, ano.
1: To se vám tady u nás nemůže stát.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: To, co je u nás výsadou našich hostů, bude dnes výsadou Jitky Asterové, to znamená poručit si takové vybrané menu z naší nabídky, z našeho opravdu velice rozmanitého sortimentu klasiků českého humoru. Mm-hmm. Tak koho si, Jitko, vyberete?
2: Já miluju strašně Holcmana, zbožňuju úplně. No, jak on je takovej to, jak ty rybičky v tom akváriu.
1: A zrovna tyhle ty rybičky se vám
2: tyhle ty hrozně, no.
1: A ten kanárek?
2: Ano, hrozně,
1: jak,
2: no to.
1: Jak to nemohu vyměnit, jo? Víte, no, co, jo. Nebudeme parodovat, dáme si originál.
3: Tam v Litoměřicích jsou totiž různé ulice, víte, a každá ulice tam má nějaký název. No a ta ulice právě, ve které já bydlím, ta se jmenuje Mrázova. Mrázova číslo 28. No a tam totiž každý dům má nějaký číslo. Víte, ty domy jsou očíslovaný, aby se to líp našlo, každý dům tam má nějaký číslo. No a ten dům právě, kterým já bydlím, ten má číslo 28. No a já tam bydlím ve druhém patře. Napřed přijde první patro, víte, a nad tím prvním patrem potom je druhý patro. Tam já bydlím ve druhém patře. No a tam jdou takhle schody nahoru. No tak jdou, oni tam vlastně nejdou, my chodíme po těch schodech. To se tak říká jenom, že jdou schody jaksi. No a tam máme potom takovou předsíňku. Tam máme dveře do té předsíně. A takhle doleva potom máme pánský pokoj. No a v tom pokoji, jo, tam taky máme dveře do toho pokoje, taky máme dveře do toho pánského pokoje. No a v tom pokoji právě jsem měl na stole stát takový akvárium. Asi takhle veliký akvárium asi. No, ne, takhle asi bylo, takhle veliký akvárium asi. No a, no ne, přeci jenom takhle bylo, takovýhle, asi takhle veliký bylo to akvárium, čtverhraný, čtyři stěny to mělo, ze čtyři stěny, takový dvě delší a dvě kratší stěny to mělo, ze skla, skleněný, víte? Aby tam bylo, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, že tam člověk nemusel čumět takhle ze zhora, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, ze skla. No a v tom akváriu jsem měl vodu, jo, a dole to mělo dno taky, to akvárium, dole, víte? Až kdyby tam nebylo to dno, tak ta voda by tam totiž nikdy nedržela. To by se tam mohli lejt třeba celý den vodu, tak ta by tam nedržela. No, a nebo týden třeba, aby se tam mohli lejt vodu, tak ta by tam nedržela. Tak tam mělo dno, aby to líp drželo. No a v té nebo leta páně by se tam mohli lejt vodu, ta by nedržela tam, kdyby tam nebylo to dno, víte? Tak tam bylo dno dole, právě aby tam ta voda líp držela. No a v té vodě jsem měl takovou zlatou rybičku. Znáte zlatou rybičku? Tak ono to pravý zlato to není, to se jenom tak říká. To je nějaký duble nebo co, já nevím, to se tak říká jenom zlatá rybička. No a ta rybička zkrátka v té vodě plavala všelijak v té vodě, víte? Třeba doleva nebo různě plavala v té vodě. Nebo doprava taky, všelijak zkrátka plavala. No a potom jsem, jo, nebo dolů taky plavala, víte, různě, zkrátka, jak jí to zrovna napadlo, tak tam plavala. A potom jsem měl, jo, nebo nahoru taky plavala, víte, všelijak, jak jí to napadlo, tak tam ta rybička plavala.

0: viděl Helenu. Speciál plný slavných Helen.
1: Uslyšíte vyprávění Heleny Růžičkové,
0: Heleny Štáchové,
1: písničky Heleny Vondráčkové i dalších výjimečných žen, které spojuje jediné jméno.
0: Já viděl Helenu. Pořad, který vám vykouzlí úsměv i dobrou náladu.
1: Už tuto sobotu od 10 hodin.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je herečka a moderátorka Jitka Asterová. Dneska jste víc moderátorka, Jitko, nebo herečka, když jsem tak zaváhal trošku?
2: No, mně vždycky tohle titulování přijde strašně směšný, protože já jsem taky matka, bývalá krasobruslářka, sportovkyně, kuchařka,
1: uklizečka. No, ale nějak kategorizovat musí, že jo? Já se omlouvám teda.
2: Ne, ale vůbec ne. Ježíš, to vůbec jako to mě, ne, že mě to urazilo, ale že mě jako člověk moderuje akce a už je rázem moderátor.
1: Že jo?
2: Takže je to takový, víte, samozřejmě, že asi víc herečka. To jako určitě, tam jsem si jakoby víc doma, já mám ráda věci, když jsou jakoby připravený a tak, ale zase mě baví, že to moderování je určitý adrenalin, viz ten přímý přenos, že nikdy nevíte, jak to v podstatě dopadne a tak. Baví mě obojí. Teď je otázka, za co mě považují jakoby třeba režiséři.
1: Zrovna jsem se na to chtěl zeptat, jestli třeba teď, když vás někdo chce obsadit, se neříká, no jo, ale ona je spíš moderátorka.
2: Takhle, stalo se mi, že mi volali, to jsem ještě pracovala v rádiu, z Vratných lahví, Svěrák. Tady pan Svěrák, a já úplně mi se rozbušilo srdce, že teď to konečně bude a on tam chtěl můj hlas. Takže já jsem říkala zrovna, že na velikosti nezáleží, hlavně na velikosti bot a Táborský si dává jakoby nohy dolů, protože je má malý, na to se lidi smějou, na ten můj hlas. To se mi stalo opakovaně, i když to je pro mě čest hrát byť jenom hlas u pana Svěráka, ale nicméně těch nabídek začalo ubývat, ale zase přibývaly ty nabídky toho moderování a řeknu to upřímně, měla jsem se lépe finančně, ale možná pro někoho jsem nebyla tak jaksi umělecky jakoby využitá možná, ale já jsem do toho pořád dělala divadlo jako paralelně, když jsem...
1: Mluvíte pořád v minulým čase, ale co?
2: Dělám. Pořád, ale když jsem byla v tom rádiu. Teď dělám pořád divadlo, dělám divadlo s Dášou Bláhovou, monology Vagíny. Já se toho prostě nezbavím.
1: To je strašně slavný představení.
2: Je to slavný představení, já jsem do toho vstoupila, já se alternuju s Aničkou Polívkovou a pak děláme volný pokračování, toho tu si hrají taky 10 let, ty monology, to je neuvěřitelný. A pak hrajeme volný pokračování, to se jmenuje Tělo, to je ten podobný systém, to je o těle celém, jak teďko šílí ženy s těmi plastickými operacemi, liposukcemi, krabičkovými dietami a podobně. A potom dělám ještě v divadelní hře Záměna, to režíroval pan Smoček, tam se alternuju se Světlanou Nálepkou. A teď připravuju úžasnou věc, myslím, že to bude, je to takový překvapení, bude se to jmenovat Slečna Abigail radí. A bude to něco podobného, jako jsem dělala v rádiu, tak to bude na divadle. Budu tam mít úžasného partnera, toho jsem si vybrala, jestli sledujete na Stojáka.
1: Někdy ano.
2: Někdy no. Ano, tak je tam úžasný ministr Lukáš Pavlásek, který mi na to kývnul, ten je strašně taky roztomilej. Jako ten holcman něco má takovýho prostě dojemného v sobě ozbrojujícího. No a to by se chystalo někdy na únor premiéra.
1: Tam budete radit nebo si povídat jak si on na dané téma?
2: Budu si povídat na dané téma s tím svým partnerem a tak dále. On je to bestseller, hraje si to na Broadway, ale bude to takzvaný interaktivní divadlo, že já ty diváky budu tahat na jeviště. Což bude pro mě jako, jako další výzva, to bude zajímavý. A bojím se, aby se lidi tam nebáli na to chodit, ne. Protože já sama, když třeba mám být vtažena a když na mě ten herec kouká, tak já se jakoby, já nevím, jak to máte vy, ale se tak jakoby skovávám.
1: Máte pravdu, ale můžu vás uklidnit, vždycky se někdo najde.
2: Jo, tak.
1: No, vždycky. Ale mě napadlo i při monolozích Vaginy a při tom Těle a tak dále, vám určitě je ku prospěchu to, jak jste se za těch 10 let otřískala v tom rádiu, v těch improvizacích, ne?
2: Ne, tak jakoby to 100%. Tak si říkám, no, když cokoliv děláte vlastně denně a děláte to tak dlouho, takže samozřejmě se v tom zdokonalujete. Já jsem si dávala různý úkoly, protože pro mě nebyla vůbec výhoda, že jsem byla herečka na tu moderaci. Každý mi říkal, ty se máš. Kam ono to není moc výhoda, ono je to skutečně jiná profese.
1: No, určitě, určitě.
2: To znamená, dobrý herec není dobrý moderátor a naopak, to se vůbec nedá, to víte sám slučovat. Takže jsem se tam určitě naučila, rozhodně mi to něco dalo.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Zrovna, když jste poslouchali tu písničku, teď je poslední, tak jsem se připravoval na to, že se Jitky Asterové, mého dnešního hosta, zeptám na její životní krušné chvilky. Ona se nám tak hezky rozkašlala. No, už to nemusíte dokumentovat, Jitko, že to tak opravdu bylo, dobře. My vám věříme. Jo, takhle hezky se rozkašlala, takže v podstatě nastala její taková přechodná.
2: Přechodná
1: krušná chvilka. Ale já se chci zeptat na ty opravdové životní. Nemusíte teď vyprávět o tom, že někdo v rodině byl opravdu nemocný, protože vy se naopak můžete chlubit svým stoletým tatínkem, že jo? Ale stalo se vám profesně, myslím, někdy tak, že byste radši na to bývala zapomněla?
2: Stalo se mi jednou. V Činoherním klubu byla dámská šatna propojená s kanceláří. Nebylo to úplně zvukově odizolované. A já bylo představení a všechny jako měj se báječně, tak jsme se jako rozloučili tak upřímně herecky. Nemyslela jsem si, že s nima ze všema budu bydlet ve dvojdomku, ale myslela jsem si, že jak se na mě usmívají, že mě mají docela rády ty dámy. A já jsem potom šla do té kanceláře si zavolat a slyšela jsem, co jsem slyšet neměla o sobě. To je všechno nepublikovatelné, to bychom museli vypípat, ale v podstatě tak nějak by dámy uvítali, abych už se rychle provdala a z toho divadla vypadla. A tak to opravdu nebylo příjemné. A já jsem v tu chvíli vůbec nevěděla, co mám dělat, ale pochlapila jsem se. Jsem udělala, protože já celý život nosím brýle, mám hodně dioptrií, tak jsem říkala, dámy, pardon, já sice špatně vidím, ale dobře slyším, mějte krásný večer. Pak jsme se k tomu již nevraceli. To bylo takový spíš jakoby humorný, pak mě bylo třeba líto hrozně a je mi to dodnes, když vidím film Bonnie a Clyde, tam jsem měla hrát tu Evičku Tričko.
1: Jejda.
2: A to bylo ale tak jakoby úplně do poslední chvíle nakonec ta Jeníková. A ne, že bych ji neměla ráda, to ne, já ji pozdravím takhle, ale jako to mě mrzí, jakože se to tehdy nestalo, protože si myslím, že to byl takový

0: moment, který by třeba něco možná zlomil v té mý kariéře, anebo taky ne. Ale
1: no tak je pravda, že Veronice to kariéru nastartovalo.
0: Ano.
1: To je
0: fakt, to tak?
1: To je fakt.
0: No.
1: A vy myslíte, jak si, že se mohlo stát, že by vás...
0: Ne, určitě se panu Olmerovi na poslední chvíli zalíbila víc a jako byla v tom skvělá. Takže...
1: Znáte to, jak to chodí.
0: No přesně no. Tak, no.
1: A hlavně, jak si herecké povolání je pořád tak na vodě, že?
0: Je to takový ta nejist...
1: Ano, musí to být.
0: Právě, což je jakoby příjemný, když k tomu mám ještě jakoby tu profesi toho moderátora trošku, že to, ale je to opravdu furt o nejistotě, v očekání, a to vysvětluju teďko svý dceři, že nebude pořád šťastná, protože ta se dala jako míšlep jejich, úplně neplánovaně, ale že to je opravdu celý život o té nejistotě.
1: Pořád. Já přemýšlím, když jste řekla, kdo s vámi hrál v tom Bezroucha. Tak si představuju ty hlasy, no. Necháme to být. A necháme to na posluchačích, ať si teď představují,
0: ano.
1: My si dáme písničku.
0: Dobře.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je Jitka Asterová, kolegyně moderátorka. Teď v podstatě se objevujeme na jedné televizní stanici.
2: Ano,
1: a my na sebe navazujeme tak hezky.
2: Ano, to je krásný. Ano, ano.
1: V sobotu.
2: Vy mi tam natáhnete ty diváky a oni tam u mě zůstanou.
1: Tam hezky zůstanou.
2: Je to tak.
1: Spolu jsme si taky zamoderovali v jedné takové taškařici. Dokonce jsme byli na pódiu divadla, v hudebního divadla v Kadyně. Tím se teď dostávám zpátky k tomu divadlu.
2: Ano.
1: Takže v současné době řekla jste, v čem hrajete. Je něco ještě před vámi, nějaká záležitost, která by...
2: Mám nabídku na jeden takovej sitcom, to se bude točit pilotní díl, a v jednom sitcomu už stávajícím, který se točí, který je moc hezký, kde hraje jednak Iva Janžurová, Naďa Konvalinková, Ivana Chýlková, já, Lála Důlava, hraje tam moje dcera taky, a já jsem tam dostala...
1: Já jsem tam dostala
2: takovou epizodní moc milou roličku.
1: No, takže... ohlídejte si, aby náhodou nějaká kolegyně vás to asi nevyštípala.
2: No, znáte...
1: Pozor na to. Dostala jste se teď velice sympaticky na vaši dceru. Mm-hmm. Samozřejmě tu nemůžeme pominout. My jsme si na to téma právě na tom, v tom divadle v Kadyně zavtipkovali,
2: ano.
1: Protože ona se nemenuje jako vy.
2: Ano.
1: Jmenuje se Linhartová,
2: ano.
1: Čili nese jméno vašeho manžela.
2: Ano.
1: A je herečka.
2: No, je herečka, ale to je úplně, to je jako příběh vlastně o takový popelce nebo pohádkový příběh. Ona nikdy herečka nechtěla být. Ona sice jakoby měla vždycky smysl pro humor a dělala takový ty dětský hrátky a tak, ale ona si pořád malovala. Takže ona dělala po 9 letech zkoušky na výtvarnou školu, ale jí chybí trošku takový ten sitzfleisch, takže no, nedostala se tam. Tak pak řekla jen tak ze srandy, že se byla podívat na nějaký mízkoušce, že by to chtěla zkusit na herectví. Ona mi něco předvedla, mně se to strašně líbilo, ale řekla jsem si, matka není objektivní kritik. Tak jsem to ještě předvedla Dáše Bláhový, aby se jí teda ukázala, ta řekla, je, to je dobrý. Hned se dostala
1: na
2: konzervatoř. A ve druhém ročníku dostala vlastně nabídku od Honzy Hřebejka na film Nevinnost. Dostala tam takovou výraznou roli a teď se o ní píše jako o talentu, takže už si to nemyslím jenom já. A já jsem ten film skoro neviděla, protože to bych musela mít stírači na brýlích.
1: Skoro neviděla?
2: Protože jsem brečela. Ano, ona se tam objevila úplně... jsem se dojmula, jenom se objevila. Takže já jsem opravdu taková ta matka, která jako se rozplývá a samozřejmě mám z toho hroznou radost.
1: Jo, no, jmenuje se Anička.
2: Jmenuje se Anička.
1: Anička Linhartová, pozor na ní, ano. Až ji uvidíte, tak to je dcera Jitky Asterové. Ovšem pozor, to není jediný váš potomek. Máte syna Adama.
2: Ano.
1: A...
2: tím už končím.
1: Tím už končíte.
2: Jenom takhle jsem na
1: to. To je taky dobrý.
2: Vy jste si mě typoval nejméně jako na 4 děti, já si koukám.
1: Ne, já tady mám poznamenáno Adama a ještě Adama, tak to bude asi ten samý.
2: Je to on. No, tomu je 12, ten chodí na základní školu a ten vůbec teda jakoby herec bejt nechce, absolutně ne.
1: Znáte to, odříkanýho chleba.
2: No, ale myslím si, že opravdu on není takovej ten typ, ale on dělá takový protikladný věci. On na kytaru hraje jakoby Kohena, se učí, má elektrickou kytaru, chodí na street dance, teď se do toho jakoby obul, už dokonce i závodil, a chodí trénovat k mistru světa Spejblovi na thai box. Takže on má takový...
1: Spejblovi?
2: Spejbl se jmenuje. Ondra Spejbl Hutník, to je takovej jeho...
1: Jo, to je pseudonym.
2: A to je Spejbl. Náš mistr světa, ano.
1: Aha. Takže by si mohl dát Adam Hurvínek Linhart.
2: A já chtěla dát
1: dvojka, ne?
2: Adam Aster Linhart. Tohle to je lepší, to je super.
1: No jo, ale tak když to je pravda, když tancuje, tak to by se měl teda jako...
2: Ano.
1: To by si měl dát pseudonym
2: no,
1: Aster.
2: No určitě,
1: že jo?
2: To jo, to určitě.
1: Fred Adam Aster.
2: No,
1: to je jméno do show businessu.
2: No, to je.
1: Tak tomu doporučte,
2: dobře.
1: Protože s tímhle prorazí.
2: Určitě. No. Ani nemusí toho moc umět.
1: Ale jo, to on určitě bude. Jestli to má v krvi rodině, tak určitě bude.
2: Ale tak snad jo.
1: Moc děkuju, to byla Jitka Asterová dnes u nás na tandemu. Povídali jsme si velice příjemně, ale za chvíličku se ozve závěrečná melodie už, ale my se rozběhneme zase na svá pracoviště a my se spolu určitě aspoň tedy v tom časovém sledu
2: Ano. Potkáme
1: na jedné televizní stanici.
2: Bylo to moc příjemný. Děkuju taky moc. Mějte se hezky. Naschánu.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Pane doktore, jak vy reagujete na to, když třeba takový anglický bohemista se nad celou českou literaturou pousměje a velkým gestem smete všechno ze stolu?
3: Byl jeden tady takový, jmenuje se Robert Pinsent. Znáte ho, vidíte?
4: No, osobně ho naštěstí neznám, ale znám...
3: Od Čapka až
4: ano,
3: po Vančeru.
4: Ale znám o něm mnoho historek a v žaludku ho má velmi můj přítel Josef Škvorecký, který ho sejmul na jedné konferenci ano? Za jeho přítomnosti. Je průhledně levičák a on všechno jaksi determinuje tímto svým pohledem. Jeho úsudky o české literatuře mě nezajímá.
3: Čí úsudky jste ochoten považovat za zajímavé?
4: Na třeba mátko? Vaše. Když mi budete říkat, co se vám v české literatury líbí nebo nelíbí a proč, tak velmi rád s vámi povedu dialog, pokud jsem toho já schopen. Každého. Ale tento pán je determinován a priorismem. A tam nemá cenu s ním vést dialog.
3: Z celého Škvoreckého já mám rád jednu útlou knížečku.
4: Opravdu, Legenda Emeke? No jistě. A hlavně tam mám rád tu krásnou satirickou scénu, jak zesměšní toho českého učitele. A to proto, že se do této branže kantorů počítám. Tak proto si to mohu dovolit říct, že se mě to líbí a nemohu být podezírán z nějaké zavilosti vůči pedagogickému stavu.
3: Naopak, jste taky kantor původně? Já myslím, že to bylo o Odeonu.
4: No ano, případě. Ale já jsem nesměl učit. Víte, jak když jsem končil fakultu, tak jsem učil 2 roky na dálkovém studiu, protože tam nikoho neměli a docela z Odeonu jsem tam ještě dojížděl do té Olomouce. Jsem maturoval 47 a hned v dubnu 48 mě vyhodili. Docela 28. dubna už mě nepustili do spolku posluchačů filozofie, aby mi tam mohli podsunout materiály, které jsem tam v té své skřínce neměl. Že? Takže já jsem chtěl učit vždycky a docela jsem byl odhodlán. Já jsem odešel pak do Olomouce po 3 letech, kam jsem se dostal takovým polopodvodem, protože tam rektorkou byla moje gymnaziální profesorka Jiřina Otáhalová-Popelová. A tam se budovalo polonistické středisko pro Těšín. Takže já jsem si vybral tu polštinu, kterou jsem si musel dodělat, protože jsem podmínečně nastupoval do 2. ročníku. No a byl jsem odhodlán, abych to dopověděl jít učit na Těšínsko. Jenomže jsem dostal nabídku z Odeonu, to jsem tam externě s kolegy dělal výbor z Klitspery a oni mě na to koupili a viděli, že jsem z Prahy, takže mě to bylo velmi milé a vydržel jsem tam 630 let.
3: Od 54. říkám to
4: správně. Ano, od listopadu 54 do roku 90. Odešel jsem tam odsaď posledního dubna 90.
2: Je to nadsazené, jestliže řeknu, že jste české literatuře různé redakční a editorské činnosti a interpretaci literatury, poezie věnoval celý svůj produktivní život a poproduktivní? Souhlasil byste s touto...
4: Pojďte se, nadsazené to není, pokud tím myslíte počet hodin. Pokud jde o kvalitu, to musí posoudit jiní.
2: Já jsem marně zkoumal celé 2 roky, proč nejste v genu, proč nejste v genusu.
4: Co bych tam dělal? Víte, já
2: tam jsou lidé, kteří napsali, vydali 2 knížky, 3, nebo...
4: Ale proč by tam nemohli být? Já jim to strašně přeju a musím vám říct, že bych tam ani nechtěl být. Víte, co mě na nich mrzí? A to jsem napsal do novin a pochopitelně pan šéf genu a genusu neměl ani tolik slušnosti, aby na to odpověděl, ačkoliv byl vyzván k té odpovědi, že tam strašně málo žen. Já jsem vždycky byl rytíř krásného pohlaví. Už na fakultě, to se o mě řekalo, když kolegyně byla v úzkých, já jsem jí hájil proti kantorovi. Takže, ale tohle to teď myslím smrtelně vážně. Víte, mně tam třeba chybí matka od 7 dětí. Pak mě tam chybí řada lidí, které učí na vysoké škole, řada hereček. Když si vezmete, kolik je tam herců a hereček, tak je to všechno v nepoměru. Mě by, je spousta zpěvaček, které jsou populární. Pilarová tam nebyla, já bych strašně rád viděl genus o Pilarovi.
2: Není genus, je kavárna u Kyše, vítejte u nás. Dnes je naším hostem pan doktor Justl. A teď, co vy všechno jste? Redaktor, bylo řečeno, Odeonu svého času.
4: Ano, 630 let.
2: Pedagog,
4: 27 let jsem byl šéfem Violi.
2: Zakladatel.
4: Zakladatelem byl Jiří Ostrman. Já jsem tam byl šéfem až od třetí sezóny, ale byl jsem v jeho umělecký radě a dělal jsem mu předsedu umělecký rady, ale zakladatelem byl on. Já jsem to jenom od roku 62 provokoval, aby něco takového vzniklo, ale on nezávisle na mě se svou skupinou poetického, jak se to jmenovalo, poetický kabaret, poetického kabaretu, tohle to dělal, víte? Potom, protože Jirka byl vynikající recitátor, ale vůbec to nebyl typ organizační, no tak ta umělecká rada se rozhodla prostě, že to budu dělat já, ale já vám řeknu proč. Oni říkali, ty nejsi ženatý. V Odeonu si můžeš vzít poloviční úvazek a máš to nejblíž, bydlíš 7 minut od mě.
3: Kdybychom prozradili, kolik minut jste to měl do Kišovy kavárny, špatně bychom udělali. Takže to opět utajíme a vás metr. To uvítáme.
5: Děkujeme, vítejte.
6: Dobré odpoledne.

0: Já začnu možná ze vzdáleného konce. Vy jste studoval, pane doktore, mimo jiné i čistou filozofii.
1: Ale chvíli, jenom jeden rok.
0: Nicméně, co máte rád, nebo co vás zajímá z filozofie tohoto století? Heidegger, Jaspers, nebo abych nezapomněl na ženy, to byste mě pokáral, Arendtová třeba, nebo co jste četl a proč vás to zaujalo?
1: Vemu to úplně odinuť. Víte, co na mě strašně zapůsobilo, když jsem byl po maturitě a začali jsme to na filozofii rozbírat? Lebonova Psychologie davu. A já jsem před tím únorem taky díky této psychologii davu, ale jiným věcem, pochopil v podstatě, co je to manipulovat s lidma.
0: A tuhle knížku neznám. Znám Canettiho a jiné, kteří o tomhle psali. Čím vás to zaujalo?
1: No, zaujalo mi to tím detailním popisem. A žijte, to je prostě, jak když popíše lékař, vám dá zprávu o tom, jak vypadá váš organismus. Ale můžu vám říct ještě druhou knížku, která na mě působila ve stejné době v tom mládí, a to byl Max Picard, Hitler v nás. To je prostě knížka, která, já si myslím, je zase dneska, po tom listopadu, kdyby znova vyšla, nebo si lidi přečetli, tak pochopí, co to znamená komunismus v nás. Přestože jsme třeba nikdy v té straně nebyli. Ale dýchali jsme to jako v místnosti, kde uchází plyn.
0: Myslíte, že teď v této zemi někdo manipuluje masami?
1: Obávám se, že se o to snaží mnoho lidí v denním tisku.
0: To znamená novinářů?
1: Ano.
0: Skutečně? Vědomně, nevědomně?
1: Podívejte se, já vám řeknu takový úplně banální příklad. Mě třeba strašně popudilo, jak se teď v novinách psalo o přidělení bytu panu premiérovi Václavu Klausovi. Já bych, kdybych měl tu moc, tak bych mu daroval vilu. Protože se domnívám, že tenhle ten člověk udělal pro tuto zemi cosi tak podstatného a dělá. A podívejte se na něj, jak od toho 89. roku zestárl, smím-li to tak říct, jak je, co energie on dává. A tím já nechci říct, že bych neviděl věci, které se mi u něj nelíbí. Ty vidím. Ale to podstatné, které tady je v té rovině ekonomicky, to si myslím, že je naprosto nesporný a pro mě je naprosto nedůstojný v novinách se handrkovat o to, jestli on má někoho předběhnout s dekretem na byt nebo ne. To považuji za tak nedůstojný, že se mi nad tím zvedá žaludek.
0: Co si myslíte, že je zatím?
1: Já vám řeknu, co je zatím. Neschopnost být svobodný. Ti novináři nebyli svobodní a oni neumějí s tou svobodou ještě zacházet. Oni nevědí, že svoboda je především zodpovědnost. A že se nemůžu honit za lacinou senzací. Víte, ono je to honba za senzacemi. To máte jako s penězi. Ona se to ukáže lepší na těch penězích. Vemte si, mladí lidi, já nemám nic proti tomu, že chtějí zbohatnout a nikomu nechci říkat, hele, já jsem si koupil auto až ve 40, kupsoval taky ve 40, ať si ho koupí ve 20. Ale musí k tomu dojít poctivou a nějakou cestou, která není ošajslých něčím, že? Ale spousta těch lidí včera už bylo pozdě. A to mě strašně zlobí.
2: Když už tak jsme začali na to aktuální téma, vy jste člověk z kultury. Když si vezmete divadlo, tak je v problematické situaci. Když si vezmete film, je v problematické situaci. Odeon padl tak, jak padl, a s naší knižní kulturou také bychom ledacos o tom mohli říct. Poslední události kolem Filharmonie, kolem Národní galerie. Co říkáte tomu rozkotlanému stavu?
1: Počkejte, já vám příliš nerozumím. Já bych chtěl, vysvětlete mi, Odeon padl tak, jak padl. Já nevím, co to, o čím chcete říct. Já mám na to velmi vyhraněný názor.
2: Že není.
1: Ano, ale on si to způsobil sám.
2: Může být.
1: Odeon udělal všechno proto, aby sám sebe zničil. Byl jsem tam příliš dlouho a příliš vím dobře, o čem mluvím. A jeden z těch, který ho ničil, tak je dneska na významném postu v zahraničí.
0: Čili ničil vědomně podle vás v tomto případě, nebo nevědomně? Už jsem jednou takovou formulaci...
1: Podívejte se, jestliže byli nevědomí, tak měli jít od vesla. A jestliže byli vědomí, tak by s nima mělo být zacházeno ještě jinak.
0: Pane doktore, když jste to nakousl, pro posluchače, který se neorientuje, v čem řemeslně vzato ničili Odeon? Proč musel tedy dospět tam, kam dospěl? Ptám se, vysvětlete to.
1: V těchto podmínkách je velmi těžké, aby existovala nakladatelství středního kalibru. Buď tady mohou být malá nakladatelství, která vydávají tu více, tu méně titulů, a která se nějakým způsobem specializují, nebo něco takového.
0: A Torst.
1: No jistě. To je, já myslím, Torst je jednička absolutní, protože tam, když si vezmete tu kvalitu, jakou ten Stojilov dělá a jakým způsobem to dělá, tak to klobouk dolů. A druhá věc je, ty nakladatelství se buď musí transformovat v něco jiného, a to udělala Mladá fronta třeba. ten Vladimír Pistorius to dělal znamenitě. A ten Odeon neuměl tohleto udělat. A přitom měl nejlepší podmínky, já vám řeknu proč. Protože měl klub čtenářů, kde bylo 400 tisíc lidí v kartotéce mrtvých, a teda mrtvých uvozovkách, rozumíte, ty, kteří se neobnovovali, ale bylo možno je vyzývat k obnovování, a 150 tisíc minimálně těch, kteří si objednávali. A první, co ten Odeon zabil, byl klub čtenářů. Já o tom strašně nerad mluvím, ale byly Vánoce 89, já jsem přišel do práce a tam nikdo nebyl a kolegové mi tam nechali lístek, že oba troníše celoredakční porada. A tak jsem na tu poradu šel a když jsem slyšel, co tam povídají, tak jsem vstal a řekl jsem, že žádám, aby svolali celopodnikový aktiv. Ten celopodnikový aktiv byl svolaný na začátku ledna, myslím, že 8. ledna, to bylo 1990. A já jsem tam přednes projev, který je k mání, protože byl rozmnožený potom, Odeon včera, dnes a zítra. A v podstatě jsem nabídl tomu Odeonu řešení československého galimára. A tady říkám to, co jsem řekl předtím, že jsem si myslel, že buď musí být to nakladatelství malé, anebo to musí být velký nakladatelský dům, s kterým nic nezatřese. Buď to musí být ta štika, která bude proplouvat, anebo to musí být
2: kolos.
1: Ten kolos. Hmm. Ale nemůže to být to mezi tím, když je nějaká bouřka, tak ulítne skřecha. To prostě nejde. No a docela jsem vymyslel i takovej typ publikací. Je to strašně banální, ale já vám to povím. Výtvarnou řadu, která by byla v 15 jazycích. Publikace, která je jenom obrazová a má jenom čísla. A na zadních deskách uvnitř je kapsa a do té se na biblovém papíru vkládá legenda. Takže když vy listujete, tak nemusíte listovat dozadu ty knížky, ale máte to vedle sebe. A tuto legendu jsem chtěl mít vytištěnou v 15 světových jazycích. A kdyby si pět kusů objednali z Portugalska, tak by se jenom strčilo pětkrát portugalsky. Furt do stejný knihy. Prohlásili mě za megaloma.
0: Kdyby vám, já vím, že kdyby jsou chyby, kdyby vám dneska bylo 18, 19, 20, no, se všemi těmi možnostmi, co ta země nabízí.
1: Co bych dělal?
0: Šel byste studovat filozofii?
1: Ne. Šel bych studovat filozofii, ano, já jsem ji taky šel záměrně studovat v roce 47. Šel. Ale zároveň já jsem ji šel studovat, protože jsem chtěl dělat politiku. Já když to teď řeknu, tak se mi budete asi smát, ale já jsem byl vysokým funkcionářem mládeže Lidové strany. Hmm. Já jsem si směl tykat s generálním tajemníkem strany doktorem Klimkem, s tajemníkem Šramkovým Jaroslavem Pecháčkem, otcem Pavla Pecháčka ve Svobodné Evropě a s těmito lidmi. S šéfredaktorem Lidové demokracie, doktorem Doleželem, a to mi bylo 17 let.
0: Mám se domnívat, že život strávený v kultuře byl vlastně podle tohoto vašeho původního plánu životem zmarněný?
1: Ne, vůbec ne. Takhle se nedá o tom životě uvažovat. Já jsem docela milý dvakrát za hranice a nikdy se to nepovedlo, víte. Já jsem věřící člověk a já si myslím, že to byla vůle boží, že se to nemělo stát. Poprvé jsem měl odejít okamžitě v únoru a sice se skupinou Heleny Koželuhové a jejího muže doktora Adolfa Procházky a Jana Renera, který byl předsedou klubu Lidových akademiků. A to šlo 10 lidí a jedno místo tam bylo pro mě. A já jsem to řekl mému otci a on řekl, že když to udělám, že se s maminkou rozvede. Tak jsem to neudělal, tak on se s ní rozvede až za 2 roky. A v roce 49 tam mě čekal jeden můj kamarád, týden v Klatovech a já jsem ležel zápalem po hrudi v nemocnici. To bylo, víte, dvakrát to bylo různým způsobem zmařeno, nemělo to být. A já jsem fatalista, já prostě věřím tento věcem. A ať už jsem udělal v TV něco nebo neudělal, nebo ať už jsem udělal něco ve snaze vydávat Vladimíra Holana, nebo neudělal, nebo v jiným, tak si myslím, že to mělo být. Prostě byla mi nabídnuta tato šance. Druhé je, jak jsem při této šanci obstál. Ale už jsem před chvílí řekl, že to není na mě, abych to soudil, to může někdo posoudit, až tady nebudu, nebo zítra, jak se jemu bude libo.

0: Před chvíli jste vyslovil jméno knížete české poezie Vladimíra Holana. Já vím, že letos má dvě výročí. Určitě uděláte ledacos pro to, aby ta výročí a jeho jméno stoupilo v povědomí. Jak vzpomínáte na Holana?
1: No, já bych především řekl, že nebudu pro to dělat nic. A sice z toho důvodu, víte, že já si myslím, že...
0: To si zase nezaslouží, Vladimír Holan.
1: Ne, já vám to hned vysvětlím. Podívejte se, já jsem se pokusil udělat maximum v době, kdy to nebylo příliš žádáno. Že? Já bych vám třeba mohl vyprávět, proč nesměl 6 let vít žádný svazek jeho spisu od roku 70 do roku 76. To dneska už nikoho nezajímá. Dědečku, nepovídej nám tyto báchorky. Že? Ale myslím si, že to dílo je tady vydáno a to je podstat. A teď je na těch generacích, které přišly potom, aby si z toho, co tady mají, buď brali nebo nebrali. Mě oslovilo jedno nakladatelství, které chtělo znovu vydávat Holanovy spisy, pak oslovilo druhé a já jsem dal v podstatě dohromady 3 nakladatelství a říkal jsem, kdybyste se spojili, s překlady by to bylo 15 svazků, za 5 let byste to měli hotový, každý vydáte jeden svazek ročně. To nakladatelství nebudou jmenovat, se neozvalo od té, já ho urgovat nebudu. Ačkoliv mi na ministerstvu řekli, že ten grant tam pro toho Holana je.
0: Vy jste mluvil o 3 vydavatelství.
1: Ano, 3 byly, ale ten s tím jedním jsem jednal jako s prvním, ten mě oslovil první ano. A měli vyjednávat s těma druhými, s kterými já jsem o tom mluvil, aby dali tu partu dohromady. A to se nestalo. Už mohli letos vyjít 3 svazky tomu dvojímu výročí. Neudělali. To jedno výročí proběhlo jako úplně mlčky, protože mě ani nenapadná, abych poslal do nějakých novin nějaký článek, když se ho neobjednají. To bylo 31. března. No a teď bude 90 let v září, 16. září, a to se bude slavit v Bělé pod Bezdězem 15., kde bude odhalena pamětní deska.
0: Nebyla to příliš jednoduchá spolupráce s Vladimírem Holanem, veďte.
1: No, ale byla krásná, víte. Já jsem se ho jednou ptal, on každýho vyhodil. Já jsem se ho jednou ptal, když jsme slavili, myslím, 20 let naší známosti, což bylo teda v roce 72. Tak jsem se ho ptal, jak to, že každýho vyhodil a mě nevyhodil. A on říkal, vy jste mě nikdy neprovokoval. A jednou jsme se pohádali jenom jednou, to už bylo po půlnoci, to už jsme měli něco upito. A šlo v podstatě asi o to opisování těch věcí, protože on neměl stroje, já jsem tam nosil portable půl roku zbytečně. On to prostě nechtěl opisovat, protože říkal, že to stejně nevyjde. A on o tom mluvil strašným způsobem. Víte, to si ani neumíte představit. On, když něco mu otiskli v novinách, tak vyžadoval korekturu. Když mu skácel napsal z hosta do domu, že chce básně, jak mu je poslal, rukou opsaný, nebo mě je diktoval na stroj potom, ale chtěl korekturu. On si hlídal všechno prostě, to je to. Ale na druhý se nikde nedoprošoval, aby vyšel. Já jsem třeba tady byl ředitel Galimára, který ho vydával a mě požádali, abych mu sjednal tam návštěvu. Jemu se nechtěl, on řekl, že ho nepřejmá, že s ním kvůli tomu nevydá, že mu to jedno. Že nemá chuť to s ním bavit. Dovedete si představit jiného českého básníka, že by tohle udělal. Šel by mu naproti na letiště, jiný básník.
0: Četl jste Ivana Diviše?
1: No jistě.
0: I tu pasáž o vás?
1: To není jedna. Tam
0: no já vím, moc, dobře, já ale mám to na víte, mysli, jak jste...
1: O tom Holan, o ty noci s Hamletem.
0: Noci s Hamletem,
1: ano, to mi říkal tuhle pan Hubač, byla Thálie a on stál s nárožním a strašně se chechtali. Já se jí podívám, co se tak smíl. Hubač říkal, vy jste jediná kladná postava z této hry spolehlivosti. Ten divič, který to tam s každým vysvětluje.
0: V podstatě šlo tehdy o to, jak jste
1: řekl, že už prostě toho mám dost a že to. A sebral jsem se a šel jsem si vzít kabát. A on vyskočil a dal ho ze mě rvát dolů. A on mi rukou dáním slíbil, že příště budeme opisovat, co se stalo. No ale to trvalo, to víte, co to bylo? To bylo všechny příběhy, celá bolest, celá noc s Hamletem, celá Toskána. Já nejsem písař žádný, že? Ale bylo to krásné. A tam, kde já jsem měl třeba pochybnost o interpunkci, víte, to je ideální totiž pro editora, když ten autor žije. A on měl ještě zvyky z gymnázie, takže on třeba dělal mechanicky čárku před jaku. Ačkoliv to nebyla třeba slovesná věta. Že? Ovšem, stylisticky tam někdy mohla být. Tak já jsem to dělal tak, že jsem ho nechal tu báseň přečíst. A podle toho, kde on pauzoval, tak když jsem viděl, že to tam odpauzovává, tak jsem pochopil, že to cítí jako stylskou pauzu, a pak jsem se s ním o tom domluvil, že teda tam ta čárka zůstane.

0: Je někdo z mladších nebo dokonce mladých zástupců české poezie, kdo vás vzrušuje? Byl by to Jáchym Topol nebo vůbec naopak ne? Byl by to někdo jiný?
1: Ne, no tak vždycky mě vzrušoval velmi pozitivně Verniš a nyní mě vzrušuje velmi negativně. A pokud jste řekl to Jáchyma Topola, tak velmi mě vzrušuje. A nejen jako básník, jako prozaik. Víte, já si myslím, že je to velká osobnost a že ty geny, které sahají až ke Karlu Šulcovi, takže prostě jsou nesporné tady. Že Jiřina, která má za muže Josefa Topola, je dcera Karla Šulce. Že tady ten Šulc byl z muzikantské rodiny a ze spisovatelské rodiny. Tam to jde do pradědečků a prababiček. A teď ten Topol, no to je pro mě takový zjevení české literatury, Josef Topol, víte? Já se mohu snad považovat, aspoň i podle toho, jak mi teď psal po svých narozeninách, za jeho přítele a stýkáme se, nebo známe se velmi dobře od premiéry jeho druhé hry Jejich den. A já si myslím, že je to velký básník českého jeviště. A já jsem ho taky mockrát prosil, aby mě ty verše dal, že je uvedeme ve Viole. A to už je leta. A on mě to mockrát slíbil a teď v tom dopisu se znova k tomu vracel. Že jako se mu nechtělo do toho hrabat se v té své minulosti, ale ta knížka vyjde a to je podstatný. A zasloužil se o to právě Jáchym taky. Víte, což je ještě krásný, protože to je to gesto toho rytířství. A tohleto gesto rytířství nikdy mezi těmi autory nemáte. Já bych vám mohl vykládat desítky historek o lidech, které ho neměli. Ale já vám radši povím jedno královské gesto, které měli dva velcí čeští básníci. Jednou jsem přišel k Vladimíru Holanovi, bylo to v roce 1965. A on byl velmi rozechvělý. A já jsem říkal, co se vám děje? Říkal, nechte to, až si dáme lahvinku. A lahvinku on si dával teprve, když byla tma. No v zimě to šlo, v letě to bylo horší a protože se mu nechtělo čekat, tak zatahoval záclony. Měl takový těžký záclony a tak ty se zatahly a byla tma a mohla se otevřít lahvinka. Otevřeli jsme tu lahvinku a on pil velmi střídně. To vám bylo zajímavé, já jsem ho nikdy neviděl, on nikdy nepil tvrdý alkohol. A pil jenom červený víno, bílý jenom o štědrý den krbě. A to červený víno, on ho srkal, on ho válel po jazyku a jemu ta sklenička dvoudecová vydržela půl hodiny, tři čtvrtě hodinu. Ale on pil od toho večera do třeba do tří v noci, že průběžně. Prokládal to houskou a sýrem. Nalili jsme si teda, čukli jsme si a on otevřel zásuvku a vyndal knížku a začal číst a takhle mu tekly slzy. A byl to Seifertův koncert na ostrově. To znamená kniha, kde Seifert začal novou kapitolu své poezie toho volného verše. Seifert mi kdysi řekl, ten volný verš jsem musel uchopit a vyvolat proto, že už jsem takto rýmování uměl, že mě ty rýmy padaly z rukávu a mě to svazovalo v tom, co chci říct. Protože mě naskakovali.
0: Forma vítězla nad obsahem.
1: Ano, zabrňovali v tom. A ten Holan to čet z toho koncertu. Takhle mu kanon si vzal mi za ruku a říkal, on mi říkal Justlíčku někdy, když jako byl to. Jaroslav je velký básník, já jsem šťastný, Jaroslav je velký básník. Vole z něj udělala velký básník. A když poslal Holan Seifertovi příběhy, tak on mu napsal, Vladimíre, vždycky jsem věděl, že jsi největší český básník. Oni si to strašně přáli navzájem. A těsně před smrtí Seifertovou u něj byl Vlastimil Mršíček a zaznamenal takovou historiku, kde Seifert říká, tak dneska už vím, že z české literatury nevymizím a že mnou byla dovršená linie, na jejímž počátku je Jan Neruda. Ale je tady někdo, kterému ani všichni ještě nerozumíme a který nás daleko předešel a otevřel nové obzory. A to je Vladimír Holan. Ty byli to velcí rytíři.

0: Pane doktore Justle, vy byste mohl do nekonečna vyprávět historky, vy byste asi už mohl napsat i paměti svého druhu, vidíte. Ale já vystřelím z jiné houfnice. Není to tak, že touto zálibou jste si zkomplikoval soukromý život? Ve vašem životopise je cosi napsáno o dvou krátkých manželstvích. Máte dítě?
1: Umřelo mi druhý den po narození.
0: Ach bože. Máte pocit, že váš soukromý a nazveme to pracovní život byl v rovnováze?
1: Podívejte se, já si především...
0: Impertinentní otázka.
1: Ano, ne, vůbec není impertinentní, já se jí taky nevyhýbám. Víte, já jsem hluboce věřící křesťan, abych to tak řekl, špatný katolík. Ale jsem věřící katolík, víte. A pak jsem, myslím, člověk, který nemá talent pro manželství. A docela vám řeknu takovou historku. Já jsem jednou o Vánocích byl v jednom kostele na půlnoční, v jednom kostele na Hodboží a v jednom kostele na Štěpán. Ve třech různých kostelech. A vyslech jsem tři různá kázání. Všechna ta kázání byla úděsná. Nejúděsnější bylo to na Štědrý den, protože tam byli lidi, kteří jdou do kostela, potom on tam 20 minut něco povídal. On nepochopil, že má mluvit 2-3 minuty. A že ty lidi, kteří tam přišli jednou, aby slyšeli rybovku, že mají být osloveni těmito 2-3 minutami jednou myšlenkou, něčím, co si odnesou z toho kostela. No a mě to strašně nazlobilo, takže jsem zavolal univerzitního profesora doktora Josefa Merla, kterýmu jsem ministrovával, a požádal jsem ho, jestli by mi nesjednal audienci u pana arcibiskupa Tomáška, což on velmi rád udělal. No a já jsem šel...
0: To byl který rok?
1: Kolem Charty někdy tak.
0: Aha.
1: No. A já jsem tam šel teda, že, a se k tomu podívejte se, já pochopitelně nebudu ty kostely jmenovat, protože bych byl udavač teda. Ale ještě by mě zajímalo, máte tady odposlouchávací zařízení? A on říkal, ne, takhle roztahu, co vám to nevadí, oni stejně. No a teď jsem mu říkal, že jsem teda byl ve třech různých kostelech a že teda on říkal, já to vím, co mám dělat? Co mám dělat? Oni jsou nevzdělaní. Já vím, že to tady tak je. A nebo to neumějí odhadnout a všechno. Já jsem říkal, já vím, že na to žádný školení nepomůže a že máte teď velmi složitou situaci. Ale já přece mám pocit, že něco by se dalo dělat. Co kdybyste častěji vydával pastýřský list, tak oni by nemohli zaprvé tolikrát kázat. Protože kdyby to dával jednou měsíčně, můžou kázat jenom třikrát. A za druhý ten pastýřský list bude něco jako model. Oni ať budou chtít, nebo nebudou chtít, oni ho budou nějakým způsobem vstřebávat.
0: A reflektovat.
1: Tím, že ho budou číst a třeba na někom to zanechá nějaký stop. Víc jakrát jsem s panem, tenkrát ještě ne, kardinálem Tomáškem nemluvil a skutečně asi za 2 měsíce začala velmi silit frekvence pastýřských listů pražského arcibiskupa. Ale říkám to proto, že já když jsem tam tenkrát u něj byl, tak jsem mu taky řekl o tom, že mám vlastně problém sám se sebou, protože jsem vlastně nedokázal založit rodinu, že jsem rozvedený, to jsem tenkrát ještě nebyl podruhé ženatý, nemám ani to děcko a nic. A on mi řekl velmi krásně, že každý tady máme trochu jinou pozici v tom světě a jiné povinnosti. A abych já přijmul ty povinnosti, které na mě jsou a nestaral se o ty povinnosti, které na mě nebyly položeny.
0: To znamená, že život vás vede určitým směrem a není na vás, abyste zkoumal, proč tomu tak je.
1: Víte, jak já jsem na začátku tady říkal, že jsem trochu fatalista. Já si myslím, víte, že život vám nabízí šance. Bude se vám to zdát možná hloupý, že to říkám, ale já jsem ani neusiloval o to, abych byl životopiscem Holanovým, ani jsem neusiloval o to, abych dělal violu nic. To prostě přišlo a bylo mi to nabídnuto. Já jsem se k Holanovi dostal tak, že můj univerzitní profesor Králik, protože jsem jel do Prahy na prázdniny poletní, poslal mu peníze v obálce. To jsem pochopil, že jsou prachy, že jsem tu obálku vzal do ruky. A ten Holan mě tam pozval, já jsem tam nešel. A on mě zavolal, jak to, že jsem na to pozvání nereagoval. Tak jsem tam šel. Ale já jsem nevyvinul žádný úsilí a já jsem takhle to úsilí nevyvinul v ničem. Ale pak jsem se snažil, když to přišlo, tak jsem se snažil, jak si s tím nějak vyrovnat. Vyrovnal jsem se s tím bohužel jenom ze svých chabých sil. Jistě, kdyby byl na mém místě někdo jiný, vypadalo by to líp. Ale mám čistý svědomí jenom v tom, že jsem se snažil.
0: Je to zdánlivý anebo skutečný protiklad ten fatalismus ve vás a na druhé straně vy jdete na tři mše a jdete si stěžovat biskupovi okamžitě, což by druhý člověk možná neudělal.
1: No ale já jsem to cítil tenkrát jako povinnost. Víte, to bylo ve vypjatý době,
0: ano.
1: A to byla série. Kdyby tam bylo jedno to kázání za něco stálo, kdybych byl šel do jiného kostela, tak jsem to neudělal. Ale prostě ta naplněná triáda mě pobouře.
0: Máte někdy chuť zasáhnout do církevní politiky i v současnosti?
1: No, podívejte se.
0: Moment, existuje něco jako církevní
1: politika? No, to je právě, víte, to je právě strašně složitý. Já vám řeknu, je to velmi bolestný pro mě, ale já to velmi rád povím. Já si hluboce vážím a chodím rád na kázání Tomáše Halíka. Bohužel si myslím, že církev po roce 89 prohrála, co mohla vůbec prohrát. Že už snad ani víc prohrát nešlo. A že tu půdu, kterou tady skypřil kardinál Tomášek, a ono to nebylo od začátku, tak víte, tam tím moven, s tím hlavním, byl Zvěřina. Doktor Zvěřina byl přesně ten, tak, který psal ty dopisy tomu Tomáškovi a v podstatě mu dodával té sebedůvěry. Pak to byl Vojtila. A ten Tomášek vyrost v obrovskou osobnost. Víte, já to teď přeženu, kdyby on byl mladší a někdo ho navrhl na prezidenta, tak lidi by také jako volali, že Komárek má jít na hrad, tak by byli volali, aby Tomášek šel na hrad. To byla skutečně morální osobnost. To nebyl jenom arcibiskup a kardinál. To byla především velká morální osobnost, která měla charisma pro ty lidi.
0: Ještě to, co dokázal kolem svaté Anežky, no to bylo elektrizující.
1: No ano, a to bylo těsně předtím, když vemte si to kázání poslední kolem ty Anežky a to, co řekl tomu národu, když ještě se nevědělo, že to padne a jak to bude. Že? No a jistě biskupský sbor a nynější kardinál jsou lidé vzdělaní, ale pro mě mají velmi málo charizmu.

tím neuměla žádným způsobem vypořádat. A neuměla se vypořádat ještě proto, že vzniká paradoxní situace, že tady vlastně ve čtyřech stranách jsou takzvaní křesťanští politici a když se na to podíváte, tak je vám zase smutno. My jsme v podstatě dneska ateistický národ a ta církev dělá všechno proto, aby vlastně nepodpořila touhu po té víře. Víte, ono nejde o to, aby lidi jenom chodili do kostela a tak. Já jsem si vždycky myslel, že umění je také k tomu, aby lidi uvažovali o metafyzických otázkách. Aby prostě byli přivedeni k tomu, že život není jenom najíst se, pomilovat se a umřít. Ale že jsme za ten život nějakým způsobem zodpovědní, ať už věříme na posmrtný život nebo ne. Když nevěříme na posmrtný život, jsme zodpovědní svým dětem aspoň. Prostě někomu jsme zodpovědní. A to si myslím, že to je něco, co dneska je strašně málo v lidech zakořeněný, víte? A jestliže ta náboženství, ať už jsou to katolické náboženství nebo protestantská náboženství, jestli oni těm lidem nedají nějakou tuto víru, tak proč si myslíte, že se tady uchytávají sekty různé? Myslíte si, že pro spoustu lidí komunismus byl něco jiný než jedna z církví? Chtěli něčemu věřit, tak uvěřili této zločinecké ideologii. Člověk potřebuje víru. Musíte něčemu věřit. Vy taky věříte svým dětem, svým rodičům nebo tak. Bez té víry je ten život naprosto nemyslitelný. No a jestliže v těch článcích toho řetězu, těch možných aspektů věroučných chybí ten aspekt náboženský, nebo se dostane do téhleté situace a licituje se s tím náboženstvím jako s obchodní organizací, tak je to špatné.

0: Když se tak podíváte z okna svého bytu v Křižovnické ulici,
1: tak to jsem sentimentální. Víte proč? Protože tam ty zločinci chtějí postavit hotel
0: to Four Seasons. To jsem se chtěl zeptat, jestli vám to trošku nezakryje výhled.
1: Ne, úplně mě to zakryje, ale o ten výhled by nešlo. Podívejte se, já nejsem sobec, a kdyby to bylo. Já jsem se byl podívat na té výstavě, která byla ve staroměstské radnici a dovolil jsem si tam napsat se zneužitím všech svých titulů takový hanopis do té knihy. Protože víte, já bych být architektem, tak bych se styděl.

0: Přihlásit se do této soutěže a uvažoval bych o tom, jestli z morálních důvodů nemám vrátit diplom. Protože to je zločin na tomto místě to dělat. A já vám řeknu proč. Jednak to bude narváno do toho barokního baráku a do těch domů kolem. Zničí to panorám. A není rozhodující, jestli bude těch lůžek 180 nebo 160. Ale co to udělá ještě? Prosím vás, teď je ta křižovnická neprůjezdná. A teď si představte, že pro 160 lůžek potraviny, obsluha prádelny, prostě všechen servis, který to má, plus ty lidi, kteří tam budou jezdit tím autem, se budou mít z té křižovnický dostat do těch garáží. No to je totální nesmysl. To kdyby vymyslel fenomenální architekt, jak má ten hotel stát, tak nemůže vyřešit tuto situaci. Ta se řešit nedá. Ta ulice je úzká, je neprůjezdná už teď. Já tam parkuju, tak vím, jak dlouho mi trvá běhat s autem. A já po Praze nejezdím. A jenom když jedu mimo Praha, nebo vezu nějaký bedny, který neunesu. Takže to považuji za totální zločin, bez ohledu na to, jestli mě to zakryje výhled nebo ne. Zakryje, no, ale to není to podstatné, je tohleto. A jestliže to město Praha je v tomhle natolik krátkozraký, že vidí na těch peněz, který za ten nájem dostane, si toto neuvědomí, tak je mi jich líto. To jsou prostě omily, za který se bude těžko platit. Oni třeba vyčítají ten hotel Don Giovanni. Já nepatřím k těm, který to vyčítají, protože pro mě je to na metru, je to v lokalitě, která si myslím tohleto unese. Jiní jsou, kteří strašně vyčítají tančící dům. Mně se ten nápad naopak líbí. Já tím chci říct, že nejsem konzervativní. Bude proti té stavbě Mánesa, která ve své době byla revoluční a taky tam nechtěli. Neboli je to jistá analogie tohleto. Ale toto si myslím, že je zločin taky kvůli životnímu prostředí. Protože těch aut, o kterých tam bude navíc, to je prostě, to je nikdo neodpáře.
1: Jestli si dobře vzpomínám, na začátku jste hovořil o tom, že jste vlastně toužil vstoupit do politiky.
0: Ano, ano.
1: Proč vás teď nenapadlo, když takto formulujete ostře svoje postoje, vstoupit, řekněme, do komunální politiky?
0: Já vám to hned povím, kvůli svému věku. Já kdybych byl v roce 89 o 10 let mladší, tak jsem do té politiky vstoupil stejně rasantně, jak jsem to proti své vůli udělal v roce 68. Jenomže to nikdo neví, že jsme to udělali. Naštěstí generální tajemník té strany Jan Pauli ututlal, protože by Ivan Medek a já jsme byli dostali nejméně 20 let.
2: O čem hovoříte? Buďte konkrétní.
0: Budu velmi konkrétní. Jan Vladislav mi jednoho dne zavolal, že bychom měli udělat něco pro to, aby Bedřich Fučík se vrátil do Vyšehradu jako ředitel. Tak přišel a udělali jsme petici a vytipovali jsme si 50 lidí ze všech kulturních oborů. A když jsme ty podpisy měli, tak on to donesl do Lidové demokracie šéfredaktorovi Touškovi a ten ho vyhodil. No a tak on mi zavolal z budky a říká, co s tím budeme dělat, podám přijď sem. A mezi tím jsem zavolal generálnímu tajemníkovi, kterého jsem znal z toho svého působení z roku 48. Do roku 48. Já jsem byl jeden z 10 lidí, kteří dělali ten sjezd Lidové mládeže, kdy pochodovalo v roce 47 120 tisíc lidí Prahu. Já jsem měl na starost tiskový referát. A měl jsem být, kdyby nebyl přišel únor, tak jsem byl vytipovaný do sněmovny jako za mládež poslanec. A ten Pauli mi vzkazoval od března nebo od února, abych prostě za ním přišel. Já jsem to neudělal. Až začátkem toho května, kdy prostě ten Vladislav jsem zavolal, říká, no už tě volám pěkně dlouho. Já jsem říkal, podívej se, ale já chci něco od tebe. Tak přijď. Tak jsme s tím Vladislavem přišli, on si to přečet, zved před náma telefon a s tím Touškou zamet takovým způsobem. Prostě mu říká, teď si sem pošleš poslat, zítra to vyjde. Vyšlo to a Fučík se stal ředitelem Vyšehradu. Bylo po té audienci a chci tam Pauli říká, pane Vladislave, počkejte na Vladimíra Vinku, já bych s ním chtěl mluvit. A vrazil mi do ruky program Lidové strany. A říká mi, prosím tě, přečti si to, oni to dělali zástupci krajů, týden s tím byli na tom našem školicím středisku a mně se to nezdá. Tak jsem šel domů, přečetl jsem si to a zval jsem do Vito, a podám, Honzo, to nemůžete pustit, to je ubohý od toho, o čem to je, po to, jak to je. Říká, co mám dělat, já nevím. No a nešel jsem spát, nedalo mi to a za noc jsem vytvořil 16členou pracovní skupinu na různý obory. Tu jsem obvolal ráno a v 9 hodin jsem tomu Paulimu zavolal, že do 10 dnů bude mít nový program, aby si za 10 dnů večer pro něj přišel. A v té skupině nás bylo 16, já řeknu, kdo třeba jenom pro zajímavost, jako filozofii, preambuly, tam měl na starost Terio Preissner. No a když teda jsme to pak přečetli, ten program vzniknul vlastně tak, že jsme si to pak rozdělili, my jsme to četli ve skupinách po třech takových a pak jsme si každý rozdělili svou parketu a třikrát jsme se sešli. No tak on ten Pauli říkal, no jo, ale tohle já neprosadím. Musíte si zvolit tady delegaci a musíte se mnou zítra na to zasedání. No a tak oni si zvolili mě jako vedoucího té delegace a já jsem si vzal s sebou Ivana Metka a potom jednoho právníka, doktora Šedivýho a jednoho ekonoma, inženýra Němce.
1: Kratičká odbočka. Proč se domníval, že to u elity tehdejších lidovců neprojde? Jednou větou.
0: No protože oni přece nemohli přijmout alternativní program, když oni na ně měsíc dělali od nějakých samozvanců.
1: Čili pouze to, z tohoto důvodu.
0: No jistě, to taky tak dopadlo, já vám to povím.
1: Nože?
0: A teď vám povídá tak, kluci, ale musíte být v lidové straně. Jediný tam byl ten Němec, protože my jsme všichni, já jsem teda v té lidové straně byl, ale vystoupil jsem v březnu 48, 2. března nebo kdy. Hned po únoru. A Medek tam nebyl nikdy. A ten Šedivý taky ne. No tak jsme mu tam podepsali ty přihlášky, které on tam měl. On říká, zítra přijďte o půl hodin dřív, já vám do kapsy strčím legitimaci. No a tak jsme přišli na to zasedání a teď on tohle to řekl a tam se rozpoutala příšerná řavava prostě, jak to, že něco takového mohlo vejít. No a já, když šlo do tuje, tak to jsem, to je snad jediný, co se mi v životě skutečně povedlo, jak jsem praštil do stolu a zařval jsem, jste ochotni mě 5 minut poslouchat. No zkrátím to, ve 4 hodiny ráno jsem si nesl ten program domů, který jsem ho nedostal sekretářce a vyšel 23. května, oni si dělali srandu, že jsem si to dal k svátku. No a ten Pauli si představte, že zařídil to, že když ho museli odvolat, on byl ministrem, že to všechno vzal na sebe. A já nepochopím jednu věc, já jsem byl natolika výš sleších. A tohle bylo rozmnožené, jsou tam naše jména, já ten exemplář doma mám. A ty estebáci to nevěděli. Na to nikdy nepřišla řeč, oni to prostě utajili. A Metka se taky nikdy na to neptali. Si tom věděli hovadin, tohle nevěděli. Ale to je rozmnožený materiál. S našimi jmény.
1: Brutální veletoč nejen do dneška, ale i do roku 96 mohuli.
0: No.
1: Jste vybaven různými znalostmi o lidové straně, o duchu lidovectví. No. Vstoupí lidovci do koalice s vítěznou partají Miloše Zemana, nebo ne? Ano, nebo ne?
0: Podívejte se.
1: Proč ano, proč ne?
0: No, podívejte se, já se taky bojím, že by mohli ty sociální demokrati vyhrát, protože všechno to, co tady bylo
1: jste
0: uděláno.
1: Řekl taky, vy víte, že se taky bojíme? Nebo?
0: No, vy jste to říkal, že se zvítěznou koalicí, neboli vy už to... Podívejte se, já na ty lidovce bych v ničem nesázel. To, co oni podnikají kolem toho pojištění, víte, to je jenom z dalších komických tahů jejich polistopadové politiky. Mně jsou komičtí. Já mám spoustu věcí, kterých se mně na ODS nelíbí. Já třeba nedovedu pochopit, proč tak vzdělaný a inteligentní člověk, jako je Václav Klaus, drží některé lidi kolem sebe, ačkoliv všichni cítíme a víme, že ty lidi tam nemají co dělat. Nomen omen pro mě Petr Čermák. Tohle já nepochopím prostě. A co je pro mě bolestný na tom, on tím ztrácí sympatie a hlasy. A proto já se bojím, že by nemusel ty volby vyhrát. A jestli je nevyhraje, tak to považuji za tragédii. A já mu strašně přeju, aby je vyhrál. A budu ho pochopitelně volit. Protože je to pro mě v dané politické situaci se všemi výhradami, které k ODS mám, jediná alternativa. Já neznám jinou alternativu.
1: Pane Bože, kolego Nuci, teď musí pan doktor Ristl zakončit naše povídání vtipem nebo čímkoliv, abychom neskončili jako předvolební meeting. No tak, smažte to něčím jiným.
0: Dobře, znáte to o tom rybáři, jak byl na břehu té řeky a chytil tu zlatou rybku.
1: Ne.
0: To neznáte, no tak on chytil tu zlatou rybku a ta zlatá rybka mu půjde rybáři, pust mě, já ti vyplním 3 přání. No dobře, že mi budeš 3 přání, co chceš? Chci být vážený občan, chci být bohat. A chci mít krásnou ženskou. Máš to mít. Šel domů a už na něj čekali u bran města. Klanil se k vážu, říkali, tohle je tvůj hrad. Uložili ho do postel, se ráno probudil kočka jak dělo. A tam říká, Ferdinand, vstávej, jedeme do Sarajeva.
1: Děkujem za návštěvu.
3: Děkujem, pane.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Je středa 19. srpna, znělka v úvodu nám ohlásila, že posloucháte Na pohodě pořad Kolotoč. Svátek slaví všichni Ludvíkové. V rozhlasové kuchyni se řekneme, jak si připravit víno z rybízu, takzvaný rybízák. V hobby rubrice si povíme něco o možných závadách vašich zahradních pomocníků. A už za chvíli se vypravíme na ostrov u Davle, který najdeme ve středních Čechách. Zavedeme vás k základům jednoho z nejstarších mužských klášterů na našem území. Přeji příjemný poslech teď právě z písni Lékořice, kterou k vám domů přichází zaspívat Václav Neckář.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Na ostrov na Vltavě u Davle nedaleko Prahy musíte buď doplavat nebo doplout na lodi, ale ta námaha za to údajně opravdu stojí. Právě tento tajuplný ostrov si kdysi vybral Boleslav III., aby na něm v roce 999 založil druhý mužský benediktínský klášter na našem území. Původně dřevěný klášter svatého Jana Křtitele sice vyhořel, ale dodnes jsou na ostrově mohutné základy zdiva z roku 1137, kde byl celý komplex obnoven. Na ostrov u Davle nás teď spolu s davelským kronikářem Karlem Vančurou zavede redaktorka Markéta Vejvodová.
1: Čeká nás plavba asi 100 metrů dlouhá. Pádlovat nebudeme, máme tu silný motor. Motor chytil, ale už jak se blížíme k ostrovu, tak na takové loučce jsou z dálky vidět základy staré stavby původního kláštera. Přikotvili jsme, přicházíme na louku, kde je vidět nízká zídka, která část kláštera a těch základů je nejzajímavější, kam mě zavedete.
2: Tady před námi je vlastně ta základní kvadratura toho rajského dvora, který byl v každém klášteře, má typický čtvercový tvar. Asi nejzajímavější záležitostí by byla ta kapitulní síň a potom pozdější gotický chór s těmi třemi apsidami, ke kterým se za chvíli dostaneme.
1: Tady je mezi kameny taková malá pěšinka. Dnes je samozřejmě uvnitř takzvaného rajského dvora krásný trávník, ostatně jsme na louce. Co se tu ale kdysi odehrávalo?
2: Tady uprostřed určitě byla buď vysazená chvojka nebo tis, jak to tak v klášterech bývá. A na levé straně směrem na sever, kde byly hospodářské budovy, byla i samozřejmě i zahrada, kde mniši pěstovali všechno, co bylo potřebné k životu, k léčení, protože na druhé straně naopak směrem na jih bylo takzvané infirmárium, vlastně nemocnice, ošetřovna a ještě dále hřbitov.
1: Já mám pocit, že jsme přišli k místu, kde možná dříve byla jakási bazilika, protože tady je vidět taková obloukovitá zeď, která připomíná část, kde mohl být oltář.
2: V podstatě to je kapitulní síň, ten oltář byl více napravo a tam, kde vidíte dnes ty dřevěné tyče, tak tam byl někde oltář a pozdější tedy gotický chór.
1: Před cestou na ostrov u Davle bychom se měli zastavit v kostele svatého Kiliána. Právě tam totiž najdeme papírový model kláštera na ostrově, tak jak pravděpodobně kdysi vypadal. Já, když jsem si ten model prohlížela, byly tam také vysoké věže, to znamená, tato bazilika musela být nejen mohutná, což naznačuje ostatně zdivo, které nám tu zbylo, ale také vysoká s dvěmi věžemi. Můžeme odhadnout, kterým směrem vlastně byly věže postavené?
2: Ty věže byly na západní části, to znamená blíže k levému břehu Vltavy, která teče směrem na sever.
1: Je vidět, že ten areál byl opravdu obrovský. Mniši určitě chtěli žít poklidným životem, tak možná jaké lepší místo si najít než samotný ostrov. Máme představu, jak to tu kdysi vypadalo?
2: Tady vlastně to bylo ideální pro osazení tím, že to bylo dostupné podél řeky. V okolí bylo zarostlé hustými lesy a tu krajinu chtěl zkulturnit i kníže, který vlastně ten klášter umístil někde na hranici mezi panství už tehdy vyvražděných Slavníkovců a Přemyslovců.
0: K základům jednoho z nejstarších mužských klášterů na našem území, na ostrov na Vltavě u Davle nedaleko Prahy, nás vzala kolegyně Markéta Vejvodová spolu s tamním kronikářem Karlem Vančurou.

0: Vybavíte si slovo, které popisuje člověka dělající se lepším, než je, nebo toho, kdo se snaží získat ne zcela čestně nějaký prospěch? Napovím, že výraz pochází z řečtiny. Více už jazykový koutek kolegy Stanislava Juríka s odborníkem na češtinu.
1: Setkáváme se s doktorem Zbyňkem Holubem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane doktore, mám tu posluchačský dotaz, který se opakoval dokonce vícekrát. Vzniklo slovo pokrytec opravdu ze slova pokrýt a měnila se nějak forma tohoto slova v závislosti na jeho významu?
2: No tak nejlépe bude opět začít významem slova, pane redaktore. Pojmenování označuje neupřímného člověka, který se přetvářuje, tedy člověka s dvojí tváří. Někoho, kdo neváhá lhát pro svůj prospěch, kdo předstírá, že věří něčemu, čemu ve skutečnosti nevěří, nebo že je lepší, než jaký opravdu je. Pokrytec se dělá lepším, nebo se snaží něco získat. Zase, když to porovnáme se slovníkem spisovného jazyka českého, jak ten význam konkrétně uvádí. Pokrytectví je morální vada, můžeme je srovnat třeba s pojmem licoměrnost, přetvářka či neupřímnost. Úmyslný či neúmyslný rozpor mezi vědomým chováním osoby a jejím vnitřním nebo prezentovaným přesvědčením, tedy tím přesvědčením daným skutečnými nebo obhajovanými zásadami.
1: Jak vás tak poslouchám, pane doktore, připadá mi stanovení významu toho slova dost složité. Je opravdu takový problém vyjádřit, co to slovo znamená?
2: No, někdy ano. Problém je v tom, zda daná osoba s plným vědomím jedná v rozporu se svými vnitřními i prezentovanými zásadami. Nebo jedná v rozporu s prezentovanými zásadami, ale v souladu s vnitřním přesvědčením. Jedná-li člověk naopak v souladu s prezentovanými zásadami, ale v rozporu s vnitřním přesvědčením, navenek se vlastně o pokrytectví nejedná. A to ani v případě, že osoba nevědomky jedná v rozporu se svými vnitřními i prezentovanými zásadami, například pokud se ztotožňují s vegetariánstvím, ale jím ústřice, které za maso nepovažují. A zde pokrytectví může odhalit pouze pohled dalšího člověka.
1: A souvisí tedy slovo pokrytec se slovem pokrýt, jak zněl ten dotaz?
2: Nikoliv, původně ne. Pojmenování pochází z řeckého označení herce. Hypokrites měnil kostým i masku během představení. To se postupem času stalo symbolem přetvářky. Slovo dalo prostřednictvím latiny v překladech Bible formy hypokrites, hypokrita, hypokrit, hypokrita. U nás se o tomto původu slova pokrytec zmiňoval už Josef Dobrovský.
1: A kdy a jak se tady v češtině objevilo slovo pokrytec?
2: V dnešním významu je slovo pokrytec doloženo v Evangeliu svatého Matouše s homiliemi, které bylo sepsáno někdy v 50. letech 14. století. Ale ještě mistr Claret ve svém glosáři ve 14. století uvádí latinský tvar hypokrita, kde se tedy ve shodě s klasickou latinou nevyslovuje počáteční H, ve významu podlec. Olomoucká Bible z roku 1416 nebo 1417 vysvětluje latinské slovo hypokrita ve významu pokrytec a hypokrisis jako pokrytstvě. V kázání mistra Jana Husa neděle Třímescie tma, tedy 23. po svaté trojici v Postile ve vyložení svatých čtení nedělních, vyšlo v Poděbradech a v Praze v roce 1952, v 56. čtení také najdeme na straně 431 až 434 řadu odkazů na pokrytce a pokrytectví. Podle Matouše 22, 15 až 21 například pokrytec je ten, kdož sa zlým přijed lidmi, ukazuje si je jako dobrým, nevžádá, aby ho měli za dobrého, a tak jiné má v úmysle a jiné mluví, nepčiní. To čteme na straně 434 toho vydání Postily.
1: A jak se nám tedy dostal do povědomí ten význam, který obvykle se slovem pokrýt spojujeme?
2: No, čeština se začala přiklánět ke slovu pokrýt od 14. století. Velký význam tu měla vždy symbolika a zdánlivá souvislost, tedy se slovesy skrývat, skrýt, zakrývat, zakrýt, pokrývat, pokrýt. A povědomí mluvčích byl jako pokrytec označován ten, kdo se pokrývá přetvářkou.
1: Ale výraz hypokryta byl ve slovanských jazycích, tedy i v češtině, překládán i jinak. Mohl to být třeba i licoměrník a o tom si zase povíme něco příště s doktorem Zbyňkem Holubem. Děkuji, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A mluvené slovo vystřídají písničky, které máte rádi. V tuto chvíli přichází k vám domů Jitka Zelenková s písní Bez lásky láska není a v zápětí Jaromír Majer s písničkou Hospůdko známá.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

0: Mezi nápoje, které naši předci v létě připravovali na uhašení žízně nebo do zásoby, patřily různé šťávy a sirupy. Letní ovoce se nechá ale také zkvasit na víno. A my se dnes s etnoložkou Vladimírou Jakoubějovou a redaktorem Jaroslavem Hořením vrátíme o 100 let zpátky pro takzvaný rybízák.
1: Z rybízu naše babičky dělali výborný sirup do vody, džem na vánoční cukroví, rybízové koláče a také šťávy a sirupy, nebo takzvaný rybízák, rybízové víno, nazývané také rybízová ferma, podle značky kvasinek, které se do ovocných vín více jak před 100 lety přidávaly, jak jsem se dočetla v útlém sešitku z roku 1926, který se nazývá Výroba likéru studenou cestou. Všechny druhy odrůdy rybízu byly vyhledávány nejen jako surovina pro domácí kuchyň, ale také jako léčivka.
2: Jak dlouho se u nás vlastně rybíz pěstuje?
1: V našem kraji se pěstování odrůd rybízu rozšířilo už v 18. století. V 19. století pak tyto keře v zahradách vesnických usedlostí zcela zdomácněly. V dobách našich babiček nechyběl rybíz v žádné zahrádce, ať už červený, nazývaný víno svatého Jana, bílý i oblíbený černý. Z jeho listů a plodů se připravovaly odvary a zápary, které se podávaly pro celkové posílení organismu nebo při onemocnění srdce, při nechutenství nebo třeba ke snížení horečky. Z babičina receptáře jsem dnes vybrala také nápoj, ale ne přímo léčivý, i když podle našich dědů se i nápoje alkoholické pily jako lék. Je to rybízové víno, výborné a hodně silné, jak je v receptu psané.
2: Já bych nepochyboval, že i u rybízového vína platí, kudy teče, tudy léčí. Tak pojďme na to.
1: Budeme potřebovat 5litrovou láhev, půl litru bobulek rybízu, buď červeného nebo černého, 20 deka malin, 3,5 litru vody a 1¼ kilo cukru. Do láhve dáme rybíz a maliny, svaříme vodu s cukrem, pouze tedy necháme přejít varem a dáme vychladit. Studený roztok nalijeme do láhve. Hrdlo zakryjeme talířkem a každý den zamícháme. Opakujeme asi tak týden. Po jednom týdnu ovážeme hrdlo celofánem, propícháme jehlou a necháme 3 týdny stát. Poté předsedíme přes plátno, ale nemačkáme a počkáme, pokud je to nutné, ještě týden, než sedne kal. Potom stočíme do lahví. Z tohoto množství jsou asi tak 3 litry vína. Pokud máme rybízu na zahradě dostatek, vynásobíme všechny poměry a můžeme vyrobit vína větší množství.
0: Rybízák neboli rybízové víno si po domácku připravoval i můj tatínek. Teď už je ale opět čas na pohodové melodie. Zpívat vám budou Helena Vondráčková, kterou vystřídá Iveta Simonová s Milanem Chladilem.
3: Tady je Pohoda.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: Je 11 hodin 37 minut, správný čas na Pohodě pro rozhlasovou poradnu. Dnes se ptáte na připojištění výrobku. Jak to s ním dopadne v případě, že zboží vracíte? Už řekne dobrý rádce Josef Černý.
1: Pan Ríša si koupil fotoaparát a k němu si dokoupil pojištění proti mechanickému poškození. Aparát však zlabil, během půl roku měl tři závady, tudíž ho vrátil a prodejce mu vrátil peníze. Potud vše v pořádku. Jenomže pan Ríša se domníval, že mu vrátí i nespotřebovanou část pojistného. To však prodejce odmítl. Pane posluchači, smlouva pojišťovala vás výrobek proti mechanickému poškození, které nenastalo a třeba by nenastalo ani v případě, že byste výrobek nevracel a měl ho po celé dva roky. Pak by vaše pojistné rovněž nebylo spotřebováno, takže se domnívám, že nárok na vrácení opravdu nemáte.
0: Tolik dnešní rozhlasová poradna Josefa Černého. Jste na Pohodových vlnách a my jsme za vaši společnost samozřejmě moc rádi. Po písničkách si řekneme něco o možných závadách vašich zahradních pomocníků.

0: Ještě párkrát nastartujeme zahradní sekačky, křovinořezy nebo vyžínače a začneme připravovat zásoby dřeva na podzim a zimu. Pokud jste do těchto pomocníků se spalovacími motory nedávali čerstvý benzín, můžete mít zaděláno na problém. Více už o možných závadách kolega Jiří Šobr a Michal Zbráš, servisní technik a prodejce zahradní techniky.
1: Tak jsou to závady, které se týkají palivové soustavy. Zpravidla starý, nekvalitní benzín nebo benzín, který má příliš mnoho ekosložky.
2: Takže můžeme natankovat u čerpací stanice benzín, který nevyhovuje sekačkám?
1: Ano, to můžeme. Těžko to takhle posoudit, ale zpravidla se stává i to, že ty hadičky, které tam máme, tak nám začínají buď bobtnat, anebo se nám dokonce tak nějak rozpouštějí v tom palivu.
2: Takže hlídat hadičky a co s tím benzínem? Dát tam aditiva anebo kupovat lepší benzín?
1: Aditiva je to řešení, je to zlepšení a lepší benzín taky je to řešení. Takže máme tyhle ty dvě možnosti. Těžko říct, co je dneska lepší.
2: 98 nebo 100, ty více oktanové?
1: Ano, to může být. Tam jako ty problémy zřejmě budou mnohem menší.
2: Jinak sekačky drží, mechanicky jsou v pořádku, pokud někdo nepřejede pařez.
1: Letos toho bylo celkem taky dost.
2: Když se mi to stane, mám hned zajet do servisu a nechat tu sekačku zkontrolovat?
1: Ano, pokud jsme takhle najeli na něco a máme velké vibrace, nebo nám to už nechce chytit, to znamená, buď se nám tam klínek utrhnul, nebo jsme poškodili u našeč nože, nebo nůž jsme ohnuli, chce to servis nebo okamžitě to vyměnit.
2: Můžeme mít ohnutou i hřídal od motoru. Jde potom ta hřídal nějak vycentrovat, anebo se musí dát nová?
1: Většinou píšou výrobci, že by se měla vyměnit nová, ale pokud to není příliš mnoho, nechá se narovnat jako nová.
2: A jak je to s křovinořezy a vyžínači, také se spalovacími motory?
1: U těch máme bohužel

0: ty problémy, že tam máme ucpané palivové filtry, jak jsem mluvil o těch palivových hadičkách, membrány, sítka v karburátorech. Toho letos bylo až moc.
1: Opět benzín.
0: Opět palivo. A také se nám stávalo to, že u těch křovinořezů, kde máme ozubený trojzubce nebo i ty další, jsme to neměli vycentrovaný a docházelo nám i poškození převodových hlav, kde prakticky ty ozubení bohužel odcházely a museli se měnit buď převodové hlavy, anebo měníme to ozubení, pokud to jde. A výrobce dodává ozubené soukoly a ložiska.
1: A zatím je teplo. Možná, že naši posluchači chodí na dříví na příští zimu, aby pořádně vyschlo. Motorové pily mají jaké problémy?
0: Pokud tě nepoužívali, tak žádné problémy. Akorát, když jdou do lesa, tak třeba jenom nastartují a zase přicházejí, že jim to nefunguje, protože tam nechali od jara palivo.
1: Benzín se vypustí, nalije se čerstvý a pak už to jede, anebo se to musí celé vyčistit?
0: Palivové nádrži se nám drží takový sliz, který jednak se pak rozpouští a uspává nám palivový filtr. Bohužel to prochází tím palivovým filtrem a máme ucpané sítka v karburátoru a má to i nepříznivý vliv na membrány, které buď dochází k tomu, že nám stvrdnou a nejsou schopny nasávat palivo, anebo se nám vytáhnou, což je druhý extrém, a taky nefungují.
2: Další problém je biooleje namazání řetězu a lišty. Při odstávce pily na méně než měsíc řetěz zatuhne, je neohebný a zalepený. To se pak musí dát do vhodného rozpouštědla, například benzínu nebo petroleje, a pořádně v něm řetěz proprat.
3: Posloucháte Kolotoč,
4: magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: Festival Vizovické trnkobraní ve Vizovicích na Zlínsku nabídne kromě vystoupení kapel a tradiční soutěže v pojídání švestkových knedlíků i program po celém městě. Jeho součástí bude řemeslný jarmark s vařením povidel, zdobením perníčku i živou muzikou. Připravené jsou dílny věnované výrobě vizovického pečiva a figurek ze sušeného ovoce, minifarma hospodářských zvířat či komentované prohlídky památek. Vizovické trnkobraní se bude konat 57. rokem. Potrvá od pátku do neděle. Velká cena Vizovic v pojídání trnkových knedlíků bude v neděli, kdy je vstup na festival zdarma. Připraveny budou okružní jízdy trnkovláčkem i trnkobusem a trnkopas, který je letos nově i v dětské verzi. S trnkopasem mohou návštěvníci poznat firmy a různá místa, ochutnávat lokální produkty, sbírat razítka a zařadit se do slosování o ceny. Tak pokud se do Vizovic s rodinou vypravíte, přeji dobrou zábavu. Zítra se budu těšit opět ve stejnou hodinu naslyšenou.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Ivan Sergejevič Turgeněv, Šlechtické hnízdo. Dramatizovaná četba na pokračování z díla klasika ruské literatury.

0: Havrecký se probudil a slyšel vyzvánět zvony na ranní mši. Byla neděle. Vzpomínal na jinou neděli, kdy šel na Lízino přání do kostela. Něco mu řekl, že ji tam dnes uvidí. Přišel brzo. V kostele ještě skoro nikdo nebyl. Lavrický se postavil ke vchodu. Kostel se začal plnit, ale Líza tu stále ještě nebyla. Mše začala, vyzváněli k pozdvihování. Lavrický šel trochu dopředu a náhle spatřil Lízu. Přišla před ním. Stála přitisknuta v koutě kostela. Neohlížela se. Nepohnula se. Lavrecký s ní nespouštěl oči. Loučil se s ní. Mše skončila, ale Líza pořád neodcházela. Čekala na odchod Lavreckého. Konečně se pokřižovala naposledy a vycházela ven, aniž se kamkoliv podívala. Lavrecký ji dohonil na ulici.
1: Dobrý den, Elizaveto Michailovno. Smím vás doprovodit? Lízo, jste se mnou spokojená? Víte, co se včera stalo?
2: Ano. A to je dobře.
1: Splnil jsem všechno, co jste si přála. Jste spokojená?
2: Ano.
1: Lízo, vy nevíš...
2: Fjodor Ivanič, chtěla jsem vás o něco požádat. Prosím vás, nezlobte se, ale nechoďte už k nám. Odjeďte, odjeďte rychle. Můžeme se vidět později, až někdy... Za rok, ale dnes udělejte mi to kvůli, vyplňte mou prosbu.
1: Lízo.
2: Pro Boha vás prosím.
1: Dobře, Lízo, poslechnu vás. Vy dobře víte, jak je to pro mě těžké, ale poslechnu vás i v tomhle.
2: Děkuju vám. A teď spojeru.
1: Lízo, co pak se musíme takhle rozloučit? Co pak mi neřeknete ani jediné slovo?
2: Fjodore Ivaniči, vy teď jdete právě vedle mne, ale... Už jste pro mne daleko, tak daleko.
1: Nevěřím vám, Lízo. Kdybych byl daleko, neměla byste strach. Nechci být krutý, ale vy se, Lízo, bojíte.
2: Nemluvte tak, Fjodore Ivaniči, já mám strach. Každý člověk má strach, ale... Už je pro mne všechno daleko, nejen vy všechno.
1: Lízo, já vám nerozumím. Mluvte, co jste tím chtěla říct?
2: Uslyšíte možná. Ale ať se stane cokoliv, zapomeňte. Nezapomínejte na mě, vzpomeňte si někdy.
1: Já, že bych na vás mohl zapomenout.
2: Dost, buďte s Bohem. A nechoďte za mnou, prosím.
1: Lízo.
2: Buďte s Bohem, s Bohem.
0: Lavrecký se za ní podíval a se svěšenou hlavou se vracel domů. Na rohu ulice narazil na Lema.
1: Krištofe Fjodoriči. No tak, co mi povíte?
3: Co vám povím? Nepovím nic. Ale si stot und wir sind tot.
1: Všechno umřelo i my jsme umřeli.
3: Máte pravdu. Vy jdete napravo, ne?
1: Napravo.
3: A já nalevo. S Bohem.

0: Fjodore Ivaniči, ještě než odjedeme do Lavriku, ráda bych vám řekla několik slov.
1: Prosím.
0: Chápu vaši situaci. Chápu ji úplně.
1: Pokračujte.
0: Prosím vás jen o jedno, abyste uvážil a uznal, že se mnou nebudete mít žádné obtíže. Se mnou se snadno žije, nebudu se vám vnucovat, nebudu vás ani obtěžovat. Chtěla jsem jenom zajistit Adinu budoucnost. Jinak nepotřebuji nic.
1: Ano. Dosáhla jste všeho, co jste chtěla. Doufám, že už to stačí.
0: Teď už toužím jenom po jednom. Pohřbít se navždy v ústraní. A věčně budu mít na paměti vaše dobrodiní.
1: Prosím vás, tak už dost.
0: A budu si umět vážit vaší svobody a klidu.
1: Madame, kočár už čeká.
2: Lavrecký vydržel v Lavrikách týden. Nechal manželce 5000 rublů a odjel do Moskvy. A druhý den se objevil Panšin, kterého Varvara Pavlovna žádala, aby na ně v její osamocenosti nezapomínal. 3 dny byl jejím hostem. Slíbil, že se velmi brzo vrátí, a svůj slib splnil.

0: Když se Líza vrátila z kostela po rozloučení s Lavreckým, uklízela pečlivěji než obvykle svůj pokojík. Prohlédla si a převázala s tuškou všechny své sešity a dopisy přítelkyň, zavřela všechny zásuvky, zalila květiny. Dělala to bez chvatu, s jakousi dojatou starostlivostí ve tváři.
1: Jak vidím, tak si zase uklízela v tom svém klášteříčku. Jak ti ty růžičky pěkně voní.
2: Jaké jste to vyslovila slovo, tetičko?
1: Jaké slovo? Jaké? Co tím chceš říct? To je hrozné, to je nad mé síly. Dnes už je to čtvrtý den, co se ve mně všechno vaří jako v kotli. Já už nemůžu dělat, že nic nevidím. Nemůžu se dívat, jak bledneš, usycháš, pláčeš. Ne, nemůžu.
2: Ale co je vám, tetičko, to přece
1: nic. No, to si říkaj někomu jinému a ne mně. Nic. A kdo to teď klečel? Kdo má ještě plné oči slzí? Kdo? A ty jen pořád nic. Jen se na sebe podívej, co jsi to udělala se svým obličejem, se svýma očima. Nic. Copak to všechno nevidím?
2: Přejde, tetičko, dopřejte mi čas.
1: Přejde, ale kdy? Pro nejsvětějšího Boha, copak si ho opravdu tolik milovala.
2: Tetičko.
1: Ale vždyť je to starý člověk. Pro tebe, starý, je pravda, že je dobrý, nikomu neublíží, ale co na to, my všichni jsme dobří lidé a pro jedno kvítí slunce nesvítí, takových bude vždycky dost. Vzpamatuj se, Lízo, to přece takhle nejde.
2: Říkám vám, že to přejde, že už to přešlo.
1: To pěkně přešlo, poslechni, Lízočko, pojď sem. Posaď se vedle mě, poslechni, co ti povím. To se ti teď jenom zdá, že na tvoji bolest není žádný lék, že ti není pomoci. Duše moje, jenom proti smrti není léku. Ty si musíš říct, nedám se, nesmí mě to zlomit. Ano, musíš si říct, co s ním. A sama se pak budeš divit, jak rychle a snadno to přejde. Jenom musíš mít strpení.
2: Tetičko, už to přešlo, všechno už opravdu přešlo.
1: Nepovídej, přešlo, vždyť i ten nosík máš zašpičatilý a říkáš, přešlo, pěkně to přešlo.
2: Ano, přešlo, tetičko, jen kdybyste mi chtěla pomoci. Tetičko, tetičko, prosím vás, pomozte mi. Nezlobte se na mě, pomozte mi, pochopte mě, tetičko.
1: Počkej, vždyť mě umačkáš. Co je to s tebou? V čem ti mám pomoci? O co jde? Co vlastně chceš? Proč mlčíš? Nestrašně, prosím tě. Nedívej se tak na mě. Já začnu křičet, pověz honem, co to je.
2: Já chci jít do kláštera.
1: Pánbu s námi a zlé pryč. Lízo, Lízočko moje, vzpamatuj se, co tě to napadlo, pánbu s tebou. Lehni si, holubičko, prospí se, to všechno máš z té nespavosti, dušinko moje. A jak ti hoří tváře, máš určitě horečku, lehni si, holubičko, jenom si lehni.
2: Ne, tetičko, nemluvte tak. Rozhodla jsem se, je konec. Se vším je konec. Končí i můj život mezi vámi.
1: Lizočko.
2: Tetičko, to Bůh na mě seslal takovou zkoušku. Takové ponaučení nepřišlo samo sebou. Bůh to tak chtěl a ukázal mi cestu. Já nemám být na zemi šťastná. Byl to hřích, že jsem se o to pokoušela. Byla jsem také potrestána. Ublížila jsem. Musím to odčinit.
1: Lizočko.
2: Není to poprvé, co na to myslím. Štěstí mi nepřálo, i když jsem měla naději na štěstí. Srdce se mi svíralo. Ale je toho víc, co musím odčinit. Vím všechno. Vím o svých prohřešcích, i o cizích, i o tom, jak tatínek nabyl bohatství. Já vím všechno. To všechno musím odčinit modlitbami. Tetičko, vás je mi líto, maminky také, ale nočky, ale nedá se nic dělat. Cítím, že už tady není pro mne život.
1: Lizočka.
2: Já už jsem se rozloučila se vším. Všemu v domě jsem se naposled poklonila.
1: Lubičko moje.
2: Něco mě volá pryč. Je mi smutno. Chtěla bych se navždy někam zavřít. Nebraňte mi. Nevymlouvejte mi to. Pomozte mi, nebo odejdu sama.
1: Jsi nemocná. Blouzníš. Musíme poslat pro doktora. Ale pro kterého? Gideonovský tuhle. Nějakého chválil. Vždycky sice lže. Ale možná, že tentokrát říkal pravdu.
2: Tetičko, já nejsem nemocná, prosím vás, pomozte mi, Lizočko, pomozte mi.
1: Lizočko, byla bych šťastná, kdybyste teď blouznila. Holubičko moje, tak smutno mi v životě nebylo. Vždyť ty ani nevíš, dítě moje, jak je v těch klášterech život. Vždyť oni tě, moje drahá, budou živit zeleným konopným olejem. Dají ti silné, těžké prádlo, donutí tě chodit v mrazu. Vždyť ty to ani nevydržíš, lizočko. To všechno v tobě je památka po tvé chůvě, Agafě. To ona ti tak popletla hlavu, jenomže ona začala tak, že si žila a hodně užívala. A užij si svoje i ty. Proč hned do kláštera? Nech mě aspoň klidně umřít, lizočko, a pak si dělej, co chceš. Kdo to jak živ viděl, aby někdo šel do kláštera kvůli mužskému? Žádný za to nestojí, pamatuj si to. Jenom se neoblékej do toho černého hábitu, holčičko moje, panenko moje.

0: Uplynulo 8 let. Opět zavanulo z oblohy zářivé štěstí jara. Opět se usmálo na zemi a lidi. Opět začalo pod jeho laskáním všechno kvést, milovat a zpívat. Dům Marie Dmitrievny jakoby omládl. Čerstvě natřené stěny se přívětivě bělaly, skla otevřených oken zářila v zapadajícím slunci a z oken zaznívaly do ulice halasné mladé hlasy a smích. Celý dům, jak se zdálo, překypoval životem a veselím. Byla to Lenočka, ze které se stala krásná štíhlá dívka, její ženich, syn Marie Dmitrievny, který se právě v Petrohradu oženil, jeho mladá žena a její ještě mladší sestra, Šuročka, která také vyrostla a zkrásněla. Ti všichni rozezvučili smíchem a hovorem stěny domu Katilinových. Všechno se změnilo. Bezvousí mládenci mezi čelátkou vystřídali bývalé důstojné starce, místo tlusté rosky se v pokojích vstekali dva stavěcí psy, v konírně se objevili štíhlí mimochodníci, bujní horkokrevní koně do trojky, donští jezdečtí koně. Podle mínění sousedů začal nevídaný řád. Jednoho večera obyvatelé domu Katilinových běhali po pokojích a hráli si nahoněnou, psi také běhali a štěkali, kanárci v klecích křičeli zplna hrdla, všechno přispívalo k celkovému hluku. Když byla tato ohlušující zábava v plném proudu, předjel před vrata cestovní kočár a z něho vystoupil asi 45-letý člověk v cestovním oděvu a zůstal ohromeně stát. Chvíli nerozhodně postál, pozorným pohledem si prohlédl dům, vešel do dvora a pomalu stoupal do schodů před vchodem. V předsíni ho nikdo neuvítal. Najednou se dveře salonu rychle rozlétly, vyrazila z nich Šuročka a za ní vyběhl celý houf mládeže. Při pohledu na neznámého člověka se všichni zastavili a stichli. Ale jejich oči upřené na něho se dívaly stejně laskavě a jejich svěží tváře se dál usmívaly.
1: Jsem Katilin. Čím vám mohu posloužit?
2: Jsem Lavrecký. Promiňte, že jsem se vetřel nepozván.
1: Oj, bože, strýček, to je překvapení. Jsme rádi, že jste se zastavil.
3: Fyodor Ivanič, no, to je skvělé. Jenom malinkou chviličku a určitě bych vás poznala. Jestli pak jste poznal vy mě.
2: No, musím se přiznat, Lenočko, že bych hledal malou holčičku. A ne krásnou mladou dámu.
3: A co Šuročka, tu byste poznal?
1: Netrap, Fyodora Ivaniče, jak bych vás mohl po tolika letech poznat? Tak tohle je tedy Šuročka, tady je moje paní, moje švagrová a tento neohrožený důstojník bude brzo vaším příbuzným.
3: Za měsíc máme svatbu, strýčku, musíte určitě přijít.
2: Děkuji za pozvání.
1: Ale my jsme se kolem vás nahrnuli a nechali jsme vás stát. To jsme pěkní hostitelé.
3: Strýčku, pojďte se posadit tady do křesla a my si sedneme okolo vás.
2: Ani jsem nemohl váš dům poznat. Všechno se změnilo. Rozveselilo prostě, omládlo.
1: Udělal jsem trochu změn, ale to hlavní nás teprve čeká.
2: Pravda, ale tady v saloně se nezměnilo skoro nic.
4: Tapety jsou jiné.
2: Ano, ale ostatní zůstalo. Klavír i ten vyšívací rám stojí tam, kde stával kdysi.
3: Vy si to pamatujete?
1: Změní se to i tady. Objednal jsem nový nábytek a veselější koberce. Tohle je trochu smutné. My máme raději světlé pestré barvy, vidíte?
4: Ale už je to dávno, co jsme se viděli naposled, Fyodore Ivaniči.
2: 8 let, Šuročko.
3: Ani Varvaru Pavlovnu jsme neviděli.
1: To se rozumí, Lenočko. Já jsem tě odvezl do Petrohradu, ale Fyodor Ivanič žil stále na venkově.
3: Však od té doby už umřela maminka.
4: A Marfa Timofějevna.
3: A Nastasia Karpovna a pan Lem.
2: Cože? I Lem je mrtev?
1: Ano, odjel odtud do Oděsy, prý ho tam někdo pozval. Tam také zemřel.
2: Nevíte náhodou, nezůstaly po něm nějaké skladby?
1: Nevím, ale sotva.
2: To je škoda. Byl to velký hudebník.
4: Kocour Matrosek je naživu.
3: A Hejl taky.
1: A Gedeonovský taky. Ano, žije a lže jako dřív. Představte si, Fjodore Ivaniči, že tahle neposeda, která je mojí švagrovou, tam mu včera nasypala pep do tabatěrky.
4: Ten kýchal, že div neumřel.
3: Fjodore Ivaniči, vy žijete stále tady na venkově. Nejezdíte vůbec do Petrohradu?
2: V posledních letech málo.
1: Fjodor Ivanič procestoval velký kus světa, ten nebyl jenom v Petrohradě jako ty.
3: Však já se taky podívám do světa, až se vdám, viď?
1: Nedávno jsme dostali zprávu o Líze. Je jí teď dobře. Její zdraví se prý postupně zlepšuje.
2: Je stále ve stejném klášteře?
1: Ano, stále ve stejném.
2: Píše vám?
1: Ne, nikdy. Dostáváme zprávy jenom od lidí, když jsou náhodou v těch končinách.
3: Psali jsme jí, ale nikdy neodpověděla.
1: Fjodore Ivaniči, nechcete jít na chvíli do zahrady? Je tam teď hezky, i když je trochu zanedbaná.
2: Rád.
3: Tady se toho taky moc nezměnilo. Ještě na to nebyl čas, jak říká můj bratr. Ta lavička už úplně schnila, nesedejte si na ní.
2: Lavička. Ne, nesednu si.
3: Žeříky jsou krásné, vidíte?
2: Krásné. A vyrostly. A jak vám vyrostly lípy v aleji?
4: Je, podívejte se, tady by se dalo krásně hrát škatule, škatule.
3: Výborně, a je nás právě 5.
1: A na Fjodora Ivaniče si zapomněla, nebo nepočítáš sebe?
3: Ale co pak může Fjodor Ivanič ve svých letech?
2: Jen hrajte sami, prosím. Není třeba, abyste mi věnovali tak velkou pozornost. Pro mne bude příjemnější, když budu vědět, že vám nejsem na obtíž.
3: Ale to vůbec nejste, Fjodore Ivaniči.
2: Bavit mě nemusíte, Lenočko. My staří lidé máme rozptýlení, které vy ještě neznáte. Vzpomínky, víte, a to mi žádná zábava nemůže vynahradit. Běžte se klidně bavit a se mnou si nedělejte starosti.

Lavrecký se vracel domů. Šel okolo lavičky, na které kdysi s Lízou strávil několik šťastných chvil. Jeho srdce sevřela lítost a zároveň pocit blaženosti i smutku po uprchlém mládí a po štěstí, které kdysi měl. Vešel do salonu, zastavil se u klavíru a dotkl se jedné klávesy. Ozval se slabý, ale čistý tón. Tím tónem začínala ona velebná melodie, kterou ho Lem přivedl kdysi v tu blaženou noc do stavu dokonalého nadšení. Zůstal v saloně dlouho. V této místnosti tak často viděl Lízu. A tady se mu vybavoval její obraz nejživěji. Zdálo se mu, že cítí kolem sebe stopy její přítomnosti. Ale smutek po ní byl tíživý a plný stesku. Nebyl v něm klid, který přináší smrt. Líza ještě žila, někde daleko v ústraní. Lavrecký na ní myslel jako na živou, jako na dívku, kterou kdysi miloval. Neznal ji dnes. Neznal onen mlhavý, bledý přízrak v řeholním šatě, v oparu kouře z kadidla. Ale ani sebe by dnes Lavrecký nepoznal. V těch 8 letech nastal konečně v jeho životě zlom, který mnozí neprožijí, ale bez něhož nikdo nemůže být skutečným člověkem. Přestal myslet na vlastní štěstí, na vlastní sobecké zájmy. Uklidnil se a musím přiznat, zestárl. Zestárl nejen ve tváři a na těle, ale také v duši. Zachovat si do stáří mladé srdce, to je těžké a skoro směšné. Spokojen může být jen ten, kdo nestratil víru v dobro, vytrvalou vůli a odvahu k činu. Lavrecký měl právo být spokojený. Stal se opravdu dobrým hospodářem, opravdu se naučil obdělávat půdu a pracoval nejen pro sebe. Pokud jen mohl, zajistil a upravil život svých nevolníků.

0: Lavrecký vyšel znova do zahrady. Sedl si na známou lavičku a tady na tom drahém místě před domem, kde naposled marně vztahoval ruce po štěstí, tady se ohlédl on, opuštěný poutník bez domova, zpátky na svůj život. Doléhal k němu veselý jásot mladého pokolení, které ho už vystřídalo. Bylo mu smutno, ale nic ho netížilo, ani nemrzelo. Neměl čeho litovat, ani za co se stydět.
1: Jen si hrajte, veselte se, vyrůstejte mladé síly. Život máte před sebou a bude se vám snadněji žít. Nebudete si muset hledat cestu jako my, rvát se, padat a znovu vstávat. Snažili jsme se, abychom vytrvali, abychom nebyli smeteni. A kolik nás bylo rozdrceno, zničeno. Ale vy musíte pracovat. A požehnání nás, starých, bude s vámi. A já vám po dnešním dni, po těchto pocitech, dávám s Bohem. Možná i smutně, ale bez závisti a bez jakýchkoliv zlých pocitů říkám, buď pozdraveno, opuštěné stáří. Dohořívej, marný živote.
0: Lavrecký tiše vstal a tiše se vzdálil. Nikdo ho nezdržel. Veselý jásot se stále hlasitěji rozléhal po zahradě za zelenou hradbou vysokých lip.

A co se stalo s ostatními? Michaljevič se konečně po dlouhém putování dostal ke své pravé práci. Je vrchním vychovatelem ve veřejné škole. Je velmi spokojený, žáci ho zbožňují, i když ho žertem napodobují. Panšin služebně hodně postoupil. Chodí mírně ohnutý, možná, že ho tíží řád svatého Vladimíra, který nosí na krku. Úředník v něm získal rozhodnou převahu nad umělcem, nespívá, nemaluje a jeho mladistvá tvář zežloutla, vlasy prořídly. Neoženil se, i když měl nejednou příležitost. Na tom má hlavní vinu Varvara Pavlovna. V Lavrikách byl Panšin jejím nejčastějším hostem. Potom jí opatřil byt v Petrohradě, kam se Varvara Pavlovna přes svoje sliby, že se pohřbí v ústraní, hned první zimu přestěhovala. V Petrohradě si Varvara Pavlovna Panšina úplně zatročila, jinak se nedá nazvat její neomezená a podmanivá vláda nad ním. Pokud jde o ní, žije už zase jako dřív trvale v Paříži. Fjodor Ivanič jí dal značnou sumu, aby se uchránil před jejím opětovným vpádem. Varvara Pavlovna zestárla a stloustla, ale je stále ještě milá a elegantní. Každý má svůj ideál. Varvara Pavlovna si svůj našla v dramatech pana Dumase mladšího. Z baculaté holčičky Ady se stala hubenoučká, bledounká dívenka a její nervy jsou už teď narušeny. Počet ctitelů Varvary Pavlovny se zmenšil, ale stále ještě jsou. Některé si patrně udrží až do konce svého života.

0: konec? Zeptá se možná nespokojený posluchač. Co se stalo s Lavreckým? S Lízou? Co se dá říci o lidech ještě živých, kteří už opustili světský život? Proč se k ním vracet? Říká se, že Lavrecký navštívil onen vzdálený klášter, kam se uchýlila Líza, a spatřil jí. Šla blízko něho, když přecházela z jedné strany chóru na druhou. Šla vyrovnaným a pokorným krokem jeptišky a ani se na něho nepodívala. Jen řasy očí se zlehka zachvěly, ještě níž sklonila svou pohublou tvář a prsty sepjatých rukou, propletených růžencem, se ještě pevněji semkly. Co si pomysleli? Co oba pocítili? Kdo to ví? V životě bývají takové chvíle, takové city. Ale je možné si jich jen povšimnout, zastavit se a jít dál.
1: Dramatizovanou četbu na pokračování z díla Ivana Sergejeviče Turgeněva Šlechtické hnízdo připravila v roce 1974 režisérka Olga Valentová. Účinkovali Vladimír Ráš, Karel Högr, Vlasta Jelínková, Květa Fialová, Vlasta Matulová, Gabriela Vránová, Vladimír Šmeral a další.
2: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: máme dost času.
1: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
2: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
1: a vzpomínky.

Má zůstat jenom tvoje stopy. Kam vedli, já nevím. Jenom vím, že se nikdy nevrátili. A ještě mi zůstal na památku kamínek. Tak já s ním psal přes celou zeď tvoje jméno. Maria. Tak prosím tě, přijď. Přijď k tý naší zdi, dřív než se rozední. Tam zaspívám, až zvon se rozední.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrousit
1: tě. Až se v bílém půjdu
2: na... Já ti přeju zase vlaďbát, jo máš, co ti koupí kilorib a dvě deky na pláž.
1: Až se v bílém půjdu
3: na... Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: No, sir.
1: Pohodová hodinka.
2: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
1: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.
3: Hloubal jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet od legy minerit?

0: Každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Speciál plný slavných Helen.
1: Uslyšíte vyprávění Heleny Růžičkové,
0: Heleny Štáchové,
1: písničky Heleny Vondráčkové i dalších výjimečných žen, které spojuje jediné jméno.
0: Já viděl Helenu. Pořad, který vám vykouzlí úsměv i dobrou náladu.
1: Už tuto sobotu od 10 hodin.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Znělka dozněla, je čtvrtá neděle v měsíci, což je pravidelný čas, kdy Český rozhlas Dvojka vysílá tento pořad rozpravy Milana Hajna. Takže hezkou neděli nám všem. Rozhlasoví posluchači ovšem vědí, že tento pořad předtáčíme, takže jim mohu prozradit, že my neprožíváme čtvrtou zářijovou neděli, ale že prožíváme teď společně opravdu vydařené, krásné, prázdninové, červencové, letní, víkendové odpoledne. Takže si zatleskejme, ať nám tohle počasí vydrží. Ano, a řekněme si, že i dnešní rozpravy vysíláme v rámci oslav čtvrt století divadla Ungeld. Ano, naše divadlo slavnostně otevřel 2. října roku 1995 velký český herec Miloš Kopecký. Zpočátku jsme neměli vlastní repertoár a tak jsme si museli půjčit inscenace, které by svým způsobem předznamenaly naši uměleckou pouť, to znamená komorní činohru, protože my se věnujeme především činoherním představením pro 2, maximálně 3 postavy. Vybrali jsme si hru Dobrou noc mami, tehdy s Květou Fialovou a Janou Brejchovou. Mimochodem tento titul po čtvrtstoletí vrátíme na prkna Ungeltu s Taťánou Medveckou a Luckou Štěpánkovou. No a tím druhým titulem, který jsme si před čtvrtstoletím pro Ungelt půjčili, byla báječná hra Neil Simona, Poslední ze žhavých milenců. Před tím čtvrtstoletím v tomto představení na prknech Ungeltu excelovala a exceluje v něm dodnes náš první host, Simona Stašová.
4: Dobrý den, krásný den vám všem přeju.
3: Takže, pardon, Simonko, usedni. A já hned na scénu pozvu tvého současného jevištního partnera a tím je Petr Nárožný.
5: Hezké odpoledne přeji všem.
3: Tak a vidíte, že jsou tu ještě 2 židle, takže pozvíme další naše hosty. Dalším hostem bude prvotřídní činoherní herečka, která se mimochodem na této letní scéně našeho divadla letos objeví hned ve 3 inscenacích. Nicméně dnes v tomto pořadu se představí jako neméně zajímavá zpěvačka a autorka vlastních písní. Takže přichází Jitka Smutná.
6: Dobrý den, děkuju.
3: Ano, Jitka je autorka svých písní, nicméně sama se nebude doprovázet, proto potřebujeme přivítat také kytaristu Milana Kramaroviče. Takže posluchačům rozhlasu jsem odtajnil, že natáčíme a myslím, že jsem tak úplně přesně neřekl, kde jsme. Ano, my jsme v malebném staropražském zákoutí na Hradčanském Novém Světě, kde je letní scéna našeho divadla. Mimochodem jsme v dekoraci toho představení, protože teď se vlastně hraje seriál Posledních ze žhavých milenců na letní scéně divadla Ungeld, proto jsme všichni i v rámci tohoto natáčení pro Český rozhlas Dvojku usedli do dekorace, kde večer už budete figury královat.
4: Takovou drobnost, abyste věděli, o čem to je. V bytě stařičké maminky si tento pán, majitel rybí restaurace, pozve 3 ženy za sebou, protože chce být poprvé v životě nevěrný svý ženě, kterou miluje a chce zjistit, jaký to je s tou jinou. Že vlastně chce poprvé v životě, jako by se dalo říct, změnit běh svýho života, že chce žít. A za tím účelem si právě pozve tyhle ty 3 ženský a vždycky poučený z jedný vlastně přijde na tu druhou a na tu třetí a nikdy mu to nevyjde a pak si pozve svoji ženu, aby si šli zašpásovat do bytu jeho maminky.
5: Takový vlastně pravdivý příběh ze života. No.
3: Takže nemusíte chodit, už jste zjistili, o čem to je.
4: Ne, to je, ta nádhera je v tom dialogu.
5: Faunovo značně pokročilé odpoledne.
3: Simono, tak ty to skutečně hraješ s
4: 30 let. Oni se všichni chlubějí, všichni mý kolegové se chlubějí, jak hrajou, já nevím, jako 500 reprízu a 300 reprízu. A já si tak říkám, já se nebudu chlubit, ale pod fousy se směju, pak si říkám, kam se na mě hrabete.
3: Nicméně k atmosféře divadelního zážitku na tomto místě určitě přispívá i fakt, že je to letní scéna a že nad námi je nebe. A jak se vám hraje vlastně v přírodě? Je to jiné?
4: Fantazie, to je fantazie.
3: Petře.
7: Já nenávidím hraní v přírodě.
3: S vámi bude dobrý dialog, ano.
7: Upřímně ho nenávidím a že jsem jich vymet těch letních kin a těch fotbalových hřiš a cirkusových arén. Já si myslím, že divadlo má být Nobel. Že mají být ženský hezky oblečený, mají vonět, chlapi mají mít, já nevím, smokingy, bobleky, naleštěný boty, že to má být takový buržoazně pravicová záležitost. To si myslím já, jako když je swingový koncert, že tam nemá chodit v rozřezaných džínech a takovýhle a potetovaný, ty bych vracel od vchodu. Ale musím říct, a není to proto, že sedí tady vedle jaksi šéf, a který to provozuje už dlouhou dobu a s velkým úspěchem. Musím říct, že tohle je trošku výjimka. Řeknu vám hned v čem, pokud se si to nevšimli sami. Tady je znamenitě vidět, což nebývá většinou v letních kinech. Nebývá. Dobře se tu sedí, o diváky je postaráno, na večerní představení dostanou sedačku a všichni dostanou dokonce, když je takový nepříjemný počasí, nebezpečí, dostanou pláštěnku. A potom, a to je mikroklima tohohle toho prostoru, ono je to, já nevím, možná, že meteorolog by řekl, že to je chladové údolí. I když je 35, tak tady v tomhletom divadle díky té nahloučené zeleně, která je v tím vstřícním kontaktu, díky tomu, že to divadlo je malé a je opravdu v údolí, doprava je kopec, doleva je vlastně taky, takhle jo, no dobrý. Tak lidi dobře vidí, dobře slyší a nejsou umordovaný vedrem. Dokonce, když se někdo oblékne tak, jako vy jste správně oblečený teď na to odpoledne, po 10. hodině už tak jako by snesli i nějakou lehčí takovou bluzičku přes sebe, protože je tu trošku chladno. Pocitově, když tu seděj. Nám se Simonou je teplo, my se zahřejeme, to si obstaráme tím hraním. Takže tohleto divadlo je trochu jiné divadlo letní. Znám mnoho a mnoha jsem rád od Černý Luky v Ostravě až po Lochotín, kam když jsem byl u Rangers, přišlo 22 tisíc diváků, to asi, co jsem hrál nebo moderoval pro nejvíc lidí. Ale tohleto divadlo je komorní a je, dobře se to hraje, příjemně. Tady je hezký kontakt s jevištěm, můžete si na ty nejbližší dokonce šáhnout. Prostě, že ano, když mu padne kabelka, se skočíte, podáte a hrajete dál. Je to tu prýma.
3: To jsme si nedomluvili, ale je to krásná reklama. Děkujeme, Petře. Pozvánka na letní scénu divadla Ungeld, ale nám se Simonku a myslím i Sítkou vůbec nevadí, že jsou všichni v košilích a jaksi letně a ležérně oblečení, netrváme na tom smokingu. Takže pojďme zahorovat i pro atmosféru rozvolněnosti v rámci letní scény, protože navíc naši diváci mají třeba i šanci, to v normálním divadle nemají logicky, vzít si do hlediště skleničku.
4: No to je fantastický přece. No. To je jakoby, jako divák bych
3: Stašová,
4: to bral.
3: Nárožný a oni si popíjí.
4: Jo, a já taky strašně ráda mám, že vlastně dejchám tady, že ta není klimatizace, to je fantastický. A teďko všechno to, jako ptáčci, když zacvrdlikají a tohleto, když přeletí nějaký letadlo, tak tady Petr Nárožný to bere do hry, jo, hned to okomentuje, takže je, ne, to je nádherný, já mám prostě letní scény, já miluju.
7: Nedělo.
3: Dělá. Jitko, ty a letní scény, taky jsi už zkušená harcovnice, promiň, v tomhle ohledu.
8: Ta moje první scéna letní byla na Břečanech, na Shakespeareovských slavnostech a hrála jsem chůvu s Tereskou Brodskou a
9: s Radkem Holubem.
8: S Radkem Holubem, ano.
3: Co by Romem, překvapivý.
8: Tomáš Tepfr to režíroval, moc hezký výklad toho představení měl. A nahoře na tom balkónku, což se dneska už vlastně nedá použít, protože to je vlastně zabraný, to už nepatří k tomu divadlu, tak tam chodila ta Julie a on přicházel tím skalním okýnkem v té zdi kamenný a já jsem sedávala nahoře na takový nějaký cimbuří a koukala jsem na Prahu. Viděla jsem, jak se stmívá, slyšela jsem sanitky, což bylo zvláštní do toho Shakespeara, ale nikdy na to nezapomenu.
4: Nezapomněla jsi text?
8: Ne, ne, ne.
4: Takhle dívala?
8: No, tak někdy to mohlo být, že já měla jenom Julie a Julinko a to bylo všecko, někdy se to mohlo ozvat později. Ale oni věděli, kde se mají schovat.
4: Ty letní scény mají něco obrovitánského do sebe. No. Skutečně, to má to jinou atmosféru, protože v kamenném divadle večer vlastně vidíme jenom hlavičky. Tady vás vidíme přímo do obličeje. Tady můžeme číst, když prorazíme takzvaně tu čtvrtou stěnu. Má to prostě svůj obrovský půvab a já to mám teda moc ráda.
3: Pan Nárožný má kamenný výraz.
7: Je, když se někomu do obličeje, on od začátku demonstruje, že vás obtížně snáší. Nádhera. Pro takového člověka hrát, který jsem takhle posadil.
3: To je němohra, kterou bohužel rozhlasoví posluchači teď nevidí. Pan Nárožný mimicky znázorňuje nevstřícného diváka.
7: Já říkám, ty netušíš, jak je to dlouhý. Dobře, ty tak.
3: Vtipnější než Petr Nárožný nebudeme, takže teďka je Jitko chvíle pro první písničku. Co to bude?
8: Je to písnička, která se jmenuje Řeka.

0: Pravidelnou součástí této naší rozhlasové hodinky je vždycky ukázka z archivu Českého rozhlasu. Tak si ji pozorně poslechněme.
1: Karličko, zastav už tu vodu.
2: Ještě chvilku. Špejličko, pojď sem ke mně.
1: Už ne, už jsem se učesal.
2: Ukáž.
1: No, co?
2: Vypadáš jako čáp, co právě prodělal ekologickou havárii.
1: Já už musím, já pádím, nezlob se. Zamkneš, zhasneš.
2: Jo, bez starosti. A vrátím se domů k manželkovi jako vzorná ženuška. Za půl hodiny už o téhle garzonce nemám ani tušení.
1: To by mě ale mrzelo, lásko.
2: Ale nejspíš pozítří si na ní zase vzpomenu.
1: No a v kolik?
2: Zavolej. Jelinková.
1: Bestie.
2: Haló?
1: Ale slyším tě, tady je Bedrná. Myslíš, že jsem vás neprokouk oba?
2: Co ti to vlítlo na mozek?
1: Poštvala se na mě. Rádo by láska, za účelem vydírání, ale to už tady bylo.
2: Nezlob se, špejličko. Já ti vůbec nerozumím.
1: Prosím tě, Jance, nedělej. Byl tady u mě a teď odešel. Ale pozor, s 200 000 korun. Jo, a důležitá věc, kdyby tě chtěl ošidit, tak se nedej, ty zmije.
2: Tak dost. Kdo u tebe byl?
1: No, kdo asi? Tvůj muž? Jelínek, Adam. Ale parohy tady schodil.
2: A to je nesmysl. Můj muž leží nade mnou, v prvním patře.
1: Cože?
2: Má chřipku jako trám.
1: Cože? Ty, řekni na mou duši.
2: Můžeš se přijít přesvědčit.
1: Karličko, tak promiň. Asi jsem sežral hada. Chtěl bych tě vidět, ale ne až pozici. Hned. Karličku, hned.
2: Ty jsi mi nevěřil. Víš, to ti neodpustím.
1: Vynahradím ti to.
2: Ne. Urazil jsi mě a mezi námi je konec.
0: Tak zkuste trefit, jak stará je to nahrávka.
3: No hodně stará, já si na to
0: hodně
3: vůbec
0: stará,
3: nepamatuji.
0: Hodně stará, 21 let.
3: 21 let.
0: Patrně šlo o vaši první jaksi spolupráci hereckou, že jo? Před těmi 21 lety. Já to odtajní úplně, název té hry Pistole Lavrentie Pavloviče Berii napsal Miloň Čepelka, režíroval Jan Fuchs a opravdu se psal rok 1999.
3: To je krásný, to je
0: Stašová
3: krásný.
0: Nárožný.
4: No a já mám na tohleto jinou vzpomínku. To je z let, kdy existovala v rozhlase redakce Zábavy, možná
3: ano.
4: Ještě.
3: Ano.
4: Ta už dávno není, je zrušená. Jaká pak zábava, že jo, jsou jiný starosti. A ta redakce Zábavy natočila, řekl bych, kilometry takových skečů. Na fotbale, u holiče, v tramvaji a tak. Spočívalo to v tom, že v každé pondělí jsme se sešli, 20, taky někdy 30 herců přišlo do rozhlasu. Každý dostal 5-6 scének napsaných takovým autorským týmem, který tenkrát existoval. No a my jsme natočili. Většina těch scének nám připadaly, jsou špatný, nedobrý, ale neříkám, že v množství je síla, ale když se to natočí dost, tak přece jenom se ukáže, že něco se stane takzvaně trvalkou. Dneska je to majetek rozhlasu, já když někdy mě veze taxikář, tak řekne, pane nárožný, celou noc jdou tyhle ty vaše scénky, to furt jde dokola prostě a tak. Já jsem se k tomu chtěl vrátit z jednoduchého důvodu, to je vám můžu říct jednu věc, na kterou nezapomenu a kterou mám spojenou s těma pondělkama. Václav Štekl byl postava českého komediálního herectví, hrál v Semaforu jeden čas, v kabaretu, u Fleku, já nevím co. Možná, že si některý vzpomenete, kulatá hlava, tlustík, takový tlouštík, pohotovej, vtipnej, parírovat uměl, šermí slova, jak se říká, ten měl oblíbenou scénku, a kterou provozoval už v hluboké totalitě. Neříkám, že to byl nějaký bojovník proti režimu, ale tohle si dovoloval, nevím, kdo by si to troufnul. On si udělal pár dřepů před tou čekárnou v tom rozhlase, kde byli ty herci. Takže byl zadejchaný, on okamžitě skrevnačil, byl takový červený, kapesník do ruky, otíral se, otevřel ty dveře, řekl, kluci, prosím vás, neudávejte. Neudávejte. Já tam teď byl na Letný, tam je 160 metrů fronta. Než se na tebe dostane, jedno udání neberou, musíš mít aspoň dvě. 140 za jedno čistýho a dvakrát za den se neotočíš. Tohle je oblíbený. Nikdy se mu nic nestalo, tak nevím, jestli nás třeba netestovali.
5: No a chybí vám to dneska, ten rozhlas, tahle zábavná produkce? A děláte rozhlas?
4: Nedělal, já myslím, ne. Že ne. Někdy tu a tam se dělala nahrávka před Silvestrem, že vybrali nějaký herce a zkoušeli natočit, většinou to byly anekdoty, tu a tam nějaká scénka, jeden čas se to dělali v divadle u Asiču, si jaký pamatuju, ale mocné. Tu dělali dvě režisérky, prostě Eva Sováková ještě z druhou, na jméno si nespomenu, ty se tam střídali a natočil to rozhlas Kilometry a má obrovský archiv této zábavy. No.
5: Takže vítejte tady v zábavném rozhlasovém pořadu. No a Simonko, ty a Jitka jako dramatické herečky?
3: Já a rozhlas? No já a rozhlas, já mám velmi respekt před rozhlasem, protože on veme všecko. On je hrozně, ten mikrofon vám vlastně se dívá do duše. Takže tam je vidět veškerá faleš, slyšet veškerá faleš. Já mám opravdu veliký respekt, takže když dostanu nějakou inscenaci v rozhlase, tak by se dalo říct, že to potom v zápětí budu moct hrát i na jevišti, protože já se to téměř naučím. Nemůžu říct úplně, ale abych mohla mít ten správný pocit, tak to skoro umím. Takže veliký, veliký respekt.
5: Jitka?
6: Tak já jsem hodně dělala v Ostravě rozhlas. Měla jsem ráda poezii, nebo respektive pořady, kde se představovali mladí autoři. To už dneska vůbec není, kde pak se mladý autor domohl rozhlasového pořadu. A teď tak jako sporadicky, pokud mám čas, tak se dostanu k nějaký pohádce, inscenaci. Většinou musím říct, že to dělají výborní režiséři. I mladí a je to zajímavá práce. Určitě mám rozhlas ráda. Ale má pravdu Simona, že to teda chytne všechno.
5: Ano, mikrofon je neúprosný. Mm-hmm. Takže, Jitko, díky. No, Simono, teď při pohledu na tebe, omlouvám se, to je asi standardní a očekávaný dotaz. O mamince, ty jsi měla docela tvrdý odchov. Maminka se nikdy neangažovala v tom smyslu, aby vyčistila cestičku pro dcerušku Simonu, začínající herečku.
3: No, tak to je pravda, ale ono je to dneska úplně něco jiného, než to bylo tenkrát. Já bych nechtěla teďko začínat jako herec, protože dneska ty kontakty jsou strašně důležitý. Tenkrát by se dalo říct, jako že když herec šel třeba na oblast se vyhrát, tak se velmi často vrátil zpátky. Dneska, když nemáš ty známý a někdo na tebe neupozorní a tak, tak byla to trošičku jiná doba. Ona mě opravdu mohla hodit do té studené vody a plav. Nevím, jak by to bylo dneska, kdybych byla mladinká a kdybych začínala, tak jestli by třeba se někde nepřimluvila. Protože dneska je opravdu ta doba trošičku jiná.
5: No ale já směřuju k tomu, jaká byla ta vaše doba. Tedy.
3: Jaká byla tenkrát ta doba? No tak ne, tak já jsem samozřejmě, když jsem dělala zkoušky na konzervatoři, to mám hezkou historku. Já jsem, aby teda bylo jasný, jak to teda ta se mnou ta máma teda jako praktikovala. Tak já jsem dělala v 15 letech zkoušky na konzervatoře a protože jsem chtěla vypadat hodně dobře, tak jsem šla do jejího šatníku a půjčila jsem si její halenku. No, je to neuvěřitelný, máma to zjistila. Vlítla na tu konzervatoř těsně před tím, než tam nebyly ty profesoři, to byly jenom ty děti, které taky dělali ty zkoušky. Ta máma tam vlítla, ty děti se koukaly jako blázni na to, co se děje, řekla, jdeš se mnou na záchod, přinesla mi jinou halenku, já jsem se musela převlíknout a ona řekla, a takhle nebudeš začínat svoji kariéru. A zase utekla. Takže sice dalo by se říct, že by eventuálně to mohlo být něco, jako že by eventuálně ty profesoři viděli, že jsem její dcera, ale oni to neviděli, to viděli jenom ty, kteří se mnou soutěžili. Takže takhle to se mnou máma dělala.
5: No ale pak se dočkala i velice cenných rad, máma chodila na generálky.
3: Ale jo, ne, tak to já samozřejmě to trošičku chci zlehčit, ale ano, no tak já jsem věděla, že máma je komediální herečka a vždycky jsem si vybírala všechny dramatické role, abych jí pro pána krále nepřipomínala. Takže hned na škole, když jsme dělali etídy a všechno, tak prostě všechno to bylo, že mě umřel někdo. Jo, prostě já jsem furt chtěla plakat a prostě chtěla jsem ukázat ten, jako ten obrovský dramatický rozměr v sobě a stejně se všichni smáli, takže prostě jako stejně to bylo k ničemu. No ale tak máma samozřejmě do dneška chodí na moje generálky a vždycky mi dá takový ty, by se dalo říct, zlatý připomínky. Ono mi třeba říká, neměj ty ruce jak kus salámu takhle v řeznictví, ať ti takhle prostě nevisej. Vem si něco do ruky, rekvizitu. Ano, proto já mám ráda rekvizity, jo, protože prostě dneska už s těma rukama umím pracovat, ale tenkrát prostě jsem byla samá ruka, samá noha a nevěděla jsem jak. Takže takový ty prostě, dalo by se říct, zlatý připomínky, abych šla hlasem níž, protože je to nepříjemný, když je to moc vysoko a tak dále a tak dále a psala si v tichosti si psala, vždycky si napsala hesla, ale pak to zas nemohla vyluštit. Pak zas nemohla říkat, co to tam říkáš, ale to má do dneška a dám na ní, protože je to samozřejmě profesionál par excellence. A dneska, když ji připomínám v něčem, tak jsem na to pyšná, tak jsem na to hrdá, protože je to bezvadný, že ji připomínám. Jsem ráda, že ji mám.
4: Jak jsi mluvila o tom, že jsi dělala poznámky, které nebyla schopná dešifrovat, tak já jsem byl a jsem na to hrdý a hrdý. Jsem rád, že tomu tak bylo. Byl jsem velký kamarád Lády Svitáčka, zvaného Svítě, báječnýho pána, střední a starší, střední ne, ale starší generace dobře ví, kdo to byl. Báječný, řekl bych takový, ten typický druhý muž v českém filmu, který byl velice dovedl vystavit filmový gag, když si přečel scénář, psal kdysi filmové kritiky, tím začínal. Natočil Konec Jasnoviče, rozkošný film s Milošem Kopeckým mladým. Pak měl veliké průšvihy prostě a tak. A pak hrál taky s náma v Semaforu, v zájezdovým představení. A ten, když byl potom starý pán, tak si a miloval fóry, vtipy. Za fóry dal duši, v tomhle jsme byli stejní. A pak už přeci jenom ta paměť, člověk si začne pamatovat takovou tu vybranou, já tomu říkám A1, sadu vtipů, to má každý chlap až do smrti, ale ono jich není mnoho, ono jich je 6-8, ty umí říct kdykoliv a dobře. Ale slyšel jich tisíce, tak aby jen ty nový nezapomněl, tak si je psal. A protože zase byl jiný a ono napsat vtip je obtížný, otrava je to dlouhý, tak si dělal jenom poznámky. Takže já jsem k němu přišel a řekl, sedni si, to se nachechtáš, počkej. Strakonice Budějovice, kráva tchýně. Strakonice Budějovice, no, jinej. Průvodčí ve vlaku, voják, kde mám přistoupit? No, až tam bude ten tchán, tak ten, ale jinej. Takhle mi převyprávěl 6-8 vtipů a říkal, s tebou to ani ne, no, ty se nesměš.
5: Simonko, tu nezdolnou energii ty ovšem nemáš jen po mámě. Existuje a stále žije. Tvůj táta má 92 let, nemýlím-li se?
3: Ano, 1. července. Teď potom měl si... 92 let.
5: No, potom si také hodně poděděl,
3: no,
5: myslím.
3: No, ano, ne, já jsem vlastně ještě dítě. To je fantastické, 65 a já jsem pořád dítě. Ale nejenom jako, že mám pocitově dítě. Opravdu já jsem dítě, protože oni oba dva na mě rajtujou. A já jsem hrozně ráda, že na mě rajtujou, protože dokud na mě rajtujou, tak je to v naprostém pořádku. Ne, táta je bezvadnej, teď jsme to oslavili, byla tam i Jiřinka, byli tam moji synové, Vojta s dívkou. Bylo to prostě nádherný, udělali jsme si krásný. A táta ožil. A táta nám vyprávěl s Jiřinkou, jak se seznámili, což je nádherný. A oba dva to říkali stejně.
5: Což je výjimečné.
3: Je neuvěřitelný. Ano, oba dva stejně. A já jsem říkal, a to jsi neměl jiný, tati? A on říkal, měl, ale Jiřina byla nejvytrvalejší.
5: No, kdo je ovšem vytrvalý, a mě to velmi zaskočilo, pokud jde o partnerské vztahy, je po mé levici Petr Náružný. On je celoživotně ženat s jednou ženou. To je v naší branži velmi vzácné. Čím si to zasloužila?
4: To úplně typicky, ale tak podívejte se, Karel Meinlich byl ženatý 9krát. Rozhlasový režisér a báječný pán a na starý kulena říkal, že já mám dem. Teď jsem na to přišel, to byla blbost. Ono vlastně se hned zbláta dolů. Poznámky. Vždycky to ze začátku hezký, ale já jsem říkal, no Karle, vy jste čekal, že tak jak to bude ty první 3 měsíce, že to bude furt, to nejde.
3: Mimochodem nejde. Karel Weinlich, fantastický režisér, rozhlasový režisér, pohádkář, báječný, s kterým jsem udělala taky spoustu pohádek, ty taky pochopitelně.
4: Obsazoval svý hry, že vždycky zatelefonoval a řekl, dobrý den, pane Nárožní, Weinlich u aparátu. Doufám, že jste si vydělal jinde hodně peněz, abyste u mě mohl hrát v pohádce.
5: Manželka, předpokládám, není z oboru. To je asi největší výhoda,
4: ne,
5: že?
4: Ne, to je civil.
3: Proto to vydrželo, že jo?
7: No.
5: Mými posledními hosty byli Vilma Cibulková a Martin Písařík a přinesli něco krásného do dražby na záchranu našeho divadla Unglet v této složité době. Takže já jsem požádal i Simonu a Petra, Jitka už nám svůj dárek dala, co přinesli oni, tedy do dražby divadla Unglet. Takže
4: mi do Petr... mě ťuká, že bych měl začít já.
5: Ano, velmi nenápadně,
3: jo,
5: ano.
3: Jo, dobře, já chci, aby si
4: začnu já. Milan mě o to požádal a já jsem nepříliš dlouho přemýšlel, já jsem se nedávno přestěhoval se svou ženou do trošku menšího bytu, aby jsme ho vytopili a měli na činži. A tím pádem se ten byt zmenšil a já leta letoucí jsem sbíral sovy. Taková vášeň, exotický sovy. Sova je nejvarírovanější zvíře z celé živočišné oblasti. To je zajímavý. Slon, ale určitě sova. Ta má, ona je tak charakteristická, že namává jedním tahem jako znak, jde vyskládat a jak ji postavíte čelně, tak je to prostě vždycky sova. To je zvláštně. To ostatní zvířata nemají tolik. Jako. Prodávají se nejrůznější, mám od maďarských před egyptský a tak. No a jak ten byt se zmenšil, tak jsem vzal tu největší, kterou mám, kterou žena upřímně leta nenávidí. A byl to trošku její nápad. Vezmi tohle. Tak jsem tu velkou sovou vzal, byla dlouhým majetkem a tu bych teda tady rozbalil. Ona je hezká, je dřevěná, lehonká, přitom jak pírko. Když jsme se z toho, jak jí upadlo ouško, to jsem přilepil dokonce, ona je dřevěná, z balzy, z nějakého takového toho lehonkého dřeva. A je to taky příležitost udělat trošku osvětu. Víte, že lidi neustále tvrdí, že sova vidí dobře jenom v noci, že ve dne je slepá? Je to úplná blbost. Úplná. Vidí skvěle i ve dne, akorát loví v noci. To je celá věc. Prostě ve dne odpočívá, no. Tak je to takový noční pták, ale to oko vidí dokonale i ve dne, i v noci. A je to jeden jediný pták, který lítá úplně neslyšně. Protože má na těch letkách na konci tak zvláštně uspořádaný, takový zvláštní ještě přídavný, to říkám laičky, nejsem žádný ornitolog, takový pírka na těch letkách, který dělá, že to proudění není vůbec slyšet. Normální pták, prostě my to neslyšíme, já neslyším a on slyším autobus, to je jiný. Ale i ten, kdo slyší dobře, tak normální ptáka neslyší, když letí. Zvířata ho samozřejmě slyšej a sovu neslyšej. Ta lítá úplně tiše ve vzduchu díky. Tak vyndám sovu.
5: Petře, o vás se traduje, že slyšíte špatně, ale co chcete slyšet, že slyšíte dobře.
4: Ne. Víte, ta hluchota je taková zvláštní choroba. Ona vás trošku omezuje, je otravná, ale bohužel je otravná taky pro ty druhy. To je pravda. Ale všimněte si, že je to jediná nemoc, kde vůči těm nemocným, my, který tu nemoc nemáme, jsme neuvěřitelně hrubí. Ten člověk vám třikrát něco řekne a pak dupne do nohou a zařve, hergo, ty jsi snad hluchý. A vy mu tichým katolickým hlasem řeknete, ano, já jsem hluchý. Ježíš, promiň. Jo, a že by někdo na někoho zval, ty snad kulháš, ty blbče, prostě chodíš holý, na co si to hraje, on říká, teď nemám nohu, jo. No, to si nedovolí, to nikomu ani nenapadne. Ale hluchý mu vynadá každý. Kam čumíš, neslyšíš, že troubím, já to neslyším.
7: Ukažte tu sovu.
6: Petře,
7: přítomní diváci ji spatří a rozhlasoví posluchači si musí vyhledat Facebook divadla Unger.
6: Petře, tam uvidí sovy prý nosí štěstí. Je to tak?
7: Ale je krásná.
6: Sovy a sloni.
7: Je na aplaus. Je to je krásný dar, Petře. Tak to je krásný dárek do dražby na záchranu divadla Unger. Já dostávám papír, ano, ať to zazvučí i pro rozhlasové mikrofony. A teď dárek Simony.
3: Ano, tak já jsem taky strašně přemýšlela, co darovat. Jsem si říkala, sakra, to musí být něco speciálního. A přišla jsem na jednu věc, že moje máma v době koronaviru přišla na to, že umí malovat. Já jsem teda, nevím, jestli ona na to přišla, v každém případě já jsem to o ní nevěděla. A ona říkala, přines mi nějakou fotku a já tě namaluju. Tak mě namalovala. Namalovala mě třikrát. A teda s těžkým srdcem, ale jeden z těch obrázků daruju a je to můj portrét. Je pěkný. No. Tak jsem to, je to jasný. Jsem to já.
5: No Simono, teď jsi mě úplně dojela a souhlasí maminka s tím, že to dáváš na záchranu
3: divadla.
5: Já
3: jsem jí zavolala a říkala jsem, poslouchej, ať nedám nějakou pitomost. Můžu jeden z těch tří obrázků, který si mě namalovala mě, každý je jiný, takže mě je to skoro líto. A ona povídá, ale jo, já tě namaluju zase, neboj. Takže takhle mě namalovala, je tam napsáno je 2020, když bude někdo chtít, tak ještě z druhé strany, aby to opravdu bylo jako, že je to Jiřinka Bohdalová, tak jo. Je to ona, ano.
5: Tak to je nádherný dárek. Simonko, moc tobě i Paní Jiřince, děkujeme.
4: Je to hezký dárek, ale já jak znám Jiřinku. Ungel
5: zachrání. Pardon.
4: Já jak znám Jiřinku, je hezký ten dárek. A jak znám Jiřu, tak by si skoro troufal to dě řekla, vem ten v těch zelených šatech, ten se mi nepoved.
3: Ne, je to krásný. A já opravdu, ona už Tereska Brodská, říká, já chci taky. Takže Tereska Brodská je namalovaná, pak umí krásně Jiřínka klauny, takže už klaunů má několik, to je pozor, a to je na plátně, to jenom aby bylo vidět, že to je na plátně a to jsou ty akrylové barvy. Jo, to je jako opravdu, je to pravý nefalšovaný, no, na plátně. Já koukám jako blázen.
5: Všichni koukáme a máme radost. Jitko, zpívej.

0: Děkuji.
1: Velký rozruch nedávno vzbudilo dvojalbum nazvané Škoda slova, které padne vedle. Bylo to vlastně živé čtení Petra Nárožného, ale ne klasická autobiografie. Petře, proč to nevyšlo knižně, že jste dal přednost tedy živému mluvenému projevu?
2: Mláďa Menčík to vždycky odbýval slovy, já bych rád i psal, ale to bych bohužel nesměl číst. Vím přesně, jak to myslel, říkal, no bych nesměl si Čapka a Stefana Cvajka, abych nevěděl, co je to literatura. Řík, je to vždycky blbý, nějaký takový příhody a co se stalo na natáčení a herecká paměť a lidská taková historická paměť trvá 20 let. Na 20 už nikdo neví, kdo to byl a o kom píše a tak a je to ve výprodeji za 18 korun tam dole, to leží. A je to vždycky tak člověku až líto. Dostal jsem taky pár nabídek, vždycky jsem to odmítl, ale pak přišel takový moment, že jsem dělal jednu audiodesku, audioknihu, Černošský pánbo a páni Izraelité, nadřel jsem se na tom jako hůl, ale dopadlo to nakonec dobře. A tam jsem dostal nabídku, Helenka Rytířová říkala, nechtěl bys, Petře, ty rád vyprávíš, nechtěl bys něco povědět. Máš nějaký materiál do mě? A já jsem říkal, mám pár příhod a když jsem dokonce pro svý děti před skoro 40 let vám psal sprostou pohádku, takovou, když začali koketovat se sprostými slovy a nevěděli, co to přesně je a jak to funguje, jak jsem napsal takovou velice prostou pohádku, která vlastně není sprostá. No a napadlo mě to natočit. Tak jsme to natočili, vydali, jmenuje se to Škoda slova, které padne vedle. Jsou to dvě CDčka, no ale pro generaci, která je mladá, tak je to samozřejmě zasažení na internetu ke stažení. Ale já jsem trval na tom, že to musí být i jako CDčko, protože jsem říkal, pozor, já mám stejné publikum jako Eva s Vaškem. 60+. Ty musí mít něco v ruce, co někam vrazej, něco zmáčknou, o to hraje, ne? Ty si stahují maximálně kalhoty, jinak nic nestahují tyhle lidi, jo? Ty moji kamarádi a vrstevníci. Takže jsem na tom trval a oni to vydali. Jedna z těch věcí, protože Milan říkal, ještě než jsme se do tohohle pustili, říkal, hele, ono je něco, než je to mrtvý z desky vyprávění, i když třeba zajímavý, než když to přečteš něco ty. Vybral jsem velice krátkou ukázku. Možná, že si vzpomenete, jsem kdysi moderoval pořad, který jsem měl Zlatíčka, to bylo moje vlastně poslední moderování v televizi. A díky tomu pořadu my jsme trošku koukli pod sukním, jak se to říká, pod sukni tomu, jak často děti vidějí své rodiče. My jsme nikdy k ničemu nenaváděli. Nikdy jsme se nedopustili vůči divákům toho faulu, že bychom řekli, hele, řekni, že se maminka vůbec nemeje. A já se jí poptám, mejete se rád? No jistě, velice peče často. Tu maminka myje se? Vůbec ne. Jo? Tohle to, co dělá ten šprungbret, ten odrazový můstek toho humoru v té televizi. No, ale díky tomuhle tomu, přeci jenom z vyjádření těch dětí a často těch, kdo hráli údajně ty manželky, ty falešny, jsem dospěl k tomu, že by stál za to hodit na papír a napsat 20 takových kardinálních bodů, jak nás může

0: muže vlastně naše milované ženy vnímají. A ono se to strašně podobá. Ono to jak přeskopírá. Většinou to udělá radost ženám, mužům ne. Takže je to takový dar spíš pro dámy, je jich tady dneska hodně.
1: No, proč si máme pouštět náročného, když ho
0: tedy
1: máme na život?
0: Jací jsme my muži jako manželé? Za prvé, není s námi žádná zábava. Našim vtipům se nikdo nesmije, doma se jenom válíme nebo spíme. Za druhé, když něco opravím, je to na vyhození. Za třetí, stačí lehká rýma, už se hroutíme. Za čtvrté, v autě prostě nadáváme, moc solíme, jsme nespravedliví, věčně nervózní a žveme na děti. Za páté, u lídla se odvalíme, ani nepoděkujeme. Za šesté, příšerně tančíme, ještě horší, když se pokusíme o zpěv. Za sedmé, nesnesitelně chrápeme, hlučně jíme, ale také hlučně zíváme, dýcháme, polikáme a hlavně hrtavě pijeme. Mimochodem, poznámka k tomu chrápání. V Americe dělali kvůli tomu průzkum a zjistili, aspoň podle prohlášení žen a manželek, že chrápání je třeba oddělit na chrápání chudáka a boháče. Boháč prý chrápe mužně, chlapsky, u chudáka je to nesnesitelné. Za osmé, máme navigaci v mobilu, v autě, mapu, dokonce buzolu a kompas a stejně se nakonec stáme, kde jaké báby na cestě. V noci tajně jíme takzvaný bílý sex z lednicí a také si tajně kupujeme hambaté časopisy. Neumíme zařídit pěknou dovolenou, v cizině si nikde nemluvíme, škudlíme každou korunu. Jsme zapomnětliví, roztržití, denně jsou to brýle, mobil, klíče, peněženka, hledat musí vždycky celá rodina. Když padne na křižovatce zelená, nejedeme a vypadá to, že čekáme, až snad padne ještě zelenější. Když nás někdo z rodiny upozorní, abychom už jeli, je s tou hádka až dalšímu semaforu, kde se to opakuje. Neumíme vybrat dárek, nepamatujeme si svátky dětí ani jejich narozeniny. Patologicky se bojíme zubaře, nemíjeme okna, nádobí, vanu, často ani sebe. Pořád všude zhasínáme, v zimě přivídáme topení. Necvičíme, nesportujeme, nečteme, v divadle jsme byli naposledy ze školu, jsme tlustý, nemotorní, bázlivý, nedbáme o pleť, vypadáme špatně, úplně nejhůř, když se svlečeme. Tak, tady jsem prosím nashromáždil asi tak 20 typických vlastností a postojů nás mužů a zároveň, pozor, je to asi 20 důvodů, proč si nás naše milé, obětavé, vlídné, pilné, věrné, krásné a samozřejmě moudré, inteligentní a šarmantní manželky vzali za muže.

0: Switch on. Switch off. Switch on. Switch off. Switch on. Switch off.
1: Zpívala nám Jitka Smutná, doprovázel Milan Kramarovič. A dnes se loučíme se Simonou Stašovou.
2: Děkuju a nashledanou v divadle.
1: S Jitkou Smutnou, dnes zpěvačkou.
2: Děkuju vám moc krát.
1: S Petrem Nárožným, inteligentním bavičem.
3: Děkuju. Přeju krásný večer.
1: Loučím se i s Milanem Kramarovičem. A loučím se samozřejmě i já, principál divadla Engel a průvodce tímto pořadem Milan Haň. Naslyšenou a naviděnou.
4: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
5: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Českém rozhlase 2 Praha posloucháte hudební delikatesy. Písně a orchestrální skladby z nahrávek populární hudby domácí i zahraniční k vytvoření pohodové chvíle u rozhlasového přijímače nabízí Ladislav Tůma.

Dnes začneme v rytmu country. Jeden z největších interpretů tohoto žánru, Johnny Cash, nám zaspívá vlastní píseň o největším kovbojovi ze všech. The Greatest Cowboy of Them All.

Dospíval Johnny Cash. Také Eva Olmerová, zpěvačka, kterou často zařazujeme do oblasti jazzové muziky, měla ke country hudbě velmi blízko. Připomněl bych její nahrávky Čajová růže, Matka a asi nejúspěšnější z těch, které s country beatem Jiřího Brabce natočila, Čekej tiše. A tu si teď poslechneme.

dospívala Eva Olmerová. Další zpěvák Chris de Burgh pochází z Irska. Prosadil se právě před 20 lety v roce 1986 písní, kterou věnoval své ženě, The Lady in Red. Obsadil první místo v britské hitparádě a v první desíce byl i v USA. My si dnes poslechneme jeho píseň o letním dešti, Summer Rain.

Na Českém rozhlase 2 Praha posloucháte hudební delikatesy. Bývá zvykem, že v tomto pořadu zazní také instrumentální skladba. Dnes si z alba Swing a Country, které s Big Bandem Českého rozhlasu natočil vynikající klavírista Rudolf Rockl, poslechneme melodii z muzikálu Jill Steina Funny Girl. Píseň má název People.

Takhle báječně dovedl klávesy rozezvučet Rudolf Rockl. Bohužel zemřel předčasně. 23. září tomu bude 9 let. V našem pořadu už zpívali zpěváci, zpěvačky, hrál instrumentalista a tak teď dáme prostor vokální skupině. V případě Rangers, kterou uslyšíme, je lépe říct vokálně instrumentální skupina, protože nejen zpívají, ale sami se doprovázejí na hudební nástroje. V jejich podání si poslechneme píseň Vina vína, kterou otextoval Milan Dufek. Jedná se o melodii původně ruského autora Dmitry Tjomkina, který působil jako skladatel zejména v Hollywoodu. Určitě znáte jeho hudbu k filmovému westernu V pravé poledne. Dnes tedy Vina vína a Rangers.

Čas vymezený hudebním delikatesám se téměř naplnil. Na závěr si poslechneme píseň I'll Never Fall in Love Again. Už nikdy se nezamiluji. Píseň napsali Barb Bacharach a Hal David do muzikálu Sliby sliby, který byl uveden i na českých jevištích. Hrají a zpívají sourozenci The Carpenters a příjemný zbytek dne přeje Ladislav Tůma.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Tam je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den, tým Toule k českou minulostí, dnes ve složení
0: Eva Gorčicová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý má tu čest přivítat vás na 355. schůzce.
4: Tutéž čest si osobuje i režisér Jaromír Ostrý.
1: Dnes nebudeme nahlížet do pracoven předních politiků té doby.
4: Ba ani do jejich ložnic.
1: To vůbec ne. Dnes na nás čeká postava, na níž věru učebnice dějepisu nepamatují. Pro ně je totiž osoba jako ta dnešní pouze jakýmsi
2: drobtem na stole doby.
1: Leč bez nich, tedy bez takovýchto postav, by historie nebyla historií. I ta naše, která má v podtitulku slůvko
2: Faustiáda. Historie o životu doktora Jana Fausta, znamenitého čarodějníka, též o zápiscích a čárech a hrozné smrti jeho, z vlastních po něm nalezených spisů všem všetečným a bohaprázdným lidem k hrozné a příkladné výstraze sebraná, z německého jazyka na česko přeložená a vůbec vydaná od Martina Karchézia, písaře, kanceláře v starém městě pražském, léta páně 16.11.
1: Legenda, to je taková velice úporná záležitost. Buď to se podobá zlatému prášku, ulpívajícímu na konečcích prstů, nebo neodbytné vši, zalezlé do kožichu a nevyhostitelné odtud.
3: Jedny se jeví příhodami romanticky zdobícími holou historii.
0: Jindy jsou to nesmysly přisáté k faktům jako pijavice ke krevnaté paži.
1: I v naší historii lze nalézt nemálo fám a legend, které v české mysli hodili přes palubu pevnou kotvu a ne sehnout. A další generace ji přebírají, aniž si kdo dá práci zkoumat její jádro.
0: Což platí najmě o pražské kotlině, v níž se mísí úlomky skutečnosti s bohatou příměsí fantazie, přičemž jsou dějiny doplňovány a jejich podoba rozehrávána kmitavou pestrobarvností mýdlové bubliny.
1: Moc hezky řečeno. Moc.
3: Takže ku příkladu slavní astronomové Tycho Brahe a Jan Kepler nepozorovali hvězdy z terasy Belvederské, jak se ukazovalo po staletí cizinců.
0: Oni měli v letohrádku královny Anny jenom po určitou dobu složeny své hvězdářské přístroje.
3: Vlastní pozorování konali jednak v Benátkách.
1: Nad Jizerou, kousek za Prahou, jak jsme si již byli vyložili.
3: Jednak v Praze na zvláštní observatoři, vybudované v místě dnešního Pohořelce.
0: A další bychom našli na Novém Světě, vlastně už v Podhradí.
1: Okolik však malebnější je obraz o něch bádajících a snících hvězdářů v kouzelném prostředí královské zahrady s výhledem nejenom na hvězdné nebe, leč i na Hradčany měsíčním svitem ozářené.
0: A další rozkrytí fámy.
1: Ano. Lokalita?
0: Zlatá ulička.
1: Místo pro alchymisty hledající zde, jak ostatně jméno napovídá, zlato. A ještě, jak již žádný název neprozrazuje, kámen moudrosti a elixír věčného mládí.
3: Tento špalír miniaturních domů za jiřským klášterem zdánlivě do magické scenérie rudolfinské Prahy patří.
1: Prý zde bydleli a konali své čáry císařovi alchymisté.
0: Ani omylem.
1: Jakže? Ve Zlaté uličce se alchymisté nevyskytovali?
3: Ve Zlaté uličce se alchymisté objevili leda náhodou. Rozhodně tam neměli co pohledávat.
1: Ale ta ulička v Rudolfových časech existovala.
3: To jistě, jenomže v letech 1597 až 1784 v ní bydleli rodiny hradních střelců.
1: Taková naše hradní stráž?
3: I s rodinami.
0: O tom, že tady neměli žádný komfort, svědčí nejenom titěrné rozměry všech těch stavení a staveníček přitisknutých k hradební zdi, ale i sám název Zlatá ulička.
1: Ten byl přece odvozen z alchymicky vyrobeného zlata.
3: Ale kdepak? Byla to jízlivá přezdívka díky stružce výkalů, která vedla prostředkem ulice, v níž se běžně třpitilo zlato lidské.
1: Jaké lidské zlato?
3: No, to, co tam plavalo.
1: A Co tam plavalo?
3: Já bych to slovo mohl vyřknout, ale jeho použití v našem pořadu je vyhraženo pouze pro pozdní večerní či noční reprízu, leč v denní čas si je raději odpustíme, takže posluchač si domyslí.
1: No, já tuším, že se začínám vtípit.
3: No, bylo na čase.
1: No, vida. A na těch místech, kde druhdy teklo lidské zlato, se dnes vybírá vstupné. To jsou paradoxy.
0: Z podobně eufemistického posměšku vznikl název ulice Liliová na Starém městě pražském.
1: Ne.
0: Ale ano, lilie tam nikdy nerostly.
1: No, tak se tam možná, co já vím, prodávali.
0: Ani to ne.
1: Ne?
0: Ono tam bylo ještě mnohem špinavěji než v okolí. Byl tam zkrátka ještě větší.
1: Říkejme raději nepořádek.
0: Než jinde v Praze.
2: Doktor Faust byl jednoho sedláka syn v rodě při Weimaru zrozený, který ve Wittenberce mnohé příbuzné měl, k tomu také jeho rodičové byli pobožní a křesťančtí lidé, ano i strýc jeho, který ve Wittenberce usedlým a zámožným měšťanem byl a ten doktora Fausta z mladosti u sebe choval jako vlastní své dítě. Neboť nemaje žádných dědiců, přijal tohoto Fausta za svého syna a dědice, dal jej také do školy, aby se písmům svatým učil. Protože doktor Faust svým bystrým a schopným vtipem k umění nakloněn byl, tu při zkoušce od rektorů prospěl a nad 16 mistry v odpovědích a důvtipnostech zvítězil. Takže dostatečně se vycvičil a za doktora teologie jest vyhlášen. Přitom však měl střeštěnou, nadutou a pyšnou hlavu, takže jej vždycky nazývali Hloubalem. K tomu přichytil se zlého tovaristva a písma svatá zatím pod lavici vloživ, zahálčivě a bezbožně živ byl. Jak říká přísloví, kdo k ďáblu do pekla pospíchá, ten se zadržeti ani sobě zabrániti nedá.
1: Johannes doktor Faust, postava s náramně známým jménem. Leckdo si jej všiml i pan Goethe, jak dobře víme.
0: Osobnost tohoto jména však skutečně žila. V tom autor a nakladatel Martin Karchézius opravdu nelhal.
3: Žil v Německu v 15. a 16. století.
0: Narodil se kolem roku 1485 jako syn sedláka.
3: A zemřel někdy roku 1540.
0: Byl současníkem reformace.
3: Studoval matematiku, stal se doktorem bohosloví a přírodní vědy.
0: Stýkal se s Melanchtonem.
3: Procestoval celou Evropu.
0: Byl prý i v Africe, Turecku, Indii a Perzii.
3: Proslul svými čarodějnými kousky.
0: Kvůli císaři vyvolal ducha Alexandra Makedonského.
3: Jenomže veškerá autentická fakta, která se o něm dala shromáždit, s rudolfinskou Prahou nesouvisejí ani časově, ani místně.
1: Co platí o faktech, neplatí o legendě.
0: To je pravda. Legenda svého hrdinu přemísťuje úplně volně, co se času týká, a ohledně místa? Po celé střední Evropě se s ním potkáváme.
3: V nejedné své variantě se dotýká právě Prahy.
0: A stal se součástí místní pražské tradice.
2: Především je nutno se zmínit o tom, že Faust měl v Praze svého předchůdce, či spíše dvojníka.
1: Píše ve své knize O Praze legend a skutečností historik doktor Karel Krejčí.
2: Je to čaroděj Žito, který se udánlivě vyskytoval na dvoře krále Václava IV., tedy o století dříve než Faust, a svým uměním zahanboval podobné kejklíře německé. O jeho kouscích poprvé vypravuje biskup Dubravius ve své kronice z roku 1522. Kronika Václava Hajka z Libočan o něm ještě neví. Tedy v době, kdy zlomky faustovské legendy kolovaly, ale ještě nebyly soustředěny v jednotný celek. Některé historky se u obou kouzelníků opakují. Nelze však bezpečně dokázat, ani že by Žito byl odvozen z Fausta, ani že shodné epizody přejala faustovská historie od kouzelníka českého. Shoda je spíš dokladem toho, jak faustovská látka se spontánně tvořila na podkladě řady podobných faktů, skutečných i smyšlených, až se soustředila kolem jedné reprezentativní postavy.
1: Tak co má vlastně společného doktor Faust s naším hlavním městem?
0: Ty nejstarší lidové knížky o Faustovi.
3: Říkalo se jim Faustbuchy?
0: Tak ty vědí přímo o Faustově pobytu v Praze.
1: On se k nám podíval?
0: Dokonce dvakrát.
1: Moment, je to ověřeno?
0: Při těch výletech procestoval celou Evropu, tak proč by se nepodíval k nám?
1: Jakým způsobem?
0: Jednou ho nesl povětřím Mefistofeles v podobě koně, který měl křídla jako dromedár.
1: Kuriozní dopravní prostředek.
3: No a po druhé šel čaroděj pěšky, nebo jel na koni docela obyčejném.
0: Mezi různými městy, která navštívil, je při obou cestách uváděna výslovně i Praha.
3: V jedné verzi se mluví i o jeho delším pobytu na dvoře císařově v Praze.
0: Faust si odtud na jednu noc odskočil do Erfurtu, aby tu popil se svými přáteli, a do rána se opět do Prahy vrátil.
3: Pokud se jinde mluví o Faustových stycích s císařem, může být míněn jenom jeho současník, kterým byl Karel V.
0: Ale když se uvádí císařský dvůr v Praze, tak to svědčí o tom, že příběh byl přesunut do doby Rudolfa II. V Praze sídlícího.
2: Doktor Faust našel sobě rovné, kteří zacházeli s chaldejskými, perskými, arabskými a řeckými slovy, figurami, charaktery, čárami, zaklínáním a co více ke kouzelnictví náleží a jmenovati se může. Ty pak všecky jmenované věci byla toliko mámení ďábelská, kouzlení, čáry, umění, daremná a pověrečná zaklínání. To se doktoru Faustovi dobře zalíbilo. Proto spytoval a cvičil se v nich ustavičně ve dne v noci.
0: Do Prahy se taky podíval Faustův Famulus a dědic Wagner.
3: Jeho příhodám je věnována zase jiná lidová knížka.
0: Čarodějův učeň podle jejího vyprávění prodal v Praze jednomu rabínovi učeného papouška, který mluvil hebrejsky, řecky a latinsky a projevoval dokonce ochotu naučit se německy. Pak se však ukázalo, že to byla obyčejná straka.
1: Tenhle ten rabín se určitě nemohl jmenovat Löw. Taková hloupost není tomuto moudrému muži podobná.
3: Příběh o Faustovi se vyprávěl a vyprávěl.
0: A rozšiřoval se a rozšiřoval. Nabalovali se na něj další a další historky.
3: A milý doktor se dostával.
0: Ať chtěl nebo nechtěl.
3: Do úzké a neoddělitelné souvislosti s Čechami.
0: Tak postupně vznikla v době rudolfinské pověst, která se náramně rychle a hojně rozšířila v beletrii.
3: A určitou dobu byla pokládána za skutečnost, která z Fausta přímo činila Čecha a identifikovala jej dokonce s vynálezcem knihtisku Gutenbergem.
1: Století sem, století tam, kdo by to akurátně počítal.
3: Už od 17. století se totiž v různých kronikách a jiných publicistických pracích objevuje tvrzení, že slavný Faust se vlastně jmenoval Šťastný a pocházel z Kutné hory.
0: Když probíhala husitská revoluce, tak prý emigroval do Německa.
3: A tam se podepisoval jednak podle svého rodného města
1: Gutenberg,
3: jednak si latinizoval humanistickým zvykem své příjmení
1: Faustus rovná se Šťastný.
3: Pod tímto dvojím jménem pak proslul v dvojím černém umění, černokněžnictví a knihtisku.
2: Kterak doktor Faust sobě žílu zaťal a krev svou do kotlíku pustil, na teplé uhlí postavil a v duchu se zapsal takto. Já, Jan Faust, doktor, vyznávoje tímto listem, rukou mou vlastní psaným, vůbec přede všemi známo na utvrzení toho činím. Ještě jsem si přece vzal elementa spatřiti a ohledati a na základě darů, které mi z hůry dány a milostivě uděleny byly, toho nemohu dokázat, abych to schopností a chytrostí smyslů svých učiniti a vykonati nebo od lidí tomu se naučiti mohl. Proto jsem se přítomnému vyslanému duchu, který se Mefistofeles jmenuje, služebníku pekelnému orientského knížete poddal a jeho sobě, aby mne o tom všem poučil a tomu naučil, vyvolil, kterýž se také mně jest zavázal, že mi ve všem poddanost a poslušnost zachovat chce. Naproti tomu já jemu také slibuji a připovídám, aby po uplynutí 24 let od data tohoto listu se mnou podle své vůle, libosti a způsobu činiti a mým tělem, duší, masem, krví i se vším jiným statkem mým vládnouti moc měl, jak se mu líbiti bude, a to na věčnost. Odříkaje se týmž listem svým všech těch, kteří živi jsou, všech kůrů andělských a nebeských i všech lidí. A to tak býti musí. Na potvrzení a pro lepší jistotu toho revers tento rukou krví svou vlastní dobrovolně a ze své vlastní mysli a vůle jsem sepsal, pečetí opatřil a dotvrdil a v něm se podepsal. Jan Faust, zkušený v elementech a v duchovních věcech doktor.
1: Klasika. Od prvního do posledního řádku historka vhodná buď to do kramářské písně, anebo do Goethovy básně.
0: V 15. století...
1: Ale to už se vracíme zase dost daleko nazpátek.
0: Existoval v Německu jistý alchymista a knihtiskař Johannes Fust, který spolupracoval s Gutenbergem. Jeho postavu kdo si zkombinoval s Kutnou horou a ze hry slov vzešla legenda.
3: Jiné pověsti zase mluví o tom, že Faust v Praze poprvé vydal roku 1509. svou pověstnou čarodějnou knihu, podle níž citoval duchy a která později vyšla víckrát pod titulem
2: Doktor Fausts Heilenzwang Wodurch er Teufel und Geist.
1: Budeme raději předpokládat, že posluchači toulek českou minulostí ovládají jistěji češtinu než jazyk německý.
2: Doktora Fausta pekelné zaklínání, podle kteréhož to ďábel a duchové jemu odpřisáhli a slíbili přinésti, co on chtěl a co požadoval. Ukázav se duch doktoru Faustovi jednu v zármutku a v těžkých myšlenkách jeho, těšil ho a tázal se ho, jakou těžkost a zármutek má. Ale doktor Faust mu na to žádné odpovědi nedal. Takže mu proto duch velmi domlouval, jestli bude-li moci, že mu skutečně rád nápomocen bude. I odpověděl doktor Faust. Ano, Mefistofele, a služebníče zdárný, víš o tom dobře, že jsem tebe za služebníka přijal, a ačkoliv za tvou službu dosti draze zaplatit musím, přece tě k tomu přivést nemohu, abys mi povůli byl tak, jak na služebníka náleží. I řekl jemu duch.
3: Jest tobě, Fauste, pane milý, vědomo, že jsem ti ještě nikdy neodporoval, nýbrž, ač jsem nebyl časem povinen na některé otázky tvé odpovědi dávat, ve všem všudy každého času byl jsem ti po vůli a posavat jsem. A proto, pane Fauste milý, oznam mi nyní, jaká tvá žádost a stížnost jest.
2: Doktor Faust, takto od ducha uchlácholen, žádal, aby mu zprávu dal o stvoření a založení světa od Pána Boha a o prvním stvoření člověka. Ale duch mu na to bezbožnou a falešnou zprávu dal i pravil.
3: Svět, Fauste milý, jest nestvořený a nesmrtelný a lidské pokolení jest od věčnosti a žádného nikdež počátku nemělo. Země se pak sama učinila a moře se toliko od země oddělilo, když se spolu moře a země smluvili, jako by mluviti uměli takto. Že země si vyžádala od moře panství své, totiž dědiny, louky, lesy, trávu a kvítí rozkošné. Naproti tomu moře od země si vyžádalo ryby a což v něm jest. A jenom to, co se člověka a nebe týká, to obé Pánu Bohu v moc dali, aby je, totiž člověka a nebe, sám stvořil a tak tudy jemu věčně poddáni byli. Z tohoto pak panství zase jiná čtvera panství pocházejí, totiž vítr, oheň, voda a země. Jinší a kratší zprávy o tom dá ti tobě neumím.
2: A A ačkoliv doktor Faust o té zprávě divně přemýšlel, protože mu do hlavy jináče jít nechtěla, než jak v Mojžíšově první kapitole byl četl, kde Mojžíš o tom pravdivěji píše, ale toho potom zanechal a s ďáblem proti písmu svatému o stvoření světa a člověka učinění převráceně věřil a smýšlel.
1: Ještě jsme nenavštívili Faustův dům.
0: Který?
1: No, přece ten jediný v Praze na Karlově náměstí.
0: Není jediný.
1: To je nesmysl. Jakoby na otázku po Karlově mostě mi bylo opáčeno. A který Karlův most?
0: Jenomže Faustových domů.
3: Tedy stavení, ve kterých měl záhadný doktor údajně pobývat?
0: Je skutečně víc.
3: Na pátrání po nich se vydal už v roce 1782 obrozenecký básník Šebestián Hněvkovský.
0: Co vypátral jako první, to bylo...
2: Chatrné stavení uprostřed uhelného trhu.
0: Které však...
2: Později pro lepší vyhlídku a získání trhové prostrannosti odstraněno bylo.
3: Druhý údajně Faustův dům byl takzvaný Ďábelský dům.
1: Je příznačné jméno.
3: Neboli Tajflův dům v ulici Sirkové.
1: Což je dnes Melandrychova.
0: Název té ulice prý vznikl tím, že tam po čaroději a jeho pekelné společnosti ještě dlouho páchlo sírou.
3: No, a třetím Faustovým domem byl dům Sixtův v Celetné ulici.
0: O domě uprostřed uhelného trhu zaznamenává autor historických pros Josef Svátek, že to byl nejstarší dům na Starém městě a u Pražanů se těšil veliké vážnosti, takže...
2: Mnohý staročech tomu nerad byl, když roku 1807. památný tento dům bourati počali.
3: Zbývá ještě dodat, že i dům v Celetné ulici měl svoje opodstatnění jako dva ostatní. V bezprostřední blízkosti Sixtova domu stál dům u Zlatého hřebene, který patříval jednomu z nejvášnivějších českých měšťanských alchymistů, panu Korálkovi z Těšína, jenž ve svých alchymistických nádobách utopil značné jmění.
1: Ani jednou tu však ještě nepadlo jméno Dobytčí trh, neboli dnešní Karlovo náměstí. Tam přece každý ten opravdový Faustův dům hledá a tam ho taky najde.
0: On se tam ale objevil až od 40. let 19. století.
1: To ho jako postavili?
0: Ne, on už tam stál samozřejmě dost dlouho, ale teprve od těch 40. let před minulého století se mu začalo říkat Faustův.
2: Kterak doktor Faust jednoho koníře o jarmarce oklamal. Tehdy připravil se, ozdoby v sobě koně spanilého, jel na něm na jarmark, na nějž se hrnulo mnoho kupců. A když jej tam jednomu koníři za 40 zlatých rýnských prodal, poroučil mu, aby s ním do žádné vody nejezdil. Koníř pak chtěje po odchodu doktora Fausta zvěděti, co tím míní a proč mu to zapovídá. Nemohl ani chvíli vyčkati, jel na něm do vody. A když s ním na hlubině půl řeky přeplul, zmizel kůň pod ním. A on na snopku slámy zůstal, takže se málem utopil. A když z té řeky vylezl věda dobře, kde ten kupec a koníř jeho jest ubytován, běžel k němu s hněvem a zuřivostí a naleznu v doktora Fausta na loži an spí a chrupe, popadl jej za nohu a chtěje jí z toho lože strhnouti, vytrl mu nohu. Tak silně ve svém hněvu, až naspátky dozadu kozelec udělal. V tom doktor Faust, jako by ze sna procitl, zmítaje se křičeti a řičeti počal a koníř nevěda, co se děje, se z toho velice zděsil a ulekl a nedomníval se jinak, než že mu jistě nohu ze zadku vytrhl. A proto, boje se, aby neměl proto ještě větších těžkostí, vzal nohy na ramena a utekl a oželi v koně svého ztraceného i peníze za něj dané, k doktorovi Faustovi se již nikdy nevrátil. A tak byl doktor Faust zase nějaký čas při penězích.
1: Leč vraťme se ještě jednou na Karlovo náměstí.
3: O vědeckou lokalizaci Faustova domu se pokusil poprvé historik Václav Vladivoj Tomek.
0: Faustovskou tradici šířili obyvatelé budovy, která stála na jeho místě ještě dřív. V těch místech býval palác knížat Opavských. Ti tady už od 15. století pěstovali alchymii.
3: Pak v těchto místech bydleli angličtí alchymisté John Dee a Edward Kelly.
1: Jak my dobře víme.
0: No a konečně se připomínal cyklus hrůzostrašných pověstí, které se rozbujely kolem Karlova náměstí a souvisely většinou s pražskými ložemi svobodných zednářů.
3: Hlavním původcem všech těch pověstí byl jeden z pánů mladotů ze Solopisk.
0: Tento rod přebudoval v 18. století palác do dnešní jeho podoby.
3: A onen jistý mladota měl prý ve svém domě bohatou sbírku technických hříček, zvláště automatizovaných figurín, které předváděl svým hostům jako moderní kouzla.
1: My máme k dispozici docela přesnou zprávu, kterou nám zanechal jeden z nejstarších průvodců po Praze, vydaný anonymně roku 1787, ale my stejně víme, že ho napsal pan Johann Ferdinand Opitz.
2: O tom domě se praví žertem, že odtud byl zlými duchy unesen Faust. Na památku této pověry dal současný šlechtický majitel domu zhotovit optickou skříňku, v níž je tato událost předváděna každému, kdo sem ze zvědavosti přijde.
1: Ono to asi nebylo žádné video.
0: Spíš jakési loutkové divadýlko, nebo možná maketa v bedně, případně primitivní laterna magika, ale působivost to mělo.
3: Autor knížky je mladotův současník, mohl tedy zázraky Faustova domu sám vidět nebo se o nich dozvědět z bezprostředního pramene.
2: Doktor Faust v tom domě před dávnými časy přebýval.
1: Dozvídáme se příběh v podání Aloise Jiráska. A my víme, že jde o barokní budovu na jižní straně Karlova náměstí, mezi nemocnicí a kostelem svatého Jana na Skalce, k níž se onen světoznámý faustovský příběh váže.
2: Strojil tu kouzla, bádal v čarodějných knihách, čertu svou duši zapsal. Za tomu čert sloužil a všechno vyplnil, co si jen doktor přál a smyslil. Ale pak, když vypršel čas, řekl ďábel: dost už a pojď. Avšak doktoru Faustovi se nechtělo. Bránil se, jak uměl, ale čert se do něho obul, chytr pazourem ho držel a vyrazil s ním ven, ne dveřmi, ale přímo stropem.
1: Doktor Faust měl s ďáblem uzavřít kontrakt na 24 léta a ten kontrakt se týkal snad veškerého servisu. Podle jiné verze, když tato lhůta uplynula, každá lhůta jednou uplyne, uspořádal prý přátelům hostinu na rozloučenou. O půlnoci se strhl vichr a bouře a ráno byla nalezená roztrhaná Faustova mrtvola na hnojišti. Za všechno je nutno zaplatit. Jednou, až přijde

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: všechno, je mu jeho klavír.
1: Vždyť je to moje černobílá láska.
0: 87 kláves a pak teprv já.
1: 88, Naděl, pozor.
0: Když se večer začne stmívat, hrát ho nejvíc baví.
1: To je přece ta nejpříhodnější doba, ne?

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Já hynu žízní u vína a mrznu v

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu se hlásí Jan Rosák. Dnes je tady se mnou ve studiu herečka, která říká, že úplně nejlíp je jí na chatě u jezera, kde si může zaplavat, potom si dát dobrý sýr a lahvičku dobrého vína a dívat se na západ slunce. Teď si nejsem jistý, jestli je vlastně ráda tady se mnou v Tandemu. No, na to se jí hned zeptám. Tak jak? Jitko Asterová.
3: Ano, je to pravda, ještě tam něco chybí. Ještě k tomu chybí ranní plavání v jezeře. A večerní plavání při západu slunce. A potom ponoření se do vířivky, jízda na kole a na inline bruslích. To jsem k tomu všechno přidala letošní léto.
2: To takhle to vypadalo.
3: Takhle to vypadalo.
2: To je nádhera, to je ovšem ideál. Nevím, jestli se tak Jitce Asterové daří trávit každou chviličku volnou, ale každopádně můžem si o tom popovídat. Mám pro vás, Jitko, písničku na uvítanou.
0: Tandem Jana Rosáka. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je herečka Jitka Asterová.
2: Tak nejenom herečka, ale taky kolegyně moderátorka, že?
3: Ano.
2: My jsme nedávno spolu dokonce stáli na jevišti.
3: To bylo to. Poprvé spolu, to mi vás bylo líto, já jsem byla opravdu šíleně nervózní.
2: Dojte pokoj.
3: Ty tam ještě byly ty horka, takový špatná klimatizace nebo co. No. A byl to můj druhý vlastně přímý přenos v životě. A druhý po 20 letech, takže já jsem měla hlavně trému, že to budu kazit vám, kdybych
2: ale
3: tam byla sama. Ale vy jste byl tak úžasný, taková opora. Já tím, že jsem vám to řekla, tak to ze mě spadlo a vy jste to vzala všechno
2: tak,
3: na sebe.
2: Teď jsme si tady hezky zalichotili a pojďme si povídat hlavně o vás, Jitko. Začneme úplně z gruntu, to znamená od narození. Mm-hmm. Narodila jste se v Praze, předpokládám.
3: Ano, ano.
2: Ano, já předešlu, že tatínek váš je opravdu neuvěřitelný zjevení, protože jak jsme se tuhle povídali, já jsem se chlubil, že mý mamince je 97, abyste kontrolovala, tatínkovi je 100.
3: Ano, neuvěřitelný.
2: To je famozní.
3: Takže já jsem se narodila tatínkovi v jeho teda 50 letech už skoro a takový zlom po narození hned, mi byly 4 roky, dostali jsme černobílou televizi a běželo tam mistrovství světa v krasobruslení. Vyhrála to tehdy Mašková a naši mě dali na krasobruslení.
2: Jo, pod dojmem tohodle toho.
3: Ano, přesně tak.
2: Co kdyby tam běželo něco jiného?
3: Jsem měla docela štěstí, že tam zna Fibingerová neházela.
2: No jistě, nebo že tam nebyla třeba Těrešková, tak dneska jste lítala ve vesmír. To byla klika. Opravdu jako dítě už na to krasobruslení.
3: Ano, takže tohleto opravdu to byl ten motiv a vlastně to krasobruslení mě taky moc nešlo, ale naučilo mě to disciplíně, jako každý sport. My jsme museli stávat ve 4 hodiny ráno.
2: Bodej by ne, já jsem opravdu jednou jsem viděl ráno, když jsem jel z nějaké noční služby v nějaké vinárně, tak jsem viděl, jak jedou malé děti s brusličkami.
3: Strašný je to. To je strašný opravdu. A ještě to bylo na těch otevřených stadionech a my jsme jezdili v takových tenkých krepsilonových punčocháčích a bylo třeba minus 20. To bylo opravdu hrozný, že já jsem rozmrzala, ty nohy mě rozmrzaly až ve škole. Ale naučilo mě to takový disciplíně, že když třeba někdy jsem si dopřála, teď už ne, nějaký ten flám, tak prostě druhý den jsem musela nastoupit, stejně tak jako na tom ledě.
2: A dotáhla jste to aspoň na nějakou mistryni?
3: Ano, byla jsem 24. ze 24 na mistrovství České republiky. No. Ale potom tam byla cesta k dětské lední reví a to už bylo jakoby daleko zajímavější. Tam jsem se zhostila různých rolí, hrála jsem třeba neutronovou bombu, třetí zleva,
2: prosím.
3: Pak jsem hrála kachnu. No, to byl takový zvláštní
2: program.
3: Co to
2: bylo za reví, kde byly neutronové bomby?
3: No, on tehdejší jakoby minister kultury, tam brusla jeho dcera. Nemusíme jmenovat, takže vlastně ta témata se podřizovala trošku ještě tehdejší ideologii, což bylo smutný, ale procestovala jsem jako zadek od krávy s vemenem na krku celou západní Evropu.
2: Pardon, že se tak směju, ale začít kariéru jako neutronová bomba nebo zadek od krávy, to opravdu nic nevěští dobrýho. Naštěstí jste z toho vyrostla.
3: Ano, protože jednou onemocněla kachna a pan režisér Koníček, tehdy choreograf, říkal, Jitko, zaskočí a já jsem pod tou kašírkou se najednou uvolnila, jsem byla jinak hrozně stydlivý dítě. A tehdy mě řekli, běž na herectví, takže vlastně ta reví, to byl takový odrazový můstek.
2: Ano, k tomu herectví.
3: Ano.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je herečka Jitka Asterová, která začínala jako neutronová bomba. Lední reví. A to jsem neřekl ještě ten druhý začátek, který byl ještě mnohem bizarnější. No, pokračujeme dál v té vaší kariéře. Ta se naštěstí ubírala potom už jaksi přímočařejšími a zajímavějšími cestami. Čili předpokládám přes, co se studovala, gymnázium nebo?
2: Gymnázium a potom jsem vlastně, to bylo taky takový osudový setkání s režisérkou Irenou Pavláskou, jsme byli spolužačky.
1: Ano.
2: A taky to byl takový spouštěcí moment pro herectví. Jsme stáli na stanici autobusu 137 a nám bylo 17 a ona říkala, co budeš vlastně
1: bylo,
2: dělat.
1: Přesně?
2: Bylo to přesně u gymnázia Voděradská ve Strašnicích.
1: No, to místo by se tam mělo...
2: Ano, přesně tak. Tam by se mělo něco postavit.
1: Něco postavit nebo aspoň nějaká ta, jak se to jmenuje, plaketa.
2: Ano.
1: Měděná, ano, tak.
2: Jste mě teď inspiroval. A my jsme si řekli, že nevíme obě, co budeme dělat a já jsem řekla, že by bylo docela dobrý, kdybych já byla herečka, ona režisérka a že bych hrála v jejich filmech, což se také stalo. Ale já jsem se na Damu dostala až na potřetí.
1: Co předtím?
2: Já jsem dělala trenérku krasobruslení, když jsem se nedostala, bylo několik důvodů a hlavní důvod byl moje vada řeči. Já jsem šla těsně před přijímačkama k logopédovi a on mi říkal, dobrý den, počítejte do 10. A já jsem říkala, 1, 2, 3, 4. Říkal, co chcete studovat? Já herectví. On omdlel, takže já jsem se učila, že češ jsem se nenaučila doteď, ale to r a ř, ano, to byla jaksi taková ta podmínka. A zkoušky jsem dělala na potřebtí a na předseda poroty byl pan Nedbal ještě tedy, herec. Aha. On říkal, paní Asterová, vy už to děláte po třetí, že jo? Se podíval do těch mých spisů a říkal, no tak nám ještě něco zaspívejte. A já, za rok se vrátím. A on, no to snad ne. A oni mě vzali.
1: Tak, protože už vás tam viděli zase za ten rok, tak radši hned.
2: Ano,
1: no.
2: Takže.
1: No jo, tak vy jste se toho rozbavila.
2: Ano.
1: A tohle to roztomilou čvestičku tam zůstalo.
2: To tam zůstalo, to nějak jakoby nejde.
1: A to je sexy.
2: Jo.
1: No jistě, to ten Nedbal taky pochopil. To je jasný.
2: A já jsem se vlastně takhle dostala náhodou do tak úspěšného ročníku, kde studoval Karel Roden, Ivana Chýlková, Veronika Žilková, Vilma Cibulková a Eva Hlubová, Ivana Chýlková.
1: No já ještě vím, že Pavel Vítek.
2: A Pavel Vítek.
1: Jsme se potkali na jevišti a vy jste si to tam hezky vyříkali. Ano. Ale to je silný ročník.
2: To byl velmi silný ročník.
1: Silný
2: no.
1: ročník.
2: To jsme se museli hodně snažit. No my jsme studovali hlavně v restauraci Uhada. Tam bylo takové naše, jakoby, takový hlavní stan studijní.
1: Tak to už se nestudovalo u Štiky?
2: No tam taky. To byla jiná parta. To byly ti pivaři a my jsme byli přesně takový dámičky. My jsme chodili na ty vinné stříky. A tam byl ten stěžejní stan. Já se divím vůbec, že jsme to přežili všechno. Ta studia.
1: No, takže jste absolvoval, pomineme.
2: Ano.
1: Absolvovala jste, pamatujete se čím?
2: Ano, absolvovala jsem Kateřinou Důrovou z Rozmarného léta. Vilma Cibulková hrála tu Anu a kouzelník Arnoštek byl právě Pavel Vítek.
1: Pavel Vítek.
2: Takže to bylo roztomilý představení, na který se byl podívat pan Menzel a já jsem mu tehdy říkala, že ať mi jenom řekne, jestli mám u toho herectví vydržet anebo jít prodávat do metra ty lístky a on říkal, že nemusím do toho metra, že mě zve do činohrního klubu, abych hostovala v představení Bez roucha ve hře Michaela Frejna. Takže já jsem se hned po škole vlastně odstla na jevišti s takovýma velikánem jako Abraham, Menzel, Čepek, Libuše Šafránková, Veronika Frajmanová.
1: Olda Wiesner ještě hrál.
2: Olda Wiesner, s tím jsem byla, jsem byla partnerka. A tu hru jsme hráli 10 let a 10 let jsem tam hostovala.
1: To byla famózní hra, o které jsem nedávno mluvil s ředitelem městských divadel Ondřejem Zajícem, že to je věc, která ho rozesmála až k slzám. Ano. Já se vůbec nedivím, myslím, že i vy, herci, jste si to určitě užívali.
2: To teda stoprocentně. Já jsem tam hrála měla jsem takový zvláštní zabarvení hlasu, jak teď říkám, ty rozkošníci. Já jsem tam pořád říkala, to je rozkošný, si pamatuju.
1: Jak to bylo opravdu rozkošný.
2: To bylo rozkošný.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: V tandemu je dnes hostem herečka, moderátorka Jitka Asterová. Povídali jsme si o tom, jak Jitka absolvovala Damu a dostala od režiséra Menzla lano do činoheráku.
2: Ano.
1: To je ale teda začátek.
2: No to bylo.
1: To je meta. Ano. Kterou před sebou mají herci někdy úplně zbytečně, protože se tam nedostanou, aby hned takhle...
2: No to byla taková náhoda, takový jakoby štěstí. Já jsem předtím ještě byla pozvaná na konkurs do filmu Vesničková středisková, kde jsem nakonec teda hrála takovej lepší kompars, ale nicméně můj zadek byl v Hollywoodu, že kvůli mě vlastně nabourá Jánoš Bán, vlastně, že... A já tam dělám nějaký most.
1: Moment, to, ano. Nebyla, to nebyl kompars, to byla role s Láďou Župikem. Ano.
2: Tak to byla role, tak říkám.
1: Vy jste tam běhala taková...
2: Ano, běhala.
1: Jogovala jste. Teď jsem si vzpomněl.
2: No vidíte, to tak, nebylo to tak nevýrazný. No
1: tak
2: a zadekaž v Hollywoodu jsem měla. A právě tam jíst, si mě ten pan Menzel všiml a nabídl mi tu roli, takže vlastně díky tomu pozadí, kam já jsem všude přišla, že jo, to je vlastně... A v tom divadle jsem hostovala 10 let a hrála jsem tam potom ještě v žebrácké opeře, taky pod režijním vedením Menzla ve Strniskově ženitbě a obsluhovala jsem anglického krále v Hrabalově.
1: Mně se teď spojily dvě věci, tedy jste říkala, že jste začínala svou kariéru v té lední revii jako zadek krávy, teď zase vaše pozadí zahrálo ve Vesnice. Nebude něco do třetice?
2: Mělo by být.
1: No, každopádně činoherák jaksi nebyl ale navždy.
2: Bohužel ne, potom jsem jakoby otěhotněla a tak nějak jsem tam dohrála.
1: Jak jakoby?
2: No, skoro tak jakoby neplánovaně.
1: Jo, takhle, aha.
2: A od té doby jsem vlastně tam, jsem si vzala plnou mateřskou, už jsem tam jenom dohrávala v těch věcech, pak jsem byla chvilku v divadle Ungeld, kde jsem hrála taky úžasné věci, třeba monodrama Žán a já pod režijním vedením ještě starého Ornesta. Jsem si zkusila útvar monodrama, pak jsem si ho ještě jednou zkusila v divadle Redutě ve hře Celofán. No a té práce bylo jakoby míň, no a pak se stal takovej stěžejní jakoby moment v mém životě, že jsem před 10 lety dostala nabídku od Báry Tachycí, jestli bych nechtěla dělat v rozhlase. A mě vždycky tohle médium strašně přitahovalo. Prostě nejsem vidět, jako jak v té lední revii, jak jsem byla zakašírkovaná a tam se mi tak dobře. Herečka, která nechce být vidět, to by mohl být krásný titul.
1: To je ale opravdu hodně divný, protože většinou se herečky vystrkujou.
2: Tak mě prostě jako tohle prostředí, přesně tak. No tak jsem dostala nabídku, abych tam dělala svoji show, ten sexy život, který jsem vlastně myslela, že si to jen tak zkusím a že mi to ani nepůjde, ale nakonec přes všechny jakoby srasti a slasti to vydrželo krásných 9 let.
1: 9 let.
2: 9 let každý den, krom sobot, nedělí, včetně štědrýho dne, Silvestra, svátku, tam se to netolerovalo. 9 let non-stop a pořád to mělo jako velkou sledovanost. No a co se stalo vlastně s mojí...
1: 9 let sexu.
2: 9 let sexu. 9 let mluvit o sexu. To je hrozný. Mluvit o sexu.
1: A vás to furt bavilo teda?
2: Mě to skutečně bavilo, mě ani na tom nebavilo, oni mě lidi potom považovali za jakousi sexuální odbornici, ale to nebylo to, co mě na tom bavilo. Mě na tom bavilo to, že je to v poledne a že člověk nemůže říkat věci úplně naplno, že musí obcházet a mě hrozně bavilo, že to bylo kontaktní vlastně s těma posluchačema. To mě na tom bavilo. Ty mě hrozně jakoby nakopávali a tím se to stalo zábavným, že to nebylo vlastně jakoby takový stereotypní.
1: To bylo ale teda docela jak si vohubu uhlídat, aby no tak vy samozřejmě máte autocenzuru, že jo? A věděla jste, co si můžete a nemůžete dovolit, ale uhlídat ty lidi.
2: Kolikrát uhlídat ty lidi. Já jsem si ty telefonáty, jak jsem měla, tak někdy poznáte už hned podle hlasu, že to nebude v pořádku,
1: že to není ona,
2: ale někdy to neodhadnete. Stalo se mi tam taky, že řekla, paní byla hrozně milá, no a pak mě tam poslala prostě v přímém přenosu.
1: Nemůžu
2: to říct, ano.
1: To se vám tady u nás nemůže stát.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: To, co je u nás výsadou našich hostů, bude dnes výsadou Jitky Asterové, to znamená poručit si takové vybrané menu z naší nabídky, z našeho opravdu velice rozmanitého sortimentu klasiků českého humoru. Mm-hmm. Tak koho si, Jitko, vyberete?
2: Já miluju strašně Holcmana, zbožňuju úplně. No, jak on je takovej, to, jak ty rybičky v tom akváriu.
1: A zrovna tyhle ty rybičky se vám
2: tyhle ty hrozně, no.
1: A ten kanárek?
2: Ano, hrozně,
1: jak,
2: no to.
1: Jak to nemohu vyměnit, jo? Víte co, nebudeme parodovat, dáme si originál.
3: Tam v Litoměřicích jsou totiž různé ulice, víte, a každá ulice tam má nějaký název. No a ta ulice právě, ve které já bydlím, ta se jmenuje Mrázova. Mrázova číslo 28. No a tam totiž každý dům má nějaký číslo. Víte, ty domy jsou očíslovaný, aby se to líp našlo, každý dům tam má nějaký číslo. No a ten dům právě, kterým já bydlím, ten má číslo 28. No a já tam bydlím ve druhém patře. Napřed je první patro, víte, a nad tím prvním patrem potom je druhý patro. Tam já bydlím ve druhém patře. No a tam jdou takhle schody nahoru. No tak jdou, oni tam vlastně nejdou, my chodíme po těch schodech. To se tak říká jenom, že jdou schody jaksi. No a tam máme potom takovou předsíňku. Tam máme dveře do té předsíně. A takhle doleva potom máme pánský pokoj. No a v tom pokoji, jo, tam taky máme dveře do toho pokoje, taky máme dveře do toho pánského pokoje. No a v tom pokoji právě jsem měl na stole stát takový akvárium. Asi takhle veliký akvárium asi. No, ne, takhle veliký akvárium asi. No a, no ne, přeci jenom takhle bylo, takovýhle, asi takhle veliký bylo to akvárium, čtverhraný, čtyři stěny to mělo, čtyři stěny, takový dvě delší a dvě kratší stěny to mělo, ze skla, skleněný, víte, aby tam bylo, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, že tam člověk nemusel čumět takhle ze zhora, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, ze skla. No a v tom akváriu jsem měl vodu, jo, a dole to mělo dno taky, to akvárium, dole, víte? A kdyby tam nebylo to dno, tak ta voda by tam totiž nikdy nedržela. To by se tam mohli lejt třeba celý den vodu, tak ta by tam nedržela. No, anebo týden třeba, aby se tam mohli lejt vodu, tak ta by tam nedržela. Tak tam mělo dno, aby to líp drželo. No a v té nebo leta páně by se tam mohli lejt vodu, ta by nedržela tam, kdyby tam nebylo to dno, víte? Tak tam bylo dno dole, právě aby tam ta voda líp držela. No a v té vodě jsem měl takovou zlatou rybičku. Znáte zlatou rybičku? Tak ono to pravý zlato to není, to se jenom tak říká. To je nějaký duble nebo co, já nevím, to se tak říká jenom zlatá rybička. No a ta rybička zkrátka v té vodě plavala všelijak v té vodě, víte? Třeba doleva nebo různě plavala v té vodě. Nebo doprava taky, všelijak zkrátka plavala. No a potom jsem, jo, nebo dolů taky plavala, víte, různě, zkrátka, jak jí to zrovna napadlo, tak tam plavala. A potom jsem měl, jo, nebo nahoru taky plavala, víte, všelijak, jak jí to napadlo, tak tam ta rybička plavala.

0: naše českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je herečka a moderátorka Jitka Asterová. Dneska jste víc moderátorka, Jitko, nebo herečka, když jsem tak zaváhal trošku?
2: No, mně vždycky tohle titulování přijde strašně směšný, protože já jsem taky matka, bývalá krasobruslářka, sportovkyně, kuchařka,
1: uklizečka. No, ale nějak si kategorizovat musí, že jo? Já se omlouvám teda.
2: Ne,
1: jo, ale...
2: vůbec ne. Ježíš, to vůbec jako to mě, ne, že mě to urazilo, ale že mě jako člověk moderuje akce a už je rázem moderátor.
1: Že jo.
2: Takže je to takový, víte, samozřejmě, že asi víc herečka. To jako určitě, tam jsem si jakoby víc doma, já mám ráda věci, když jsou jakoby připravený a tak, ale zase mě baví, že to moderování je určitý adrenalin, viz ten přímý přenos, že nikdy nevíte, jak to v podstatě dopadne a tak. Baví mě obojí. Teď je otázka, za co mě považují jakoby třeba režiséři.
1: Zrovna jsem se na to chtěl zeptat, jestli třeba teď, když vás někdo chce obsadit, se neříká, no jo, ale ona je spíš moderátorka.
2: Takhle, stalo se mi, že mi volali, to jsem ještě pracovala v rádiu, z Vratných lahví, Svěrák. Tady pan Svěrák. A já úplně mi se rozbušilo srdce, ještě, že teď to konečně bude a on tam chtěl můj hlas. Takže já jsem říkala zrovna, že na velikosti nezáleží, hlavně na velikosti bot a Táborský si dává jakoby nohy dolů, protože je má malý, na to se lidi smějou, na ten můj hlas. To se mi stalo opakovaně, i když to je pro mě čest hrát byť jenom hlas u pana Svěráka, ale nicméně těch nabídek začalo ubývat, ale zase přibývaly ty nabídky toho moderování a řeknu to upřímně, měla jsem se lépe finančně, ale možná pro někoho jsem nebyla tak jaksi umělecky jakoby využitá možná, ale já jsem do toho pořád dělala divadlo jako paralelně, když jsem...
1: Mluvíte pořád v minulým čase, ale co?
2: Dělám. Pořád, ale když jsem byla v tom rádiu. Teď dělám pořád divadlo, dělám divadlo s Dášou Bláhovou, monology Vagíny. Já se toho prostě nezbavím.
1: To je strašně slavný představení.
2: Je to slavný představení, já jsem do toho vstoupila, já se alternuju s Aničkou Polívkovou a pak děláme volný pokračování, toho tu si hraje taky 10 let, ty monology, to je neuvěřitelný. A pak hrajeme volný pokračování, to se jmenuje Tělo, to je ten podobný systém, to je o těle celém, jak teďko šílí ženy s těmi plastickými operacemi, liposukcemi, krabičkovými dietami a podobně. A potom dělám ještě v divadelní hře Záměna, to režíroval pan Smoček, tam se alternuju se Světlanou Nálepkou. A teď připravuju úžasnou věc, myslím, že to bude, je to takový překvapení, bude se to jmenovat Slečna Abigail radí. A bude to něco podobného, jako jsem dělala v rádiu, tak to bude na divadle. Budu tam mít úžasného partnera, toho jsem si vybrala, jestli sledujete na Stojáka.
1: Někdy ano.
2: Někdy ano. Tak je tam úžasný ministr Lukáš Pavlásek, který mi na to kývnul, ten je strašně taky roztomilej. Jako ten Holcman něco má takového prostě dojemného v sobě ozbrojujícího. No a to by se chystalo někdy na únor premiéra.
1: Tam budete radit nebo si povídat jaksi o dané téma?
2: Budu si povídat na dané téma s tím svým partnerem a tak dále. On je to bestseller, hraje si to na Broadway, ale bude to takzvaný interaktivní divadlo, že já ty diváky budu tahat na jeviště. Což bude pro mě jako, jako další výzva, to bude zajímavý. A bojím se, aby se lidi tam nebáli na to chodit, ne. Protože já sama, když třeba mám být vtažena a když na mě ten herec kouká, tak já si, jakoby, já nevím, jak to máte vy, ale se tak jakoby skovávám.
1: Máte pravdu, ale můžu vás uklidnit, vždycky se někdo najde.
2: Jo, tak.
1: No, vždycky. Ale mě napadlo i při monolozích Vaginy a při tom Těle a tak dále, vám určitě je ku prospěchu to, jak jste se za těch 10 let otřískala v tom rádiu, v těch improvizacích, ne?
2: Ne, tak jakoby to 100%. Tak si říkám, no, když cokoliv děláte vlastně denně a děláte to tak dlouho, takže samozřejmě se v tom zdokonalujete. Já jsem si dávala různý úkoly, protože pro mě nebyla vůbec výhoda, že jsem byla herečka na tu moderaci. Každý mi říkal, ty se máš. Kam ono to není moc výhoda, ono je to skutečně jiná profese.
1: No určitě, určitě.
2: To znamená, dobrý herec není dobrý moderátor a naopak, to se vůbec nedá, to víte sám slučovat. Takže jsem se tam určitě naučila, rozhodně mi to něco dalo.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Zrovna, když jste poslouchali tu písničku, teď je poslední, tak jsem se připravoval na to, že se Jitky Asterové, mého dnešního hosta, zeptám na její životní krušné chvilky. Ona se nám tak hezky rozkašlala. No, už to nemusíte dokumentovat, Jitko, že to tak opravdu bylo, my vám věříme. Jo, takhle hezky se rozkašlala, takže v podstatě nastala její taková přechodná krušná chvilka. Ale já se chci zeptat na ty opravdové životní. Nemusíte teď vyprávět o tom, že někdo v rodině byl opravdu nemocný, protože vy se naopak můžete chlubit svým stoletým tatínkem, že jo? Ale stalo se vám profesně, myslím, někdy tak, že byste radši na to bývala zapomněla?
2: Stalo se mi jednou. V činoherním klubu byla dámská šatna propojená s kanceláří. Nebylo to úplně zvukově odizolované. A já bylo představení a všechny jako měj se báječně, tak jsme se jako rozloučili tak upřímně herecky. Nemyslela jsem si, že s nima ze všema budu bydlet ve dvojdomku, ale myslela jsem si, že jak se na mě usmívají, že mě mají docela rády ty dámy. A já jsem potom šla do té kanceláře si zavolat a slyšela jsem, co jsem slyšet neměla o sobě. To je všechno nepublikovatelné, to bychom museli vypípat, ale v podstatě tak nějak by dámy uvítali, abych už se rychle provdala a z toho divadla vypadla. A tak to opravdu nebylo příjemné. A já jsem v tu chvíli vůbec nevěděla, co mám dělat, ale pochlapila jsem se. Jsem udělala, protože já celý život nosím brýle, mám hodně dioptrií, tak jsem říkala, dámy, pardon, já sice špatně vidím, ale dobře slyším, mějte krásný večer. Pak jsme se k tomu už nevraceli. To bylo takový spíš jakoby humorný, pak mi bylo třeba líto hrozně a je mi to dodnes, když vidím film Bonnie a Clyde, tam jsem měla hrát tu Evičku Tričko.
1: Jejda.
2: A to bylo ale tak jakoby úplně do poslední chvíle nakonec ta Jeníková. A ne, že bych ji neměla ráda, to ne, já ji pozdravím takhle, ale jako to mě mrzí, jakože se to tehdy nestalo, protože si myslím, že to byl takový moment, který by třeba něco možná zlomil v té mý kariéře, anebo taky ne.
1: Ale no, tak je pravda, že Veronice to kariéru nastartovalo.
2: Ano.
1: To je fakt,
2: to tak?
1: To je fakt. No. A vy myslíte, jak si, že se mohlo stát, že by vás...
2: Ne, určitě se panu Olmerovi na poslední chvíli zalíbila víc a jako byla v tom skvělá, takže...
1: Znáte to, jak to chodí.
2: No přesně no. Tak, no.
1: A hlavně, jak si herecké povolání je pořád tak na vodě, že?
2: Je to takový ta
1: ano, musí to být.
2: Právě, což je jakoby příjemný, když k tomu mám ještě jakoby tu profesi toho moderátora trošku, že to, ale je to opravdu furt o nejistotě, v očekání, a to vysvětluju teďko svý dceři, že nebude pořád šťastná, protože ta se dala jako míšle jejich úplně neplánovaně, ale že to je opravdu celý život o té nejistotě.
1: Pořád. Já přemýšlím, když jste řekla, kdo s vámi hrál v tom Bezroucha. Tak si představuju ty hlasy, no. Necháme to být. A necháme to na posluchačích, ať si teď představují,
2: ano.
1: My si dáme písničku.
2: Dobře.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je Jitka Asterová, kolegyně moderátorka. Teď v podstatě se objevujeme na jedné televizní stanici.
2: Ano,
1: a my na sebe navazujeme tak hezky.
2: Ano, to je krásný. Ano, ano.
1: V sobotu.
2: Vy mi tam natáhnete ty diváky a oni tam u mě zůstanou.
1: Tam tak hezky zůstanou.
2: Je to tak.
1: Spolu jsme si taky zamoderovali v jedné takové taškařici. Dokonce jsme byli na pódiu divadla, v hudebního divadla v Kadyně. Tím se teď dostávám zpátky k tomu divadlu.
2: Ano.
1: Takže v současné době řekla jste, v čem hrajete. Je něco ještě před vámi, nějaká záležitost, která by?
2: Mám nabídku na jeden takovej sitcom, to se bude točit pilotní díl, a v jednom sitcomu už stávajícím, který se točí, který je moc hezký, kde hraje jednak Iva Janžurová, Naďa Konvalinková, Ivana Chýlková, já, Lála Důlava, hraje tam moje dcera taky, a já jsem tam dostala takovou epizodní moc milou roličku.
1: No, ohlídejte si, aby náhodou nějaká kolegyně vás to asi nevyštípala.
2: No, znáte.
1: Pozor na to. Dostala jste se teď velice sympaticky.

0: na vaši dceru. Mm-hmm. Samozřejmě tu nemůžeme pominout. My jsme si na to téma právě na tom, v tom divadle v Kadyně zavtipkovali,
1: ano.
0: Protože ona se nemenuje jako vy.
1: Ano, ano, ano. Ona
0: jmenuje se Linhartová,
1: ano.
0: Čili nese jméno vašeho manžela.
1: Ano, ano,
0: ano,
1: ano.
0: A je herečka.
1: No je herečka, ale to je úplně, to je jako příběh vlastně o takový popelce nebo pohádkový příběh. Ona nikdy herečka nechtěla být. Ona sice jakoby měla vždycky smysl pro humor a dělala takový ty dětský hrátky a tak, ale ona si pořád malovala. Takže ona dělala po 9 letech zkoušky na výtvarnou školu, ale jí chybí trošku takový ten sitzfleisch, takže no nedostala se tam. Tak pak řekla jen tak ze strany, že se byla podívat na nějaký mízkoušce, že by to chtěla zkusit na herectví. Ona mi něco předvedla, mně se to strašně líbilo, ale řekla jsem si, matka není objektivní kritik. Tak jsem to ještě předvedla Dáše Bláhový, aby se jí teda ukázala, ta řekla, je, to je dobrý. Hned se dostala
0: na
1: konzervatoř. A ve druhém ročníku dostala vlastně nabídku od Honzy Hřebejka na film Nevinnost. Dostala tam takovou výraznou roli a teď se o ní píše jako o talentu, takže už si to nemyslím jenom já. A já jsem ten film skoro neviděla, protože to bych musela mít stírači na brýlích.
0: Skoro neviděla?
1: Protože jsem brečela. Ano, ona se tam objevila úplně. Jsem se dojmula, jenom se objevila. Takže já jsem opravdu taková ta matka, která jako se rozplývá a samozřejmě mám z toho hroznou radost.
0: Jo, no, jmenuje se Anička.
1: Jmenuje se Anička.
0: Anička Linhartová, pozor na ní, ano.
1: Ano.
0: Až ji uvidíte, tak to je dcera Jitky Esterové. Ovšem pozor, to není jediný váš potomek. Máte syna Adama.
1: Ano.
0: A
1: tím už končím.
0: Tím už končíte.
1: Jenom takhle jsem na
0: to. To je taky dobrý.
1: Vy jste si mě typoval nejméně jako na 4 děti, já si koukám.
0: Ne, já tady mám poznamenáno Adama a ještě Adama, tak to bude asi ten samý.
1: Je to on. No tomu je 12, ten chodí na základní školu a ten vůbec teda jakoby herec bejt nechce, absolutně ne.
0: Znáte to, odříkanýho chleba.
1: No, ale myslím si, že opravdu on není takovej ten typ, ale on dělá takový protikladný věci. On na kytaru hraje jakoby Kohena, se učí, má elektrickou kytaru, chodí na street dance, teď se do toho jakoby obul, už dokonce i závodil, a chodí trénovat k mistru světa Spejblovi na thai box. Takže on má takový...
0: Spejblovi?
1: Spejbl se jmenuje. Ondra Spejbl Hutník, to je takovej jeho...
0: Jo, to je pseudonym.
1: A to je Spejbl. Náš mistr světa, ano.
0: Aha. Takže by si mohl dát Adam Hurvínek Linhart.
1: A já chtěla dát
0: dvojka, ne?
1: Adam Aster Linhart. Tohle to je lepší, to je super.
0: No jo, ale tak když to je pravda, když tancuje, tak to by se měl teda jako,
1: ano.
0: To by si měl dát pseudonym
1: no,
0: Aster.
1: No určitě,
0: že jo?
1: To jo, to určitě.
0: Fred Adam Aster.
1: No,
0: to je jméno do show businessu.
1: No to je.
0: Tak tomu doporučte,
1: dobře.
0: Protože s tímhle prorazí.
1: Určitě. No. Ani nemusí toho moc umět.
0: Ale jo, to on určitě bude. Jestli to má v krvi rodině, tak určitě bude.
1: Ale tak snad jo.
0: Moc děkuju, to byla Jitka Asterová dnes u nás na Tandemu. Povídali jsme si velice příjemně, ale za chvíličku se ozve závěrečná melodie už, ale my se rozběhneme zase na svá pracoviště a my se spolu určitě aspoň tedy v tom časovém sledu,
1: ano.
0: Potkáme na jedné televizní stanici.
1: Bylo to moc příjemný. Děkuju taky moc. Mějte se hezky. Naschánu.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Pěkné pozdravení, vážení a milí. Posloucháte pořad Trupte nám trumpety a všechny vás zdraví Vladimír Bernášek. Už nám hrála česká muzika Josefa Charváta, a sice polku Otakara Pohry Kraslickým muzikantům. V Kraslicích se hudební nástroje vždycky vyráběly, takže není divu, že tam jsou i výborní hudebníci. Dokonce velký orchestr Amáty Kraslice získal svého času titul mistrů světa. Česká muzika Josefa Charváta ovšem také hraje pěkně a hned nám to dokáže valčíkem Jaroslava Šestáka Mareše na text Jiřího Appleta Máš v očích déšť. Zaspívá Jiří Staněk a poslouchat budeme my všichni, kterým dechovka dokáže udělat radost.

dohrála česká muzika Josefa Charváta a teď budou hned několik následujících skladeb, tak jak je vybral hudební redaktor Milan Kašpárek, hrát pražští muzikáři Antonína Švehly. Nejprve to bude polka Antonína Borovičky Nejhezčí koutek. Zaspívají Ivana Sajnérová a Josef Opelt. Ivan Trnka pak bude zpívat o tom, jaké to je, když člověk potká tu pravou. To je jistě krásné, ale nesmí se počase ukázat, že ta pravá byla vlastně levá. Ale o takových koncích velkých lásek se zase písničky neskládají. Valčík, Když člověk potká tu pravou, zkomponoval na text Miroslava Zikána Josef Charvát. Ale abychom mohli potkat tu pravou, musíme se nejprve vydat na cesty do nejhezčího koutku, což bude docela snadné, protože hudba už hraje.

Pokud jste teď slyšeli valčík, když člověk potká tu pravou, znamená to, že jste si naladili Český rozhlas Dvě Praha. Tak pojď. To nikoho nevybízím k úzi, ale ohlašuji další skladbu. Ta se jmenuje Tak pojď, složili ji na text Jiřího Appleta Zdeněk Krotil a zaspívají Svatava Černá a Karel Gould. Pak se dočkáme toho, že bude slunečný den. Opravdu bude, protože tak nazval Bohumil Vošický svůj valčík na text Svatopluka Radešinského. Potom, že nelze poručit větru dešti. Zpívat budou, a proč by nespívali, když bude slunečný den, Irena Číšková a Ivan Trnka. Obě skladby nám opět zahrají pražští muzikáři Antonína Švehly. Tak pěknou pohodu a užijte si sluníčka.

Když už jsme měli slunečný den, tak se hned můžeme vydat na Karlův most. Tam je vždycky živo, byť tam teď probíhá rekonstrukce. Procházka po mostě s pohledem na Hradčany a Vltavu, to je zážitek. Proto o tom Karel Vacek složil i polku Karlův most. A víte, kdy byl most založen? To se snadno pamatuje. Jaké je první liché číslo? Jednotka. Druhé? Trojka. Další liché číslo je pětka a nakonec sedmička. A máte rok založení Karlova mostu. Tak vidíte, bavíme se a současně i vzděláváme. Takovou sílu má dechovka. Tak já už se pro dnešek rozloučím a Josef Zíma zaspívá za doprovodu orchestru Karla Vacka mladšího polku Karlův most. Všechny vás zdraví Vladimír Bernášek a za týden opět naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Pane doktore, jak vy reagujete na to, když třeba takový anglický bohemista se nad celou českou literaturou pousměje a velkým gestem smete všechno ze stolu?
3: Byl jeden tady takový, jmenuje se Robert Pinsent. Znáte ho, vidíte?
4: No, osobně ho naštěstí neznám, ale znám...
3: Od Čapka až ano, po Vančeru.
4: Ale znám o něm mnoho historek a v žaludku ho má velmi můj přítel Josef Škvorecký, který ho sejmul na jedné konferenci za jeho přítomnost. Je průhledně levičák a on všechno jaksi determinuje tímto svým pohledem. Jeho úsudky o české literatuře mě nezajímá.
3: Čí úsudky jste ochoten považovat za zajímavé?
4: Na třeba mátko? Vaše. Když mi budete říkat, co se vám v české literatury líbí nebo nelíbí a proč, tak velmi rád s vámi povedu dialog, pokud jsem toho já schopen. Každého. Ale tento pán je determinován a priorismem. A tam nemá cenu s ním vést dialog.
3: Z celého Škvoreckého já mám rád jednu útlou knížečku.
4: Opravdu, Legenda Eméke? No jistě. A hlavně tam mám rád tu krásnou satirickou scénu, jak zesměšní toho českého učitele. A to proto, že se do této branže kantorů počítám. Tak proto si to mohu dovolit říct, že se mě to líbí a nemohu být podezírán z nějaké zavilosti vůči pedagogickému stavu.
3: Naopak, jste taky kantor původně, já myslím, že to bylo o Odeonu.
4: No ano, případě. Ale já jsem nesměl učit. Víte, jak když jsem končil fakultu, tak jsem učil 2 roky na dálkovém studiu, protože tam nikoho neměli a docela z Odeonu jsem tam ještě dojížděl do té Olomouce. Já jsem maturoval 47 a hned v dubnu 48 mě vyhodili, docela 28. dubna už mě nepustili do spolku posluchačů filozofie, aby mi tam mohli podsunout materiály, které jsem tam v té své skřínce neměl. Že? Takže já jsem chtěl učit vždycky a docela jsem byl odhodlán, já jsem odešel pak do Olomouce po 3 letech, kam jsem se dostal takovým polopodvodem, protože tam rektorkou byla moje gymnaziální profesorka Jiřina Otáhalová-Popelová. A tam se budovalo polonistické středisko pro Těšín. Takže já jsem si vybral tu polštinu, kterou jsem si musel dodělat, protože jsem podmínečně nastupoval do 2. ročníku. No a byl jsem odhodlán, abych to dopověděl jít učit na Těšínsko. Jenomže jsem dostal nabídku z Odeonu, to jsem tam externě s kolegy dělal výbor z Klicpery a oni mě na to koupili a viděli, že jsem z Prahy, takže mě to bylo velmi milé a vydržel jsem tam 630 let.
3: Od 54. říkám to
4: správně. Ano, od listopadu 54 do roku 90. Odešel jsem tam odsaď posledního dubna 90.
2: Je to nadsazené, jestliže řeknu, že jste české literatuře různé redakční a editorské činnosti a interpretaci literatury, poezie věnoval celý svůj produktivní život a poproduktivní? Souhlasil byste s touto...
4: Pojďte se, nadsazené to není, pokud tím myslíte počet hodin. Pokud jde o kvalitu, to musí posoudit jiní.
2: Já jsem marně zkoumal celé 2 roky, proč nejste v genu, proč nejste v genusu.
4: Co bych tam dělal? Víte, já
2: tam myslím, jsou lidé, kteří napsali, vydali 2 knížky, 3, nebo...
4: Ale proč by tam nemohli být? Já jim to strašně přeju a musím vám říct, že bych tam ani nechtěl být. Víte, co mě na nich mrzí? A to jsem napsal do novin a pochopitelně pan šéf genu a genusu neměl ani tolik slušnosti, aby na to odpověděl, ačkoliv byl vyzván k té odpovědi, že tam strašně málo žen. Já jsem vždycky byl rytíř krásného pohlaví. Už na fakultě, to se o mě řekalo, když kolegyně byla v úzkých, já jsem jí hájil proti kantorovi. Takže, ale tohle to teď myslím smrtelně vážně. Víte, mně tam třeba chybí matka od 7 dětí. Pak mě tam chybí řada lidí, které učí na vysoké škole, řada hereček. Když si vezmete, kolik je tam herců a hereček, tak je to všechno v nepoměru. Je spousta zpěvaček, které jsou populární. Pilarová tam nebyla, já bych strašně rád viděl genus o Pilarově.
2: Není genus, je kavárna u Kyše, vítejte u nás. Dnes je naším hostem pan doktor Justl. A teď, co vy všechno jste? Redaktor, bylo řečeno, Odeonu svého času.
4: Ano, 630 let.
2: Pedagog,
4: 27 let jsem byl šéfem Violi.
2: Zakladatel.
4: Zakladatelem byl Jiří Ostrman. Já jsem tam byl šéfem až od třetí sezóny, ale byl jsem v jeho umělecký radě a dělal jsem mu předsedu umělecký rady, ale zakladatelem byl on. Já jsem to jenom od roku 62 provokoval, aby něco takového vzniklo, ale on nezávisle na mě se svou skupinou poetického, jak se to jmenovalo, poetický kabaret, poetického kabaretu, tohle to dělal, víte? Potom, protože Jirka byl vynikající recitátor, ale vůbec to nebyl typ organizační, no tak ta umělecká rada se rozhodla prostě, že to budu dělat já, ale já vám řeknu proč. Oni říkali, ty nejsi ženatý. V Odeonu si můžeš vzít poloviční úvazek a máš to nejblíž, bydlíš 7 minut od mě.
3: Kdybychom prozradili, kolik minut jste to měl do Kyšovy kavárny, špatně bychom udělali. Takže to opět utajíme a vás metr. To uvítáme.
5: Děkujeme, vítejte.
3: Dobré odpoledne.

0: Já začnu možná ze vzdáleného konce. Vy jste studoval, pane doktore, mimo jiné i čistou filozofii.
1: Ale chvíli, jenom jeden rok.
0: Nicméně, co máte rád, nebo co vás zajímá z filozofie tohoto století? Heidegger, Jaspers, nebo abych nezapomněl na ženy, to byste mě pokáral, Arendtová třeba, nebo co jste četl a proč vás to zaujalo?
1: Vemu to úplně odinuť. Víte, co na mě strašně zapůsobilo, když jsem byl po maturitě a začali jsme to na filozofii rozbírat? Lebonova Psychologie davu. A já jsem před tím únorem taky díky této psychologii davu, ale jiným věcem, pochopil v podstatě, co je to manipulovat s lidma.
0: A tuhle knížku neznám. Znám Canettiho a jiné, kteří o tomhle psali. Čím vás to zaujalo?
1: No, zaujalo mi to tím detailním popisem. A žijte, to je prostě, jak když popíše lékař, vám dá zprávu o tom, jak vypadá váš organismus. Ale můžu vám říct ještě druhou knížku, která na mě působila ve stejné době v tom mládí, a to byl Max Picard, Hitler v nás. To je prostě knížka, která, já si myslím, je zase dneska, po tom listopadu, kdyby znova vyšla, nebo si lidi přečetli, tak pochopí, co to znamená komunismus v nás. Přestože jsme třeba nikdy v té straně nebyli. Ale dýchali jsme to jako v místnosti, kde uchází plyn.
0: Myslíte, že teď v této zemi někdo manipuluje masami?
1: Obávám se, že se o to snaží mnoho lidí v denním tisku.
0: To znamená novinářů? Ano. Skutečně? Vědomně, ano. Nevědomně?
1: Podívejte se, já vám řeknu takový úplně banální příklad. Mě třeba strašně popudilo, jak se teď v novinách psalo o přidělení bytu panu premiérovi Václavu Klausovi. Já bych, kdybych měl tu moc, tak bych mu daroval vilu. Protože se domnívám, že tenhle ten člověk udělal pro tuto zemi cosi tak podstatného a dělá. A podívejte se na něj, jak od toho 89. roku zestárl, smím-li to tak říct, jak je, co energie on dává. A tím já nechci říct, že bych neviděl věci, které se mi u něj nelíbí. Ty vidím. Ale to podstatné, které tady je v té rovině ekonomicky, to si myslím, že je naprosto nesporný a pro mě je naprosto nedůstojný v novinách se handrkovat o to, jestli on má někoho předběhnout s dekretem na byt nebo ne. To považuji za tak nedůstojný, že se mi nad tím zvedá žaludek.
0: Co si myslíte, že je zatím?
1: Já vám řeknu, co je zatím. Neschopnost být svobodný. Ti novináři nebyli svobodní a oni neumějí s tou svobodou ještě zacházet. Oni nevědí, že svoboda je především zodpovědnost. A že se nemůžu honit za lacinou senzací. Víte, ono je to honba za senzacemi. To máte jako s penězi. Ona se to ukáže lepší na těch penězích. Vemte si, mladí lidi, já nemám nic proti tomu, že chtějí zbohatnout a nikomu nechci říkat, hele, já jsem si koupil auto až ve 40, kup svoje taky ve 40, ať si ho koupí ve 20. Ale musí k tomu dojít poctivou a nějakou cestou, která není o šajslích něčím, že? Ale spousta těch lidí včera už bylo pozdě. A to mě strašně zlobí.
2: Když už tak jsme začali na to aktuální téma, vy jste člověk z kultury. Když si vezmete divadlo, tak je v problematické situaci. Když si vezmete film, je v problematické situaci. Odeon padl tak, jak padl, a s naší knižní kulturou také bychom ledacos o tom mohli říct. Poslední události kolem Filharmonie, kolem Národní galerie. Co říkáte tomu rozkotlanému stavu?
1: Počkejte, já vám příliš nerozumím. Já bych chtěl, vysvětlete mi, Odeon padl tak, jak padl. Já nevím, co to, o čím chcete říct. Já mám na to velmi vyhraněný názor.
2: Že není.
1: Ano, ale on si to způsobil sám.
2: Může být.
1: Odeon udělal všechno proto, aby sám sebe zničil. Byl jsem tam příliš dlouho a příliš vím dobře, o čem mluvím. A jeden z těch, který ho ničil, tak je dneska na významném postu v zahraničí.
0: Čili ničil vědomně podle vás v tomto případě, nebo nevědomně? Už jsem jednou takovou formulaci...
1: Podívejte se, jestliže byli nevědomí, tak měli jít od vesla. A jestliže byli vědomí, tak by s nima mělo být zacházeno ještě jinak.
0: Pane doktore, když jste to nakousl, pro posluchače, který se neorientuje, v čem řemeslně vzato ničili Odeon? Proč musel tedy dospět tam, kam dospěl? Ptám se, vysvětlete to.
1: V těchhletech podmínkách je velmi těžké, aby existovala nakladatelství středního kalibru. Buď tady mohou být malá nakladatelství, která vydávají tu více, tu méně titulů, a která se nějakým způsobem specializují, nebo něco takového.
0: A Torst.
1: No jistě. To je, já myslím, Torst je jednička absolutní, protože tam, když si vezmete tu kvalitu, jakou ten Stojilov dělá a jakým způsobem to dělá, tak to klobouk dolů. A druhá věc je, ty nakladatelství se buď musí transformovat v něco jiného, a to udělala Mladá fronta třeba. ten Vladimír Pistorius to dělal znamenitě. A ten Odeon neuměl tohleto udělat. A přitom měl nejlepší podmínky, já vám řeknu proč. Protože měl klub čtenářů, kde bylo 400 tisíc lidí v kartotéce mrtvých, a teda mrtvých uvozovkách, rozumíte, ty, kteří se neobnovovali, ale bylo možno je vyzývat k obnovování, a 150 tisíc minimálně těch, kteří si objednávali. A první, co ten Odeon zabil, byl klub čtenářů. Já o tom strašně nerad mluvím, ale byly Vánoce 89, já jsem přišel do práce a tam nikdo nebyl a kolegové mi tam nechali lístek, že opatroní se celoredakční porada. A tak jsem na tu poradu šel a když jsem slyšel, co tam povídají, tak jsem vstal a řekl jsem, že žádám, aby svolali celopodnikový aktiv. Ten celopodnikový aktiv byl svolaný na začátku ledna, myslím, že 8. ledna, to bylo 1990. A já jsem tam přednes projev, který je k mání, protože byl rozmnožený potom, Odeon včera, dnes a zítra. A v podstatě jsem nabídl tomu Odeonu řešení československého galimára. A tady říkám to, co jsem řekl předtím, že jsem si myslel, že buď musí být to nakladatelství malé, anebo to musí být velký nakladatelský dům, s kterým nic nezatřese. Buď to musí být ta štika, která bude proplouvat, anebo to musí být
2: kolos.
1: Ten kolos. Hmm. Ale nemůže to být to mezi tím, když je nějaká bouřka, tak ulítne z křecha. To prostě nejde. No a docela jsem vymyslel i takovej typ publikací. Je to strašně banální, ale já vám to povím. Výtvarnou řadu, která by byla v 15 jazycích. Publikace, která je jenom obrazová a má jenom čísla. A na zadních deskách uvnitř je kapsa a do té se na biblovém papíru vkládá legenda. Takže když vy listujete, tak nemusíte listovat dozadu ty knížky, ale máte to vedle sebe. A tuto legendu jsem chtěl mít vytištěnou v 15 světových jazycích. A kdyby si pět kusů objednali z Portugalska, tak by se jenom strčilo pětkrát portugalsky. Furt do stejný knihy. Prohlásili mě za megaloma.
0: Kdyby vám, já vím, že kdyby jsou chyby, kdyby vám dneska bylo 18, 19, 20, no, se všemi těmi možnostmi, co ta země nabízí.
1: Co bych dělal?
0: Šel byste studovat filozofii?
1: Ne. Šel bych studovat filozofii, ano, já jsem ji taky šel záměrně studovat v roce 47. Šel. Ale zároveň já jsem ji šel studovat, protože jsem chtěl dělat politiku. Já když to teď řeknu, tak se mi budete asi smát, ale já jsem byl vysokým funkcionářem mládeže Lidové strany. Hmm. Já jsem si směl tykat s generálním tajemníkem strany doktorem Klimkem, s tajemníkem Šramkovým Jaroslavem Pecháčkem, otcem Pavla Pecháčka ze Svobodné Evropy a s těmito lidmi. Hmm. S šéfredaktorem Lidové demokracie, doktorem Doleželem, a to mi bylo 17 let.
0: Mám se domnívat, že život strávený v kultuře byl vlastně podle tohoto vašeho původního plánu životem zmarněný?
1: Ne, vůbec ne. Takhle se nedá o tom životě uvažovat. Já jsem docela milý dvakrát za hranice a nikdy se to nepovedlo, víte. Já jsem věřící člověk a já si myslím, že to byla vůle boží, že se to mě nemělo stát. Poprvé jsem měl odejít okamžitě v únoru a sice se skupinou Heleny Koželuhové a jejího muže doktora Adolfa Procházky a Jana Renera, který byl předsedou klubu Lidových akademiků. To šlo 10 lidí a jedno místo tam bylo pro mě. A já jsem to řekl mému otci a on řekl, že když to udělám, že se s maminkou rozvede. Tak jsem to neudělal, tak on se s ní rozvede až za 2 roky. A v roce 49 tam mě čekal jeden můj kamarád, týden v Klatovech, a já jsem ležel zápalem po hrudi v nemocnici. To bylo, víte, dvakrát to bylo různým způsobem zmařeno, nemělo to být. A já jsem fatalista, já prostě věřím tento věc. A ať už jsem udělal v TV něco nebo neudělal, nebo ať už jsem udělal něco ve snaze vydávat Vladimíra Holana, nebo neudělal, nebo v jiným, tak si myslím, že to mělo být. Prostě byla mi nabídnuta tato šance. Druhé je, jak jsem při této šanci obstál. Ale už jsem před chvílí řekl, že to není na mě, abych to soudil, tomu, že někdo posoudil, až tady nebudu, nebo zítra, jak se jemu bude libo.

0: Před chvíli jste vyslovil jméno knížete české poezie Vladimíra Holana. Já vím, že letos má dvě výročí. Určitě uděláte ledacos pro to, aby ta výročí a jeho jméno stoupilo v povědomí. Jak vzpomínáte na Holana?
1: No, já bych především řekl, že nebudu pro to dělat nic. A sice z toho důvodu, víte, že já si myslím, že...
0: To si
1: že...
0: zase nezaslouží, ne, Vladimír Holan.
1: Ne, já vám to hned vysvětlím. Podívejte se, já jsem se pokusil udělat maximum v době, kdy to nebylo příliš žádáno. Že? Já bych vám třeba mohl vyprávět, proč nesměl 6 let vít žádný svazek jeho spisu od roku 70 do roku 76. To dneska už nikoho nezajímá. Dědečku, nepovídej nám tyto báchorky. Že? Ale myslím si, že to dílo je tady vydáno a to je podstat. A teď je na těch generacích, které přišly potom, aby si z toho, co tady mají, buď brali nebo nebrali. Mě oslovilo jedno nakladatelství, které chtělo znovu vydávat Holanovy spisy, pak oslovilo druhé a já jsem dal v podstatě dohromady 3 nakladatelství a říkal jsem, kdybyste se spojili, s překlady by to bylo 15 svazků, za 5 let byste to měli hotový, každý vydáte jeden svazek ročně. To nakladatelství nebudou jmenovat, se neozvalo od té, já ho urgovat nebudu. Ačkoliv mi na ministerstvu řekli, že ten grant tam pro toho Holana je.
0: Vy jste mluvil o 3 vydavatelství.
1: Ano, 3 byly, ale ten s tím jedním jsem jednal jako s prvním, ten mě oslovil první ano. A měli vyjednávat s těma druhými, s kterými já jsem o tom mluvil, aby dali tu partu dohromady. A to se nestalo. Už mohli letos vyjít 3 svazky k tomu dvojímu výročí. Neudělali to, neudělali. To jedno výročí proběhlo jako úplně mlčky, protože mě ani nenapadná, abych poslal do nějakých novin nějaký článek, když se ho neobjednají. To bylo 31. března. No a teď bude 90 let v září, 16. září, a to se bude slavit v Bělé pod Bezdězem 15., kde bude odhalena pamětní deska.
0: Nebyla to příliš jednoduchá spolupráce s Vladimírem Holanem, viďte?
1: No, ale byla krásná, víte. Já jsem se ho jednou ptal, on každýho vyhodil. Já jsem se ho jednou ptal, když jsme slavili, myslím, 20 let naší známosti, což bylo teda v roce 72, tak jsem se ho ptal, jak to, že každýho vyhodil a mě nevyhodil. A on říkal, vy jste mě nikdy neprovokoval. A jednou jsme se pohádali jenom jednou, to už bylo po půlnoci, to už jsme měli něco upito. A šlo v podstatě asi o to opisování těch věcí, protože on neměl stroje, já jsem tam nosil portable půl roku zbytečně. On to prostě nechtěl opisovat, protože říkal, že to stejně nevyjde. A on o tom mluvil strašným způsobem. Víte, to si ani neumíte představit. On, když něco mu otiskli v novinách, tak vyžadoval korektu. Když mu skácel napsal z hosta do domu, že chce básně, jak mu je poslal, rukou opsaný, nebo mě diktoval na stroj potom, ale chtěl korekturu. On si hlídal všechno prostě. To je to. Ale na druhý se nikde nedoprošoval, aby vyšel. Já jsem třeba tady byl ředitel Galimára, který ho vydával a mě požádali, abych mu sjednal tam návštěvu. Jemu se nechtěl, on řekl, že ho nepřejímá, že s ním kvůli tomu nevydá, že mu to jedno. Že nemá chuť to s ním bavit. Dovedete si představit jiného českého básníka, že by tohle udělal. Šel by mu naproti na letiště, no, no. Básník.
0: Četl jste Ivana Diviše?
1: No jistě.
0: I tu pasáž o vás?
1: To není jedna. Tam
0: no já vím, moc, dobře, já ale mám to na víte, mysli, jak jste...
1: O tom Holan, o ty noci s Hamletem.
0: Noci s Hamletem.
1: Ano, to mi říkal tuhle pan Hubač, byla Thálie a on stál s nárožnem a strašně se chechtel. Já se jí podívám, co se tak smíl. Hubač říkal, vy jste jediná kladná postava z této hry spolehlivosti. Ten divič, který to tam s každým vysvětluje.
0: V podstatě šlo tehdy o to, jak jste
1: já jsem mu o tu půlnoc řekl, že už prostě toho mám dost a že to. A sebral jsem se a šel jsem si vzít kabát. A on vyskočil a dal ho ze mě rvát dolů. A on mi rukou dáním slíbil, že příště budeme opisovat, co se stalo. No ale to trvalo, to víte, co to bylo? To bylo všechny příběhy, celá bolest, celá noc s Hamletem, celá Toskána. Já nejsem písař žádný, že? Ale bylo to krásné. A tam, kde já jsem měl třeba pochybnost o interpunkci, víte, to je ideální totiž pro editora, když ten autor žije. A on měl ještě zvyky z gymnázie, takže on třeba dělal mechanicky čárku před jaku. Ačkoliv to nebyla třeba slovesná věta. Že? Ovšem, stylisticky tam někdy mohla být. Tak já jsem to dělal tak, že jsem ho nechal tu báseň přečíst. A podle toho, kde on pauzoval, tak když jsem viděl, že to tam odpauzovává, tak jsem pochopil, že to cítí jako stylskou pauzu a pak jsem se s ním o tom domluvil, že to tam ta čárka zůstane.

0: Je někdo z mladších nebo dokonce mladých zástupců české poezie, kdo vás vzrušuje? Byl by to Jáchym Topol nebo vůbec naopak ne? Byl by to někdo jiný?
1: Ne, no tak kdysi mě vzrušoval velmi pozitivně Verniš a nyní mě vzrušuje velmi negativně. A pokud jste řekl o to Jáchyma Topola, tak velmi mě vzrušuje. A nejen jako básník, jako prozaj. Víte, já si myslím, že je to velká osobnost a že ty geny, které sahají až ke Karlu Šulcovi, takže prostě jsou nesporné tady. Že Jiřina, která má za muže Josefa Topola, je dcera Karla Šulce. Že tady ten Šulc byl z muzikantské rodiny a ze spisovatelské rodiny. Tam to jde do pradědečků a prababiček. A teď ten Topol, no to je pro mě takový zjevení české literatury, Josef Topol, víte, já se mohu snad považovat, aspoň i podle toho, jak mi teď psal po svých narozeninách, za jeho přítele a stýkáme se, nebo známe se velmi dobře od premiéry jeho druhé hry Jejich den. A já si myslím, že je to velký básník českého jeviště. A já jsem ho taky mockrát prosil, aby mě ty verše dal, že je uvedeme ve Viole. A to už je leta. A on mě to mockrát slíbil a teď v tom dopisu se znova k tomu vracel, že jako se mu nechtělo do toho hrabat se v té své minulosti, ale ta knížka vyjde a to je podstatný a zasloužil se o to právě Jáchym taky. Víte, což je ještě krásný, protože to je to gesto toho rytířství. A tohleto gesto rytířství nikdy mezi těmi autory nemáte. Já bych vám mohl vykládat desítky historek o lidech, které ho neměli. Ale já vám radši povím jedno královské gesto, které měli dva velcí čeští básníci. Jednou jsem přišel k Vladimíru Holanovi, bylo to v roce 1965 a on byl velmi rozechvělý. A já jsem říkal, co se vám děje? Říkal, nechte to, až si dáme lahvinku. A lahvinku on si dával teprve, když byla tma. No v zimě to šlo, v letě to bylo horší a protože se mu nechtělo čekat, tak zatahoval záclony. Měl takový těžký záclony a tak ty se zatahly a byla tma, mohla se otevřít lahvinka. Otevřeli jsme tu lahvinku a on pil velmi skřídně. To vám bylo zajímavé, já jsem ho nikdy neviděl, on nikdy nepil tvrdý alkohol. A pil jenom červený víno, bílý jenom o štědrý den krbě. A to červený víno, on ho srkal, on ho válel po jazyku a jemu ta sklenička dvoudecová vydržela půl hodiny, tři čtvrtě hodinu. Ale on pil od toho večera do třeba do tří v noci, že průběžně. Prokládal to houskou a sýrem. Nalili jsme si teda, čukli jsme si a on otevřel zásuvku a vyndal knížku a začal číst a takhle mu tekly slzy. A byl to Seifertův koncert na ostrově. To znamená kniha, kde Seifert začal novou kapitolu své poezie toho volného verše. Seifert mi kdysi řekl, ten volný verš jsem musel uchopit a vyvolat proto, že už jsem takto rýmování uměl, že mě ty rýmy padaly z rukávu a mě to svazovalo v tom, co chci říct. Protože mě naskakovali. Zabrňovali v tom. A ten Holan to čet z toho koncertu. Takhle mu kanon si vzal mi za ruku a říkal, on mi říkal Justlíčku někdy, když jako to. Jaroslav je velký básník, já jsem šťastný, Jaroslav je velký básník. Vole z něj udělala velký básník. A když poslal Holan Seifertovi příběhy, tak on mu napsal, Vladimír, vždycky jsem věděl, že jsi největší český básník. Oni si to strašně přáli navzájem. A těsně před smrtí Seifertovou u něj byl Vlastimil Mršíček a zaznamenal takovou historiku, kde Seifert říká, tak dneska už vím, že z české literatury nevymizím a že mnou byla dovršená linie, na jejímž počátku je Jan Neruda. Ale je tady někdo, kterému ani všichni ještě nerozumíme a který nás daleko předešel a otevřel nové obzory. A to je Vladimír Holan. Ty byli to velcí rytíři.

0: Pane doktore Justle, vy byste mohl do nekonečna vyprávět historky, vy byste asi už mohl napsat i paměti svého druhu, vidíte. Ale já vystřelím z jiné houfnice. Není to tak, že touto zálibou jste si zkomplikoval soukromý život? Ve vašem životopise je cosi napsáno o dvou krátkých manželstvích. Máte dítě?
1: Umřelo mi druhý den po narození.
0: Ach bože. Máte pocit, že váš soukromý a nazveme to pracovní život byl v rovnováze?
1: Podívejte se, já si především...
0: Impertinentní otázka.
1: Ano, ne, vůbec není impertinentní, já se jí taky nevyhýbám. Víte, já jsem hluboce věřící křesťan, bych to tak řekl, špatný katolík. Ale jsem věřící katolík, víte. A pak jsem, myslím, člověk, který nemá talent pro manželství. A docela vám řeknu takovou historku. Já jsem jednou o Vánocích byl v jednom kostele na půlnoční, v jednom kostele na Hodboží a v jednom kostele na Štěpán. Ve třech různých kostelech. A vyslech jsem tři různá kázání. Všechna ta kázání byla úděsná. Nejúděsnější bylo to na Štědrý den, protože tam byli lidi, kteří jdou do kostela, potom on tam 20 minut něco povídal. On nepochopil, že má mluvit 2-3 minuty. A že ty lidi, kteří tam přišli jednou, aby slyšeli rybovku, že mají být osloveni těmito 2-3 minutami jednou myšlenkou, něčím, co si odnesou z toho kostela. No a mě to strašně nazlobilo, takže jsem zavolal univerzitního profesora doktora Josefa Merela, kterýmu jsem ministrovával, a požádal jsem ho, jestli by mi nesjednal audienci u pana arcibiskupa Tomáška, což on velmi rád udělal. No a já jsem šel...
0: To byl který rok?
1: Kolem Charty někdy tak.
0: Aha.
1: No. A já jsem tam šel teda, že, a se k tomu podívejte se, já pochopitelně nebudu ty kostely jmenovat, protože bych byl udavač teda, že. Ale ještě by mě zajímalo, máte tady odposlouchávací zařízení? A on říkal, ne, takhle roztahu, co vám to nevadí, oni stejně. No a teď jsem mu říkal, že jsem teda byl ve třech různých kostelech a že teda on říkal, já to vím, co mám dělat? Co mám dělat? Oni jsou nevzdělaní. Já vím, že to tady tak je. A nebo to neumějí odhadnout a všechno. Já jsem říkal, já vím, že na to žádný školení nepomůže a že máte teď velmi složitou situaci. Ale já přece mám pocit, že něco by se dalo dělat. Co kdybyste častěji vydával pastýřský list, tak oni by nemohli zaprvé tolikrát kázat. Protože kdybyste to dával jednou měsíčně, tak můžou kázat jenom třikrát. A za druhý, ten pastýřský list bude něco jako model. Oni, ať budou chtít, nebo nebudou chtít, oni ho budou nějakým způsobem vzkřebávat tím, že ho budou číst a třeba na někom to zanechá nějaký stop. Víc jakrát jsem s panem, tenkrát ještě ne, kardinálem Tomáškem nemluvil a skutečně asi za 2 měsíce začala velmi silit frekvence pastýřských listů pražského arcibiskupa. Ale říkám to proto, že já, když jsem tam tenkrát u něj byl, tak jsem mu taky řekl o tom, že mám vlastně problém sám se sebou, protože jsem vlastně nedokázal založit rodinu, že jsem rozvedený, to jsem tenkrát ještě nebyl podruhé ženatý. Nemám ani to děcko a nic. A on mi řekl velmi krásně, že každý tady máme trochu jinou pozici v tom světě a jiné povinnosti. A abych já přijmul ty povinnosti, které na mě jsou a nestaral se o ty povinnosti, které na mě nebyly položeny.
0: To znamená, že život vás vede určitým směrem a není na vás, abyste zkoumal, proč tomu tak je.
1: Víte, jak já jsem na začátku tady říkal, že jsem trochu
0: fatalista.
1: Já si myslím, víte, že život vám nabízí šance. Bude se vám to zdát možná hloupý, že to říkám, ale já jsem ani neusiloval o to, abych byl životopiscem Holanovým, ani jsem neusiloval o to, abych dělal violu nic. To prostě přišlo, bylo mi to nabídnuto. Já jsem se k Holanovi dostal tak, že můj univerzitní profesor Králik, protože jsem jel do Prahy na prázdniny poletní, poslal mu peníze v obálce. To jsem pochopil, že jsou prachy, že jsem tu obálku vzal do ruky. A ten Holan mě tam pozval, já jsem tam nešel. A on mě zavolal, jak to, že jsem na to pozvání nereagoval. No, tak jsem tam šel. Ale já jsem nevyvinul žádný úsilí a já jsem takhle to úsilí nevyvinul v ničem. Ale pak jsem se snažil, když to přišlo, tak jsem se snažil, jak si s tím nějak vyrovnat. Vyrovnal jsem se s tím bohužel jenom ze svých chabých sil. Jistě, kdyby byl na mém místě někdo jiný, vypadalo by to líp. Ale mám čistý svědomí jenom v tom, že jsem se snažil.
0: Je to zdánlivý anebo skutečný protiklad ten fatalismus ve vás a na druhé straně vy jdete na tři mše a jdete si stěžovat biskupovi okamžitě, což by druhý člověk možná neudělal.
1: No ale já jsem to cítil tenkrát jako povinnost. Víte, to bylo ve vypjatý době,
0: ano.
1: A to byla série. Kdyby tam bylo jedno to kázání za něco stálo, kdyby byl šel do jiného kostela, tak jsem to neudělal. Ale prostě ta naplněná triáda mě pobouřila.
0: Máte někdy chuť zasáhnout do církevní politiky i v současnosti?
1: No, podívejte se.
0: Moment, existuje něco jako církevní
1: politika? No, to je právě, víte, to je právě strašně složitý. Já vám řeknu, je to velmi bolestný pro mě, ale já to velmi rád povím. Já si hluboce vážím a chodím rád na kázání Tomáše Halíka. Bohužel si myslím, že církev po roce 89 prohrála, co mohla vůbec prohrát. Že už snad ani víc prohrát nešlo. A že tu půdu, kterou tady skypřil kardinál Tomášek, a ono to nebylo od začátku, tak víte, tam tím moven, s tím hlavním, byl Zvěřina. Doktor Zvěřina byl přesně ten, tak, který psal ty dopisy tomu Tomáškovi a v podstatě mu dodával té sebedůvěry. Pak to byl Vojtila. A ten Tomášek vyrostl v obrovskou osobnost. Víte, já to teď přeženu, kdyby on byl mladší a někdo ho navrhl na prezidenta, tak lidi by také volali, že Komárek má jít na hrad, tak by byli volali, aby Tomášek šel na hrad. To byla skutečně morální osobnost. To nebyl jenom arcibiskup a kardinál. To byla především velká morální osobnost, která měla charisma pro ty lidi.
0: Ještě to, co dokázal kolem svaté Anežky, no bylo elektrizující.
1: No ano, a to bylo těsně předtím. Když vemte si to kázání poslední kolem ty Anežky a to, co řekl tomu národu. Když ještě se nevědělo, že to padne a jak to bude. Že? No a jistě biskupský sbor a nynější kardinál jsou lidé vzdělaní, ale pro mě mají velmi málo charizmu. A já jenom z bolestí v srdci říkám, že si myslím, že ta církev tady dneska prohrála, co mohla. A ono je to jako s těmi nakladatelstvími, víte, jenom, že bohužel jsou v tragičtější rovině. Oni si neuvědomili, že být morálním horizontem pro ty lidi znamená uvažovat nejenom nábožensky, nejenom společensky, ale uvažovat taky v souvislech politických. Protože ta církev žije v nějaké zemi, v nějakém čase. A ona se s tím neuměla žádným způsobem vypořádat. A neuměla se vypořádat ještě proto, že vzniká paradoxní situace, že tady vlastně ve čtyřech stranách jsou takzvaní křesťanští politici a když se na to podíváte, tak je vám zase smutno. My jsme v podstatě dneska ateistický národ a ta církev dělá všechno proto, aby vlastně nepodpořila touhu po té víře. Víte, ono nejde o to, aby lidi jenom chodili do kostela a tak. Já jsem si vždycky myslel, že umění je také k tomu, aby lidi uvažovali o metafyzických otázkách. Aby prostě byli přivedeni k tomu, že život není jenom najíst se, pomilovat se a umřít. Ale že jsme za ten život nějakým způsobem zodpovědní, ať už věříme na posmrtný život nebo ne. Když nevěříme na posmrtný život, jsme zodpovědní svým dětem aspoň. Prostě někomu jsme zodpovědní. A to si myslím, že to je něco, co dneska je strašně málo v lidech zakořeněn, víte? A jestliže ta náboženství, ať už jsou to katolické náboženství nebo protestantská náboženství, jestli oni těm lidem nedají nějakou tuto víru, tak proč si myslíte, že se tady uchytávají sekty různé? Myslíte si, že pro spoustu lidí komunismus byl něco jiný než jedna z církví? Chtěli něčemu věřit, tak uvěřili této zločinecké ideologii. Člověk potřebuje víru. Musíte něčemu věřit. Vy taky věříte svým dětem, svým rodičům nebo tak. Bez té víry je ten život naprosto nemyslitelný. No a jestliže v těch článcích toho řetězu, těch možných aspektů věroučných chybí ten aspekt náboženský, nebo se dostane do téhleté situace a licituje se s tím náboženstvím jako s obchodní organizací, tak je to špatné.

0: Když se tak podíváte z okna svého bytu v Křižovnické ulici,
1: tak to jsem sentimentální. Víte proč? Protože tam ty zločinci chtějí postavit hotel
0: Four Seasons. To jsem se chtěl zeptat, jestli vám to trošku nezakryje výhled.
1: Ne, úplně mě to zakryje, ale o ten výhled by nešlo. Podívejte se, já nejsem sobec, a kdyby to bylo. Já jsem se byl podívat na té výstavě, která byla ve Staroměstské radnici a dovolil jsem si tam napsat se zneužitím všech svých titulů takový hanopis do té knihy. Protože víte, já bych být architektem, tak bych se styděl přihlásit se do této soutěže a uvažoval bych o tom, jestli z morálních důvodů nemám vrátit diplom. Protože to je zločin na tomto místě to dělat. A já vám řeknu proč. Jednak to bude narváno do toho barokního baráku a do těch domů kolem. Zničí to panorám. A není rozhodující, jestli bude těch lůžek 180 nebo 160. Ale co to udělá ještě? Prosím vás, teď je ta Křižovnická

0: mimo Praha, nebo vezu nějaký bedny, který neunesu. Takže to považuji za totální zločin bez ohledu na to, jestli mě to zakryje výhled nebo ne. Zakryje, no, ale to není to podstatné, je tohleto. A jestliže to město Praha je v tomhle natolik krátkozraký, že vidí na těch peněz, který za ten nájem dostane, si toto neuvědomí, tak je mi jich líto. To jsou prostě omily, za který se bude těžko platit. Oni třeba vyčítají ten hotel Don Giovanni. Já nepatřím k těm, který to vyčítají, protože pro mě je to na metru, je to v lokalitě, která si myslím tohleto unese. Jiní jsou, kteří strašně vyčítají tančící dům. Mně se ten nápad naopak líbí. Kvůli já tím chci říct, že nejsem konzervativní. Bude proti té stavbě Mánesa, která ve své době byla revoluční, tak ji tam nechtěli. Neboli je to jistá analogie tohleto. Ale toto si myslím, že je zločin taky kvůli životnímu prostředí. Protože těch aut, kterých tam bude navíc, to je prostě, to je nikdo neodpáře.
1: Jestli si dobře vzpomínám, na začátku jste hovořil o tom, že jste vlastně toužil vstoupit do politiky.
0: Ano, ano.
1: Proč vás teď nenapadlo, když takto formulujete ostře svoje postoje, vstoupit, řekněme, do komunální politiky?
0: Já vám to hned povím, kvůli svému věku. Já kdybych byl v roce 89 o 10 let mladší, tak jsem do té politiky vstoupil stejně rasantně, jak jsem to proti své vůli udělal v roce 68. Jenomže to nikdo neví, že jsme to udělali. Naštěstí generální tajemník té strany Jan Pauli ututlal, protože by Ivan Medek a já jsme byli dostali nejméně 20 let.
2: O čem hovoříte? Buďte konkrétní.
0: Budu velmi konkrétní. Jan Vladislav mi jednoho dne zavolal, že bychom měli udělat něco pro to, aby Bedřich Fučík se vrátil do Vyšehradu jako ředitel. Tak přišel a udělali jsme petici a vytipovali jsme si 50 lidí ze všech kulturních oborů. A když jsme ty podpisy měli, tak on to donesl do Lidové demokracie šéfredaktorovi Touškovi a ten ho vyhodil. No a tak on mi zavolal z budky a říká, co s tím budeme, já podám přijď sem. A mezi tím jsem zavolal generálnímu tajemníkovi, kterého jsem znal z toho svého působení z roku 48. Do roku 48. Já jsem byl jeden z 10 lidí, kteří dělali ten sjezd Lidové mládeže, kdy pochodovalo v roce 47 120 tisíc lidí Prahu. Já jsem měl na starost tiskový referát. A měl jsem být, kdyby nebyl přišel únor, tak jsem byl vytipovaný do sněmovny jako za mládež poslanec. A ten Pauli mi vzkazoval od března nebo od února, abych prostě za ním přišel. Já jsem to neudělal. Až začátkem toho května, kdy prostě ten Vladislav jsem zavolal, říká, no už tě volám pěkně dlouho. Já jsem říkal, podívej se, ale já chci něco od tebe. Tak přijď. Tak jsme s tím Vladislavem přišli, on si to přečet, zved před náma telefon a s tím Touškou zamet takovým způsobem. Prostě mu říká, teď si sem pošleš poslat, zítra to vyjde. Vyšlo to a Fučík se stal ředitelem Vyšehradu. Bylo po té audienci a chci tam Pauli říká, pane Vladislave, počkejte na Vladimíra Vinku, já bych s ním chtěl mluvit. A vrazil mi do ruky program Lidové strany. A říká mi, prosím tě, přečti si to, oni to dělali zástupci krajů, týden s tím byli na tom našem školicím středisku a mně se to nezdá. Tak jsem šel domů, přečetl jsem si to a zval jsem do Vitova, podám Honzo, to nemůžete pustit, to je ubohý od toho, o čem to je, po to, jak to je. Říká, co mám dělat, já nevím. No a nešel jsem spát, nedalo mi to a za noc jsem vytvořil 16členou pracovní skupinu na různý obory. Tu jsem obvolal ráno a v 9 hodin jsem tomu Paulimu zavolal, že do 10 dnů bude mít nový program, aby si za 10 dnů večer pro něj přišel. A v té skupině nás bylo 16, já řeknu, kdo třeba jenom pro zajímavost, jako filozofii, preambuly, tam měl na starost Terio Preissner. No a když teda jsme to pak přečetli, ten program vzniknul vlastně tak, že jsme si to pak rozdělili, my jsme to četli ve skupinách po třech takových a pak jsme si každý rozdělili svou parketu a třikrát jsme se sešli. No tak on ten Pauli říkal, no jo, ale tohle já neprosadím. Musíte si zvolit tady delegaci a musíte se mnou zítra na to zasedání. No a tak oni si zvolili mě jako vedoucího té delegace a já jsem si vzal s sebou Ivana Medka a potom jednoho právníka, doktora Šedivýho a jednoho ekonoma, inženýra Němce.
2: Kratičká odbočka. Proč se domníval, že to u elity tehdejších lidovců neprojde? Jednou větou.
0: No protože oni přece nemohli přijmout alternativní program, když oni na něm měsíc dělali od nějakých samozvanců.
2: Čili pouze to, z tohoto důvodu.
0: No jistě, to taky tak dopadlo, já vám to povím.
2: Nože?
0: A teď vám povídá tak, kluci, ale musíte být v Lidové straně. Jediný tam byl ten Němec, protože my jsme všichni, já jsem teda v té Lidové straně byl, ale vystoupil jsem v březnu 48, 2. března nebo kdy. Hned po únoru. A Medek tam nebyl nikdy. A ten Šedivý taky ne. No tak jsme mu tam podepsali ty přihlášky, které on tam měl. On říká, zítra přijďte o půl hodin dřív, já vám do kapsy strčím legitimaci.

0: No a tak jsme přišli na to zasedání a teď on tohle to řekl, a tam se rozpoutala příšerná řemava, prostě jak to, že něco takového mohlo vejít. No a já, když šlo do tuje, tak to jsem, to je snad jediné, co se mi v životě skutečně povedlo, jak jsem praštil do stolu a zařval jsem, jste ochotni mě 5 minut poslouchat. No zkrátím to, ve 4 hodiny ráno jsem si nesl ten program domů, zřejmě jsem ho dostal sekretářce a vyšel 23. května, oni si dělali srandu, že jsem si to dal k svátku. No a ten Pauli si představte, že zařídil to, že když ho museli odvolat, on byl ministrem, že to všechno vzal na sebe. A já nepochopím jednu věc, já jsem byl natolika výš sleších. A tohle bylo rozmnožené, jsou tam naše jména, já ten exemplář doma mám. A ty estebáci to nevěděli. Na to nikdy nepřišla řeč, oni to prostě utajili. A Metka se taky nikdy na to neptali. Si tom věděli hovadin, tohle nevěděli. To je rozmnožený materiál s našimi jmény.
1: Brutální veletoč nejen do dneška, ale i do roku 96 Mohuly.
0: No.
1: Jste vybaven různými znalostmi o lidové straně, o duchu lidovectví. No. Vstoupí lidovci do koalice s vítěznou partají Miloše Zemana, nebo ne? Ano, nebo ne?
0: Podívejte se.
1: Proč ano, proč ne?
0: No, podívejte se, já se taky bojím, že by mohli ty sociální demokrati vyhrát, protože všechno to, co tady bylo
1: uděláno. Vy jste řekl taky, vy víte, že se taky bojíme? Nebo?
0: No, vy jste to říkal, že se s vítěznou koalicí, neboli vy už to. Podívejte se, já na ty lidovce bych v ničem nesázel. To, co oni podnikají kolem toho pojištění, víte, to je jenom z dalších komických tahů jejich polistopadové politiky. Mně jsou komičtí. Já mám spoustu věcí, které se mně na ODS nelíbí. Já třeba nedovedu pochopit, proč tak vzdělaný a inteligentní člověk, jako je Václav Klaus, drží některé lidi kolem sebe, ačkoliv všichni cítíme a víme, že ty lidi tam nemají co dělat. Nomen omen pro mě Petr Čermák. Tohle já nepochopím prostě. A co je pro mě bolestný na tom, on tím ztrácí sympatie a hlasy. A proto já se bojím, že by nemusel ty volby vyhrát. A jestli je nevyhraje, tak to považuji za tragédii. A já mu strašně přeju, aby je vyhrál. A budu ho pochopitelně volit. Protože je to pro mě v dané politické situaci se všemi výhradami, které k ODS mám, jediná alternativa. Já neznám jinou alternativu.
1: Pane Bože, kolego Nuci, teď musí pan doktor Ristl zakončit naše povídání vtipem nebo čímkoliv, abychom neskončili jako předvolební meeting. No tak, smažte to něčím jiným.
0: Dobře, znáte to o tom rybáři, jak byl na břehu té řeky a chytil tu zlatou rybku.
1: Ne.
0: To neznáte, no tak on chytil tu zlatou rybku a ta zlatá rybka mu půjde, rybáři, pust mě, já ti vyplním 3 přání. No dobře, že mi budou 4 přání, co chceš? Chci být vážený občan, chci být bohatý. A chci mít krásnou ženskou. Máš to mít. Šel domů a už na něj čekali ubran města. Klanil se k vážu, říkali, tohle je tvůj hrad. Uložili ho do postel, se ráno probudil kočka jak dělo. A tam říká, Ferdinand, vstávej, jedeme do Sarajeva.
1: Děkujem za návštěvu.
2: Děkujem, pane.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Ivan Sergejevič Turgeněv, Šlechtické hnízdo. Dramatizovaná četba na pokračování z díla klasika ruské literatury.

0: Lavrecký se probudil a slyšel vyzvánět zvony na ranní mši. Byla neděle. Vzpomínal na jinou neděli, kdy šel na Lízino přání do kostela. Něco mu řeklo, že ji tam dnes uvidí. Přišel brzo. V kostele ještě skoro nikdo nebyl. Lavrecký se postavil ke vchodu. Kostel se začal plnit, ale Líza tu stále ještě nebyla. Mše začala, vyzváněli k pozdvihování. Lavrecký šel trochu dopředu a náhle spatřil Lízu. Přišla před ním. Stála přitisknuta v koutě kostela. Neohlížela se, nepohnula se. Lavrecký s ní nespouštěl oči. Loučil se s ní. Mše skončila, ale Líza pořád neodcházela. Čekala na odchod Lavreckého. Konečně se pokřižovala naposledy a vycházela ven, aniž se kamkoliv podívala. Lavrecký ji dohonil na ulici.
1: Dobrý den, Elizaveto Michailovno. Smím vás doprovodit? Lízo, jste se mnou spokojená? Víte, co se včera stalo?
2: A to je dobře.
1: Splnil jsem všechno, co jste si přála. Jste spokojená?
2: Ano.
1: Lízo, vy nevíš...
2: Fjodor Ivanič, chtěla jsem vás o něco požádat. Prosím vás, nezlobte se, ale nechoďte už k nám. Odjeďte, odjeďte rychle. Můžeme se vidět později, až někdy. Za rok, ale dnes udělejte mi to kvůli. Vyplňte mou prosbu.
1: Lízo.
2: Pro Boha vás prosím.
1: Dobře, Lízo, poslechnu vás. Vy dobře víte, jak je to pro mě těžké, ale poslechnu vás i v tomhle.
2: Děkuju vám. A teď spojeme.
1: Lízo, co pak se musíme takhle rozloučit? Co pak mi neřeknete ani jediné slovo?
2: Fjodore Ivaniči, vy teď jdete právě vedle mne, ale... Už jste pro mě daleko, tak daleko.
1: Nevěřím vám, Lízo. Kdybych byl daleko, neměla byste strach. Nechci být krutý, ale vy se, Lízo, bojíte.
2: Nemluvte tak, Fjodor Ivanič, já mám strach. Každý člověk má strach, ale... Už je pro mě všechno daleko, nejen vy všechno.
1: Lízo, já vám nerozumím. Mluvte, co jste tím chtěla říct.
2: Uslyšíte možná. Ale ať se stane cokoliv, zapomeňte. Nezapomínejte na mě, vzpomeňte si někdy.
1: Já, že bych na vás mohl zapomenout.
2: Dost, buďte s Bohem. A nechoďte za mnou, prosím.
1: Lízo.
2: Buďte s Bohem, s Bohem.
0: Lavrecký se za ní podíval a se svěšenou hlavou se vracel domů. Na rohu ulice narazil na Lema.
1: Krištofe Fjodoriči. No tak, co mi povíte?
3: Co vám povím? Nepovím nic. Ale si tot und wir sind tot.
1: Všechno umřelo i my jsme umřeli. Máte pravdu.
3: Vy jdete napravo, ne?
1: Napravo.
3: A já nalevo. S Bohem.

0: Fjodore Ivaniči, ještě než odjedeme do Lavríku, ráda bych vám řekla několik slov.
1: Prosím.
0: Chápu vaši situaci. Chápu ji úplně.
1: Pokračujte.
0: Prosím vás jen o jedno, abyste uvážil a uznal, že se mnou nebudete mít žádné obtíže. Se mnou se snadno žije, nebudu se vám vnucovat, nebudu vás ani obtěžovat. Chtěla jsem jenom zajistit Adinu budoucnost, jinak nepotřebuji nic.
1: Ano, dosáhla jste všeho, co jste chtěla. Doufám, že už to stačí.
0: Teď už toužím jenom po jednom. Pohřbít se navždy v ústraní. A věčně budu mít na paměti vaše dobrodiní.
1: Prosím vás, tak už dost.
0: A budu si umět vážit vaší svobody a klidu.
1: Madame, kočár už čeká.
2: Lavrecký vydržel v Lavrikách týden. Nechal manželce 5000 rublů a odjel do Moskvy. A druhý den se objevil Panšin, kterého Varvara Pavlovna žádala, aby na ní v její osamocenosti nezapomínal. 3 dny byl jejím hostem. Slíbil, že se velmi brzo vrátí a svůj slib splnil.

0: Když se Líza vrátila z kostela po rozloučení s Lavreckým, uklízela pečlivěji než obvykle svůj pokojík. Prohlédla si a převázala s tuškou všechny své sešity a dopisy přítelkyň, zavřela všechny zásuvky, zalila květiny. Dělala to bez chvatu, s jakousi dojatou starostlivostí ve tváři.
1: Jak vidím, tak si zase uklízela v tom svém klášteříčku. Jak ti ty růžičky pěkně voní.
2: Jaké jste to vyslovila slovo, tetičko?
1: Jaké slovo? Jaké? Co tím chceš říct? To je hrozné, to je nad mé síly. Dnes už je to čtvrtý den, co se ve mně všechno vaří jako v kotli. Já už nemůžu dělat, že nic nevidím. Nemůžu se dívat, jak bledneš, usycháš, pláčeš. Ne,
2: ale
1: nemůžu.
2: Ale je vám, tetičko, to přece
1: nic. No, to si říkaj někomu jinému a ne mně. Nic. A kdo to teď klečel? Kdo má ještě plné oči slzí? Kdo? A ty jen pořád nic. Jen se na sebe podívej, co jsi to udělala se svým obličejem, se svýma očima. Nic. Co pak to všechno nevidím?
2: Přejde, tetičko, dopřejte mi čas.
1: Přejde, ale kdy? Pro nejsvětějšího Boha, co pak si ho opravdu tolik milovala.
2: Tetičko.
1: Ale vždyť je to starý člověk. Pro tebe, starý, je pravda, že je dobrý, nikomu neublíží, ale co na to, my všichni jsme dobří lidé a pro jedno kvítí slunce nesvítí, takových bude vždycky dost. Vzpamatuj se, Lízo, to přece takhle nejde.
2: Říkám vám, že to přejde, že už to přešlo.
1: To pěkně přešlo, poslechni, Lízočko, pojď sem. Posaď se vedle mě, poslechni, co ti povím. To se ti teď jenom zdá, že na tvoji bolest není žádný lék, že ti není pomoci. Duše moje, jenom proti smrti není léku. Ty si musíš říct, nedám se, nesmí mě to zlomit. Ano, musíš si říct, co s ním. A sama se pak budeš divit, jak rychle a snadno to přejde. Jenom musíš mít strpení.
2: Tetičko, už to přešlo, všechno už opravdu přešlo.
1: Nepovídej, přešlo, vždyť i ten nosík máš zašpičatilý a říkáš, přešlo, pěkně to přešlo.
2: Ano, přešlo, tetičko, jen kdybyste mi chtěla pomoci. Tetičko, prosím vás, pomozte mi. Nezlobte se na mě, pomozte mi, pochopte mě, tetičko.
1: Počkej, vždyť mě umačkáš. Co je to s tebou? V čem ti mám pomoci? O co jde? Co vlastně chceš? Proč mlčíš? Nestraš mě, prosím tě. Nedívej se tak na mě. Já začnu křičet, pověz honem, co to je.
2: Já chci jít do kláštera.
1: Pánbu s námi a zlé pryč. Lízo, Lízočko moje, vzpamatuj se, co tě to napadlo. Pánbu s tebou. Lehni si, holubičko, prospí se, to všechno máš z té nespavosti, dušinko moje. A jak ti hoří tváře, máš určitě horečku, lehni si, holubičko, jenom si lehni.
2: Ne, tetičko, nemluvte tak. Rozhodla jsem se, je konec. Se vším je konec. Končí i můj život mezi vámi.
1: Lizočko.
2: Tetičko, to Bůh na mě seslal takovou zkoušku. Takové ponaučení nepřišlo samo sebou. Bůh to tak chtěl a ukázal mi cestu. Já nemám být na zemi šťastná. Byl to hřích, že jsem se o to pokoušela. Byla jsem také potrestána. Ublížila jsem. Musím to odčinit.
1: Lizočko.
2: Není to poprvé, co na to myslím. Štěstí mi nepřálo, i když jsem měla naději na štěstí. Srdce se mi svíralo. Ale je toho víc, co musím odčinit. Vím všechno. Vím o svých prohřešcích, i o cizích, i o tom, jak tatínek nabyl bohatství. Já vím všechno. To všechno musím odčinit modlitbami. Tetičko, vás je mi líto, maminky také, ale nočky, ale nedá se nic dělat. Cítím, že už tady není pro mne život.
1: Lizočka.
2: Já už jsem se rozloučila se vším. Všemu v domě jsem se naposled poklonila.
1: Lubičko moje.
2: Něco mě volá pryč. Je mi smutno. Chtěla bych se navždy někam zavřít. Nebraňte mi. Nevymlouvejte mi to. Pomozte mi, nebo odejdu sama.
1: Jsi nemocná. Blouzníš. Musíme poslat pro doktora. Ale pro kterého? Gideonovský tuhle nějakého chválil. Vždycky sice lže. Ale možná, že tentokrát říkal pravdu.
2: Tetičko, já nejsem nemocná, prosím vás, pomozte mi, Lizočko, pomozte mi.
1: Lizočko, byla bych šťastná, kdybyste teď blouznila. Holubičko moje, tak smutno mi v životě nebylo. Vždyť ty ani nevíš, dítě moje, jak je v těch klášterech život. Vždyť oni tě, moje drahá, budou živit zeleným konopným olejem. Dají ti silné, těžké prádlo, donutí tě chodit v mrazu. Vždyť ty to ani nevydržíš, lizočko. To všechno v tobě je památka po tvé chůvě, Agafě. To ona ti tak popletla hlavu, jenomže ona začala tak, že si žila a hodně užívala. A užij si svoje i ty. Proč hned do kláštera? Nech mě aspoň klidně umřít, lizočko, a pak si dělej, co chceš. Kdo to jak živ viděl, aby někdo šel do kláštera kvůli mužskému? Žádný za to nestojí, pamatuj si to. Jenom se neoblékej do toho černého hábitu, holčičko moje, panenko moje.

0: Uplynulo 8 let. Opět zavanulo z oblohy zářivé štěstí jara. Opět se usmálo na zemi a lidi. Opět začalo pod jeho laskáním všechno kvést, milovat a zpívat. Dům Marie Dmitrievny jakoby omládl. Čerstvě natřené stěny se přívětivě bělaly, skla otevřených oken zářila v zapadajícím slunci a z oken zaznívaly do ulice halasné mladé hlasy a smích. Celý dům, jak se zdálo, překypoval životem a veselím. Byla to Lenočka, ze které se stala krásná štíhlá dívka, její ženich, syn Marie Dmitrievny, který se právě v Petrohradu oženil, jeho mladá žena a její ještě mladší sestra, Šuročka, která také vyrostla a zkrásněla. Ti všichni rozezvučili smíchem a hovorem stěny domu Katilinových. Všechno se změnilo. Bezvousí mládenci mezi čelátkou vystřídali bývalé důstojné starce, místo tlusté rosky se v pokojích vstekali dva stavěcí psy, v konírně se objevili štíhlí mimochodníci, bujní horkokrevní koně do trojky, donští jezdečtí koně. Podle mínění sousedů začal nevídaný řád. Jednoho večera obyvatelé domu Katilinových běhali po pokojích a hráli si nahoněnou, psi také běhali a štěkali, kanárci v klecích křičeli splna hrdla, všechno přispívalo k celkovému hluku. Když byla tato ohlušující zábava v plném proudu, předjel před vrata cestovní kočár a z něho vystoupil asi 45-letý člověk v cestovním oděvu a zůstal ohromeně stát. Chvíli nerozhodně postál, pozorným pohledem si prohlédl dům, vešel do dvora a pomalu stoupal do schodů před vchodem. V předsíni ho nikdo neuvítal. Najednou se dveře salonu rychle rozlétly, vyrazila z nich Šuročka a za ní vyběhl celý houf mládeže. Při pohledu na neznámého člověka se všichni zastavili a stichli. Ale jejich oči upřené na něho se dívaly stejně laskavě a jejich svěží tváře se dál usmívaly.
1: Jsem Katilin. Čím vám mohu posloužit?
2: Jsem Lavrecký. Promiňte, že jsem se vetřel nepozván.
1: Bože, strýček, to je překvapení. Jsme rádi, že jste se zastavil.
3: Fyodor Ivanič, no to je skvělé. Jenom malinkou chviličku a určitě bych vás poznala. Jestli pak jste poznal vy mě.
2: No, musím se přiznat, Lenočko, že bych hledal malou holčičku. A ne krásnou mladou dámu.
3: A co Šuročka, tu byste poznal?
1: Netrap, Fyodora Ivaniče. Jak bych vás mohl po tolika letech poznat? Tak tohle je tedy Šuročka, tady je moje paní, moje švagrová a tento neohrožený důstojník bude brzo vaším příbuzným.
3: Za měsíc máme svatbu, strýčku, musíte určitě přijít.
2: Děkuji za pozvání.
1: Ale my jsme se kolem vás nahrnuli a nechali jsme vás stát. To jsme pěkní hostitelé.
3: Strýčku, pojďte se posadit tady do křesla a my si sedneme okolo vás.
2: Ani jsem nemohl váš dům poznat. Všechno se změnilo. Rozveselilo prostě, omládlo.
1: Udělal jsem trochu změn, ale to hlavní nás teprve čeká.
2: Pravda, ale tady v saloně se nezměnilo skoro nic.
3: Tapety jsou jiné.
2: Ano, ale ostatní zůstalo. Klavír i ten vyšívací rám stojí tam, kde stával kdysi.
3: Vy si to pamatujete?
1: Změní se to i tady. Objednal jsem nový nábytek a veselější koberce. Tohle je trochu smutné. My máme raději světlé pestré barvy, vidíte?
3: Ale už je to dávno, co jsme se viděli naposled, Fyodore Ivaniči.
2: 8 let, Šuročko.
3: Ani Varvaru Pavlovnu jsme neviděli.
1: A to se rozumí, Lenočko. Já jsem tě odvezl do Petrohradu, ale Fyodor Ivanič žil stále na venkově.
3: Však od té doby už umřela maminka.
4: A Marfa Timofějevna.
3: A Nastasia Karpovna a pan Lém.
2: Cože? I Lém je mrtev?
1: Ano, odjel odtud do Oděsy, prý ho tam někdo pozval. Tam také zemřel.
2: Nevíte náhodou, nezůstaly po něm nějaké skladby?
1: Nevím, ale sotva.
2: To je škoda. Byl to velký hudebník.
4: Kocour Matrosek je naživu.
3: A Hejl taky.
1: A Gedeonovský taky. Ano, žije a lže jako dřív. Představte si, Fjodore Ivaniči, že tahle neposeda, která je mojí švagrovou, tam mu včera nasypala pep do tabatěrky.
4: Ten kýchal, že div neumřel.
3: Fjodore Ivaniči, vy žijete stále tady na venkově. Nejezdíte vůbec do Petrohradu?
2: V posledních letech málo.
1: Fjodor Ivanič procestoval velký kus světa, ten nebyl jenom v Petrohradě jako ty.
3: Však já se taky podívám do světa, až se vdám, viď?
1: Nedávno jsme dostali zprávu o Líze. Je jí teď dobře. Její zdraví se prý postupně zlepšuje.
2: Je stále ve stejném klášteře?
1: Ano, stále ve stejném.
2: Píše vám?
1: Ne, nikdy. Dostáváme zprávy jenom od lidí, když jsou náhodou v těch končinách.
3: Psali jsme jí, ale nikdy neodpověděla.
1: Fjodore Ivaniči, nechcete jít na chvíli do zahrady? Je tam teď hezky, i když je trochu zanedbaná.
2: Rád.
3: Tady se toho taky moc nezměnilo. Ještě na to nebyl čas, jak říká můj bratr. Ta lavička už úplně schnila, nesedejte si na ní.
2: Lavička. Ne, ne, nesednu si.
3: Šeříky jsou krásné, vidíte?
2: Krásné. A vyrostly. A jak vám vyrostly lípy v aleji?
4: Je, podívejte se, tady by se dalo krásně hrát škatule, škatule.
3: Výborně, a je nás právě 5.
1: A na Fjodora Ivaniče si zapomněla, nebo nepočítáš sebe?
3: Ale co pak může Fjodor Ivanič ve svých letech...
2: Jen hrajte sami, prosím. Není třeba, abyste mi věnovali tak velkou pozornost. Pro mne bude příjemnější, když budu vědět, že vám nejsem na obtíž.
3: Ale to vůbec nejste, Fjodore Ivaniči.
2: Bavit mě nemusíte, Lenočko. My staří lidé máme rozptýlení, které vy ještě neznáte. Vzpomínky, víte, a to mi žádná zábava nemůže vynahradit. Běžte se klidně bavit a se mnou si nedělejte starosti.

Lavrecký se vracel domů. Šel okolo lavičky, na které kdysi s Lízou strávil několik šťastných chvil. Jeho srdce sevřela lítost a zároveň pocit blaženosti i smutku po uprchlém mládí a po štěstí, které kdysi měl. Vešel do salonu, zastavil se u klavíru a dotkl se jedné klávesy. Ozval se slabý, ale čistý tón. Tím tónem začínala ona velebná melodie, kterou ho Lem přivedl kdysi v tu blaženou noc do stavu dokonalého nadšení. Zůstal v saloně dlouho. V této místnosti tak často viděl Lízu. A tady se mu vybavoval její obraz nejživěji. Zdálo se mu, že cítí kolem sebe stopy její přítomnosti. Ale smutek po ní byl tíživý a plný stesku. Nebyl v něm klid, který přináší smrt. Líza ještě žila, někde daleko v ústraní. Lavrecký na ní myslel jako na živou, jako na dívku, kterou kdysi miloval. Neznal ji dnes, neznal onen mlhavý, bledý přízrak v řeholním šatě, v oparu kouře z kadidla. Ale ani sebe by dnes Lavrecký nepoznal. V těch 8 letech nastal konečně v jeho životě zlom, který mnozí neprožijí, ale bez něhož nikdo nemůže být skutečným člověkem. Přestal myslet na vlastní štěstí, na vlastní sobecké zájmy. Uklidnil se a musím přiznat, zestárl. Zestárl nejen ve tváři a na těle, ale také v duši. Zachovat si do stáří mladé srdce, to je těžké a skoro směšné. Spokojen může být jen ten, kdo nestratil víru v dobro, vytrvalou vůli a odvahu k činu. Lavrecký měl právo být spokojený. Stal se opravdu dobrým hospodářem, opravdu se naučil obdělávat půdu a pracoval nejen pro sebe. Pokud jen mohl, zajistil a upravil život svých nevolníků.

0: Skavrecký vyšel znova do zahrady. Sedl si na známou lavičku a tady na tom drahém místě před domem, kde naposled marně vztahoval ruce po štěstí, tady se ohlédl on, opuštěný poutník bez domova, zpátky na svůj život. Doléhal k němu veselý jásot mladého pokolení, kterého už vystřídalo. Bylo mu smutno, ale nic ho netížilo, ani nemrzelo. Neměl čeho litovat, ani za co se stydět.
1: Jen si hrajte, veselte se, vyrůstejte mladé síly. Život máte před sebou a bude se vám snadněji žít. Nebudete si muset hledat cestu jako my, rvát se, padat a znovu vstávat. Snažili jsme se, abychom vytrvali, abychom nebyli smeteni. A kolik nás bylo rozdrceno, zničeno. Ale vy musíte pracovat. A požehnání nás, starých, bude s vámi. A já vám po dnešním dni, po těchto pocitech, dávám s Bohem. Možná i smutně, ale bez závisti a bez jakýchkoliv zlých pocitů říkám, buď pozdraveno, opuštěné stáří. Dohořívej, marný živote.
0: Lavrecký tiše vstal a tiše se vzdálil. Nikdo ho nezdržel. Veselý jásot se stále hlasitěji rozléhal po zahradě za zelenou hradbou vysokých lip.

co se stalo s ostatními? Michaljevič se konečně po dlouhém putování dostal ke své pravé práci. Je vrchním vychovatelem ve veřejné škole. Je velmi spokojený, žáci ho zbožňují, i když ho žertem napodobují. Panšin služebně hodně postoupil. Chodí mírně ohnutý, možná, že ho tíží řád svatého Vladimíra, který nosí na krku. Úředník v něm získal rozhodnou převahu nad umělcem, nespívá, nemaluje a jeho mladistvá tvář zežloutla, vlasy prořídly. Neoženil se, i když měl nejednou příležitost. Na tom má hlavní vinu Varvara Pavlovna. V Lavrikách byl Panšin jejím nejčastějším hostem. Potom jí opatřil byt v Petrohradě, kam se Varvara Pavlovna přes svoje sliby, že se pohřbí v ústraní, hned první zimu přestěhovala. V Petrohradě si Varvara Pavlovna Panšina úplně zatročila, jinak se nedá nazvat její neomezená a podmanivá vláda nad ním. Pokud jde o ní, žije už zase jako dřív trvale v Paříži. Fjodor Ivanič jí dal značnou sumu, aby se uchránil před jejím opětovným vpádem. Varvara Pavlovna zestárla a stloustla, ale je stále ještě milá a elegantní. Každý má svůj ideál. Varvara Pavlovna si svůj našla v dramatech pana Dumase mladšího. Z baculaté holčičky Ady se stala hubenoučká, bledounká dívenka a její nervy jsou už teď narušeny. Počet ctitelů Varvary Pavlovny se zmenšil, ale stále ještě jsou. Některé si patrně udrží až do konce svého života.

0: konec? Zeptá se možná nespokojený posluchač. Co se stalo s Lavreckým? S Lízou? Co se dá říci o lidech ještě živých, kteří už opustili světský život? Proč se k ním vracet? Říká se, že Lavrecký navštívil onen vzdálený klášter, kam se uchýlila Líza, a spatřil jí. Šla blízko něho, když přecházela z jedné strany chóru na druhou. Šla vyrovnaným a pokorným krokem jeptišky a ani se na něho nepodívala. Jen řasy očí se zlehka zachvěly, ještě níž sklonila svou pohublou tvář a prsty sepjatých rukou propletených růžencem se ještě pevněji semkly. Co si pomysleli? Co oba pocítili? Kdo to ví? V životě bývají takové chvíle, takové city. Ale je možné si jich jen povšimnout, zastavit se a jít dál.
1: Dramatizovanou četbu na pokračování z díla Ivana Sergejeviče Turgeněva Šlechtické hnízdo připravila v roce 1974 režisérka Olga Valentová. Účinkovali Vladimír Ráš, Karel Högr, Vlasta Jelínková, Květa Fialová, Vlasta Matulová, Gabriela Vránová, Vladimír Šmeral a další.
2: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj bože, krásnou tak, že to až...

slyší to je být. Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

malý z půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou, stíny na kopcích, ticho hnízd.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Českém rozhlase 2 Praha posloucháte hudební delikatesy. Písně a orchestrální skladby z nahrávek populární hudby domácí i zahraniční k vytvoření pohodové chvíle u rozhlasového přijímače nabízí Ladislav Tůma.

Dnes začneme v rytmu country. Jeden z největších interpretů tohoto žánru, Johnny Cash, nám zaspívá vlastní píseň o největším kovbojovi ze všech. The Greatest Cowboy of Them All.

Dospíval Johnny Cash. Také Eva Olmerová, zpěvačka, kterou často zařazujeme do oblasti jazzové muziky, měla ke country hudbě velmi blízko. Připomněl bych její nahrávky Čajová růže, Matka a asi nejúspěšnější z těch, které s country beatem Jiřího Brabce natočila, Čekej tiše. A tu si teď poslechneme.

dospívala Eva Olmerová. Další zpěvák Chris de Burgh pochází z Irska. Prosadil se právě před 20 lety v roce 1986 písní, kterou věnoval své ženě, The Lady in Red. Obsadil první místo v britské hitparádě a v první desíce byl i v USA. My si dnes poslechneme jeho píseň o letním dešti, Summer Rain.

Na Českém rozhlase 2 Praha posloucháte hudební delikatesy. Bývá zvykem, že v tomto pořadu zazní také instrumentální skladba. Dnes si z alba Swing a Country, které s Big Bandem Českého rozhlasu natočil vynikající klavírista Rudolf Rockl, poslechneme melodii z muzikálu Jill Steina Funny Girl. Píseň má název People.

Tak, takhle máječně dovedl klávesy rozezvučet Rudolf Rockl. Bohužel zemřel předčasně. 23. září tomu bude 9 let. V našem pořadu už zpívali zpěváci, zpěvačky, hrál instrumentalista a tak teď dáme prostor vokální skupině. V případě Rangers, kterou uslyšíme, je lépe říct vokálně instrumentální skupina, protože nejen zpívají, ale sami se doprovázejí na hudební nástroje. V jejich podání si poslechneme píseň Vina vína, kterou otextoval Milan Dufek. Jedná se o melodii původně ruského autora Dmitry Tjomkina, který působil jako skladatel zejména v Hollywoodu. Určitě znáte jeho hudbu k filmovému westernu V pravé poledne. Dnes tedy Vina vína a Rangers.

Čas vymezený hudebním delikatesám se téměř naplnil. Na závěr si poslechneme píseň I'll Never Fall in Love Again. Už nikdy se nezamiluji. Píseň napsali Bar Becherek a Hall David do muzikálu Sliby sliby, který byl uveden i na českých jevištích. Hrají a zpívají sourozenci The Carpenters a příjemný zbytek dne přeje Ladislav Tůma.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Randem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když

ještě klukům 15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vinní.

srdce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět. Až tam, kde ho láskám bylo krásných 15 let a říká, kdy to bylo včera.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je středa, já vás moc zdravím u Noční linky. Z technických důvodů jsme se dnes přihlásili ze Zlína o něco později, za což se omlouváme, ale už je vše v pořádku, tak vám můžu popřát klidnou noc, příjemný poslech a třeba i chvíli, kdy můžete odložit starosti všedního dne a jenom si s námi povídat. Vybrali jsme dnes téma, které se týká každého z nás. Strach, fobie. Každý máme něco, co nám není příjemné, z čeho máme respekt, před čím bychom nejraději utekli a někdy dokonce něco, co nás dokáže úplně ochromit. Možná se bojíte pavouků, výšek, létání, uzavřených prostor, ale možná je váš strach úplně jiný. Bojíte se samoty, lidí, telefonování, nemocí, emocí a nebo třeba o své blízké, třeba toho, co přijde zítra. Tak mě dnes zajímá, čeho se bojíte? A podařilo se vám někdy svůj strach překonat? Dala byste návod ostatním, kteří mají podobné pocity? Udělejte si pohodlí, dejte si čaj, něco dobrého a pojďte si o tom dnes společně povídat. Možná zjistíme, že některé naše strachy máme společné a že i ten největší strašák je někdy o něco menší, když o něm můžeme mluvit. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 11 minut po 23. hodině, je středa a společný čas před námi. Otevíráme téma strachu, od pavouku a létání až po obavy, které možná nosíme v sobě a nikomu o nich neříkáme. Pan Jaroslav přichází, volá z Pelhřimova do Zlína. Krásný noční čas.
1: Dobrý večer, paní Jaruško, zdravím všichni posluchače naší linky a zvláště panu Danu Zlaté. A teď tomu tématu. Já s tím pravidlo to rčení. Strach a peníze jsem nikdy neměl. Jak se říká, že jo, takový torčení. Ale spíš jako by si to chtělo by to rozdělit strach a obava. To jsou dvě rozdílné věci.
0: Dobře.
1: Bych to z mýho hlediska si myslím já. Že no. na strach se díváme jako na fobii a obava je spíš jako, by se spíš zmínil o té obavě. Že já se obávám jakoby finančních nejistot, v té těžké době, co takhle nastává, jestli bude někdy líp nebo hůř, já si myslím spíš, že hůř.
0: Mhm.
1: Co se týče toho zdražování, to je, nevymykatelně to jde dopředu a čím dál horší je to všechno.
0: Aha, tak to byla obava a strach, tak ten přichází, když máme pocit, že se něco děje, nebo právě hrozí, tak...
1: Prosím?
0: A strach, co máte k němu?
1: Ke strachu? Bych mluvil o té obavě. Ještě se bojím obavy, není strach jako obava o vodu. Je to vypadá, jestli se to všechno změní s tou vodou, jestli do budoucna nebude vlastně boj o tu vodu, aby se vůbec přežili a nebojovali tady nakonec o vodu.
0: No.
1: Jakoby, to přijde jakový, ještě to tady není zbytečná obava, těžko říct.
0: Je to k zamyšlení, ano. Určitě dobře. Co dál?
1: No, anebo nebo je hladomor jako i o to jídlo, jakoby pod časem, že když nebude voda, tak bude to všechno se vším souviset.
0: Teda začínáme hezky noční linku. Přijdeme o vodu, bude hladomor. No. Pamatujete si, kdy jste si tuto obavu poprvé uvědomil, co vás k tomu vede nebo vedlo?
1: Jako tady vodě, mě to teď vyloženě teď z tohoto počasí, co jak se začíná oteplovat, takoby teď z tohle klesla ta voda taky na tej orlíku, všechno, že mám z toho takovou obavu. Není úplně strach, zatím asi, strach bude vzniká výhledově spíš, to přecházet ve strach.
0: Ano, já jsem tušila, že vy takto odpovíte. A přenesla se tato obava nějak i do vašeho běžného života, že třeba více šetříte vodou?
1: Jako šetřím vodou, určitě, no. Jo. I to splachování takový nezbytný, jakoby obezřejmě třeba, že se přepíná to voda, menší spláchnutí, větší spláchnutí a šetření vodou, no. Mamka to zvídělávala, jsem byl jako děti, že ještě vždycky plnila, když se vykoupalo z vany, nosila kýble na záchod.
0: Ve vaně se vykoupali 4 děti po sobě, tak to dřív bývalo.
1: No a ještě voda, jako by na záchod, by se spláchlo.
0: Jaroslave, no. Dobře, chcete se dál věnovat obavám, anebo můžeme přejít k tomu strachu?
1: No to já se jímalo, že z toho strachu, nevím, z toho strachu, jakoby strach, já nevím, z tomu strachu, že bych chtěl něco úplně jako strach.
0: Bojíte se třeba, jakoby, máte nějakou fobii z něčeho?
1: A fobii asi úplně ne. Tak jo, ani nemám strach ze smrti.
0: To je taky dobře. A byl jste vždycky takový, nebo vás život naučil nebát se?
1: Jako malý kluk jsem se hrozně bál tmy. Já jsem musel mít furt rozsvící, no. I když jsem šel spát, bylo to šílený, jako já měl jsem si to sourozence, ale museli jsme usínat při rozsvícené světle. Teď jsem si na to úplně jako nezvyk, jako už mi to problém nedělá chodit ve tmě, jakoby i tohle, jakoby nemám o sebe jako úplně strach. Jinak bude určitě, jinak bude hovořit žena a muž, jo, jak určitě se cítí bezpečnější na ulici víc chlapek, než muž se cítí bezpečnější nosit na ulici, než ta žena, že jo.
0: To určitě. Jaroslave, situace. Asi mě zaujalo i to, když jste řekl, že se nebojíte smrti. Možná je právě přijetí té smrti jedním ze způsobů, jak se člověk může toho strachu zbavit. Co vám osobně pomohlo dojít k tomu, že se smrti nebojíte? Berete to jako přirozenou součást života, nebo to mělo ještě nějaký důvod?
1: a určitě nikdy neví, kdy to přijde a že na to se někdo to má s tím problém se smířit, to připravit se na to, ale je to prostě, narodili jsme se a musíme umřít, jak mi to řekla tenkrát maminka, když jsem jí položil tu otázku v jednom a půl roce života, když jsem se narodil, jsem jí prohlásil tuhle větu, proč musíme umřít.
0: Dobře. No. Jaroslave, co říci závěrem?
1: Ať je pro lidi doma z ničeho strach, ať ten strach se snaží překonat a jakoby a omezit ho buď na minimum. Záleží, čeho se to týče, budu poslouchat určitě dál, ostatní, co budu povídat.
0: Děkujeme, bylo příjemné si povídat i s vámi. Přeji, ať vás ten klid a nadhled neopouští, ať si ho uchováváte.
1: Já beru všechno s optimismem, určitě, beru všechno s optimismem.
0: Loučíme se, Jaroslave.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Jakub Smolík, který dospíval písničku Blázen žárlí 21 minut po 23. hodině a ve vysílání Českého rozhlasu pokračujeme dál v noční lince. Dnešní otázka je jednoduchá, ale odpověď může být složitější a hodně osobní. Čeho se bojíte a co s vámi váš strach dokáže udělat? Ptáme se paní Jiřinky.
1: Ne, já jsem Milena.
0: Milenky, omlouvám se. Odkud voláte, Milenko?
1: Já, Irena.
0: Irenka, dobře, odkud voláte?
1: Volám ze Zlivý, v Choďáku.
0: Co máte k tématu, povídejte.
1: Mám strašnou pavouci. Tam nemůžu ani vyslovit. A dneska jsem objevila zubela tma a jsou na balkoně. Koště mám krátký, tam nedošáhnu, tak nevím, co budu teď dělat.
0: No, tak je potřeba si zavolat pomoct, jestli vám to vadí, tak
1: aby budu muset, protože tam si netroufnu.
0: No a pamatujete si, kdy jste se začala bát pavouku? Je to od jak živa?
1: No, já to mám od mládí, mě bylo asi tak 10 let. Když mi bratr za tričko hodil křižáka. A od té doby nesnáším žádnýho. Jak můžu, tak není, když ho zabiju, jak řeknu.
0: No. Víte, co jsem četla, paní Irenko, že když jsem se teda přepravovala na toto vysílání, že skutečná fobie z pavouku se pozná tak, že se na toho pavouka nemůžete podívat ani třeba v televizi.
1: No, ne, tak v televizi. To zkusnu.
0: To zvládnete.
1: To jo, tam mě nevyleze. To jsem si jistá.
0: A dokázala byste si, představit, že byste se toho strachu někdy zbavila?
1: Ne, zkouším to už kvůli pravnučce, protože ta nechtěla chodit do pergoly a vidí doma a pak křičí, tak někde jsme byli, pak jí to jako bojí se, ale je sticha. Ale ne, já se začnu třást.
0: Počkejte, Jirenko, jak jste to myslela, že se bojí pavouku a někde s ní byli?
1: U nějakého lékaře.
0: Aha, nějakého jako psychologa nebo terapeuta?
1: No, tak, tak. A už se jako nebojí. A já se jí, a babi, ty se ještě furt bojíš. Já říkám, no nebojím, Viktorko. Už se jí nemůžu, já před ní dělám, že se jí nebojím.
0: Aha, no
1: ale
0: tak
1: není to
0: zjistěte ten návod, jak to udělali. Ptala jste se na to? No, mě to taky zajímalo.
1: Ano, mě to taky zajímalo, ale já přesto to nemůžu. No. Ona to dala a ví, že ten pavouk je v tom rohu a je jí to jedno. Já bych se mu tam měla, tak...
0: Dobře.
1: No, nedám.
0: Co teda jí poradili? Jak jí zbavili toho strachu?
1: No to já nevím, já se musím zeptat snachy.
0: No, to se zeptejte.
1: No, nejsou na dovolené.
0: No, třeba bude nějaká příležitost, abyste nám o tom popovídala.
1: No, já už se taky na to chystám. Já vidím pavouka a jdu hned po něm.
0: A když pomineme právě tuto fobii, čeho se ještě v životě bojíte?
1: Tak už ničeho. Jenom těch pavouků. Ale když jsem bydlela v baráku a mám kousek tady z důchodáku dojít na zahradu a my máme doma centrální vysavač, dlouhou tyčku a pak já je vždycky vysála.
0: Mhm.
1: A tady mám my koupili takovej jenom pojízdnej, to nejde. Tím to nejde.
0: Aha, teda.
1: No, tak tady jsem úplně takhle a to mám ještě tu plen.
0: Aha, rozumím.
1: No,
0: tak Jirenko...
1: zítra uvidím, tady poprosím někoho, kdo se nebojí, jestli by mi ho z toho balku, a jsou tam dva u sebe.
0: No tak uvidíte, třeba ta paní zítra už nebudou.
1: Jo, já jsem byla... na letošní zimu Vánoce jsem si přinesla z jmelí a takovýto větvičky a tady si to dělám na balkoně a takovej barevný křižák. Růžovej. No, žlutý, černý tam bylo. No, já jsem spanikařila.
0: Hnědo žlutý bývá nejčastěji.
1: A, no, a teď ještě nějaký ducha přítomno jsem zbala a on se spouštěl dolů. A jak dopad, já tam mám koberec, tak jsem mu přišla tolik, co by stříklo, tak no, se zbala
0: úplně. Dobře. Jirenko, jsme u konce povídání. Já vám moc děkuju, že jste s námi vysílala a teď si dáme písničku od Jelena. Naslyšenou.
1: Já budu poslouchat, protože já nebudu moc kvůli těm pavoukům spát.
0: Tak buďte s námi a přijdete na jiné myšlenky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dát.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme před sebou téma, které je možná trošku mrazivé. Strach a fobie. Co vás dokáže vyděsit? Z čeho máte respekt? A co jste možná celý život marně zkoušeli překonat? Ptáme se paní Boženky, která volá do Zlína z Hradce Králové.
2: Dobrý večer, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A já mám strach z myší. To mě prostě myš nemusím. A pak jako dítě jsem viděla, když havarovalo letadlo nad lesem letělo a my jako děti jsme vyběhli a viděli jsme, jak lítají ty vršky stromů, pak dosedlo nějak na paseku. My jsme tam běželi, ale mezi tím už tam byli dospělí a nepustili nás tam, aby jsme se podívali. A od té doby jsem měla vždycky strach, když jsme byli v lese a letělo letadlo nad lesem. Tak to mě vždycky takovej strach popad, že jsem si myslela, kdyby náhodou to havarovalo, nebo nějak jsem prostě měla strach. A největší strach jsem snad měla, když jsme byli v učilišti a před Vánocema, než jsme se rozjeli domů, tak jsme dostali nápad, že bychom si mohli udělat stromek prostě v tom učilišti. A tak se toho chytli děvčata a dvě jako se vypravili a říkali, pojď s námi, ty umíš vyjízdat na prsty, tak prostě, aby s nás jako ohlídala, kdyby náhodou se stalo a někdo šel, tak zahvízdáš. No, mrzlo jen cvičelo, měsíc svítil a my jsme šli po takové polní cestě. Já jsem měla takovej strach, že nás někdo jako uvidí nebo že na nás někdo přijde. No a tak jsem mě nechali na konci jako cesty a pod strání byl ten les s těma smrčkama a je už takový jako hornatý a já jsem viděla ty chalupy, jak svítěj a děvčata, jak řezali tou pilkou. To se tak rozlíhalo po celém okolí, jako když bylo ticho. A já jsem už byla šťastná, když ten stromek vynesli do ty stráně a šli jsme domů a nebo do toho, na to učiliště a já jsem si odechla, až když už jsme byli prostě v učilišti. No tak to bylo takovej strach. Pak jsem měla strach jako i z letání v letadle.
1: No a to vám s dovolením do toho vstoupím. Boženko, když jste teda mluvila o tom vašem zážitku, což teda muselo být pro vás, jako pro dítě, opravdu hodně silné. Těžko asi zapomenete na ten obraz a zvuk, a když nad vámi letělo letadlo, které se potom zřítilo. Já jsem čekala, že řeknete, že se bojíte létat a vy jste řekla, že když jste v lese a letí letadlo, že se bojíte, že spadne.
2: No, to takovej pocit jsem vám měla, že se ve mně všechno sevřelo a připomněla jsem si, jak jsme viděli to letadlo, jak klesá, že jo, nad tím lesem a tak to ve mně zůstalo snad celý život. A to jsem chtěla říct, měla jsem taky strach z lítání, ale až když jsme přiletěli v 86. do Sovětského svazu, tak jsme letěli z Bratislavy a My jsme, máme tam rodinu, že jo, tak jsme tam nechali auto a když už jsme měli jet na to letiště, tak mě takovej strach nějak sedřel, ale švagr do mě vrazil becherovku, skleničku a mě ten strach jako přešel. A pak jako v klidu už mě to nevadilo, ani když jsme letěli zpátky. Tak to jsou takové ty moje zážitky.
1: Takže se dokážete během letu uvolnit a užívat si to? Ne, můžete si dívat z okénka?
2: Sedla jsem si i k oknu a dívala jsem se, jak jsme byli nad těma mrakama, tak jak, no, přišel mě ten strach prostě. No, takže takhle, no.
1: Dobře, budeme přidávat ještě nějakou obavu, fobii.
2: No, mám strach jako teďkon z výšek a i jako když jsem se učila v tom učilišti, já jsem byla v elektrikářském a lezli jsme po sloupech, dělali jsme veřejné osvětlení a bylo to v zimě taky a byl to nový sloup a my jsme nově naimpregnovaný a my jsme nemohli zaseknout ty stupačky. No ale nahoru jsme vlezli, tam tu lampu, to jsme přišroubovali a když jsme lezli jako dolů, tak jsem nemohla jako zaseknout ty stupačky, abych jako slezla, ale asi metr a půl nad zemí jsem prostě sjela. No. Takže taky jsem jako měla strach, když jsme na tom sloupě byli, jestli vůbec slezu dolů, no ale...
1: No já bych řekla, že to je spíš jenom profese pro muže, ale vy jste o tom už kdysi mluvila v Noční lince, že to tehdy bylo naprosto běžné. Jestli si dobře pamatuju, tak jste říkala, že vás bylo opravdu moc žáků ve třídě. Pamatuju si to dobře?
2: No, pamatujete, bylo nás na tom učilišti děvčat 80 a 70 kluků. Měli jsme dvouletý učební obor, no ale zkoušeli jsme jako, učili nás ty instalace, že jo, zapojování zásuvek a to jsme dělali jako normálně instalací v domech a na praxi jsme jezdili do Janských lázní. No, takže jsem si tak nějak to zapamatovala z toho dětství, něco ve mně zůstalo, ale ty myši opravdu, z těch mám strach.
1: Boženko, děkujeme za vaši návštěvu, přejeme krásný noční čas, pojďte s námi poslouchat kapelu Olympic.
2: Děkuji vám a všem přeju dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes nás čeká i s vámi povídání o strachu. Máte nějakou fobii nebo něco, čemu se vyhýbáte? Máte z toho strach nebo nemáte nic takového a naučila jste se to už ovládat a zvládat? Jak to je?
1: Tak já mám strach z chlapů, protože co jsem měl za chlapy, ty sami ožrali mlátiče, to jsem nevěděla, jestli mě zmlátí, jestli přijde z hospody a zmlátí mě. Ale teď jsem si našla miláčka, když jsem měla dovolenou a myslím si, že mi to vynahradí tady ten pán Jiřík, no.
0: Mm-hmm.
1: Protože vlastně kluk se narodil přidušený a musela jsem utéct od něho, protože bych, nevím, jestli bych přežila nebo nepřežila. Ale uhla jsem a odnesl to dveře, který mám do teďka schovaný a je v nich díra. Takže aspoň vím, z čeho dělají dveře a jako měl sílu ten dotyčný.
0: Tak to musí být velmi nepříjemný pocit, když má člověk strach, že mu může někdo ublížit. Hlavně, když je to tady obava, která vychází z nějaké konkrétní zkušenosti. Vy jste tedy nemusela nějak ten strach překonávat, vy jste prostě udělala změnu ve svém životě a to velmi dobrou. Říkáte, že teď máte nějakého pana Jiřího a všechno funguje, jak má.
1: No. Myslím si, že mi příbuznej dal do hromady zavčasu.
0: Mm-hmm.
1: Protože tohle, co jsem zažila během dovolený, takže vlastně jezdíme do Německa na faru a tam vlastně mají krávy, podojí mlíko a z toho mlíka si udělají máslo, sejry a pak z toho udělají celý oběd, jo? Bez masí jídla se tam. A na večer je taková jako diskotéka.
0: Dobře.
1: A no moc hezky je to.
0: Věruško, když teda pomeneme tady tento váš strach, máte ještě nějakou fobii? Je něco, z čeho máte respekt?
1: Já si myslím, že mě pro nás jedou čísla, že 13, 14, že 14, mám na čipu 39, 14 práci, kluk je 14. prosince, občas potkám auta 14, 14, jo, nebo takhle, to znamení, nebo 10, 14, jo, moje datumy narození, a tady přítel má 10.41, takže ta 41 v obráceně zase 14. Takže to je nějaký znamení. A rodný číslo má na konci 814.
0: Aha, takže není to tak, že máte fobii nebo strach z čísel, ale máte takový zvláštní pocit, že
1: pro vás určitá
0: čísla znamenají něco
1: a pavouky,
0: víc.
1: Já si myslím, že mi pavouci přináší štěstí než smůlu.
0: No, tak to je protože fajn, nevím, co na to říká paní, která volala před vámi. Asi bych chtěla mít váš optimismus. A proč ne?
1: No, protože asi Jirka mě změnil život, no, prostě. Co jsem zažila v podstatě 14 dní, asi napíšu knížku. Stálo by to za to, prý.
0: Dobře. Věruško, zdravíme do Prachatic. Je něco, co chceme říci závěrem, vzkázat posluchačům?
1: Já bych chtěl vzkázat práci v Otavě v Prachaticích, že některý lidi jsou na mě moc hodní a některý zlí. A prostě jsem jim to řekla v práci dneska. Takže vzala jsem si volno čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Takže půjdu do práce v pondělí. A jak mi říkají, že středa je tam třeba, tak jsem si vybral sexuální volno.
0: Dobře, tak doufám, že vzkazy se dostanou k těm, co mají. Opatrujte se a zase někde v noční lince.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Za tři minuty je tady půlnoc. I teď si budeme povídat o strachu, tentokrát s paní Zdenou, možná o tom, který se objeví pokaždé, když uvidíte pavouka, nastoupíte do letadla, výtahu nebo se ocitnete v nějaké jiné situaci. O čem budete vyprávět, paní Zdeno, vítejte.
1: No, děkuji za přivítání, já mám neskutečnou fobii z hadů.
0: Můžu poprosit, Zdení, abyste se stlumila anebo úplně vypla rádio?
1: Rádio, ano, ano.
0: No, to pak pro nás bude příjemnější.
1: Tak, no musím vám říct, že když jsem byla ještě děcko a můj milovaný skoro o 7 let starší bratr nosil z lesa užovky, nebo nevím, od někač s kamarádem nosili užovky a on mi to strkal za krk. Víte, a od té doby já mám paniku, něco nepředstavitelného, to ani neumím vyslovit. Toto cítím prostě, hady ne, a stačila i žížala, ale to mě odnaučili vnoučata. To by jistě žížal, teda to mě odnaučili moje vnoučata, když přišli ze zahrady od dědečka. Babíko, jíhala. Přinesli mi žížalu tlustou jako prst.
0: No, tak, pověste, že máte strach z hadů, protože víte, že mohou být nebezpeční, nebo...
1: No, víte co, já jsem opravdu byla ještě malé děvče. A to mě tak zasáhlo, když mi to strkal bratrček můj milovaný za krk. Nemůže se toho zbavit celý život. A stačí jenom zmínka, stačí jenom obrázek, zakrývám si oči. Ale jednou jsem měla zážitek. Navštívili jsme zoologickou zahradu. Rodina, máme tři syny, byly to děti tenkrát, synové. Tenkrát byl jako voják tady někde, kde my žijeme. No a když přišlo na ten pavilon plazů, tak já jsem zůstala venku. No a najednou nejmladší synek pro mě přiběhl. Maminko, maminko, to musíš vidět. Táta bojuje s hroznišem. Tam totiž jeden ten z těch zřízenců opravoval část toho příbytku tady těchto příšer. No a mezi tím je krmili, jak tam hodili pro ně to jako asi to úžasně očekávané žrádlo, tak si do sebe zakousli, no, dva se prostě, jeden druhýho polikal. No, takže nastal chaos, volali někoho z publika a chlapci si tak koukali na tatínka, tak jako tatínkovi nezbylo nic jiného, než hrdině nastavit svá bedra. Tak s nějakým tím ošetřovatelem tahali je od sebe a potom pomohl až proud vody. No a tak potom byli chlapci na tatínka nesmírně pyšní, že teda toho hrozný, že ho přemohl. No.
0: To teda je zážitek. To
1: no, to je zážitek. Mně stačilo, když mi to s očima na vrch hlavy vyprávěli. Já jsem se s toho málem osypala.
0: Takže vy jste se tam nešla podívat?
1: Ne, já jsem nešla. Mně stačilo, jak mě to barvitě líčili. Mm-hmm. No a bylo to teda v plzeňské zoologické zahradě, která je nádherná.
0: Nádherná, no, ale nádhernější by byla, kdyby tam nebyly hadi pro vás osobně.
1: Já se vyhnu tomu areálu, kde jsou ti plazy. Jinak je to tam úžasný. No. Takže to je asi tak všechno, co bych vám řekla k té mé velké fobii. Ta už mě neopustí. No.
0: Naštěstí si myslím, že jsou mnohem horší, které vás potkávají třeba každý den nějaké situace, takže myslím si, že těch hadů se asi nemusíme v naší přírodě tak obávat, už určitě ne na zahradě a v domácnostech, když pomineme nějaké malinké ještěrky. Děkuji.
1: To mi nevadí.
0: Děkuji za povídání.
1: Krásně. A nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 5 minut po půlnoci a začíná 2. hodina noční linky. Přeji vám krásnou půlnoc, klidný večer, jsem ráda, že zůstáváte s námi s Českým rozhlasem. Pokračujeme v tématu strach a fobie. Povídáme si o tom, čeho se bojíme, co nám nahání respekt, co nás dokáže zaskočit a také o tom, jak se s našimi strachy během života učíme žít. Tak pojďme pokračovat, možná máte právě vy svůj příběh, o který se s námi chcete podělit. Jarka Barboříková vítá paní Emu z Jesenická, krásnou noc.
1: Z Javorníku, Jesenická.
0: Z Javorníku, tak, přesně. Povídejte.
1: Tak, dobrý večer všem posluchačům, vás srdečně zdravím. A dneska téma je úplně skvělé, tak jako bylo včera předtím. Miluji váš rozhlas, vždycky jak přijdu večer z práce, protože jsem ho spotká, tak poslouchám vaše rádio, u něho usínám. A když je potřeba, tak zavolám a mám štěstí, že se vždycky dovolám. Takže fobie, řeknu vám takhle, vezmu do ruky žábu, hada, myš, potkana, cokoliv. Ale uvidím sebe menšího pavoučka, tak to vidím velké zvíře, jako je vlkodlak, a jsem v tranzu. Vidím pavučinu a šílím úplně. A mám kolegyni v práci, to je ta sama, jako hospodské musíme chodit do sklepa přeražet sudy, což je pro nás veliké utrpení a jenom já jdu a sleduji. Z kterého kouta nebo rohu na mě vyskočí nějaký pavouk. Všichni práci se tomu smějou. Prostě já vidím pavouka malinkého. Ten moment je to pro mě obří pavouk a já, mě je zle, špatně, já musím, prostě se nepohnu z místa.
0: No, vidíte to, paní Emma, moje dcera, když vidí pavouka, tak má asi takový podobný pocit jako vy a já to vlastně vždycky zlehčuju, ale když poslouchám teď vás, posluchače, tak bych to možná nemusela zlehčovat, skutečně to může být fobie, která je jako reálná a asi bych po ní neměla chtít, aby ty pavouky šla sama dát ven. Vy se dokážete toho pavouka, neříkám dotknout rukou, ale nabrat ho třeba nějak na smetáček
1: oddělat? Ne. Já jdu pro někoho z práce, třeba pro kuchaře, nebo co tam umývají nádoby a strašně prosím, ať tu potvoru vezmou a odnesou ji ven, nezabít, odnesou ven, abych ji třeba na restauraci nebo na zahradce neměla. Prostě říkám, vezmu do ruky cokoliv, žábu, hada, cokoliv, nevadí mi to. Ale my jsme byli na dovolené na Valachách, s kama pocházím, a jeli jsme do Lešné do zoo, tam je uprostřed zoo krásný zámek prostě. Tak jsme si ho prošli a dole, že jsou hadi, říkám, super, podívám se na hadi. A to se prochází, že se nemůžete vrátit, musíte projít prostě kolem těch terárek a ty tam byli pavouci. Pro mě to byli dinosauři. Já jsem stvrdla za mnou fronta, všichni do mě klepali, já jsem nemohla udělat krok. Prostě. Takže když jdeme takom do Lešné, tak vyhýbám se zámku. Dole těch pavouků. Hadi mi nevadí, jako to úplně. Hadi miluji, já jdu na hřibky a najdu slepiše, tak vezmu do ruky, přenesu ho do trávy, aby na něj někdo nešlapal. Jo? Ale uvidím jakoukoliv pavouka, nebo když jdu na hřibky a pavučina mezi stromama, já hledám hřibky teď na obličeji. To je čandaš, jak já tancuju prostě v lese. To je, nevím proč, v životě mi ty zvířatka neublížila, ale já s nich mám prostě strašně odpor. Nevím, proč to je ve mně.
0: No, vidíte to tak. Možná, že jste prožila i něco jako malinká a třeba si to ani už neuvědomujete, ale většinou, ano, většinou to má nějaký počátek. Každá fobie vznikla na základě nějakého impulzu. No, tak vy máte asi takovou nevýhodu, že teda musíte chodit do těch sklepů, kde ti pavouci bývají, takže vy máte oproti jiným lidem nevýhodu, že vy se jim vlastně nemůžete vyhnout. No. Naštěstí tam máte někoho, kdo vás vždycky může zachránit.
1: A doma, když se objeví pavouk někde, tak zvou na manžela. Okamžitě pojď tu potvoru zlikvidovat. A on má z toho srandu.
0: Tak jde,
1: máme. Ale manžel už se naučil, takže pardon, manžel se už naučil, takže prochází koupelnu, záchod, byt a jak vidí, jde pavouka, tak ho vezme, vyhodí ho ven, když přijde z práce, tak aby prostě doma nebyl, abych to neviděla. A řeknu vám, moji synové byli na výletě a chtěli mi udělat strašnou radost. To kdysi byl takový hit, takový černý pavouk na gumičce a mělo to balonek. Oni to zmáčili, ano. To mělo asi metr a to skákalo. No, tak to mi dovezli z výletu.
0: To jsem úplně zapomněla tady na tu hračku. No.
1: To byla úžasná hračka kdysi.
0: Ano, ano.
1: Ale mě to stalo malým infarkt.
0: Paní Emo, děkuji, že jste nám zavolala. Přeji, ať je vaše příští cesta do sklepa o něco klidnější, ať na vás žádný pavouk nevyběhne. Mějte krásnou noc a děkuji, že jste s námi.
1: A zdravím všechny posluchače, a hlavně vás moderátory, protože jste úplně úžasní, jako přijít večer z práce, nepustit si vaše rádio a neposlouchat a neusilnout to, tak to by byla asi moje smrt pak.
0: My se moc snažíme, tak děkujeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 14 minut po půlnoci. Hezký večer přeje v noční lince Jarka Barboříková. Jsem ráda, že jste si našli cestu k našemu vysílání. Povídáme se o pocitu, který známe všichni, ale každý ho prožívá jinak. O strachu, o tom, co v nás dokáže vyvolat strach, fobie. Téma i pro krásnou noc. Pro paní, ozvěte se, dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Jaruško, ještě jednou. Tak chtěla bych taky přispět k tomuto tématu.
0: Paní Mirka, povídejte.
1: Ano, a jak jste mluvila ze začátku, tak já si myslím, že obava a strach je zase ještě něco jiného, než je fobie. Fobie bych řekla, že to je už až tak trošku nemoc. A jak mluvil ten první pán o tom strachu, tak prostě takovou obavu a strach máme všichni. Jak to teď vypadá, že jo, tak všude samá válka a mění se počasí a lítají nad námi samé družice. Takže to mě tak napadlo, to by byla taková obava o naše děti a vnoučata. Ale teď k té fobii. Tak teď ta paní říkala přede mnou, ta paní Ema, jak za dětství prostě zažila tady tyto situace, tak já právě si pamatuju, hned mě to naskočilo, že když jsme byli jako děcka a já jsem bydlela na Jižní Moravě a chodili jsme taky na brigády, na pole a prostě ještě se zmíním o takové věci napřed, že to byla doba, možná si to ti starší pamatují, ti mladší vůbec ne, kdy jsem nějak tak se dostala ta mandelinka bramborová. A představte si, že my jsme chodili na pole s dětskama jako třída organizovaně a my jsme hledali na bramborách tu mandelinku bramborovou. A potom se to teda nějak rozmohlo a teď už se o tom nemluví, asi to už není. No a tenkrát byla taková věc, že nám řekli, že kdo tu mandelinku najde jako první, tak dostane odměnu 500. A opravdu moje kamarádka Olinka tu mandelinku našla a dostala tuto odměnu. Ale o tom, to je jenom tak pro zajímavost, ale mně se stala právě taková příhoda, že jsme tam byli s naším panem učitelem a on chtěl udělat nějakou legraci, tak vzal ještěrku, že jo, na poli ještěrky, žížely a tak, myši nebyla o to nouze. A on jako mě chtěl postrašit a jako by mě ji chtěl nějak zakrk, jo, nebo co, drželi v ruce. A děcka se chechtali a já jsem z toho měla až skoro záchvat panicky, jak jsem se lekla. A od té doby, já si myslím, že to bylo ve mně, tak jsem se tady tohoto všeho snad ani nebála, ale štítila. No a na vesnici toho bylo dost a oni si potom ze mě dělali srandu, že naši měli pole, tak jsme měli na dvoře dyně, žluté krásné dyně a já jsem na tom sedávala, třeba se opalovala nebo co, já už nevím. A potom jsme ty dyně jako chtěli zpracovávat a pod těma dyněma bylo ale 10 žab. Jim tam bylo dobře v tom teple. Tak a já zase jsem se toho tak jak si štítila hrozně. No tak to jsou takové ty zážitky, ale drží mě to teda od dětství. Já tady toto opravdu nemusím. A představte si, že já jsem učila a chodili jsme organizovaně, jak to bylo v těch 60. letech, tak jsme jezdili na brigády, na pole, na papriky, rajčata sbírat a tam toho bylo právě plno, tak jsem měla co dělat, aby to děcka nepoznali, že se opravdu toho snad ani nebojím, ale štítím. Tak to byl takový jeden příběh můj. A teďka ještě k té fobii. Je hodně, tak no hodně. Znám lidi z mého okolí, kteří mají fobii právě na malé prostory a nejeli by výtahem ani za nic. A tak toto jako mě nevadilo, ale já jsem měla takový zážitek hrozný, že jsem byla dole pro pro elektrikáře, který nám měl něco v bytě spravovat. No tak jsme nastoupili do toho výtahu, který byl, že jo, metra půl krát metra půl, no ale výtah se zarazil a teď já s tím cizím mužským v tom výtahu a on zavolal pomoc, že jo, tam je na to tlačítko, no ale než přišli, než přijeli, tak to jsem si teda užila. Já jsem se nebála, ale byl to cizí chlap a tak jsme tam nakonec si sedli do rožku oba dva a čekali já spocená, no tak to bylo teda vysvobození, opravdu. A potom, když už jsem, bylo to ve mně jako dost dlouho, no ale tak nějak si myslím, že se to jako nějak rozumem tady všechno dá trošku nějak potlačovat, protože ty broučci a ty žížaly a to všechno, ty ještěrky, jsou to taky tvorečkové, kteří chtějí žít, že jo, tak to zase se snažím moc to nějak, no ale nemusím je, ani hady, já bych nešla do zoologické tam do toho, jak jsou ta, jak se tomu říká, terária, tak to teda ne. No a ještě chvilinku můžu?
0: Ano.
1: No a protože tam jako v tom ve okolí, kde jsem bydlela, tak jsme byli kolikrát třeba na tom minaretě v lednici. Tam jsme jako děcka lezli a teďka tady je vysoký 60 metrů a má to takové tři okruhy prostě s tím zábradlím, tak já statečně jsem to teda vylezla s dětskama, ale nahoře nalepená na té zdi, kolem dokola krůček po krůčku, prostě nemusím výšky. A dělá mě to do dneška zle. Takže, paní Jaruško, tak všechno jsem vám to řekla, ale i přesto přes všechno já říkám, přes ty trable a že máme obavy a nebo máme nějaký ten strach něčeho, tak život je pořád hezký a nějak se snažit prostě to všechno překonávat, že jo, že mám pravdu.
0: Přesně tak. Děkuju za krásné povídání.
1: Ukončila.
0: No, vy jste si to hezky uvedla, teď si to i sama ukončujete, vy jste báječná, vy byste to tady mohla moderovat. Čas jsme ale malinko přetáhli, takže paní Mirko, nebudu se doptávat, jenom popřeju nádherný večer v
1: no,
0: naší společnosti.
1: A děkuju, nashledanou, naviděnou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Miroslav Žberka dospíval v noční lince Českého rozhlasu. Za 4 minuty je tady 12:30. Dnes si společně posvítíme na vaše strachy, ty malé, které nás jenom znejistí, i ty velké, které nás dokážou třeba paralyzovat a pořádně nám se vázat ruce. Je s námi paní?
1: Prosím?
0: Paní Jitka, vítejte, už jsme ve vysílání a máte prostor.
1: Ano. Dobrý večer, já zdravím všechny, hlavně vás, a chci vám říct jenom, jak já jsem se dostala k fobii z pavouku. Když mi bylo 6 let, měla jsem o 10 let staršího bratra, druhýho teda potom o 10 let mladšího, ale ten starší odjel na střední školu do Hořic a jezdil vždycky prostě v neděli odjel a potom za týden zas přijel. Jenomže jednou odjel a druhý den najednou večer někdo zvoní, mě teda bylo 6 let, zvoní, já jsem šla odevřít a bratr stál s oběma rukama zavázanýma. Já jsem se zděsila, to víc malá holka, když koukám, a dozvěděli jsme se, že má otravu po kousnutí pavoukem. Já jsem do té doby vůbec nic takového jsem jako nevnímala, no tak pavouk, že by mě se jako na vzhled nikdy nelíbili jako pavouci. Sice jsou třeba někomu lidé pěstou, lidi líbějí se jim, mě prostě jsou, jako nemusím je. Ale od té doby prostě já jsem skutečně z nich získala takovej strach, že to byla až fobie, že jsem skutečně říkala potom, už když jsem byla stát, to mě teda drželo až do dospělosti a když jsem se vdala, tak manžel ten mě prostě z toho chtěl nějak vyléčit, ten se pavouku nebal. Tak říkal, počkej, díči, to měli jsme už syna, říká, on to zdědí po sobě, tak říkal, já tě to nějak odnaučím. Tak vymyslel, že mě jednou na lopatce široké přines ukázat mrtvýho, teda pavouka. Že to byly sklípkaní, teda tady ty, jak jsou, nebo pokoutníci, kecám sklípkaní, pokoutníci, to je jakovej domácí pavouk, my máme vedle dílnu betonářskou, tak tam tomu jsme říkali dílentky. Tak mě toho pavouka přines ukázat a to jsem viděla, těch 8 noh složených na tom břiše a tam jsem zblízka viděla, že má ty nohy takový jako vodou nalití a chlupaty, čili to se mě přestal líbit úplně ještě víc. A jednou se stalo, my jsme měli koupelnu, kde bylo teda větrání nahoru jako na půdu, takový odsuny, jo, jako ventilace. A já jsem teda jako poslední, my jsme bydleli 3 rodiny jako v baráku dohromady a chodili jsme na televizi společnou, všichni byli na televizi a to už jsme teda měli syna většího a já jsem se chodila koupat vždycky jako poslední. Položila jsem se do vany, najednou plesk tím větrákem, prostě tenhle pavouk, a on umí plavat. Najednou byl v té vodě, já teda, mě bylo úplně jedno, kdyby u nás byla cizí návštěva, nevím jaká, tak jsem vylítla z té vany úplně nahatá a řvala jsem na manžela, aby přišel. No ten ho vzal docela, vyhodil ho, ale já jsem jako dlouho ty pavouky, se mě to bylo odporný, tak jsem je likvidovala, ale potom už k stáru jsem teda si říkala, no jo, je to příroda, asi jsou na něco užitečný, tak teďka se snažím, když je v nějakým příhodným místě, že teda ho můžu přiklopit na něj velký, teda takovej kelímek průhlednej, abych viděla, až se dostane až jako do toho vrchu, do toho dna, pak teda nějakou dekturou nebo něčím to opatrně podložím, čekám, aby nepřilez až k té dektuře, abych mu neudělala něco na nohách a s hrůzou, aby mě nevylez a nevylez na mě, tak ho vynáším ven, ale neprostě za celý život, je to teda změněný, že už aspoň, ale než ho někde vynesu, tak to opravdu se toho, já nevím, jestli to je štítění, spíš ta hrůza z toho, že ten bratr z toho měl tu otravu, nebo od té doby prostě nemusím. A teďka nemusím ani tyhle velký, o těch se dokonce říká, že skutečně dupou. Syn měl nahoře teda svůj pokoj a měl robincovou rohož za ležením a ten tvrdil, a věřím mu, že slyšel, když ten pavouk velký potom leze, že to škrábe. A toho, když jste ho viděla někde na zemi a chtěla byste prostě nijak zasáhnout a on se vám dostal na nohu, tak on přeskoč. No prostě je to hrůza, no. Možná to je krása pro nějaký lidi, ale pro mě ne.
0: Teda, to jsou zážitky, hlavně teda to hlusnutí.
1: Ale skutečně je šetřím, no nešetřím, co teda se přiznám, tak vysávám to, jak říká ta paní, nastavím si dlouhý teda trubky k vysavači a vysávám teďka ty palouky, já vím, že toho je, aspoň teda vím od lidí, že toho je hodně, nevím, jak se jmenujou, jsou to takový malí, oni mají takový kulatý jako průhledný tělo a když jsou na pavučině, tak mají těch 8 noh svěšených dolů jak střapec, ale ty jsou tak produktivní, že teda vemete pavučinu, vysajete ji a jdete tam za 5 minut a ona je znovu. Tak ty teda chudáky vysávám, no a pak je vysáváme, vyklepáváme venku, no. Ale já doufám, že je tam vždycky nějaké chvilku nechám a že teda se chudáci udusejí. Protože, nevíte, nestěžoval si někdo, nebo nemáte zkušenost s těma, ale ty mají produktivitu teda nevídanou. Protože říkám, to, ty mají v minutě snad zapředený všecko, co jim zničíte.
0: Jitko, děkuju za návštěvu opět, jsme malinko přetáhli čas, takže
1: jo,
0: je na čase se rozloučit, ale děkuju, já jsem si to ráda doposlechla až do konce.
1: Tak jo, tak ať se nezoufte, že jsme přetáhli.
0: Ne, to je úplně v pořádku.
1: Můžu ještě vteřinku, jestli bych mohla poprosit, jestli by se nemohlo navrhnout téma, jestli ostatní, jako co posloucháme, jak vnímají nejenom vaše moderování dobrý, ale jestli ustojíte všichni ty, kteří teda volají úplně nevědí, o čem to je, nebo vědí, o čem to je, a buď umyslně jdou úplně k jinému tématu. A je to stejný, co volání a dovolají se po každý. Já vám řeknu, že teda to mám tendenci vypínat a nejsem sama. Jestli by šlo nějaká takovýhle poznání, jak to vnímáme.
0: No určitě se na tě můžeme zamyslet, dám to do pléna a
1: dobře,
0: necháme se překvapit.
1: Tak vám děkuju moc krát, přeju vám všechno nejlepší, ať se vám daří, jak osobně, tak pracovně a hlavně zdravíčko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Pohodový večer přejeme v noční lince Českého rozhlasu.

0: noči.
1: Lucie Bílá zpívala v noční lince Českého rozhlasu. Přeji krásnou noc, zdravím vás všechny, kteří nás posloucháte už od 23. hodiny. Kdo si nás zapíná právě teď, můžu připomenout téma, a to zní obavy, fobie, strachy. Ty nám dokážou někdy hodně zkomplikovat život, vidíte? Je tady další návštěva. Komu můžeme popřát krásný večer, krásnou noc?
2: Haló.
1: Prosíme stlumit rádio a můžete povídat. Slyšíme se? Tak, já jsem prosila jenom stlumit, nikoli vypnout. Byla tam z Prahy paní Daniela, tak mě to mrzí, nepodařilo se spojit ve vysílání. Tak živě, zdravíme koho a kam?
3: Dobrý večer, tady je Soňa z Krnova.
1: Soni, pěkný večer, povídejte.
3: Já taky přeju všem posluchačům, no a myslím si, že dneska už toho bylo dost o těch pavoucích, ale já opravdu od dětska ty pavouky, prostě sestra starší, ta mě furt strašila pavoukama. Když jsem za ní nechtěla třeba umýt nádobí, tak mě furt, že mě zavře do sklepa a tam, že jsou pavouci. A si pamatuju, že jako my jsme měli sklep, to byla v zemi, že jo, vybetonované, a tam se dávali na zimu brambory, otevřelo se víko, nabrali se brambory. Pokud byl ten sklep plný těch brambor, tak jsem honem pozbírala a bylo. Ale jak už tam bylo málo brambor a já měla slíst po těch schůdkách do toho sklepa, tak to byla pro mě hrůza a do dneška je někde do sklepa jít, protože vím, že jsou tam ti pavouci, a třeba jsme jeli na zájezd do vinných sklípků na Moravu. No a co já, nízké stropy, trubky jakési, no já jsem tam seděla celý večer, já jsem se nemohla kolem sebe rozhlídnout, protože kdybych viděla pavouka, tak už tam víckrát nevlezu. A takové jsou pro mě ty sklepy a takové pro mě do dneška děs a hrůza. Nesmím se rozhlížet. Já když už vlezu, já se nedívám doprava, doleva, nahoru, protože jinak bych nešla nikde do sklepa. A jednou to už jsem byla jako dospělá, a když jsem večer se dívala na televizu, u toho jsem si četla a teď po zemi vidím něco. No, pavouk jak hrom, pro mě to bylo velké pavoučisko. Já jsem vzala tu knížku, přiťapla, vzala jsem na stole konferenční, z toho stolku jsem hodila na něho tu knížku a já jsem nebyla dva dny schopna tu knížku zvednout, jakože tam je ten pavouk. Aha. Takže to jsou pro mě fakt takové zážitky s pavoukama. No, jako dneska, když už vidím někde, tak z dálky nějakým smetákem, že se snažím, nebo nějakou hadru na něho hodit, ale pak nemám odvahu zvednout a podívat se, jestli tam ještě je. Nedej bože, kdyby se zpamatovala, vlezl mi na nohu. Nevím, co tady ti pavouci, že to tak člověk má zafixované.
1: Taky mě to napadlo, čekala jsem, že se budeme bavit o fobii třeba z uzavřených prostor nebo více o fobii z létání. No. A je to jeden pavouk za druhým, vidíte to?
3: Je to, no já jsem to právě poslouchala, já říkám, tak nejsou sama, to jsou ráda. A já ještě kdysi, jak bývali Akce Z, jo, tak u nás jsme stavěli školku v rámci Akce Z. Takže kdo měl čas, že jo, tak v sobotu jsem narukovala, že teda něco budu dělat. No a co bylo, oni řekli, víte co, tady jsme byli 3 nebo 4, půjdete do sklepa a je třeba v tom sklepě vybílit jako to, co tam bylo, ty stěny. No nešla jsem tam, já jsem radši stala na lešení, obuchávala omítku, protože do toho sklepa mě tam nikdo nedostal. Ještě takový nízký sklep a prostě pavouci tam, takže jsem tak radši budu omítku otlukat, než ve sklepě kde si být. Jako tady ty prostory, kde je nízko, kde vím, že by mohly být, jsou pro mě opravdu, že se nesmím rozhlížet. Kdybych se rozhlídla a viděla nějaký to, tak už bych víckrát nešla. Takže já proběhnu, třeba vezmu tam nějaké ty brambory a hned zpátky. Nemůžu se rozhlížet. A v tom sklípku to bylo pro mě utrpení, jako já jsem se vůbec nebavila. Já jsem měla strach se ohlídnout, že tam, jak vedou ty trubky, jestli to byl nějaký teplovod nebo já nevím co, takže tam bude pavouk a to by byl pro mě, jako už pro mě konec, že bych tam už prostě nevydržela vůbec. Takže jo, tak jsem
1: víte,
3: chtěla.
1: Víte, o čem se dnes všem posluchačům Noční linky bude zdát? O pavoucích.
3: No, jako, ano, ano, jako kdysi ještě můj manžel, ten si taky z toho dělal srandu a chytl nějakého pavouka a jenom náznak, že ho na mě hodí. Jako. Já jsem řekla, ty jestli chceš být vdovec, tak stačí zebrat nějakého pavouka a jak budu spát, tak ho pověsím nade mnou nebo co. A můžeš být vdovec. Jako. Tak jsem toto. No a potom, jak jsem, já jsem dělala jeden čas ve školce a moje kolegyně, ta se strašně bála myší. A když jsem třeba, stalo se, když jsem přišla do práce, do kuchyně a v tom dřezu pavouk, pro mě jsou všichni velcí, že jo, takže to a ona třeba šla, vzala ho do ubrousku a už jenom ten pocit, že ho má v té ruce a jde okolo mě, tak už jenom to bylo, já jsem vždycky musela jít pomalu na kilometr daleko, aby ona ho vynesla. A já zase, někdy se objevila v pastičce myška, tak já zase jsem neměla problém zase tu myš jít vyhodit nebo to a tak jsme byli aspoň vzájemně, že každá se něčeho bála, tak nám to vyhovovalo celkem.
1: Chápu. No, takže Soni, děkuju no, moc.
3: Já vám děkuju.
1: Opět se musím rozloučit kvůli času.
3: Ano, ano. Jo, a zdravím všechny a ráda sledují vás pořád, akorát se pořádně nevyspím od té doby, co vás sleduji, nebo poslouchám.
1: Posloucháte.
3: Já jsem teprve tak dva měsíce tady.
1: Už vám dovolím zavřít oči.
3: Jo, dobře, děkuju a dobrou noc všem. Přeju dobrou noc a hezké sny, ne o pavoucích a o fobích.
1: Dobrou. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, bude zpívat Ilona Čáková, ale ještě předtím připomeneme telefon. Ještě je šance se zapojit do dnešní noční linky. Sice ji budeme pomalu uzavírat, ale ještě se na nějaký příspěvek dostane.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Je s námi paní Zdenka, která volá ze Znojemska. Téma zůstává fobie, strachy, obavy.
1: Fobie, tak to je u mě had.
0: Aha, ten už dneska taky po několikáté. Rozpovídejte se.
1: No, protože...
0: Ale prosím, slumte to rádio nejdříve.
1: To bude.
0: Děkujeme.
1: Je to?
0: Ano.
1: Tak, protože už trvá asi 50 roků. A mám zahradu na u lesa, teda skoro v lese. Takže čítám každý rok, že už jsem nachystaná, kdy ten had se na mě vyvalí. Je asi dvoumetrovej a každý rok tam jako přebývá. Naklade tam vajíčka, pak tam má mladý. A já tam na to vždycky většinou zapomenu, no až pak jdu rozmnožovat kompost, tak se to na mě všechno vyvalí. A teď z toho jsem hrozně jako nešťastná, no, že se to, protože si třeba sednu a dám si kávu a sedím tak a najednou se podívám a mě 10 cm od nohy ten velký had, je to teda uzovka, ale když tak přemýšlím nad něčím a teď přesně kolem nohy, tak to teda zvu. Jo, to se bojím, a protože vím, že tam v těch místech jsou někdy i zmije, takže strach jako člověk má. A teď, když se takhle najednou jako zapomenu a pak si tak jenom posledím a vyleze to na mě, tak ještě teď se třeba z toho bojím. Jo, že to je takový náhlý. Já vím, že ten had je tam, není tam sám, ale že nečekáte, kdy to na vás vyleze. Vím, že to tak někdy z jara, když se začne rozebírat kompost, tak už jsou tam ty váčky, ty už jsou prázdné a ta háďata jsou rozlesný tam zrovna, kde já si třeba sednu na tu kávu. A to mám teda děsný strach. Tak už teď moc, teď je letos je takhle sucho, tak tam ani nechodím. Protože to bych měla ještě větší strach. A jestli je to fobie, nebo co to je, nevím.
0: No, tak jak už nám dnes jedna posluchačka řekla, tak rozdělujeme obavu, fobie, rozdělujeme strachy. No, je to mnoho škatulek a já vám musím říct, že jsem si myslela, že... Halo? Slyšíme se? Halo? Zdeni, jste napříjmu? Tak vypadá to, že nás telefonní linka zklamala a že tentokrát odešla posluchačka bez rozloučení. Tak to mě mrzí, ale už s tím nic neuděláme, takže i když se to tady snažím ještě zpátky obnovit, tento telefonát, tak už to nepůjde. Takže milí posluchači, loučíme se za dnešní noční linkou. Děkuju, že jste s námi byli, trávili čas, že jste si s námi povídali. Děkuju za vaše telefonáty, doufám, že jsme se nějakých obav trošku vzdali a trošku se z nich uzdravili, když jsme společně sdíleli, nějaké rady tady padly, tak doufám, že padnou na úrodnou půdu. Tak vám přeju, ať se vám dobře usíná, ať vás dnes už nic nevyléká, opatrujte se a naslyšenou příště u noční linky Českého rozhlasu. Loučí se Jarka Barboří.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den, tým Toulek českou minulostí dnes ve složení
0: Eva Gorčicová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý má tu čest přivítat vás na 355. schůzce.
4: Tutéž čest si osobuje i režisér Jaromír Ostrý.
1: Dnes nebudeme nahlížet do pracoven předních politiků té doby.
4: Ba ani do jejich ložnic.
1: To vůbec ne. Dnes na nás čeká postava, na níž věru učebnice dějepisu nepamatují. Pro ně je totiž osoba jako ta dnešní pouze jakýmsi
2: drobtem na stole doby.
1: Leč bez nich, tedy bez takovýchto postav, by historie nebyla historií. I ta naše, která má v podtitulku slůvko
2: Faustiáda. Historia o životu doktora Jana Fausta, znamenitého čarodějníka, též o zápiscích a čárech a hrozné smrti jeho, z vlastních po něm nalezených spisů všem všetečným a bohaprázdným lidem k hrozné a příkladné výstraze sebraná, z německého jazyka na česko přeložená a vůbec vydaná od Martina Karchézia, písaře, kanceláře v starém městě pražském, léta páně 16.11.
1: Legenda, to je taková velice úporná záležitost. Buď to se podobá zlatému prášku, ulpívajícímu na konečcích prstů, nebo neodbytné vši zalezlé do kožichu a nevyhostitelné odtud.
3: Jedny se jeví příhodami romanticky zdobícími holou historii.
0: Jindy jsou to nesmysly přisáté k faktům jako pijavice ke krevnaté paži.
1: I v naší historii lze nalézt nemálo fám a legend, které v české mysli hodili přes palubu pevnou kotvu a ne sehnout. A další generace ji přebírají, aniž si kdo dá práci zkoumat její jádro.
0: Což platí najmě o pražské kotlině, v níž se mísí úlomky skutečnosti s bohatou příměsí fantazie, přičemž jsou dějiny doplňovány a jejich podoba rozehrávána kmitavou pestrobarvností mýdlové bubliny.
1: Moc hezky řečeno. Moc.
3: Takže ku příkladu slavní astronomové Tycho Brahe a Jan Kepler nepozorovali hvězdy z terasy belvederské, jak se ukazovalo po staletí cizincům.
0: Oni měli v letohrádku královny Anny jenom po určitou dobu složeny své hvězdářské přístroje.
3: Vlastní pozorování konali jednak v Benátkách.
1: Nad jezerou, kousek za Prahou, jak jsme si již byli vyložili.
3: Jednak v Praze na zvláštní observatoři, vybudované v místě dnešního Pohořelce.
0: A další bychom našli na Novém Světě, vlastně už v Podhradí.
1: Okolik však malebnější je obraz o něch bádajících a snících hvězdářů v kouzelném prostředí královské zahrady s výhledem nejenom na hvězdné nebe, leč i na Hradčany měsíčním svitem ozářené.
0: A další rozkrytí fámy.
1: Ano. Lokalita?
0: Zlatá ulička.
1: Místo pro alchymisty hledající zde, jak ostatně jméno napovídá, zlato. A ještě, jak již žádný název neprozrazuje, kámen moudrosti a elixír věčného mládí.
3: Tento špalír miniaturních domů za jiřským klášterem zdánlivě do magické scenérie rudolfinské Prahy patří.
1: Prý zde bydleli a konali své čáry císařovi alchymisté.
0: Ani omylem.
1: Jakže? Ve Zlaté uličce se alchymisté nevyskytovali?
3: Ve Zlaté uličce se alchymisté objevili leda náhodou. Rozhodně tam neměli co pohledávat.
1: Ale ta ulička v Rudolfových časech existovala.
3: To jistě, jenomže v letech 1597 až 1784 v ní bydleli rodiny hradních střelců.
1: Taková naše hradní stráž?
3: I s rodinami.
0: O tom, že tady neměli žádný komfort, svědčí nejenom titěrné rozměry všech těch stavení a staveníček přitisknutých k hrademní zdi, ale i sám název Zlatá ulička.
1: Ten byl přece odvozen z alchymicky vyrobeného zlata.
3: Ale kdepak? Byla to jízlivá přezdívka díky stružce výkalů, která vedla prostředkem ulice, v níž se běžně třpitilo zlato lidské.
1: Jaké lidské zlato?
3: No, to, co tam plavalo.
1: A Co tam plavalo?
3: Já bych to slovo mohl vyřknout, ale jeho použití v našem pořadu je vyhraženo pouze pro pozdní večerní či noční reprízu, leč v denní čas si je raději odpustíme, takže posluchač si domyslí.
1: No, já tuším, že se začínám vtípit.
3: No, bylo na čase.
1: No, vida. A na těch místech, kde druhdy teklo lidské zlato, se dnes vybírá vstupné. To jsou paradoxy.
0: Z podobně eufemistického posměšku vznikl název ulice Liliová na Starém městě pražském.
1: Ne.
0: Ale ano, lilie tam nikdy nerostly.
1: No, tak se tam možná, co já vím, prodávali.
0: Ani to ne.
1: Ne?
0: Ono tam bylo ještě mnohem špinavěji než v okolí. Byl tam zkrátka ještě větší.
1: Říkejme raději nepořádek.
0: Než jinde v Praze.
2: Doktor Faust byl jednoho sedláka syn v rodě při Weimaru zrozený, který ve Wittenberce mnohé příbuzné měl, k tomu také jeho rodičové byli pobožní a křesťančtí lidé, ano i strýc jeho, který ve Wittenberce usedlým a zámožným měšťanem byl a ten doktora Fausta z mladosti u sebe choval jako vlastní své dítě. Neboť nemaje žádných dědiců, přijal tohoto Fausta za svého syna a dědice, dal jej také do školy, aby se písmům svatým učil. Protože doktor Faust svým bystrým a schopným vtipem k umění nakloněn byl, tu při zkoušce od rektorů prospěl a nad 16 mistry v odpovědích a důvtipnostech zvítězil. Takže dostatečně se vycvičil a za doktora teologie jest vyhlášen. Přitom však měl střeštěnou, nadutou a pyšnou hlavu, takže jej vždycky nazývali hloubalem. K tomu přichytil se zlého tovaristva a písma svatá zatím pod lavici vloživ, zahálčivě a bezbožně živ byl. Jak říká přísloví, kdo k ďáblu do pekla pospíchá, ten se zadržeti ani sobě zabrániti nedá.
1: Johannes doktor Faust, postava s náramně známým jménem. Leckdo si jej všiml i pan Goethe, jak dobře víme.
0: Osobnost tohoto jména však skutečně žila. V tom autor a nakladatel Martin Karchézius opravdu nelhal.
3: Žil v Německu v 15. a 16. století.
0: Narodil se kolem roku 1485 jako syn sedláka.
3: A zemřel někdy roku 1540.
0: Byl současníkem reformace.
3: Studoval matematiku, stal se doktorem bohosloví a přírodní vědy.
0: Stýkal se s Melanchtonem.
3: Procestoval celou Evropu.
0: Byl prý i v Africe, Turecku, Indii a Perzii.
3: Proslul svými čarodějnými kousky.
0: Kvůli císaři vyvolal ducha Alexandra Makedonského.
3: Jenomže veškerá autentická fakta, která se o něm dala shromáždit, s rudolfinskou Prahou nesouvisejí ani časově, ani místně.
1: Co platí o faktech, neplatí o legendě.
0: To je pravda. Legenda svého hrdinu přemísťuje úplně volně, co se času týká, a ohledně místa? Po celé střední Evropě se s ním potkáváme.
3: V nejedné své variantě se dotýká právě Prahy.
0: A stal se součástí místní pražské tradice.
2: Především je nutno se zmínit o tom, že Faust měl v Praze svého předchůdce, či spíše dvojníka.
1: Píše ve své knize O Praze legend a skutečností historik doktor Karel Krejčí.
2: Je to čaroděj Žito, který se udánlivě vyskytoval na dvoře krále Václava IV., tedy o století dříve než Faust, a svým uměním zahanboval podobné kejklíře německé. O jeho kouscích poprvé vypravuje biskup Dubravius ve své kronice z roku 1522. Kronika Václava Hajka z Libočan o něm ještě neví. Tedy v době, kdy zlomky faustovské legendy kolovaly, ale ještě nebyly soustředěny v jednotný celek. Některé historky se u obou kouzelníků opakují. Nelze však bezpečně dokázat, ani že by Žito byl odvozen z Fausta, ani že shodné epizody přejala faustovská historie od kouzelníka českého. Shoda je spíš dokladem toho, jak faustovská látka se spontánně tvořila na podkladě řady podobných faktů, skutečných i smyšlených, až se soustředila kolem jedné reprezentativní postavy.
1: Tak co má vlastně společného doktor Faust s naším hlavním městem?
0: Ty nejstarší lidové knížky o Faustovi.
3: Říkalo se jim Faustbuchy?
0: Tak ty vědí přímo o Faustově pobytu v Praze.
1: On se k nám podíval?
0: Dokonce dvakrát.
1: Moment, je to ověřeno?
0: Při těch výletech procestoval celou Evropu, tak proč by se nepodíval k nám?
1: Jakým způsobem?
0: Jednou ho nesl povětřím Mefistofeles v podobě koně, který měl křídla jako dromedár.
1: Kuriozní dopravní prostředek.
3: No a po druhé šel čaroděj pěšky. Nebo jel na koni docela obyčejném.
0: Mezi různými městy, která navštívil, je při obou cestách uváděna výslovně i Praha.
3: V jedné verzi se mluví i o jeho delším pobytu na dvoře císařově v Praze.
0: Faust si odtud na jednu noc odskočil do Erfurtu, aby tu popil se svými přáteli a do rána se opět do Prahy vrátil.
3: Pokud se jinde mluví o Faustových stycích s císařem, může být míněn jenom jeho současník, kterým byl Karel V.
0: Ale když se uvádí císařský dvůr v Praze, tak to svědčí o tom, že příběh byl přesunut do doby Rudolfa II. V Praze sídlícího.
2: Doktor Faust našel sobě rovné, kteří zacházeli s chaldejskými, perskými, arabskými a řeckými slovy, figurami, charaktery, čárami, zaklínáním a co více ke kouzelnictví náleží a jmenovati se může. Ty pak všecky jmenované věci byla toliko mámení ďábelská, kouzlení, čáry, umění, daremná a pověrečná zaklínání. To se doktoru Faustovi dobře zalíbilo. Proto spytoval a cvičil se v nich ustavičně ve dne v noci.
0: Do Prahy se taky podíval Faustův Fámulus a dědic Wagner.
3: Jeho příhodám je věnována zase jiná lidová knížka.
0: Čarodějův učeň podle jejího vyprávění prodal v Praze jednomu rabínovi učeného papouška, který mluvil hebrejsky, řecky a latinsky a projevoval dokonce ochotu naučit se německy. Pak se však ukázalo, že to byla obyčejná straka.
1: Tenhle ten rabín se určitě nemohl jmenovat Lev. Taková hloupost není tomuto moudrému muži podobná.
3: Příběh o Faustovi se vyprávěl a vyprávěl.
0: A rozšiřoval se a rozšiřoval. Nabalovali se na něj další a další historky.
3: A milý doktor se dostával.
0: Ať chtěl nebo nechtěl.
3: Do úzké a neoddělitelné souvislosti s Čechami.
0: Tak postupně vznikla v době rudolfinské pověst, která se náramně rychle a hojně rozšířila v beletrii.
3: A určitou dobu byla pokládána za skutečnost, která z Fausta přímo činila Čecha a identifikovala jej dokonce s vynálezcem knihtisku Gutenbergem.
1: Století sem, století tam, kdo by to akurátně počítal.
3: Už od 17. století se totiž v různých kronikách a jiných publicistických pracích objevuje tvrzení, že slavný Faust se vlastně jmenoval Šťastný a pocházel z Kutné hory.
0: Když probíhala husitská revoluce, tak prý emigroval do Německa.
3: A tam se podepisoval jednak podle svého rodného města
1: Gutenberg,
3: jednak si latinizoval humanistickým zvykem své příjmení
1: Faustus rovná se Šťastný.
3: Pod tímto dvojím jménem pak proslul v dvojím černém umění, černokněžnictví a knihtisku.
2: Kterak doktor Faust sobě žílu zaťal a krev svou do kotlíku pustil, na teplé uhlí postavil a v duchu se zapsal takto. Já, Jan Faust, doktor, vyznávoje tímto listem, rukou mou vlastní psaným, vůbec předevšemi známo na utvrzení toho činím. Ještě jsem si přece vzal elementa spatřiti a ohledati a na základě darů, které mi z hůry dány a milostivě uděleny byly, toho nemohu dokázat, abych to schopností a chytrostí smyslů svých učiniti a vykonati nebo od lidí tomu se naučiti mohl. Proto jsem se přítomnému vyslanému duchu, který se Mefistofeles jmenuje, služebníku pekelnému orientského knížete poddal a jeho sobě, aby mne o tom všem poučil a tomu naučil, vyvolil, kterýž se také mně jest zavázal, že mi ve všem poddanost a poslušnost zachovat chce. Naproti tomu já jemu také slibuji a připovídám, aby po uplynutí 24 let od data tohoto listu se mnou podle své vůle, libosti a způsobu činiti a mým tělem, duší, masem, krví i se vším jiným statkem mým vládnouti moc měl, jak se mu líbiti bude, a to na věčnost. Odříkaje se týmž listem svým všech těch, kteří živi jsou, všech kůrů andělských a nebeských i všech lidí. A to tak býti musí. Na potvrzení a pro lepší jistotu toho revers tento rukou krví svou vlastní dobrovolně a ze své vlastní mysli a vůle jsem sepsal, pečetí opatřil a dotvrdil a v něm se podepsal. Jan Faust, zkušený v elementech a v duchovních věcech doktor.
1: Klasika, od prvního do posledního řádku, historka vhodná buď to do kramářské písně, anebo do Goethovy básně.
0: V 15. století...
1: Ale to už se vracíme zase dost daleko nazpátek.
0: Existoval v Německu jistý alchymista a knihtiskař Johannes Fust, který spolupracoval s Gutenbergem. Jeho postavu kdosi zkombinoval s Kutnou horou a ze hry slov vzešla legenda.
3: Jiné pověsti zase mluví o tom, že Faust v Praze poprvé vydal roku 1509. svou pověstnou čarodějnou knihu, podle níž citoval duchy a která později vyšla víckrát pod titulem
2: Dr. Faust's Heilenzwang wodurch er Teufel und Geist.
1: Budeme raději předpokládat, že posluchači toulek českou minulostí ovládají jistěji češtinu než jazyk německý.
2: Doktora Fausta pekelné zaklínání, podle kteréhož to ďábel a duchové jemu odpřisáhli a slíbili přinésti, co on chtěl a co požadoval. Ukázav se duch doktoru Faustovi jednou v zármutku a v těžkých myšlenkách jeho, těšil ho a tázal se ho, jakou těžkost a zármutek má. Ale doktor Faust mu na to žádné odpovědi nedal. Takže mu proto duch velmi domlouval, jestli bude-li moci, že mu skutečně rád nápomocen bude. I odpověděl doktor Faust. Ano, Mefistofele, a služebníče zdárný, víš o tom dobře, že jsem tebe za služebníka přijal, a ačkoliv za tvou službu dosti draze zaplatit musím, přece tě k tomu přivést nemohu, abys mi povůli byl tak, jak na služebníka náleží. I řekl jemu duch.
3: Jest tobě, Fauste, pane milý, vědomo, že jsem ti ještě nikdy neodporoval, nýbrž, ač jsem nebyl časem povinen na některé otázky tvé odpovědi dávat, ve všem všudy každého času byl jsem ti po vůli a posavat jsem. A proto, pane Fauste milý, oznam mi nyní, jaká tvá žádost a stížnost jest.
2: Doktor Faust, takto od ducha uchlácholen, žádal, aby mu zprávu dal o stvoření a založení světa od Pána Boha a o prvním stvoření člověka. Ale duch mu na to bezbožnou a falešnou zprávu dal i pravil.
3: Svět, Fauste milý, jest nestvořený a nesmrtelný a lidské pokolení jest od věčnosti a žádného nikdež počátku nemělo. Země se pak sama učinila a moře se toliko od země oddělilo, když se spolu moře a země smluvili, jako by mluviti uměli takto. Že země si vyžádala od moře panství své, totiž dědiny, louky, lesy, trávu a kvítí rozkošné. Naproti tomu moře od země si vyžádalo ryby a což v něm jest. A jenom to, co se člověka a nebe týká, to obé Pánu Bohu v moc dali, aby je, totiž člověka a nebe, sám stvořil a tak tudy jemu věčně poddáni byli. Z tohoto pak panství zase jiná čtvera panství pocházejí, totiž vítr, oheň, voda a země. Jinší a kratší zprávy o tom dáti tobě neumím.
2: A ačkoliv doktor Faust o té zprávě divně přemýšlel, protože mu do hlavy jináče jíti nechtěla, než jak v Mojžíšově první kapitole byl četl, kde Mojžíš o tom pravdivěji píše ale toho potom zanechal a s ďáblem proti písmu svatému o stvoření světa a člověka učinění převráceně věřil a smýšlel.
1: Ještě jsme nenavštívili Faustův dům.
0: Který?
1: No, přece ten jediný v Praze na Karlově náměstí.
0: Není jediný.
1: To je nesmysl. Jakoby na otázku po Karlově mostě mi bylo opáčeno. A který Karlův most?
0: Jenomže Faustových domů.
3: Tedy stavení, ve kterých měl záhadný doktor údajně pobývat?
0: Je skutečně víc.
3: Na pátrání po nich se vydal už v roce 1782 obrozenecký básník Šebestián Hněvkovský.
0: Co vypátral jako první, to bylo...
2: Chatrné stavení uprostřed uhelného trhu.
0: Které však...
2: Později pro lepší vyhlídku a získání trhové prostrannosti odstraněno bylo.
3: Druhý údajně Faustův dům byl takzvaný Ďábelský dům.
1: Jak příznačné jméno.
3: Neboli Tajflův dům v ulici Sirkové.
1: Což je dnes Melandrychova.
0: Název té ulice prý vznikl tím, že tam po čaroději a jeho pekelné společnosti ještě dlouho páchlo sírou.
3: No, a třetím Faustovým domem byl dům Sixtův v Celetné ulici.
0: O domě uprostřed uhelného trhu zaznamenává autor historických pros Josef Svátek, že to byl nejstarší dům na Starém městě a u Pražanů se těšil veliké vážnosti, takže...
2: Mnohý staročech tomu nerad byl, když roku 1807. památný tento dům bourati počali.
3: Zbývá ještě dodat, že i dům v Celetné ulici měl svoje opodstatnění jako dva ostatní. V bezprostřední blízkosti Sixtova domu stál dům u Zlatého hřebene, který patříval jednomu z nejvášnivějších českých měšťanských alchymistů, panu Korálkovi z Těšína, jenž ve svých alchymistických nádobách utopil značné jmění.
1: Ani jednou tu však ještě nepadlo jméno Dobytčí trh, neboli dnešní Karlovo náměstí. Tam přece každý ten opravdový Faustův dům hledá a tam ho taky najde.
0: On se tam ale objevil až od 40. let 19. století.
1: To ho jako postavili?
0: Ne, on už tam stál samozřejmě dost dlouho, ale teprve od těch 40. let před minulého století se mu začalo říkat Faustův.
2: Kterak doktor Faust jednoho koníře o jarmarce oklamal. Tehdy připravil se, ozdoby v sobě koně spanilého, jel na něm na jarmark, na nějž se hrnulo mnoho kupců. A když jej tam jednomu koníři za 40 zlatých rýnských prodal, poroučil mu, aby s ním do žádné vody nejezdil. Koníř pak chtěje po odchodu doktora Fausta zvěděti, co tím míní a proč mu to zapovídá. Nemohl ani chvíli vyčkat, jel na něm do vody. A když s ním na hlubině půl řeky přeplul, zmizel kůň pod ním. A on na snopku slámy zůstal, takže se málem utopil. A když z té řeky vylezl věda dobře, kde ten kupec a koníř jeho jest ubytován, běžel k němu s hněvem a zuřivostí a naleznu v doktora Fausta na loži an spí a chrupe, popadl jej za nohu, a chtěje jej z toho lože strhnouti, vytrl mu nohu. Tak silně ve svém hněvu, až naspátky dozadu kozelec udělal. V tom doktor Faust, jakoby ze sna procítl, zmítaje se křičeti a řičeti počal a koníř nevěda, co se děje, se z toho velice zděsil a ulekl a nedomníval se jinak, než že mu jistě nohu ze zadku vytrhl. A proto, boje se, aby neměl proto ještě větších těžkostí, vzal nohy na ramena a utekl a oželi v koně svého ztraceného i peníze za něj dané, k doktorovi Faustovi se již nikdy nevrátil. A tak byl doktor Faust zase nějaký čas při penězích.
1: Leč vraťme se ještě jednou na Karlovo náměstí.
3: O vědeckou lokalizaci Faustova domu se pokusil poprvé historik Václav Vladivoj Tomek.
0: Faustovskou tradici šířili obyvatelé budovy, která stála na jeho místě ještě dřív. V těch místech býval palác knížat opavských. Ti tady už od 15. století pěstovali alchymii.
3: Pak v těchto místech bydleli angličtí alchymisté John Dee a Edward Kelly.
1: Jak my dobře víme.
0: No a konečně se připomínal cyklus hrůzostrašných pověstí, které se rozbujely kolem Karlova náměstí a souvisely většinou s pražskými ložemi svobodných zednářů.
3: Hlavním původcem všech těch pověstí byl jeden z pánů mladotů ze Solopisk.
0: Tento rod přebudoval v 18. století palác do dnešní jeho podoby.
3: A onen jistý mladota měl prý ve svém domě bohatou sbírku technických hříček, zvláště automatizovaných figurín, které předváděl svým hostům jako moderní kouzla.
1: My máme k dispozici docela přesnou zprávu, kterou nám zanechal jeden z nejstarších průvodců po Praze, vydaný anonymně roku 1787, ale my stejně víme, že ho napsal pan Johann Ferdinand Opic.
2: O tom domě se praví žertem, že odtud byl zlými duchy unesen Faust. Na památku této pověry dal současný šlechtický majitel domu zhotovit optickou skříňku, v níž je tato událost předváděna každému, kdo sem ze zvědavosti přijde.
1: Ono to asi nebylo žádné video.
0: Spíš jakési loutkové divadýlko, nebo možná maketa v bedně, případně primitivní laterna magika, ale působivost to mělo.
3: Autor knížky je mladotův současník, mohl tedy zázraky Faustova domu sám vidět nebo se o nich dozvědět z bezprostředního pramene.
2: Doktor Faust v tom domě před dávnými časy přebýval.
1: Dozvídáme se příběh v podání Aloise Jiráska. A my víme, že jde o barokní budovu na jižní straně Karlova náměstí, mezi nemocnicí a kostelem svatého Jana na Skalce, k níž se onen světoznámý faustovský příběh váže.
2: Strojil tu kouzla, bádal v čarodějných knihách, čertu svou duši zapsal. Za tomu čert sloužil a všechno vyplnil, co si jen doktor přál a smyslil. Ale pak, když vypršel čas, řekl ďábel: dost už a pojď. Avšak doktoru Faustovi se nechtělo. Bránil se, jak uměl, ale čert se do něho obul, chytl, pazourem ho držel a vyrazil s ním ven, ne dveřmi, ale přímo stropem.
1: Doktor Faust měl s ďáblem uzavřít kontrakt na 24 léta a ten kontrakt se týkal snad veškerého servisu. Podle jiné verze, když tato lhůta uplynula, každá lhůta jednou uplyne, uspořádal prý přátelům hostinu na rozloučenou. O půlnoci se strhl vichr a bouře a ráno byla nalezená roztrhaná Faustova mrtvola na hnojišti. Za všechno je nutno zaplatit. Jednou, až přijde

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

nasydá. I když vlastně ten večer domů chtěl psát. Pozdrav.

ať trvá svítání. Dobré ráno, Magdaléno. Od dnešního dne ti bude jenom 18. Budeš ještě dlouho dítě a jako já a moje přání.